0: Herec Jan Hájek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co teď aktuálně všechno děláte? Já vím, že vy ten dejař máte úplně beznadějně plný.
1: Teďka teda zkoušíme v činoherním klubu od Slavomíra Mroška tango. Dělá to s náma paní režisérka Gabriela Gabašová. Já jsem teďka scénu, kostýmy, bude to skvělý, hrozně se na to těším. A je to vlastně taková kritika v rodině, která vlastně má představovat nějakou vlastně společnost a nějakou hierarchii a jak člověk bojuje s tím, že má s něčím bojovat, třeba jako mladý kluk proti nějakým zásadám starým, ale pokud už je dneska třeba všechno už vlastně povolený, možný, svobodný, vlastně polyamorie různě a tak, tak vlastně má problém ten mladý jako vlastně proti čemu má bojovat, tak tohle se dotýkáme, ale teď to teprve otevíráme skrz ten text, ale hrozně mě to těší. Ale ten diář je hlavně teďka kvůli audioknížkám. No, teď jsem dodělal jednu audioknížku od Carrie Hunter, což je čistě zajímavá žánrová detektivka, hrozně dobře vystavená se všema prvkama, který jako detektivka má mít, a teď autora, kterého jsem zapomněl, navíc je to Maďar, takže moc přesně nevím, jak se to vyslovuje, a to je Satanský tango. A to je teda hrozně imaginativní záležitost, je ta třeba na 14-15 řádků, spousta přívlastků. A je to teda knížka, jakou jsem ještě, i Natálie Deáková, která to se mnou dělá, říká ještě nic, a ta má načítanou ještě mnohem víc než já, tak ta říká, že taky nic takového ještě nečetla. A je to fakt hrozně zajímavý a působivý.
0: Zatímco pro nás je to čtení takový určitě relax, odpoutání se od té reality, tak pro vás je to tvrdá fuška. Jak dlouho vydržíte číst a načítat tu knihu?
1: No to záleží, frekvence je většinou 4 hodiny. Když člověk najde na nějaký flow, že se mu daří, tak to je úplně to nejlepší, co se tam může stát během té frekvence. Ale tak vlastně se to pohybuje kolem 40 stránek, znamená 10 stránek za hodinu, když se člověk nějak zadrhává, opravuje. Ale vlastně to Satanský tango teďka děláme hrozně pečlivě a pomalu s Natálií, to uděláme nějakých třeba 25.
0: Vy na tu frekvenci už přicházíte s natrénovaným textem?
1: Je to vlastně to, že člověk si to musí načíst minimálně dvakrát určitě, když se to povede třikrát, ale tím pádem člověk tomu věnuje i tím pádem 4-3 hodiny trvá, než to člověk vlastně přečte, než se připraví na tu frekvenci. To znamená, že někdy třeba je to Satanský tango třeba 6 hodin. To člověk jako čte a dělá si různě ty značky, které tam potřebuje mít. Člověk to musí mít načtený, aby věděl, co bude dál.
0: Vy jste rozhodně hlasový profík, ale stalo se vám někdy, že by vám ten text třeba natolik nesedl, že byste se s ním prostě pral, nešlo by to při tom načítání?
1: No, to se mně stalo u Mapy a území, když jsem dělal pro Český rozhlas, tak jsem měl nějakou takovou jako představu, nějaký přípravy na knížku jakoby standardní, a pak jsem byl překvapený, když jsem otevřel tu Mapu a území od Uelbeka, jak je to těžký, tak to jsem si říkal, to jsem měl začít mnohem dřív to číst. A zároveň i u toho Satanského tanga je to zajímavý, že jsem si říkal, OK, tak on za to dostal Nobelovu cenu a za tu knížku, a si myslím, že snad dostal Nobelovu cenu za to, aby mi dokázal, že neumím číst. Takže to člověk musí nejdřív jako rozkrýt vlastně ten smysl těch věd a smysl vlastně, kam vede ten obraz. A u toho Satanského tanga to byla jako dřina v uvozovkách, a potom, ale když to čte znova, tak už se to jako rozkrývá, už to povoluje, a to je potom hrozně osvěžující, že už to člověk jako člověk rozkryje a pak se to přečte v nějakém tahu, že už prostě ví, kam to půjde a co se bude dít, co půjde za obraz další.
0: Jak vy jste na tom vlastně s těmi audioknihami? Posloucháte je potom, a teď myslím obecně audioknihy, ne ty, které jste sám načetl, nebo jste takový ten člověk papíru a té knihy v ruce?
1: Já teda musím říct, že já se nedokážu poslouchat, jako už jsem to říkal, že vlastně, kde jsem slyšel, myslím na JAMU, že člověk se slyší o kvartu, myslím, že vejš, protože když sám mluví, tak mu to rezonuje v hlavě, ale vlastně když se, no tak já se moc jako poslouchat nemůžu, ale poslouchám v Českém rozhlase, vlastně mám tu aplikaci a mám upozornění na sobotní, na nedělní hry a mám rád hrozně věci z archivu Českého rozhlasu, když se tam objeví i ten nový třeba teďka. Jsem rád, že Matěj Samec dělá další Mizení, to mě hrozně bavilo, nebo i od jiných, tak prostě poslouchám tak. Ale jinak vlastně, že bych poslouchal, já radši čtu, teda no. To si myslím, že je taky vlastně, já když dlouho nečtu, nebo když jsem dlouho třeba nečetl audioknížku žádnou, tak jsem si fakt uvědomil, jak jsem vlastně otrokem těch 40 vteřinových reels prostě z těch sociálních sítí, jako Instagram nebo tak. Že potom je člověk hrozně unavený když třeba přečte 3-4 strany. Jo. A jak se člověk rozečte, tak se to otevře. Je to určitě i spojený s nějakým psaním. To jsem četl knížku od profesora Stránskýho ze stupa Pát lidské mysli, který se tam tomu věnuje, že vlastně psaní, taky tam mimo jiné píše, že to psaní samozřejmě má vliv na to čtení, že tam je v mozku jsou prostě už nějaký dráhy, které tam jsou už od pradávna v tom smyslu, když člověk teda začal psát, tak ty dráhy se tam vlastně jsou spojený. To znamená, že pokud člověk píše i ručně, tak se mu líp čte a zároveň naopak.
0: Píšete ručně?
1: No, píšu.

0: Když jsme u toho psaní, tak co píšete? Máte někde v šuplíku nějaký třeba rukopis, knihy, scénář nebo
1: ne, já si píšu
0: verše?
1: Tak, spíš to jsou nějaké poznámky třeba k těm textům, nebo co mě napadne třeba ke scénáři, a mám takový prostě všechny možný nějaký, co mě napadnou, poznámky, které se třeba můžou hodit třeba k nějakému zkoušení nebo tak, a vlastně si zapisuju nějaký snění třeba nebo tak, tak mám u postele tady tyhle ty obrazy, které když se potom, to se rád potom zase přečtu, protože jsem zjistil, že mě během toho něco napadne, že se to něčeho týkalo a pak to zapomenu, takže jsem si to začal psát.
0: To právě musí být moc zajímavé, když člověk vezme zpátky třeba 20 let staré snění a teď
1: no,
0: se na něj podívá.
1: No tak to nemám, takovou
0: takhle
1: to,
0: daleko myslím,
1: to nemám, no, mám to asi tak rok.
0: Hostem pořadu Až na dřeně dnes herec Jan Hájek. My jsme tady mluvili o tom, že zkoušíte novou hru. Jak dlouho vy se na ty role chystáte? Jak dlouho vám to trvá? Ono je to asi u každé role jiné, než se do ní dostanete, než to rozlousknete a víte, kudy do toho půjdete.
1: No, tak obecně se prostě zkouší, třeba v činoherním klubu máme dvouměsíční vlastně zkoušení, takže to třeba trvá, tak vlastně první fáze důležitý se naučit text, protože bez toho to nejde dál. Samozřejmě bez toho se člověk neposune, ale na tom zkoušení mám hrozně rád takovou fázi, kdy ať je to cokoliv, ať je to třeba jsme dělali Zničit s Tomášem Rálišem v komedii od Uelbeka, anebo teďka toho Slavomíra Mroška, tak je zajímavý, že se najednou vám jakoby otevře ten svět, kterýho se to týká, který je vlastně okolo, a vy ho začnete vidět, protože chodíte na ty zkoušky, zajímají vás určitý věci, to se těžko vysvětluje, ale člověk jako začne si všímat věcí, které souvisí s tou hrou. Začínám pozorovat ten svět, který je jakoby tady venku, a pokud se to týká té věci, ta inscenace, kterou zkouším, tak z toho potom čerpám, z toho pozorování. A zkouším, nabízím, něco projde, přežije ráno, něco nepřežije, ale z toho čerpám, to jsou ty nápady, že pozoruju to okolí.
0: Ovlivnil vás svět některé z her, nebo třeba i z filmu, kde jste hrál, natolik, že vás osobně třeba posunul, pozměnil?
1: No, jako co se týče inspirací, tak určitě. Myslím, že to je vlastně taky, to mám na té práci rád, že pracuji vlastně s nějakýma inspiracema. Třeba v pubertě mě hrozně ovlivnil Václav Hrabě, jeho verše. No a pak mě fakt jako ovlivňovaly různý filmy, no tak Camus, teďka jsem zase začal číst třeba knížku od Camusho, teda není to od Camusho, jsou to spisy úvahy Camusho, jmenuje se to Úvahy o terorismu, a to teda posluchačům doporučuju, to je taky hrozně poplatný. Teď, jak se to vlastně pořád opakuje, 50. on teda nezažil osvobození Alžíru a ty věci, ale vlastně tam třeba jedna z těch myšlenek je, že násilí není nutný, ale bývá i nevyhnutelný, pokud někdo proti někomu použije násilí. Většinou se nevyhne ten člověk, aby se bránil taky nějakým vlastně násilím vůči tomu agresorovi. Ale na druhou stranu tohleto násilí má mít nějaký jako směr, nemá to být cíl.
0: Vlastně to všechno, o čem jste teď mluvili, to jsou nesmírně vážná témata. Jak se z nich dostáváte ven, aby vás to nesemlelo? Umíte si jako odrelaxovat, dát tam nějakou tu jako lehkost, aby vás to nesemlelo? Já třeba, kdybych se zabývala jenom těmito tématy, tak asi se zhroutím z toho všechno.
1: No, já si myslím, že mě to spíš i jako pomáhá, když nad tím člověk uvažuje, že možná bych to nesnes, kdyby to na mě jenom tak padalo a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. A když nad tím člověk, když nad tím uvažuje, tak ono se to nějak jako rozmělní, vstřebá, nějak si to člověk urovná a nedopadá to na něj nějakým tlakem vlastně, aby se z toho hroutil, ale spíš to nějakou analýzou nebo svojí nějakou vnitřní, jestli to můžu říct analýzou, prostě tak to nějak vlastně rozmělním a nějak si to srovnám. No. Mm-hmm. Teď mám tam ještě na stole, aby to nebylo málo, od Froma Anatomie destruktivity, a to je docela těžší. A tam se člověk fakt musí jako zastavit a být soustředěně to číst. Ale myslím, že to je to, co, jak s tím člověk může, aby to na něj nedopadalo jenom z televize nebo z těch médií, tak když se tím člověk jakoby zabývá, tak si myslím, že to tak destruktivní jako není.
0: Říká herec Jan Hájek.

0: Jan Hájek už stvárnil obrovskou spoustu rolí, postav. Která z nich vám dala nejvíc třeba zabrat? Máte nějakou, o které si doteď říkáte, to byla ta role s velkým R, ta osudová, která mi přinesla buď třeba slávu, nebo byla těžká?
1: No, tam jde zase jako o to, jak člověk vlastně pracuje. Já jsem si vždycky říkal, jsem byl jako kolem těch 20, maximálně tak do 30, tak jsem si říkal, že mě to musí nějak stravovat ty věci, že to člověk musí, že to je jako moje práce, ale to je ten jakoby přístup nějaký, který jsem si tenkrát jakoby zvolil a myslel jsem si, že to tak jedině takhle je možný, že ta práce herce je od toho, aby to stravovalo, ať už to má každý jak chce, tak mu to jako neberu, ale já jsem časem vlastně zjistil, že to má být práce, že mi to stravovat jako nemá, jo. Že to prostě je práce a že mě to, no, jak říkám, že mě to prostě stravovat nemá. Ale co bylo těžké, bylo, když jsem přišel do Ostravy, tak nebyl těžký Hamlet jako takový, ale bylo to těžké to hrát po Richardovi Krajčovi, teda protože on měl u bezručů Hamleta a já jsem potom přišel ten, a když skončil toho Hamleta, tak my jsme dělali v Moravskoslezském Hamleta a to jsem si říkal, to není žádná jako sranda, no, byl fakt jako výborný a my jsme to teda dělali na tom velkým jevišti, ale tam jsem z toho měl trošku prostě komplexík, jako potom Richardu, protože opravdu považuji za vynikajícího herce.
0: Ta role Hamleta tenkrát byla navíc ještě pro vás spojená se setkáním s tatínkem,
1: No. Táta s náma nežil a já, když mě vyrazili ze školy z JAMU, tak jsem dostal angažmá v Moravskoslezském divadle a když byla premiéra, myslím, byla někdy v pátek nebo ve čtvrtek a tam si jeden kolega šel do nemocnice kvůli, myslím, bypassu a když se vrátil, tak řekl, že tam ležel s naším otcem a ten se dozvěděl z novin, že vlastně, protože věděl, že vlastně studuju to JAMU, ale teď tam byla nějaká fotka vlastně s tou lebkou, že tam bude ta premiéra a oni mu kamarádi řekli, že tam teda musí teda jet. No a on to ráno v tom Brutále, nebo jestli to už bylo v té Ostravě, prostě dostal infarkt a lehl si do té nemocnice s tímhletím kolegou, který už tam ležel. Takže vlastně já jsem díky Hamletovi potom potkal vlastně našeho tátu. Bylo krásný.
0: Pomohlo vám to, že jste potkal toho tátu, kterého jste viděl naposledy ve 2 letech a to si to člověk jako nepamatuje asi. V takovém tom dorozkrytí sebe sama, teď to možná zní tak jako pateticky, ale možná, když až teprve člověk pozná i toho druhého a rozkryje tu druhou část toho rodinného příběhu, tak třeba sám lépe nahlédne do sebe.
1: Mě teda první, co bylo, tak mě opravdu jako zarazilo, že na mě zafungoval takový ten nějaký, že člověk má toho tátu jako v momentě, kdy on vlastně mluvil o naší mámě, říkal třeba jako, že řekl, no Jitka, to a to a to, když ona Jitka, to a to a já tohle a, zas, a když jsem slyšel jako z jeho úst to Jitka, tak jsem si říkal, kdo jiný takhle jako může vlastně říct to Jitka, jo? Když člověk mluví prostě, nebo když mluví o naší mámě, třeba její rodina nebo kamarádky taky říkají Jitka, ale od toho táty to zní fakt jako jinak, to mě zaujalo vlastně, to mě brnklo přes uši jako první věc, to bylo fakt jako rodinný, no, to jsem měl pocit, že jsme jako rodina, když o ní mluvil.
0: Víte, že se vám teď úplně rozsvítily oči, když se začal mluvit o tátovi.
1: To je asi ono, no. Ale jako nedokážu to moc popisovat, jako vlastně nedokážu ten stav. No my jsme spolu mluvili jenom jednou a to dost jako dlouho. A pak jsme si občas, myslím, jenom párkrát zavolali a on potom umřel za rok. Takže jsem byl rád, že jsme se potkali.
0: Mluvil jste o tom s mámou, že jste se viděli? A jak to brala?
1: Jo, vlastně taky si myslím, že podívala, jak je to vlastně, co to je za náhodu v uvozovkách. Ale potom, když umřel, tak prostě tak ho ze segrou, já jsem tam nemohl být, tak ho rozprášili na tam na louce, takže já si myslím, že to bylo smířlivý.

0: Zaujalo mě, když jste před chvílí říkal, že jste si jednu chvíli řekl, že se nesmíte nechat rozežírat těmi rolami. To zní strašně jednoduše, ale jak se to dělá, aby to člověk do sebe tolik nepouštěl?
1: No, nevím, jak se to dělá vlastně nějak vlastně jako v tom smyslu, že to je prostě ta práce, že se člověk jako zaměří na... Já jsem teda dostával, že tyhle ty role vlastně, jo, dostávám většinou ty role, buď mám být podezřelej, teďka se dostávám do takové fáze, že vlastně mám být podezřelej a nakonec to nejsem já, jo, ale byl jsem to vždycky jakoby já, který třeba ublížil,
0: nebo něco. Vždycky jste byl
1: jako, ten zlej. No. A teďka se dostávám do toho, že nechci se jako rovat, ale dejte tam toho Hajka, on bude podezřelej a potom nám vyjde, že to byl tam ten, jo. Tak to mě docela baví, když se nad tím zamyslím. Ale jako člověk do té práce vlastně ta ho nějak jako pohltí, když ji má rád, nějak, když se tomu jako otevře a je potřeba to třeba jednou zavřít, jít někam prostě ven, nebo třeba cvičí, nebo já jsem chodil hodně často plavat, kde si vyčistí člověk hlavu. Hmm. Ale ono to není zase tak, fakt jako s tím věkem si myslím, že už to není pro mě tak stravující. Já jsem to dřív jako nepozoroval na sobě, že by mě to stravovalo, to si člověk jako neuvědomí. Hmm. Ono se to potom jako vyplaví na nějakých jakoby někde jako jinde, no. Jako, když ten tlak...
0: Jako je dobré mít ještě něco dalšího k tomu. No, a ne jako kliše říct koníčky a tak, ale asi v tom něco je.
1: No, třeba pustit nějaký film, nebo si za fakt jako něco jako přečíst, něco, co je jako mimo to téma a aby člověk prostě si domyslel, že jenom jedna a jediná věc, na které teďka opravdu záleží a se člověk dostane do takového tunelu a potom nemyslí na nic jiného a člověk se jako uzavře docela sám v sobě a je těžký třeba jako, to člověk zpozoruje třeba, když má kolem sebe lidi, kteří na to upozorní, tak je to hrozně dobře.
0: Váš někdejší spolužák z JAMU Václav Neužil tady shodou okolností nedávno vyprávěl, že když se mu někdy zdá, že upadá do takové třeba trošku rutiny, takže se snaží vžít do svého, dejme tomu 20-letého já, aby si vzpomněl, jak tehdy vnímal to herectví a to hraní, proč k tomu tenkrát šel a aby se mu to zase vrátilo, ten oheň. Máte někdy vy něco takového, že se třeba to prvotní nadšení vrátí nebo že se to moc jakoby posunulo od toho, co jste tehdy chtěl, když jste šel hrát?
1: No, posunulo se to a vlastně tady tohle, co říkal Vašek, tak to úplně rozumím a to by měla být první věc, když si to člověk uvědomí nějakou jako rutinu nebo tak. Posunulo se to taky v tom, že jsem měl to, někdy jsem si říkal, když jsem na tom byl jako špatně nějak, jako třeba psychicky jsem říkal, tak já jsem si splnil jedno přání, když člověk si může splnit jako spoustu přání, jaký bude další. Hmm. Jo, tak třeba myslím na něco jako jiného, co bych si chtěl jako splnit nebo tak a potom mě vždycky jako napadne, že bych se toho nechtěl zříkat, tyhle tý jako práce. Jako samozřejmě každý toho má někdy dost, ale takže jsem jako rád, že té práce je hodně a že jsem v divadlech a s lidma pracuju, prostě, že mám jako štěstí na ty kolegy a na ty, se kterýma dělám, takže to je jako ono, no. Teď jsem byl nedávno teďka v divadle na Vegetariánce, v divadle v Dlouhé a vlastně teď jsem nějakou dobu taky nebyl často v divadle, ale jsem si uvědomil, že vlastně za tu dobu, co jsem v Praze, nebo i jako když jsem byl v Ostravě, nebo v Hradci, já jsem neviděl jako za tu dobu, co chodím jako do divadla za svůj život, já jsem neviděl nic, co by bylo špatného. Že máme fakt jako kvalitní herce, dramatiky, režiséry a tohle to mě hrozně těší, vlastně, že jsem vlastně mezi těma lidma, kterým to tak jde a že jsem na všechny vlastně hrozně pyšnej. To se to dřív jako neuvědomoval, jsem to považoval za samozřejmost.
0: Když se vrátíme k tomu vašemu 20-letému já, tak jaké jste měl tehdy sny a představy o tom, co se stane, až se stanete tím hercem? Viděl jste tam slavného chlápka, nebo jste tam viděl skvělého herce? Co tam bylo? Nebo člověka, který bude něco předávat, nějaké myšlenky?
1: Viděl jsem tam samozřejmě to, že budu hrozně ostočit. Jo, že prostě tak jako v těch 90, když vyprávěte Requiem pro panenku, pak byly ty vlastně filmy, ty český, tak jsem si jako myslel, že byl jsem obsazovaný prostě herec a tak. A teď jsem si vlastně, když jsme dělali seriál Edix, tak jsem si jako uvědomil, jak vlastně teď taky hrozně dobře prostě třeba Petr Uhlík, no, nebo Luciana prostě, když vidím prostě

0: přišlo někdy nějaké rozčarování, že jste se řekl, tak ono to není tak úplně, jak jsem si to maloval a možná to třeba radši nechám?
1: No, to spíš jako přišla nějaká krize, myslím, že to bylo kolem 40. roku, kdy mě to přestalo nějakou dobu bavit, ale to byla nějaká prokrastinace prostě, no, ale zase měl jsem kolem sebe jednu kamarádku, která mi prostě řekla, najdi si v tom divadle, nemusí to být člověk, prostě třeba kliku od dveří a jdi tam jenom kvůli té klice od dveří. Tak jsem prostě jednou takhle šel a něco se tam stalo, zlomilo se to a potom už zase, nebo jsem začal vlastně tenkrát plavat zase, takže to jako pomohlo, no, ale to si myslím, že má úplně každý vlastně v rámci té práce, že se někdy se to třeba nechce, to se jako přinutí, prostě člověk, to je jiná věc, ale pokud toho člověk už má nějak jako dost, tak a většinou to souvisí, to není tou prací, ta práce za to nemůže, jo. Že by bylo málo nebo bylo moc, to vždycky tak nějak bude, ale vždycky to souvisí s člověkem jako vevnitř, jo? Jako, že se tam něco stalo, se nějak zablokoval nebo tak, tak to se musí nějak změnit pak.
0: Svého času se hodně mluvilo o vaší epilepsii, kterou máte od dětství po nějakém tuším úraze. Mluvila jsem se spoustou lidí s epilepsií a ti mi třeba říkali, že jim dlouho trvalo, než si to vlastně přiznali, že to tam jako je, že to nepřetlačí. A že s tím prostě budou muset chce nechce být. Jak to člověk nese, že najednou z čista jasna prostě něco takového má a vlastně neví, kdy se něco přihodí?
1: No, nezáleží, kdo jak těžkou tu epilepsii vlastně jako má. Tak já za sebe jako můžu říct, že ono to je opravdu o tom, třeba v mém případě musím zaťukat, že to je už jako vlastně jako v pořádku. Jsem pod dohledem prostě lékařky, které docházím dvakrát ročně na ty elektroencefalogramy a tak. A je tam prostě, tam se jakoby pozná, jestli jsem fakt jako unavený nebo nějak to, ale vlastně už nedošlo k nějakému jako velkému nebo malému záchvatu. Já už jako vím, jak se mám k sobě chovat, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. No. Člověk vlastně by se měl k sobě vlastně nějak chovat tak, nebo já se k sobě musím chovat nějak tak, abych ho nedostal. Prostě no, tak se takhle chovám a vím, čím si zvyšuju to riziko, prostě to, takže se tomu vyhýbám.
0: Já jsem mluvila třeba i s dvojicí, která právě z důvodu epilepsie toho manžela hodně dlouho zvažovala, zda mít nebo nemít jako děti a tu rodinu, že přeci jenom jako je to riziko chovat si to malé miminko, když jako nevíte, jestli náhodou nedej bože vám najednou jako nespadne nebo tak.
1: To rozumím, že to vlastně člověk vlastně o to napadá, to zvažuje, no ale a taky jak to má vlastně, jak je to rozsáhlá třeba ta epilepsie, nebo jak to má těžký vlastně, jak často ten člověk jako padá, jestli ví z čeho a tak. A taky si myslím, že vlastně jsou i jako případy, že to prostě ustane.
0: Že se to natolik zlepší.
1: Že se to prostě zlepší a že to prostě ustane. A to nechci nějakým navádět, ale vlastně myslím, že nějakým třeba se to může stát, že třeba tím porodem to zmizí. Že tam začnou fungovat jiný jako věci. A to si netroufám nějak jako teďka jako hodnotit.
0: Tak ta dvojice nakonec má děti tři.
1: No tak hlavu, paráda.
0: Vypadá dobře, no. Ale mě napadla vlastně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že si píšete a možná, vlastně nevím, jestli existuje třeba nějaká divadelní hra, kde by se ukázal ten svět té epilepsie, protože pro nás je to vlastně hrozně nepředstavitelné, to když se to najednou všechno vypne a vy se pak probudíte a teď vlastně si nepamatujete, co se stalo, máte strach, je to hrozně nepříjemný pocit. Jako představit to na těch divadelních prknech?
1: No, ono existuje, že od Dostojevského třeba Idiot. To, když jsem četl vlastně někdy v 17, tak si pamatuju, že vlastně mě tam překvapilo to, co bylo společný. On tam píše, že vy, co nemáte ten tanec svatýho Víta, vy nevíte, jaký štěstí člověk zažívá, když se to stane. Jo, to je něco nepopsatelného, to je prostě, jste fakt mimo to svoje tělo, takže když člověk ztratí vědomí, tak vlastně, jakoby, teď se na vás koukám, mrknu, ale otevřu oči, jsem v sanice. Jo, ten čas tam jakoby není a když ztratíte vědomí, ale pokud se dostanete do jakoby jiného, do nějakého toho snění nebo jiného stavu, jakoby vědomí, ne do bezvědomí, ale jste ještě
0: jste někde jako
1: úplně jinde? Jste mimo tělo a to je prostě nepopsatelný. To je, asi to má taky každý nějak jako jinak, ale tohle, když ten záchvat je takovej, že jste někde, tak tam se jako dotknete něco mezi, nevím, jestli to, jako jestli to blíží nějaký smrti, nebo jestli to tam jako nějak, nevím, jo, ale je to neuvěřitelná prostě jako dávka, jako štěstí.
0: Když si řeknete štěstí, takový, bych teda opravdu
1: no, ale čekala. Ne to štěstí, že člověk má štěstí, jo, ale chápu, takovýho...
0: Jako euforie?
1: Takové? No, euforie, ale vlastně takovýho vlastně pocitu opravdu jako nějakého nekonečna nebo nějakým vesmíru jste prostě... Čím dál jsem od toho, co se mi to stalo, tím hůř se mi to popisuje. Když se mi tohle to stalo a popisoval jsem to tenkrát třeba jako týden naprosto precizně a přesně a tady jsem až dostal do toho světa, kde jsem byl, ale pak je to vykoupený tím, že když se probudíte, máte strašný pocit viny. To je zajímavý. A to tam měl taky v tom Dostojevském. No. A pořád se omlouváte všem, se probudíte a všem se omlouváte.
0: Starosti.
1: To si vlastně člověk, ani taky mě to napadlo, že vlastně proč člověk vlastně se omlouvá, proč to z člověka vychází ven, když vlastně kolem vás jsou lidi, kteří vám pomáhají, vy se proberete, že jo, a vidíte nad sebou třeba lidi, kteří, a to jsou ty záchranáři nebo někdo prostě, kdo u toho byl, nebo cizí lidi, nikdo vám vlastně jako nic nevyčítá, jenom nad váma stojí, aby se jenom omlouváte. To je možná asi ten kontrapunkt k tomu, co zažijete během toho, co to je za tu dávku toho štěstí, tak potom vlastně jako se člověk omlouvá, že to zažil, nebo tak nevím proč, jestli to je, že vám způsobuje komplic, že tady vůbec jsem, jako a jsou z vlastní směsi.
2: Ako mladé dievče, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď nás

0: možná je to z toho vědomí, že ten člověk venku vlastně nemůže nic, vy nemůžete nic. Vy můžete maximálně zabránit tomu, aby se ten člověk, který má záchvat, někde o něco neuhodil, ale nemůžete nic. Tak možná proto, že tohle víte.
1: No a když se to někomu třeba stane, že u toho je, tak si myslím, že může člověk jako myslet na to, že ten člověk se, když to vypadá třeba jako, se řekne jako ošklivě, že pokud je, že člověk je zkroucený a tak, ale on je, teď koukám znova po 15 letech na Hry o trůny, kde má ten Bran Stark vlastně, oni mají ty vize, tam prostě i ty divocí. A myslím, že tam je to taky vlastně nějak jako trošku jako citovaný, tím, tam má potom ještě ten jeho kamarád nějaký epileptický záchvaty během té vize, tak si myslím, že tam taky jako, musím, jako čerpají z toho, že ty lidi, kteří se dostanou, třeba pro Rusy to je, jednou mě jeden režisér obsadil prej ruskej do filmu, protože se to tam je napsaný, že jsem epileptik, prej mu to přijde se štěstí. A pak jsem tam nebyl a ten film pak mi psal, nějak to nevyšlo to obsazení a on mi potom ještě osobně psal mail, že protože jsem tam nebyl, tak ten film celý zrušili.
0: Opravdu.
1: No tak takhle to měl, jako on to, já nevím, jestli to souviselo opravdu s tímhletím, ale Rusové to mají třeba jako, že obsadí někoho se polepsit. No, on to takhle měl, že mu to přinese štěstí.
0: Ale vy jste říkal o té nepopsatelnosti a to je právě to, co jsem měla na mysli, jestli jste to někdy zkusil dát třeba na papír, třeba chvíli poté, vy jste říkal, že s odstupem už to potom nejde, jako popsat to, co se jako děje v člověku.
1: Jako tohle nemám žádnou tuto jako touhu, abych popsal jako lidem to, co se vlastně děje, nebo zaznamenalo to, ale já spíš, když se to něčeho týká, tak to tam, tak samozřejmě to tam jako nepropíšu úplně vlastně ten, ale pokud se takhle o něčem jako bavíme, nebo když právě třeba hodně práce, tak třeba kdybychom dělali toho idiota, tak samozřejmě se tím třeba budu zabývat, jo, já jsem i viděl toho idiota, když jsem se zeptal kolegy, nebudu jmenovat, že hele, ty jsi tam neměl ten epileptický záchvat, který tam ten idiot má, on říká, jo, měl, ale měl ho hrozně jako malej, že nehrál prostě, jo, on se tak zajímavě jako díval do těch lidí a to byly vlastně jako rozdrobený, jakoby krátký, jakoby ty epileptický záchvaty, což tam je, tam jde o to v té hře, prostě, že ten člověk je nesmírně citlivý, ten Myškin, a těm lidem je nepříjemný jako s ním bejt, protože on vlastně do nich vidí a je vlastně dobrák. A teď jsem taky vlastně viděl o Vánocích Návrat idiota, to bylo prostě úplně úžasný, si pamatuju, prostě ten film je, ten film je jako umělecký hrozně dobrý, hrozně dobrý.
0: Vrátila bych se na závěr k tomu vašemu psaní. Vy jste říkal, že si tam zapisujete třeba různá snění. Co je teď vaším největším snem?
1: Mým největším snem, jako si plním, no, být spokojený, být v klidu, nerozčilovat se nad věcma, který člověk stejně nezmění, a co můžu změnit, tak to změním, ale co nemůžu, tak už se do toho jako zbytečně jako nepouštím, aby mě to právě nestravovalo, nebo tak.
0: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Hájek.
1: Děkuji za,
0: za to, děkuji.
1: Já vám děkuji.
0: Mějte
1: za pozvání.
0: Mějte se krásně. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Trníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drc.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

0: zprávy. Prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

A tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka, předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. A pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jeho českou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout, stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paleček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paleček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem, Hynkem, Máchou a verše psát, pro tebe psát.

hnědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Nežasnu nad svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

0: rybky v podběráku, i zlatý rybky v podběráku.
1: A tohle byla vzpomínka na severočeského, nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z

jsem do tebe pryč, pořád a stejně. Co teď se mnou bude, kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šťávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl.

srdci pořád mám středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, že se tolik nesměl.

0: Ty, ono se to houpe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sever.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrassek a skupinu Sakrapes.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se aspoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let. Napiš, jak se máš, tak pojď do skalní.

0: Přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Rýmiček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Přijmi oběť, vládče moří.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Teď budu citovat a vracím se do listopadu roku 2025. Budu citovat svého dnešního hosta. Nejdřív Itálie, pak kluci narozeniny, pak Slavík. Nesmírně se vážím hlasu od vás. Být po třetí bronzová je krásný. Stěží se tomu, věří. Vyhlásím listopad roku 2025 myšleno jako nejlepší měsíc roku. Cesta od Kínova dětského sboru přes Lídu Nopovou až po Eduarda Klezlu. Dalším, řekněme, náznak toho, o čem budou dnešní zálety. Mým hostem je dnes Monika Absolonová, dvojnásobná držitelka třeba ceny Itálie.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: život svůj.
1: Když jsem si chystala dnešní setkání s Monikou Absolonovou, poslouchala jsem záznamy, tak jak jsou k dispozici části divadelních muzikálových představení, a poslouchala jsem hudbu, poslouchala jsem poslední album a hledala jsem pěvecké začátky Moniky Absolonové. A při té příležitosti jsem vlastně došla až do střední hotelové školy v Praze, kterou po dohodě s rodiči, anebo na přání rodičů, absolvovala. Pěvecké začátky jsem našla v roce 1983, kdy jako tehdy sedmiletá nastoupila do Kýnova dětského sboru. A potom od 90. let zpěv u Lídy Nopové. Moniko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A děkuji, že jste přijala moje pozvání.
2: A já moc děkuji za pozvání a normálně jste mě zarazila, protože já vlastně všude říkám, že zpívám od roku 1993, ale vy máte pravdu, protože v roce 1983 jsem fakt začala chodit do toho Kýňáku a v podstatě tím by se to dalo jako odšpuntovat, ale já jsem to tak jako nikdy nevnímala, protože jsem to brala jako dětský jako kroužek, koníček, ale vlastně máte pravdu.
1: Kdybyste teď měla vzpomenout na jednu myšlenku, kterou, anebo podvědomou věc, které se vám tehdy v těch osmdesátkách dostalo a která vás třeba provází celým životem a třeba i momenty, které musíte vyřešit, protože to zkrátka třeba není nepříjemné, nebo naopak je velmi veselé.
2: Jako vzpomenout si na nějakou věc, která se stáhne se mnou celý život. No vždy, asi ta tréma, tu jsem měla vždycky a moc se to nelepší. Asi to, že jsem nějakým způsobem byla, nevím, jestli použít slovo divná, jiná, je jako výstižný, ale rozhodně jsem vždycky jako nesplývala úplně s davem. Ať to bylo právě ve sboru, kde všichni ty děti poslouchali vážnou hudbu, já poslouchala Michala Davida, nebo potom jsem začala zpívat a byla jsem od Michala Davida a zase v té branži Michal zrovna v té době neměl jako na růžích ustláno, myslím tím po revoluci. Vždycky jsem byla něčím jako trošku mírně vyčleněná, ale jak řekl jeden můj teď už kolega, tenkrát to byl mladý, krásný model, Bořek Slezáček, někdo na mě měl nějaký řeči a mě bylo těch 19 a on říkal, nech Moňu bejt, ta nás všechny udolala svojí dobrotou. Tak nevím, jestli dobrotou, ale to, že jsem ty věci v životě musela udolávat, tak to je prostě pravda, ať to bylo jako po pracovní stránce v čemkoliv.
1: Když říkáte udolat dobrotou, tak mě vlastně okamžitě automaticky naskakuje to, čemu se kromě své práce věnujete, a tomu, že dobroty doslova a do písmene procházející žaludkem dokážete tvořit tak, že další jsou inspirováni.
2: No to je takovej spíš úlet, vlastně sama to doteď. Ale jo, ale vlastně v tom mém životě nakonec všechno má nějaký smysl. Já mám hotelovou školu, jak jste zmiňovala na začátku, a já se přiznám, že jsem nikdy nebyla žádná výjimečná kuchařka. Když jsem byla malá, tak jsem jako i dokonce nejedla, což teď teda vůbec nechápu. A takže potom v pubertě jsem začala jíst a začala jsem jíst hodně. No a hotelová škola, teda mi maminka vybrala, aby ze mě něco bylo po střední škole, kdyby šla na gympl a třeba nešla na vejšku, tak abych nebyla bezprizorní, což vlastně nakonec se trefila. No, ale já jsem vlastně to povolání nikdy nevykonávala. No, ale začala jsem vařit a tím, že máte jako děti, nebo jsem dřív měla partnery, potom jsem měla děti, tak a taky jsem měla třeba období, kdy jsem neměla práci, ale to jídlo jsem měla ráda, ale nemohla jsem si dovolit chodit do restaurací, takže jsem si ty dobroty, které mi chutnaly, snažila jako uklohnit nějak doma. Myslím si, že se mi to vždycky chuťově velmi povedlo, ale nejsou vizuálně strhující žádný moje pokrmy. Jo, to prostě bohužel neumím. Tu eleganci na talíř jako předat. A no a potom, když začal covid, tak jsem dostala nabídku od jednoho řetězce potravinového, jestli bych s nima nějak nespolupracovala. Já si říkala, nezlobte se, že bych vám tady chodila po obchodě a říkala, tady to je ve slevě, to dělat nebudu. No a tak jsme zkusili vaření. A můj manažer tenkrát říkal, to bude taková krávovina, na to nikdo nebude koukat. Takže to je dobrý, máme to jenom na 3 měsíce, tu ostudu přežijem. A nikoho nás nenapadlo, že to bude vlastně trvat doteď. Už to není s tím potravinovým řetězcem, je to s výrobci elektrických nebo spotřebičů. Ale vlastně, že to ty lidi bude tak bavit. A mě, a vlastně v době, kdy byl covid a byli jsme doma zavřený, tak já jsem se vlastně na to strašně těšila. A doteď vlastně potkávám lidi, kteří chodí a říkají, my to vaše vaření tak máme rádi, já se toho vždycky uklidním, ním, tak to je taková věc, která by mě v životě nenapadla, že se může někdy propojit moje hotelová škola, moje chuť k jídlu a zpívání vlastně v jednom dohromady. Ale dělám to jako moc ráda, teď už nevařím z domova, ale z chaloupy. A vlastně jak nestíhám úplně tam jezdit, takže se na to vaření o to víc těším, že vlastně vždycky aspoň jednou za měsíc je tam musím jet, takže to je skvělý.
1: Krásně jsme propojili všechno, co si dokážeme představit pod slovem dobrota. Monika Absolonová je mým dnešním hostem v Záhledech.

0: Monikou Absolonovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Řeč byla o dobrotě, pojďme teď tu dobrotu posunout i k lásce. Album poslední se jmenuje Láska.
1: Ano, jmenuje, vyšlo minulý rok na Valentína. Já Valentína neslavím, ale vlastně tím, že jsme vymysleli, nebo já jsem si určila, že to album se bude jmenovat Láska, protože všechny ty písničky jsou o lásce, buď k partnerovi, o šťastný, nešťastný lásce, k lásce k dětem, tak to bylo jako jednoznačný a jedna písnička se jmenuje Láska. No a vlastně jsem si říkala, proč to nevydat na Valentína, když to všichni teď propagují. Já jsem ta generace, která ještě nemá Valentína jako za vlastního, no ale od té doby ho vlastně slavím jako výročí svojí lásky. No to album bylo pro mě zásadní, protože vyšlo autorský po 21 letech. Je to neuvěřitelný, jak ten život jako plyne. Já jsem mezi tím vydala nějaký desky, ale tím, že já nejsem autor, tak já nemám doma přebytek písní a přetlak umělecký, abych svoji tvorbu chtěla dávat ven. A vlastně jsem mezi tím vydala vánoční album, vydala jsem album muzikálový, ale já mám pocit, že jsem spíš jako komunikační a radši jako vystupuju, než abych byla zavřená ve studiu. Tak jsem to tak jako odsouvala a až po albu, který bylo vánoční a vlastně se lidem moc líbilo, tak jsem si říkala, možná bychom měli udělat nějakou jako desku sólovou a vlastně jsem to začala připravovat v roce 2018-2019, ale 2018 se mi narodil syn a 2019 tak jako jsme začali a přišel covid, takže vlastně tím, že to produkovalo to album Divadlo Studio 2 i platilo, tak jsem si říkala, že divadlo má úplně jiný starosti, než tady plnit sen zpěvačce o desce, takže jsem to bez dovolení producenta stopla a všem jsem to vysvětla, pan producent koukal a říkal, my bychom to zvládli, já říkám, ne, nezvládli, já to nechci, já bych to jako nepřežila, ať se platí důležitější věci pro to divadlo. No a tak jsme v tom pokračovali až vlastně v roce, já jsem přišla za Daliborem Cidlinským, který tu desku jako aranžoval, já jsem si ho moc přála a Dalibor řekl, hele, já tenhle rok nemám práci, nebo mám hrozně práce, můžu s tebou začít až v roce 24. Tak já jsem na něj rok čekala a vlastně jsme to opravdu, mezi tím jsem dávala dohromady ty písničky a cizelovali, co jo a co ne. No a opravdu v roce 24 jsme začali natáčet, myslím si, že někdy v květnu. No a v roce 25 ta deska vyšla. Já z ní mám doteď jako hrozně hezký pocit a vlastně už mám za sebou koncerty, které jsou vlastně tematicky víceméně jenom o těhle, nebo pochopitelně jsou tam doplnění o Teď královnou jsem já a najednou nějaký ty písničky, který lidi, kteří mě mají rádi, chtějí slyšet, ale je to už jako to gro, jsou to písně z téhle desky a je hezký, když to ty lidi umějí, tak mě to dojímá.
0: Pokud zůstávám ještě u desek, první byla Monika?
1: Ano, první byla Monika v roce 1993.
0: Krásně balancujeme a krásně procházíme. Kdyby měla zaznít jednou jedinkrát jedna jediná píseň z vašich alb, kterou byste chtěla poslat do světa?
1: Jenom jednu ze všech těch...
0: Jenom jednu dokážete vybrat?
1: To asi neumím.
0: Že jo, já si říkám, že...
1: Asi právě... kdybyste mi řekla z každý té desky jednu, tak to bych určitě uměla, ale takhle jako jednu za všechno asi ne.
0: Tak dobře, tak to zúžíme na jednu z prvního alba a na jednu z posledního.
1: Z prvního alba by to byla určitě písnička Pod peřinou.
0: To je sympatické.
1: Ano, to je legrace, napsal mi to Ruda Kubík, můj kamarád, teď už vlastně opravdu mnoha lety, protože tam jsme se seznámili a provází mě celým životem a z posledního alba by to asi buď byla Láska, a nebo píseň Mít tě ráda, text napsala Hana Zagorová, napsala jí pro sebe, o sobě a já jsem vždycky Hanku prosila, jestli by mi nenapsala nějaký text a ona někdy jo a nikdy bohužel na to už nedošlo a tuhle píseň mi vybral její manažer při příležitosti bohužel jejich vzpomínkových koncertů na ní a řekl mi, že to nikdo jiný zpívat nemůže než já. A já jsem na začátku měla s tím jako velkou obtíž, protože jsem se vždycky rozbrečela a nakonec jsem to jako zvládla a poprosila jsem Štefana i Luboše Kříže, jejího manažera, jestli by mi tu písničku nedovolili nahrát znova. A Štefan mi řekl, že bude rád, když ta píseň bude žít dál. Takže buď Lásku, nebo Mít tě ráda.
0: Monika Absolonová, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mimo ten v záletech úsměv na tváři Monika Absolonová, zpěvačka a taky moderátorka a taky, a jestli nechcete ten přívlastek, tak já si ho stejně řeknu, skvělá kuchařka. Nedávno byla při koncertě Štefana Margity v O2 aréně a hned vedle do prostoru se chystá v říjnu. Mám tu poznámku, Monika, 3.10. je správně?
2: 3.10. je správně. Ano, budu v O2 univerzu mít Monika 50.
1: Jsem nechtěla říct.
2: Ale já to klidně řeknu a je to jako zvláštní, protože vlastně, jak jsem minulý rok vydávala to album, tak jsem dělala jako rozhovor a ty lidi se mě ptali, co na to jako říkám, a mně to přišlo jako, že nic. A protože nikdy se mnou žádný věk jako nezacvičil, ale přiznám se, že teď to se mnou začíná cvičit. A vlastně jsem si to jako způsobila sama, jak člověk žije v různých jako předsudcích a já se snažím je nemít, ale co se týče jako věku a váhy, tak mám celoživotní. Ale není to vůči ostatním lidem, je to vůči jako sobě. A já si úplně přesně pamatuju dobu, kdy jsem říkala, když mi bylo těch 17, začínala jsem, že 25, a pak už jsou ty lidi úplně trapný a starý. No a to jsem záhy přehodnotila a pak jsem si říkala, tak starý jsou, když je jim jako 50. No a mě už 50 bude a já se jako stará vůbec nepřijdu a mám kamarády, kteří jsou jako povětšinou starší a v životě by mě nenapadlo jim tenhle přívlastek jako přidat, že jsou starý. Mm-hmm. Jsou všechno možný, jenom ne starý. Mm-hmm. A tak vlastně si sama se sebou tak jako bojuju zvláštní bitvu, jestli teda budu už jako od září stará, protože já mám narozeniny 27. září, anebo jestli teda budu už jako dospělá, anebo vlastně jak s tím jako naložit. Ale vlastně to, co mě nikdy netrápilo, tak ne, že by mě to trápilo, ale že se nad tím pozastavuju. To je jako zvláštní. A taky se jako pozastavuju nad tou, nechci říct, že konečností, ale že se to jako nějakým způsobem blíží. A že třeba mám před sebou jako dobře, já si říkám třeba 40 let, že tady budu do 90. No jo, ale
1: ono, je to míň už.
2: A už je to míň, ale ono to strašně uteče. Protože třeba my teď měli výročí muzikálu Drákula a to je 30 let a já nemám pocit, že to je jako, možná už 31. A já jako nemám pocit, že to je 31 let. Já mám pocit, že to je tudle. A vlastně si říkám, no tak a vlastně někdy mám pocit, že jsem ten život jako promarnila. Mm. Že jsem jako některé věci propásla. Mm. Že jsem vlastně měla pocit, že na to mám čas, že jsem se jako intenzivně věnovala té práci a teď si říkám, mělo to jako smysl. Mm. To jsou to takové jako najednou, nechci říct, že existenciální otázky v mém případě, ale vlastně jo, vlastně si říkám, čemu se budu věnovat jako teď, jestli budu teda tak hodně pracovat, nebo radši upřednostním jako děti, a nebo zase, ale já pracovat musím, protože vlastně celý ten cirkus kolem sebe živím, a včetně svých dětí, jako já jsem pro všechny ta jistota, tak vlastně a najednou si uvědomujete, že už nejste sama s dvouma dětma, ale máte kapelu, máte svýho zvukaře a ty všichni lidi jako se odvíjejí i jejich práce jako na vás, takže cítím jako nějakou zodpovědnost, ne tlak, to ne, ten tlak si vytvářím já sama, rozhodně ne od toho okolí, ale je to jako najednou je to jinak.
1: Já se slovíčka poslední velmi často bojím, jak vy?
2: Já strašně.
1: No?
2: Já jako nemám ráda konce.
1: No?
2: A nemám ráda konce u ničeho. A no, ta konečnost jasný. Mě vlastně jako děsí.
1: Ale zároveň je to příležitost, když si uvědomíme, že teď je ta příležitost
2: to udělat. Přesně tak. Konečnost mě děsí, ale třeba odchod, vím, že jsme tady to téma vůbec nechtěla jste možná otvírat, ale třeba odchod mých blízkých a nejbližší lidi, kterými odešli, byla babička s dědou, jak z tátové strany, tak z máminy, ale z máminy pro mě bylo to jako intenzivnější a bylo to poměrně nedávno, tak je to taková jako zvláštní zkušenost, protože já jsem babičku s dědou milovala, trávila jsem tam veškerý víkendy od narození. A moje dětství byly převážně babička Helenka a děda Olda. A vlastně vždycky mě podporovali, vždycky mě milovali a nějaký takový ty krásný zážitky mám opravdu spjatý jako s nima. No a babička zemřela, když jsem čekala svýho mladšího syna. To znamená v roce 2018. A já jako vím, jak jsem nejdřív s tím bojovala, jak jsem viděla, jak ta babička jako přestává být fit a tak a pak musela být v nemocnici. My jsme všichni furt věřili, že to bude dobrý, že jo? Že jako vždycky se jako dá dohromady a že a mě tam ty sestřičky říkali, ne Moniko, to už nebude dobrý. A já říkám, jak to jako myslíte? A oni říkali, no buď zůstane tak, jak je, anebo se to zhorší. A já najednou ta představa, že ta úžasná babička, úžasná žena, by najednou měla být v tomhle stavu jako ležícím, nesamostatným, tak jsem věděla, že jí to jako nepřeju a že vlastně, jestli si něco přeju, tak aby ten odchod byl důstojný, ale rychlej. A když odešla, tak jsem byla hrozně smutná, zároveň se mi strašně ulevilo za ní. A to samé se vlastně opakovalo s dědou, ale ten teda odešel až 97,5. A mě jenom mrzí, že nevydržel do stovky, protože on nám to sliboval. A přitom říkal, že od 60 umírá, ale vlastně vydržel krásně. A tam to bylo vlastně to samé. Takže jsem si uvědomila, že když je ten čas a když mají ty lidi štěstí dožít vlastně relativně ve zdraví, tak je to jako velký dar a my můžeme být jako vděční, že jsme s nima mohli ten čas jako trávit. A myslím třeba, že s dědou jsem si řekla vlastně asi všechno, co jsem potřebovala a zvláštní bylo, že on už třeba nemluvil, děda vždycky krásně zpíval.
1: A takže po něm váš hlas?
2: Určitě, ale hlavně bylo krásný, že on jako nejvíc vlastně reagoval na hudbu. Jo, že pak už třeba nemluvil, ale když jsem mu pustila pana Matušku a začali jsme si zpívat, tak on se ke mně v nějaký chvíli přidal. Tak to jsou takový jako okamžiky, které jsem si uvědomila, jak jsou jako důležitý a jak moje mamka třeba nechtěla, aby děda odešel a já jsem jí říkala, že to je sobecký, že on už asi chce jít. Tak to bylo jako zvláštní, že jsem věděla, že když jsem tam, já vlastně jsem měla poslední čtvrt rok, půl rok, já jsem tam jezdila stejně jako celá rodina, jsme se tam střídali každý den někdo, tak jsme věděli, že to je jako naposled, že jsem, jako bylo jasný, že už to taky příště nemusí být. A vlastně jsem ráda, že jsem s dědou si stihla všechno jako říct
1: a být u těch právě přiznaně posledních okamžiků. Monika Absalonová, posloucháte Zálety.

0: že Štefan Margeta přijde i za vámi.
1: Štefan to datum má napsaný, doufám, že mu do toho něco nevleze, nějaká práce, ale Štefan tam nebude jako host, protože já tam nebudu mít žádný hosty. Já jsem poprosila Libora Boučka, jestli by mi pomohl s dramaturgií toho koncertu a vlastně jsem říkala, jsou dvě možnosti. Buď oslavím 50, že jako pozvu svoje kolegy a kamarády a s každým zaspívám nějaký duet, anebo řeknu, ahoj, já jsem Monika, je mi 50 a za život jsem se naučila tohle, tada. A on mi řekl B správně.
0: Takže, ta je jinak než obvykle možná.
1: No asi to prostě bude, já vlastně na koncertech nemývám hosty, ale vlastně bych si chtěla zaspívat i věci, které jsem třeba dlouho nespívala, anebo taky bych si chtěla zatančit, a což není úplně můj obor, ale byla jsem ve Stardance a tam mi to jako šlo, takže vím, že když se jako zatnu a začnu dřít, tak to nějak bude vypadat. Tak vlastně bych chtěla pobavit sebe i ty lidi a bude to, on ten koncert jsem jako vlastně velmi rychle bez žádný reklamy vyprodal, za to jsem teda nesmírně vděčná, ale hodilo to tím pádem na mě jako větší zodpovědnost, jsem si říkala, aha, ty lidi něco očekávají a přijdu tam já. Tak to bude jako hustý, tak snad jim, jako snad je nesklamu, ale vlastně jsem nechtěla přidávat. On je to teď takový trend, ale pro mě je důležitý si to užít jednou a třeba se stane, že pokud ten koncert se nám povede a budeme u všechny složky spokojený, to znamená kapela, já, tanečníci, a budeme to mít vlastně připravení, tak se to třeba zopakuje, třeba za čtvrt roku, za půl roku, nevím. Ale rozhodně v tu chvíli chci, aby to byl jeden narozeninový koncert a pak si s tou 50 můžu až do 60 jezdit, jak chci.
0: Jasně, protože to prostě bude jenom 50+. Je tam něco, na co se opravdu těšíte? Už teď to můžete říct, protože on se člověk opravdu...
1: Já se těším, až to budu za sebou.
0: Za sebou, no.
1: Já se vlastně vždycky, jako my jsme se jednou o tom bavili s Ríšou Genzerem, se kterým se známe 100 let. Mm-hmm. A já, když jsem mu popisovala svoje stavy před vystoupením, ona mě koukala a říkala, můžeš mi říct, proč to děláš? Ale já vlastně potom na tom ještě jsem šťastná. Mm-hmm. A když slezu a budu mít pocit, že jsem vydala maximum a že mě to bavilo a že ty diváky to bavilo a že všechny ty kolegy to bavilo, tak to je můj splněný sen. Ale vlastně není to před. Já nemám ten před já stojím před horou, kterou musím zdolat a nevím, jestli se tam někde se pode mnou neurve kamínek a já nesletím o 2 metry níž. Takže vlastně budu šťastná pokud se všechno povede a budu mít hezký pocit. A i třeba může se stát, že já nebudu mít hezký pocit, protože málo kdy mám ze sebe 100% pocit, ale když budu slyšet tu odezvu od těch diváků a od těch kolegů na jeviště a budou mít oni dobrý pocit a od mýho pana zvukaře, tak budu ráda prostě. A možná si to třeba ten večer užiju. Já si většinou nějaký jako věci, které se mi povedly, uvědomím až o mnoho let později.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Monikou Absolonovou dnes mluvím v záletech, třeba i o podzimním říjnovém koncertě, který čeká. Teď si, Moniko, dovolím citovat. Abych byl tvým dobrým manažerem, musím vědět, co si myslíš. Víte, odkud tahle věta pochází?
2: Zřejmě od Tomáše Přenosila, mého manažera. Tomáš je můj manažerem, nechtěl být. My jsme byli původně kamarádi, nebo jako on je marketingový ředitel divadla Studio 2, takže tam jsme se jako zkamarádili a byli jsme kamarádi a on chodí pravidelně do kryokomory, protože on je skvělej ve všech ohledech. Jediná špatná vlastnost je, že je hypochondr. A jak je hypochondr, tak se o sebe jako extrémně stará a chodí do kryokomory, protože má pocit, že pak bude strašně zdravej. A já mu v tom držím pěstí, kryokomoru navštivu, když mám průšvih s lasivkama nebo když jsem měla zlomenou nohu, ale že bych stejně jako on pravidelně docházela, to bohužel ještě nedělám. A třeba se k tomu časem propracuju. Nicméně Tomáš tam chodil a vlastně si vždycky jsme si povídali a on nadával, že jo, na práci, na něco, na situace. A já jsem pak jednou mu řekla, jestli by mi nechtěl dělat manažera. A on mi řekl, no tak to přestaneme být kamarádi. A já si říká, ne. To... A on to opravdu trochu tak má, že to naše kamarádství takový to niterný, takový to intenzivní šlo do pozadí. Ale vlastně já ho chápu, protože jemu prostě 20 lidí za den zavolá kvůli mně. A ještě, aby se mnou pak trávil volný čas, asi by to na něj bylo moc. Mně by to nevadilo. Já mám jako jinou povahu, když mám někoho ráda, tak mám ráda furt. Mm-hmm. Ale chápu, že takže teď jsem se mírně upozadila. Není to, že by jsme se nevídali, ale nevídáme se tak často. Ale když se pak vidíme, tak si myslím, že si to jako užíváme. Mm-hmm. Ale já jako jsem začala respektovat ten jeho odstup.
1: A když jsem si právě pouštěla ukázku z Judy, tak tam tahle věta dokonce padla vlastně v jistém momentu o tom, že být dobrým manažerem znamená tomu druhému člověku rozumět a zároveň, ano, evidentně si držet ten odstup. A jenom, aby bylo chápáno, o tomto představení se bavíme i kvůli tomu, že právě za něj Monika získala Thálii v roce 2025.
2: Já jsem pochopitelně byla z té nabídky nadšená, ale netušila jsem, jak až to jako je a co všechno ta Judy vytváří a dělá a jaký má střihy nálad, jak nikdy jsem prostě před divákama nezvracela nebo vůbec jsem nezvracela nikdy před lidma. A teď vlastně jsem musela být opilá, ožralá, jako ne opilá, jenom jako fakt ožralá. Pak tam zvracíte před lidma, opravdu se jako obnažujete, děláte věci, které člověk nedělá, nechce to dělat před nikým, natož jako na jevišti před, což za to moc děkuju, před vyprodaným sálem. No a do toho tam bylo spoustu textů, do toho ona se velmi často jako opakuje, do toho různě větví a do toho zpívá písně, které jsou jako jazzovo-swingový, takže to opravdu není můj obor. Takže pan profesor Klezla se zase málem oběsil, než mi to vyťukal do hlavy. Já jsem furt nadávala, protože prostě mi to nešlo. Takže to bylo a do toho to bylo jako hodně emoční a já nevím, jak to dělají opravdoví herci, ale tím, jak nejsem herečka, tak já vlastně používám jako svoje emoce. A vyndáváte fakt věci, které nechcete. No a vlastně ani nevíte, jestli to v sobě třeba takhle máte. A já jsem v životě, v civilu, na nikoho nikdy nekřičela tak, jako křičím jako Judy. Takže jsou to jako, pro mě to bylo velmi těžký. A když jsme to jako doskoušeli, nějakou to dostalo formu, tak všichni ty lidi, kteří jsme na tom spolupracovali, jsme říkali, ježišmarja, on nikdo nepřijde, to je taková deprese, že tohle nikdo nebude chtít vidět, to je vlastně jako hnusný. No a my jsme začali hrát a lidi, když byli první diváci, my jsme neměli žádnou generálku, a oni se smáli. A přitom jsou jako brutální situace. A pak vám dojde, že ono to vlastně může působit až směšně, protože to je jako bizár. A až na konci dojde těm lidem, jak je to vlastně jako smutný. A já teda jsem nesmírně vděčná všem divákům, že za prvý, že chodí opakovaně A že to s náma prožívají a že na konci opravdu tam je úplný ticho a jediný, co slyšíte občas, je kapesník. Takže je to jako krásný, že s náma ten příběh jdou. A to, že já jsem za to dostala táli, je takový bonus. To, že jsem tu cenu získala pro divadlo Studio 2 v historii toho divadla, je to první tálie. Takže já jsem za to nesmírně jako šťastná, že jsem to zrovna já, že jsem měla takovýhle štěstí tomu Michalovi udělat radost, ale zároveň jsem dostala ještě od muzikál Opereta taky cenu za nejoblíbenější jako herečku právě za tuhle roli. Takže já jsem za tuhle roli byla odměněná jak od diváků, tak jako od odborné veřejnosti, že mě to strašně potěšilo, překvapilo. A to, že lidi chodí na takhle těžký téma, mě potěšilo. Ale vlastně nejvíc bych chtěla, aby na to chodili hlavně moji kolegové, protože ten boj s těma závislostma a to, jak žije atypický život a jak je vlastně neustále vydaná na
1: šanc
2: a jak to špatně snáší, já si myslím, že to víc než pro koho, pro normálního diváka je to takový vhled, ale pro tý mý kolegy je to denní realita.
1: Jsem reflexe.
2: A takže by to bylo jako fajn. To bych vlastně tímto chtěla všechny pozvat.
1: Marika Absolonová, posloucháte Zálety.

0: Monikou Absolonovou. Dnes moc ráda mluvím v Záletech. Teď jsem jenom otevřela mnoha set stránkovou rešerži o vás, a kterou jsem četla už před nějakým časem. Jenom jsem zapomněla obsah jednoho článku, který nese název Bála jsem se, že je to konec kariéry. Tušíte, v jaké souvislosti jste to řekla? Kdy jste se bála? Anebo jestli
1: Když jsem šla na mateřskou. Mm-hmm. Ale vlastně to bylo zvláštní. Já jsem si děti strašně přála. Dávala jsem se ve 23, protože jsem prostě po té rodině jako toužila, ale na druhou stranu se přiznám k jedné věci, že to, že budu mít děti a rodinu, jsem brala jako automaticky. Netušila jsem, nakolik moje práce vlastně mi zkomplikuje ty vztahy, a nebo spíš ty partnery, který to přitáhne do toho života, nebo vlastně nevím, jak to mám říct, já je mám jako ráda, ale vlastně to prostě nebylo kompatibilní s tím, jaká jako doopravdy jsem. A takže jsem se vdávala velmi brzy a čekala jsem, že ta rodina, děti budou automaticky, což se nepodařilo. A děti jsem měla o mnoho let později. A na jednu stranu jsem se na ty děti strašně těšila a na druhou stranu, jak už mi bylo 39 a čekala jsem tádu, tak jsem se bála, že to je konec. Že se prostě může stát, že už mi nikdo nezavolá. Paradoxně se to nestalo, ale dost se tomu divím, protože já jsem třeba v těhotenství s prvním synem přibrala asi 33 kilo. Zase mám všechno jinak, taky jsem chtěla být krásná maminka s malinkým bříškem, tak jsem byla opravdu obrydně stáňa, ale roztomilá. Možná to bylo proto, že jsem přestala kouřit, přestala jsem jako pracovat ve velkým, prostě to tělo zareagovalo tak. A já jsem si to strašně jako, když se táda narodil, tak já jsem si uvědomila, že mi celý život něco chybělo. A já jsem třeba na podzim měla pravidelně, přesto, že jsem se narodila na podzim, takže by to mělo být pro mě hezký období, tak já jsem vždycky měla úzkosti. Mm. Ale jako z ničeho, a ne úzkosti, ale cítila jsem nějaký smutek hroznej. A ten se od narození synů už nikdy nezopakoval. Je to jako strašně zvláštní, vlastně se narodila táda a už tohle nikdy nepřišlo. Takže mám pocit, že mi s nima do života přišla nějaká pucle, která mi jako chyběla. Nicméně ano, já jsem si myslela, že nic nepřijde a přišlo toho teda dost.
0: No,
1: a přišel i další syn, takže no, ale měla jsem strach, že už bude konec, ale vlastně jsem si uměla představit, že budu dělat i něco jiného.
0: Rozumím tomu. Moniko, poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence. A já ji čtu teď poprvé, takže i pro mě překvapení, na co se vás umělá inteligence ptá. Kdybyste měla napsat libreto k muzikálu o svém vlastním životě, který by se odehrával za dalších třeba 20 let, jakou emoci by měla mít ta úplně poslední píseň v závěrečném dějství, aby se diváci v hledišti i na pódiu upřímně usmívali?
1: Tak kdybych měla napsat libreto o svém životě, tak by to byla tragikomedie, rozhodně. To je úplně jednoznačně, protože mám pocit, že každý žijeme nějaký život a i u mě to je opravdu nahoru, po schodišti dolů, v mnoha ohledech. A na konci, aby se usmívali, já bych spíš chtěla, aby odcházeli nějak jako smířený a možná dojatý. Mm-hmm. A rozhodně, aby to předalo nějakou emoci. Tak jaká by ta písnička nebo ta poslední scéna měla být?
0: Možná jedno slovo.
1: No, krásná.
0: Aha, jasně. A emotivní, dovolím si přidat to slovo ano. Druhé, protože i o emocích a často mnoha ohledy hodně o emocích byl náš dnešní rozhovor. Děkuji za to osobní setkání. Děkuji, Moniko.
1: Já moc taky děkuji.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

Český rozhlas Dvojka.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v polovině června. Spojené státy zaútočily na jihu Íránu, označují to za sebeobranu. A bude slunečno, teploty až 32 stupňů, jsou tu zprávy a Mária Kunová, dobré ráno. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
3: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
4: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
3: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
3: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Americká armáda zaútočila v jižním Íránu, uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. A to podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě, které kladou miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Dodalo, že si při pokračujícím příměří zachová zdrženlivost. Další podrobnosti o útocích ani o konkrétních hrozbách ze strany Íránu zatím podle agentury AP nejsou k dispozici. V Karlových Varech se uskutečnilo krajské kolo AI olympiády pro středoškoláky. Pořádali ji organizace NVIAS a Krajské inovační centrum. Soutěžící navrhovali využití strojového učení v praxi a zkoušeli vytvářet vlastní modely. Nejlepší družstva postoupí do celostátního finále a můžou se dostat i do mezinárodní soutěže. Pokračuje Petra Waldmanová z Krajského inovačního centra.
6: Chceme podporovat mladí lidi ve využívání moderních technologií a má to i přesah do našich aktivit, do našeho tématu, kterým se zabýváme, což je podpora talentů a podpora toho, aby ti talenti v Karlovarském kraji zůstávali.
2: Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz teď zavřené. V jeho blízkosti se staví nový most a lanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, upozorňuje ředitel ski areálu René Hroneš.
7: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty čekejte mezi 27 a 32 stupni, na horách kolem 23 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Německa je kolona za sjezdem na Rozvadov. Hustý provoz začíná na kilometru 145, pokračuje až do Německa. Fronta je i na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan. Popojíždějí hlavně nákladní auta v pravém pruhu u hranice za sjezdem na Petrovice od kilometru 89, opět až do Německa. A na silnici 34 na výjezdu z Třeboně do Českých Budějovic je nehoda. U odbočky na Dvorce se převrátilo nákladní auto. To byly zprávy a teď má slovo Jakub Kaloč.
9: Tak děkuji veselé Marušce Kunové, dobré ráno Maruško. My jsme tady trošičku vykolejili našeho milého kolegu Lukáše Kamena a to v 5 hodin a 5 minutek má po noční, tak se nedivím. Maruška Kunová viděla propisku
6: z Londýna.
9: Ano, přesně ta, která symbolizuje tu čestnou stráž, a říká, ty jsi byl v Londýně? A já, jak jsem zmatený, podobně jako Lukáš, kam, byl, no. A pak, ne, vlastně nebyl, tam byla Regina, my jsme byli to vyšli. Tak přátelé, takhle to začíná v úterý 26. května. Tak vás zdravíme, já doufám, že v podobném modu se ponese i dnešní den ve vašich domácnostech, respektive, že budete mít důvod k úsměvu a budete mít hezký den. Teď už si tak jako pijánko posnídejte, my vám pustíme slovenský klín, to je skladba, prosím vás, čínsky. A za chvíli, jo, ještě mám jedno upozornění. Pokud se budete vracet z dovolené a máte pocit, že si musíte odvést nějaký ten suvenýr, tak velmi opatrně, protože u francouzské turistky odjíždějící ze Sardinie nalezli celníci 40 kg písku, oblásku a mušlí. Paní se musela asi velmi prohýbat. Starší paní, 69-leté ženě hrozí pokuta až 72 000 korun. To si myslím, že se moc nevyplatí vozit si kámen za tyhle peníze. Za to postavíte boudu.
6: Kámen?
9: Ježíš, paria, pardon. Tak tenhle ten je o něco levnější než ty, Lukáši. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

Vaše ráno na dvojce se před chvílí rozjelo, je 5:10, úterý 26. května. Všichni tady z dvojky, kteří už se jdou věnovat pracovním procesům, vás zdraví. A pozor, to nejsou jenom paní uklízečky. Už sem chodí i dámy z archivu, opravdu chodí takto po 5:00 do práce. No prostě tady se maká. Ale já předpokládám, že u vás se také maká. Kdo makat nemusí, tak klidně ať poslouchá ranní vysílání dvojky. A já pro vás mám další takové letní odlehčené téma. Sice je jaro, ale ty teploty tomu nenasvědčují. A tím je jazyková úspornost. A díky snaze tvůrců a autorů stránek Čeština 2.0 vám nabídnu pár nových českých výrazů, které jsou takzvanou složeninou. O složeninu se nejedná v případě prvním, a to je spolknout logr. Já jsem to neznal, ale je to znamená naletět, nechat se napálit. Koupil jsem si ten zázračný přípravek, no nic moc, opět jsem spolknul logra, se říká, nemaká to. A všichni určitě známe nejčastější druhy nabízené kávy, buď arabiku nebo robustu, ale nově prý existuje i rozpusta. Takže samozřejmě instantní rozpustná káva. A pak tu mám výraz, který mě velmi pobavil, a to je mamaraci. Paparaci známe, velmi nepříjemné bulvární novináře, kteří vám vlezou až pod kožich, jak se říká, ale mamaraci je matka, která ve společnosti ráda vypráví trapné historky z dětství svého potomka. Třeba, no prosím vás, no ten můj kluk, ten on se počurával ještě v 7 letech a s košem chodil až od 15 let, protože do 14 se bál tmy a podobně. Tak to je mamaraci. Pak počasí, dnes bude trošku alzavo, neboli počasí vlezlé jako reklama se zeleným mimozemšťanem. Tak asi není třeba nějak vysvětlovat. A pak, když něco měříte, tak to můžete měřit také okomaticky. To znamená od oka posoudit rovinu nebo svislost, popřípadně rovnoběžnost. Příklad. Vodováha neukazuje rovinu, ale velmi to okomaticky vypadá rovně. A pak umít pruty. Prosím vás, to je rybářský výraz, jít na ryby a vrátit se bez úlovku, tedy neulovit vlastně žádnou rybu. Nazdar, Franto, jak to šlo včera na rybách, ono ani se neptej, jen jsem umyl pruty a šel jsem domů. A pak tu mám poslední výrazivo, a to je spolu vidlící, od slova vidle. Spolu vidlící, a to je soused ze stejné vesnice. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Tak nebesa téměř bez mráčků, teploty mezi 9 až 13-14 stupni Celsia. Těch 9 naměříte na západě, severozápadě Čech. A jak bude? To počasí bude velmi krátké. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech kolem 23. Předpokládané množství srážek tu mají meteorologové napsáno nic, respektive smajlíka. Tak zatím bohužel bez srážek. Na severu nás čeká odzíska ochlazení, ale srážek stále nebude příliš. Bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, hlavně na jihu a východě se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. A nejvyšší zítřejší teploty také zůstanou opravdu nad těmi tropickými hodnotami, mezi 26 až 30 stupni Celsia, jih Moravy opět dokonce k 32. A ten sever, jak už jsem říkal, bude chladnější, tam naměříte maxima kolem 23 stupňů. Na horách v 1000 metrech pak bude také teplo 20, na Šumavě dokonce 24 stupňů Celsia. Může se ještě rozfoukat vítr v nárazech kolem 55 km za hodinu, ale opravdu asi to nebude nic výrazného. A tady už během zítřejšího dne neboli středy předpokládají množství srážek meteorologové někde do 1 cm na metr čtvereční. Takže zatím toho příliš nebude, ale rozhodně se opálíme. A rozhodně dodržujte pitný režim. Fakt nezapomínejte na vodu, snažte se o sebe dbát, pokud je to možné, schovat se někde do stínu a v práci nezapínat tu klimošku hned po příchodu prý. Já nechci mentorovat, ale dbáme o vaše zdraví. Jak duševní, tak fyzické. Hezké ráno.

5:24, posloucháte Vaše ráno na dvojce s datem 26. května. No a já bych k tomuto datu na úvod rád připomenul výročí jednoho známého opusu, protože v Praze měla premiéru opera a samozřejmě v Národním divadle Leoše Janáčka její Pastorkyně, podle literární předlohy Gabriely Prajzové byla dokončena už v roce 1903. To Národní divadlo v Praze i tehdy odmítlo, nakonec ale spolu se Smetanovou Prodanou nevěstou a Dvořákovou Rusalkou tvoří opravdu její Pastorkyně trojici nejoblíbenějších, a to světově, českých děl operního repertoáru. Je tomu 96 let, co bylo vybudované nové výstaviště v Brně a byla zahájena první výstava, takzvaná výstava soudobé kultury v Československu, kterou do konce září roku 1928 navštívili téměř 3 miliony lidí. Velmi slavná záležitost a velká záležitost. No, Abraham Bram Stoker vydal 26. května v roce 1897 svůj nejslavnější román Hrabě Drákula, tak kdo se rád bojí, tak určitě zná ve všech jeho verzích i filmy, i samozřejmě povídky, po případě knížky. Hlavním hrdinou tohoto temného příběhu je britský právník Jonathan Horter, a který odjížděl do Transylvánie na hrad hraběte Drákuly, aby s ním projednal zamýšlenou koupi několika nemovitostí v Londýně a tak dále a tak dále. Však už to znáte.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Policisté varují před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty, vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují k převodu peněz na věrohodné účty. Jakmile získají důvěru oběti, podvodníci změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí na účtu v zahraničí a získat je zpět je téměř nemožné. Unijní ministři pro evropské záležitosti dnes v Bruselu mimo jiné začnou s přípravami na červencový summit. Rada bude taky jednat o aktuálním stavu vztahů mezi Unií a Spojeným královstvím. Česko bude zastupovat poradkyně předsedy vlády pro záležitosti EU Milena Hrdinková. Teplický okresní soud se dnes vrátí k žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý poslanec si odpikává tříletý trest za 2 znásilnění a pokus o znásilnění. Žádost o předčasné propuštění soud projednával už v lednu, tehdy ho ale zamítl. Dnešní líčení začne v 9 hodin. Brno rozšíří nabídku městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim vyčlenila zhruba 20 bytů, které se městu nedaří pronajmout. Nájem se bude pro jednoho studenta pohybovat okolo 8000 korun měsíčně, včetně energií. Byty bude od června nabízet realitní společnost města Brna. Studenti si je budou moct pronajmout nevybavené. Senior centrum v Pardubicích pořádá dnes další komentovanou vycházku za architekturou. Historik Matěj Bekera z Východočeského muzea povede zájemce po stavbách architekta Václava Otakara Metka z přelomu 19. a 20. století. Akce začíná ve 13 hodin.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty přes den budou mezi 27 a 32 stupni. Na horách naměří kolem 23 stupňů.
3: Doprava.
4: Kolony čekejte na dálnici D5 z Plzně do Německa. Začíná za sjezdem na Přimdu na kilometru 143. Jsou to hlavně kamiony. Místy je i hustý provoz. Osobním autem objíždějte přes Rozvadov. Fronta převážně kamionů je i na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan. Blokově odbavují vjezdy do tunelů a už za sjezdem na Děčín na 83. kilometru. A na silnici 34 na výjezdu z Třeboně do Českých Budějovic je nehoda. U odbočky na dvorce se převrátilo nákladní auto, kolona se tam netvoří. Tolik zprávy a Mária Kunová, pokračuje Jakub Kaloč.
5: A já děkuji Marušce Kunové za předání slova v 5:33. Vítám vás všechny, kdož jste přišli ke svým přijímačům, takto v úterý po ránu 26. května. Já pro vás mám po písničce pozvánku na krásnou výstavu Jindřicha Štrajta, mimořádné osobnosti ve světě fotografie. Ta výstava se nazývá Z města ven. Můžete ji vidět v Muzeu umění v Olomouci až do začátku září. Dokonce se tam vydáme v doprovodu s kurátorkou Štěpánkou Bělešovou, ženou, která Jindřicha Štrajta zná opravdu do posledního knoflíku. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Tak přátelé, trocha umění pro vás teď, nebo je chvíle na trochu umění při příležitosti blížícího se životního jubilea fotografa Jindřicha Štrajta připravilo Muzeum umění v Olomouci výstavu s hezkým názvem Z města ven. Jak říkali jeho blízcí, nebo říkají jeho blízcí, to je celý on. Vždy, pokud je to možné, z města jde ven. Mimochodem, 80. oslaví, pokud se nemýlíme, 5. září. Každopádně ta výstava bude k vidění do začátku září a představuje tuto mimořádnou osobnost ve dvou rovinách, jak říká kurátorka Štěpánka Bělešová, kterou zpovídala redaktorka Petra Ševců.
1: Výstava má dvě části a představuje osobnost Jindřicha Štrajta jako fotografa, což patrně diváci a posluchači znají tuto jeho roli nejvíce, ale pak i představujeme druhou stránku a to je role Jindřicha Štrajta jako kurátora, osvětového pracovníka, kulturního hybatele, zkrátka člověka, který před zhruba 50 lety na Sovinci vytvořil takové malé nezávislé kulturní centrum, které navzdory tehdejší normalizační šedi velice dobře fungovalo na přátelských vztazích a vazbách a Jindřich zde umožnil řadě výtvarníků, kteří byli nežádoucí pro tehdejší režim, aby vystavovali a vystupovali.
2: Tak já bych zůstala tady v té první části, která nám představuje Jindřicha Štrajta jako fotografa, který si všímá periferii, všímá si života obyčejných lidí, ale zároveň tady vidíme snímky, které ještě takto nikdy vystaveny nebyly.
1: To je trošku relativní.

0: aktivní. Ano, ty snímky jsou udělány z negativů, které Jindřich nikdy nenazvětšoval z nejrůznějších důvodů, ale vlastně my po chvilce zjistíme, že ty fotografie jsou důvěrně známé, a to díky tomu, že známe to prostředí ze starších fotografií, známe i ty aktéry a známe i ty situace z Jindřichových fotografií, a najednou se ocitáme ve velice známém světě, který není cizí, který prostě mluví k té naší takové společné minulosti a i k těm společným zážitkům, a právě v tom možná tkví i síla těch fotografií, že Jindřich nám přibližuje ten intimní obyčejný život, to, jak on vlastně přistupuje velice těsně a blízko k těm lidem, které má rád, které obdivuje, které sleduje a dokumentuje.
1: Ty fotografie jsou z oblasti Bruntálska, Rýmařovská, jsou z 80. let. Je to za vás to nejspecifičtější období tvorby Jindřicha Štrajta?
0: Já se domnívám, že fotografie, které vznikly právě koncem 70. a v 80. letech z toho cyklu, který Jindřich potom pojmenoval Vesnice, svět, jsou vlastně ho nejsilnější. Vznikaly v období, kdy i on sám neměl jednoduchou pozici v rámci té výtvarné nebo i společenské scény, a i to prostředí bylo v té době tak okrajové, opomíjené. Nikoho z centra nezajímalo, co se děje na Bruntálsku. To byly skutečně vesnice, které byly dosidlovány, bylo tam řada lidí vykořeněných, kteří neměli vztah k tomu místu, a Jindřich se snažil zachytit jejich každodenní útrapy, to, jak bojují s tím prostředím, protože to skutečně prostředí v mnoha směrech a dodnes je velice problematické, co se týká dopravy, vzdělávání, pracovních příležitostí, tak samozřejmě mnohonásobně zesílené to bylo i v těch 80. letech, a všechny tyhle situace se mu podařilo zachytit. A s odstupem času já se teda domnívám, že vlastně ty fotografie, které on pořídil v průběhu skoro 40 let, jsou naprosto neopakovatelný obraz toho moravského venkova. To je skutečně kronika, to je dobová freska, to je prostě něco, co už nikdo nikdy nemůže zdokumentovat. A díky bohu za to, že se to Jindřichovi povedlo.
1: Říká kurátorka výstavy Z města ven Štěpánka Bělešová. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 12 minutek do 6. hodiny je úterý 26. května. Aktuálně skoro bez mráčku nebe, teploty. Na západě, severozápadě tam mezi 9 až 11 stupni, jinak až ke 14 stupňům a pochopitelně stoupat ty teploty ještě budou a řekl bych, že docela vysoko, 27 až 32 stupňů naměříme pod skoro jasnou nebo jasnou oblohou, na horách v 1000 metrech pak kolem 23 stupňů. Srážek bohužel málo, na severu se ale během noci bude ochlazovat a nějaké ty kapičky napadají. Bude jasno až polojasno, jak už jsem říkal, sever přechodně oblačno a pak se vyskytnou výjimečně přehánky s malou pravděpodobností i bouřky, takže sever chladnější 23 stupňů, ale jinak 26 až 30 stupňů Celsia na jihu Moravy, tam se opravdu ohřejete až k 32 stupňům, budou zítra stoupat teploty a na horách pak v 1000 metrech také teplo 20, na Šumavě 24 stupňů. Během těch bouřek může ještě zesílit vítr v nárazech do 55 kilometrů. Za hodinu, koho by zajímalo, kolik napadne, tak prý do 1 cm, to jsou zítřejší maxima. Zvláště, jak jsem říkal, na tom severu. Možná se pár lokálních přehánek objeví i na jihu našeho území. Hezké ráno.

0: Koláček štěstí.
1: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
2: Chytil mě ischias, neboli houser, což je krásný lékařský termín pro situaci, kdy vám tělo oznámí. Pamatuješ, jak ses ke mně choval? Tak teď poslouchej. No tak poslouchám, no. A slyším názory jako houser, to je to jediný, co může přinést láska staršímu pánovi. Jo, nebo v tvém věku už člověk nepotřebuje adrenalinový sporty, stačí si zavázat tkaničky. Nebo taky, to nic není, pravá bolest není, když to bolí tak, že se bojíš smrti. Pravá bolest je, když to bolí tak, že si přeješ zemřít. Někdo kdysi prohlásil, že život bez bolesti nemá smysl. No tak to pěkně děkuju. Marcus Tullius Cicero zase prý řekl, že těžké je mlčet, když cítíš bolest. No a proč myslíte, že vám to tu vyprávím? Jediný, kdo by mě snad asi utěšil, je malíř Ožis Renoir. Ten řekl, bolest pomine, ale krása zůstane.
0: Koláček štěstí.
1: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
3: Dvojka u

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, copak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty, copak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Bylo 6 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo senátem. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru. Bude slunečno, teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Do poslanecké sněmovny se dnes vrátí návrh na snížení záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
8: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
6: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje, že změna podpoří drobné podnikatele. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Na některých místech v Česku dnes bude podle meteorologů i kolem 32 stupňů. Záchranáři při horkém počasí nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli omezit fyzickou zátěž, pít hodně vody a minerálek a vyhnout se alkoholu. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní, doplňuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
9: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
6: Lidé by taky neměli nechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, hlavně v zaparkovaných autech. Děti ze základní školy v Bolehošti na Rychnovsku dokončují vlastní autorskou knihu s názvem Jedeme do zoo. Název převzali z písničky zpěváka Pokáče, který jim do publikace věnoval své verše. Školáci se podílejí na ilustracích i na grafickém zpracování celé knihy a poznávají tak celý proces jejího vzniku. Knihu chtějí děti v budoucnu nabídnout také do zoologické zahrady ve dvoře Králové nad Labem, říká učitelka Kateřina Henichová.
10: Hlavní myšlenkou bylo propojení dětské fantazie s nějakými reálnými světy dospělými, aby si děti prožily celý příběh té knížky od začátku až do konce a viděli celá ta cesta, kolik dá práce, než dojde k uveřejnění.
11: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na horách naměří kolem 23 stupňů.
7: Doprava.
6: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova jede kolona kamionů. Jsou v pravém pruhu z kilometru 203 od sjezdu na Svitavy do omezení u D2. Na D5 z Prahy do Norimberku je kolona kamionů na výjezdu z Česka. Dojíždí za sjezdem na Tachov kolem kilometru 142. Stejná situace je i na D8 z Prahy na Drážďany. Před hranicí je nesouvislá fronta kamionů kolem tunelů Libouchec a Panenská. Regulují tam průjezd. Začíná hned za exitem 74 Ústí Bukov. A na silnici 34 na výjezdu z Třeboně na České Budějovice u odbočky na Dvorce se jede kyvadlově. Převrátilo se tam nákladní auto, chvílemi se tvoří kratší kolona. Ze zprávy to vše a teď je s vámi Ranní dvojka.
7: Startuje Ranní dvojka.
12: Hezké dobré ráno, milí posluchači. Dnes je úterý 26. května a začíná Ranní dvojka, respektive Ranní dvojka začíná vysílat. Dobré ráno, Regino.
13: Dobré ráno.
12: Ty jsi si dala ráno kávu a nezbytnou plechovku Coca-Coli.
13: No nějak pořád ta energie hledám, kdybych ji nazbírala, abych ji mohla dál rozdávat. A vy jste se k tomu nějak postavili?
12: No já stojím, ono to vysvětlím za vteřinku, Jakube.
14: Dobré ráno. No já, když přijde učitel do třídy, tak se postavím. Já jsem slušně vychovaný žák.
12: Tak, včera mi přišla SMS-ka od Reginy, jestli znám skladbu, nebo jak to bylo, Never Let Me Down Again od skupiny Depeche Mode. Já říkám, ano, je z roku 1987. A tam jsem pochopil, že došlo k jakémusi zděšení. A jestli bys to mohla vysvětlit.
13: Tak jenom tak jako ve stručnosti mě překvapilo.
12: Sednout.
13: Já tu písničku znám tak jak mimo děk. Jako, vím, že jsou to Depeche Mode, když to hraje. Ale překvapilo mě, že ta skladba je z roku 1987. Protože to mělo význam v ději jednoho seriálu, kde když se v nějakém šifrovacím kódu zahrála skladba z 80. let, tak to znamenalo, že věci jsou špatně.
12: Tak.
13: A já jsem synovi tvrdila, ne, to je novější, to není tak jako hrozný. Ta situace nebude tak hrozná.
14: A ona je čtyřicátnice skoro.
13: No.
12: A já jsem tu desku přinesl, je opravdu z té doby, protože v roce 1987 mý kamarád za 200 korun přivezl ze západního Německa a já jsem tenkrát prožil takové ne jako radostné zděšení z toho, jak se, to je blbost, že
13: nadšení,
12: jak je ten obal krásně vyveden, milí posluchači, jak je plastický.
13: V 87. roce tak. Vystupuje na povrch, no jo.
12: A potom jsem tu desku vyndal, pak je tam ten vnitřní obal, kde jsou všechny
13: posím
12: texty.
13: Posím vám dál, pan učitel tady dává
14: ano,
13: kolovat.
14: Ano, děkujeme, snad se to vrátí.
12: Jsou tam texty, podívej se, sahni si i na to logo Depeche Mode nahoře. Nahoře.
14: A tady taky, ano, to ale je plastický. Jako.
12: A to logo takový, hele.
14: Tak. Plasticita, ano.
12: A přichází a poenta, to vám teď ukážu, jsem tu desku vyndal, dívej se, Jakube.
14: A je modrá.
13: Modrá.
14: Ale průsvitná.
13: V 87. roce?
12: Ano.
13: Modrá?
12: Ano.
14: Myslím, že my se budeme dívit ještě za 50 let věcem, které tu byly před 90 lety. Víď?
13: Tak.
14: To prostě...
12: A tak já mám takový nápad, že bychom...
14: Hele, Dave Gahan měl narozky v květnu 9.
12: No.
14: Aha.
12: Takže bychom tou skladbou začali. Protože to byla titulková písnička.
14: Já mám taky nápad, já bych si pustil taky. No jasně.
12: Je to v pořádku?
13: Je to v pořádku. Mně se vrací smutek ze včerejšího závěru, ale nalákání k dalšímu dílu.
12: Jak se to jmenuje?
13: Last of Us.
12: Aha, poslední z nás. Nebo tak něco.
13: Takový postapokalyptický seriál.
12: No tak
14: stojí za to.
12: A máme hezký začátek. A jedem. Vinyl. Ono se to prostě pozná, že z toho hraje z gramofonu. Fakt se to pozná.
14: Petra Janu je to.

0: To byl přesun do roku 1987 díky seriálu, na který se teď dívá celá rodina. Já mám někdy chuť, už jak to tenkrát měli propojený, pustit tu desku celou, víš?
1: Mhm, no, bylo by to fajn.
0: Tady navazuje nádherná skladba. Pardon.
2: No počkej, já bych to klidně nechal, to jako není problém.
3: Špekové ráno na dvojce.
2: No ale napsala Lída, za času krále Klacka, kdy jsem navštěvovala základní školu, jsme povinně odebírali časopis Věsiolie kartínky. No mě taky.
1: Mm-hmm,
2: oni to byly kartíny. S blankitně modrou ohebnou dvoudeskou.
0: Ano, ano.
2: Prosím vás, to s touto deskou, na které je zásnav Depeche Mode nebo nahrávka Depeche Mode, nemá nic společného. Ano, to byly takové plastové, to se dělalo, myslím, z víček od limonád, ale...
0: No oni se rozjeli...
2: Tato deska má jinou úroveň. Mimochodem na ní vyšel i, myslím, skladba René, já a Rudolf, Franta Ringo Čech, a na druhé straně Zelená je tráva, jo. Tak, ten špek, já se za něj upřímně trošičku stydím, protože fakt to je slovo, s kterým jsem si nevěděl moc rady. To je to všechno tak jasný, že jsem nedokázal najít tu křivolakou cestičku,
1: Nevadí.
2: Která by vám zamotala hlavičky, ale tak aspoň se třeba, já nevím, potěšíte tím, že budete hned vědět. Jo, tak jdeme na to. Pode mnou to bere. Tak povídej. Jsem recyklační stanice na emoce. Když musím, tak se ohnu, ale nezlomím. A můj účes připomíná vlasy člověka po třídenním festivalu folkové muziky.
1: To znamená co? Vonící táborákem?
2: Je to takový neupravený rozčes. Takže podobnou to bere. Jsem recyklační stanice na emoce, tak povídej. Samozřejmě to nemá to žádnou chronologii, jo? Můžou být ty nápovědy přeházené. Druhů mám vedle sebe hodně. Když musím, tak se ohnu, ale nezlomím. Můj účes připomíná vlasy člověka po třídenním festivalu folkové hudby.
1: Taký biomuž to bude.
2: Nejblíže mám k lidským tajemstvím a k vodě. Nejblíže mám k lidským tajemstvím a k vodě.
1: To tam cítím nějakou nemitost, nějakou takovou živočišnost. Co?
0: No bere ti ryba, ne? Nebo něco takového.
1: No ale pode mnou.
2: No.
1: No bere tě něco třeba, víš, že tě jako uchvacuje,
0: zajímá,
1: ne?
0: Zajímá tě to.
1: No, jako že tě to uchvacuje.
2: Je Lada.
1: Auto nebo malíř?
2: Je Lada.
1: Nebo tady Lada Krenková, ty naše kolegyně. Tu jsem včera taky viděla, říkám, je, tebe jsem dlouho neviděla.
0: Je Lada.
2: Tak klidně taky, možná když si neumije vlasy.
1: No tam je nějaký smrad, hele.
2: U Lady v kanceláři?
0: Máš.
2: Počkej, tak ještě jednou. Pode mnou to bere. Jsem recyklační stanice na emoce. Tak povídej. Druhů mám vedle sebe hodně. Můj účes připomíná vlasy člověka po třídenním festivalu folkové hudby.
0: Já vím, co seš.
2: Když, tak to neříkej, ale když musím, tak se ohnu, ale nezlomím.
0: A vím, co chceš pustit za písničku.
2: Právě.
0: Ale tomu nemůžu teď pustit.
2: No, nepouštěj, prosím. Nepouštěj. To seš dobrej. Od Martičky. Prosím tě, ne Olympik. Já jsem myslel Martu. Ale Olympik taky.
0: Já vím.
2: No. On to nebyl čistý Olympik.
0: Ne.
2: No, tak ty víš. Je Lada.
1: Já nevím, kterou Ladu mám vidět.
2: Chcete ještě jednu nápovědu, nebo mám...
0: Ještě počkáme.
2: Dobře,
0: dvojka zavináč rozhlas.cz.
2: Tak budete vědět.
0: Jak to říkal s těma vlasama, že připomínají?
2: No, že můj účes připomíná vlasy člověka po třídenním festivalu folkové hudby.
0: To je strašné. Tak potom pustíme ještě tu písničku, která bude vlastně odpovědí.
2: Ale a já ji neznal, nebo nepamatoval jsem si, to je docela jízda, teda je, ta skladba.
0: No samozřejmě.
2: Fakt skvělá skladba.
0: Ano. Věci.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Je 6 hodin 20 minut, hledáme jakousi věc, která má vlasy jako prostě po nějakým...
2: Jako člověk po třídenním festivalu folkové hudby.
3: Takže jako rozcuchané, nebo já nevím, co
1: ne,
3: se
1: ne, pod tím... Jako...
2: No.
3: Co to je...
2: Dlouhé vlasy, představ si, jak se říkalo hárošáci, nebo hašišáci se mi také říkalo.
1: Ano, hašišáci.
2: Dlouhé vlasy, jako je nemité, splihlé dolů.
1: A myslím, že jedna z nejzásadnějších nápověd je povídej. Ale tady pustíme tu písničku teď.
4: Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí vraky, ať je nikdy neobrací, blbě křivolaký.
2: No.
3: Tak jo.
2: Tak jo, tak povídej. Pode mnou to bere, to je spíš pro rybáře. Jsem recyklační stanice na emoce. Druhu mám vedle sebe hodně, když musím, tak se ohnu, ale nezlomím. Můj účes připomíná, že jsme si řekli. Nejblíže mám k lidským tajemstvím a vodě. No a teď...
1: Lada.
2: Hele, lada. No. A já mám takové pořekadlo, jak si kdo sedne, tak si také vodník.
3: Taky proutky, ne?
2: A Velikonoce třeba.
3: Ano.
1: Takže jsem...
3: Vrba.
2: Ano.
3: Drbu vrbu, ne?
2: Drbu vrbu.
3: Jazykolám, nebo na rozmlouvání.
2: Já jsem chtěl říct totiž, že se drbu, ale to už by bylo hrozně zase jasně. Jasný. No, takže...
1: Teď do to, co naši posluchači.
3: Je to nevím.
1: Dvojka, to ještě jsme se tam nepodívali. A já jsem přesvědčen o tom, že budete...
2: Lenka napsala, dnes mi to nejde, je to vrba.
3: Lenka, teda to vám to hezky nejde, to Lenko. Tak moment.
2: Dobré ráno, přátelé dvojky, dnešní Špek je Rusalka. Zdraví vás Svěrá Toní Karlovy Vary.
3: No, je to, přihořívá.
2: Rusalka se vrací z třídenního festivalu folkové.
3: Tak myslím, že dneska po třetí nápovědi mi blesklo vrba. Manžel v autě ještě nevěděl, tak se mu vyfoukla rybník a teď se vlastně i trochu za to stydím, tak promiň, ale to bylo prostě opět dobře zadané, takové nezáludné. Zdraví Markéta z Vise nad Labem.
2: Takové nezáludné, ano, to se... dá říct i jinak. On je takový hodný.
3: Ne,
2: to má ty konotace lehké, ale bylo to nezáludné. Ano, nevěděl jsem si s tím rady.
1: Já to tady musím nějak promazat, mě se zadrhla tady ta skránka naše.
2: Král Lávra má oslí uši.
1: Ano.
2: Kukulín psal, že jo, do vrby, nebo mluvil do vrby.
3: Jo, to je pravda.
2: Psal, on tam schovával nějaká psanička, nebo já už nevím, jak to bylo, ale...
1: Napsal Alena, 60 plus, tak nevím, jestli to není nějaké napětí, nebo vrba.
2: No vlastně určité napětí při ohybu ano, vzniká.
1: Jo, to jsou ty vlasy, co visí takhle dolů, viď? Santusák se taky říkalo.
2: Santusák. Hárošák, hašišák, santusák.
1: Nebo santus.
3: Dnes mi to blesklo s panem Ladou. Úplně vidím vodníka s fajfkou, jak sedí na dnešním no. Špeku, čili dnes vrba. Hvězdu na vrbě určitě pustíte, je to má srdcovka. Venčící Alča z Kotěboře.
1: No, tak když jsme ji jenom zastavili, ne, tak ještě dokončíme.

0: geniální text?
1: Geniální text, ale geniální muzikál v brněnském Hadivadle v 90. letech. Na to se nedali sehnat lístky. Mm. To byla pecka.
2: Já mám ještě jednu pecku, já jsem to totiž pomotal, jak je u mě zvykem. Marta Kubišová totiž naspívala písničku Pouze vrba, nikoli v Hvězda na vrbě. A to z Golden Kids, ale tam zpívala sama. Ne, jestli tě můžu poprosit, pustí, protože to je fakt jízda. Jenom vrbady Kubišová, objeví se LPčko, ano.
0: Protože my jsme pořád hledali Hvězda na vrbě Marta Kubišová, říkám, no, to nenaspívala. Právě.

0: To velký hit.
1: Jsem neřekl hit, já jsem řekl, že to je jízda.
0: Nechám o tebe někdy poradit.
1: Ten zpěv je skvělý.
0: Ale já vím, že to je skvělý.
1: To by jak si půj zhálu, aby se sukří. Že se půjde nasnídat. Jo, tak to je další muzikant, Petr Sakal, se taky kroutí, no, tak dobře, no.
0: Jo.
1: Ne, je to, teď to vypadalo, že jsi tu nejstarší ty, ale vypadá, že jsem tu nejstarší já, no.
0: Kdybyste viděli Jakuba, jak tady máchá těma ručičkama, to je strašná jízda.
2: To bylo hezký.
1: Ještě,
2: hezký
1: to bylo hezký.
0: Ještě před 10 minutama. Golden Kids, Hvězda na vrbě, prosím tě.
1: Dalibor, počkej, já jsem nikdy neslyšel, to je dnes.
0: Ne, opravdu, včera jsem...
1: Žádný tam... Olympik, Kubišová.
0: No, vůbec to nenatočil.
1: Prosím vás, je to jenom vrba.
0: Ano, je to

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června, řekl to ministr kultury Otto Klempíř za motoristy s tím, že nejdřív se jeho rezort vypořádá s připomínkami, těch je asi 400. Novela by pak podle Klempíře mohla platit od začátku příštího roku. Návrh mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií s poplatkou na státní rozpočet. Osvobozeni by měli být například seniori nad 75 let. 3 miliony korun dostal jako odchodné bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Český rozhlas podle informačního zákona. Kostka získal o 200 tisíc víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka vyjádřit odmítl, rezignoval ke konci dubna. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu chce podle agentur zesílit údery na jihu Libanonu proti hnutí Hizballáh. I přes dojednané příměří Izrael na šiítské hnutí stále útočí. K návratu k intenzivní válce vyzval i krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Podle agentury Reuters není jasné, jestli se Izrael chystá zvýšit sílu útoku i na další oblasti vedle jihu Libanonu. Jde například o jižní předměstí Bejrútu. Francouzská turistka ukradla na Sardinii asi 40 kilogramů písku, oblázků a mušlí. 69-leté ženě hrozí pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun. Nález se v nejbližších dnech vrátí na pláž, informovala o tom agentura APA s odvoláním na italské celní úřady. Odnášení písku, mušlí nebo oblázků zakazuje zákon z roku 2017. Turisté si plážové nálezy odnášení Naši jako suvenýry, tím ale poškozují životní prostředí.
1: Počasí.
2: A bude jasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 32 stupňů, na horách kolem 23 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna je dlouhá kolona, začíná kolem exitu Holubice na kilometru 211. Osobním autem se zdržíte 20 minut k rohlence, kamiony jedou v pravém, déle do omezení u D2. Na D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem je kratší kolona na kilometru 115. Na začátku zúžení auto narazilo v levém pruhu do značení. A na D4 z Písku na Prahu dejte pozor za sjezdem na Mirovice na kilometru 56,5 je po nehodě zabraný pravý pruh. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Dalibor a ranní tým.
3: Jsem Beba a každé bezpráví vrbu unaví. Tak jo. Dobré ráno, milí posluchači. Jsme opravdu sehraný tým, který se vás pokouší probudit mnohdy nestandardním způsobem. Třeba písní, která se sice nestala hitem, ale je to, jak říká Jakub, velká jízda. No. Tak moc děkujem za vaší toleranci.
4: Hned si doma pustíme taky. Sklouznu se rád po linu.
5: Napsal Vladimír, předmět e-mailu se jmenuje Špekovec a píše, krásné ráno, tak dnes by to mohla být vrba, myslím, že pod nějakou si dnes vlezu, abych přečkal to vedro. Pláďa.
3: Jo, dnes bude vedro, to je pravda. Zorka z Liberce napsala, zdravím vás všechny, chci vám napsat, že tuto písničku zpíval můj spolužák Bohumír Starka. Ano, ano, Bohumír Starka. Chodili jsme do třetí nebo do čtvrté třídy, byl to velký talent, ale bydleli jsme v Bílině, prostě dál od Prahy. Spolu jsme zpívali na tehdy STM soutěžích a na MDŽ v různých fabrikách. Zemřel bohužel poměrně mladý na infarkt. Tolik jenom vzpomínka, Zorka z Liberce 1951. Děkujem za hezkou vzpomínku.
4: Dobré ráno, nerfíci, dnes je to ale podnik. Je to rybář nebo vodník? Petr z Brna.
5: Hezky.
3: Napsala Péťa, tak to jste mě pobavili, pan Jakub prohlásil, je to jenom vrba a začal hrát Lemon Tree, což je...
5: citronovník.
3: Což je citronovník, no. Jednou jsem z dnešního špeku stříhala proutky v pořádném větru a od té doby si umím představit, jaký je to pocit ocitnout se ve vrbě mlátičce. Z Harry Pottera.
5: Jasně, no, to je příšerná záležitost.
4: To nevím. Vrba mlátička?
5: No, pod tu se nechceš dostat. Celou tu korunu vlastně skloní k zemi a popadne všechno a hodí to na druhou stranu.
4: Jako za hlavu.
3: Jo, takhle.
5: No.
3: Takže vrba mlátička. Jakube, Na nezáludné se člověk nemusí dívat jako na lehké. Já díky vám měla takovou radost, že vím, jste skvělý působič radosti. Markéta Slisé. Pane působiči,

0: Vítková. Tak další píseň nás přesunula do další části našeho vysílání, i když pak když tady máme několik hezkých e-mailů, třeba teď, jak si špatně přečetla jméno a příjmení.
1: Já se omlouvám, já rychle čtu, protože jsem nadšená, kolik nových píšících posluchačů se nám tady objevilo v e-mailové schránce, takže jsem zbrkle přečetla Ivanu Spurnou Šikovnou. A ona je Ivana Spurná Šiková, ale je šikovná Ivana, protože napsala Vrba. Jeden z vás má zvláštní e-mailovou adresu, ten, kdo pije Jihlavskou 11 zavináč.
2: Tomu se hodí zavináč, takové 11.
0: Hezké ráno Jakubovi třetímu a dalším šlechticům inteligentního humoru. Špíček je Vrba, v závorce Pavel. I šlechtici můžou být někdy prdlí, napsal Jakub třetí.
2: Dobré ráno, jsem Vrba. Že jsem Vrba, že jo.
0: Že jo.
2: Ivan, hezký den.
0: Ten, kdo pije Jihlavskou 11, to je krásný. Domnívám se, že dnes Jakub svůj špek šeptá do Vrby. Pavel, dobrý ročník 73.
1: Ahoj, jsi bůtlavá Vrba?
0: Bůtlavá?
2: To je vykotlaná, ne?
1: Píše Betka z Bratislavy.
2: Bůtlavá, to je vykotlaná Vrba. Ale ty bys to měla vědět.
1: Ale já o té mi babička nikdy nevyprávila.
2: Je to Rákos nebo Rákosník, posluchačka. Jo, ne, pardon, Rákos nebo Rákosí. Omlouvám se, posluchačka Kačka.
0: Rákos nebo Rákosník, to je
1: to. To je tatínek Rákosnička. Zdravím vás z postele, tak nevím, jestli můj mozek už funguje, jsem Vrba, zdraví Tereza, mladý ročník 70.
0: 70, myslím, že mladý ročník. Jak jinak? Rákos nebo Rákosník. No, Jakube, mně to přijde jako Vrba. Honza z auta.
2: Aha.
0: Bylo rychlý. No, jste dobrý, že píše to takhle z auta.
2: Před pár lety jsme zasadili na zahradu pomlásku. Dnes už je dominantou zahrady. A kdybychom ji dvakrát ročně nestříhali, tak nás z pozemku vyžene. I včera ročník 68. Taky máme, no, tam u potůčku, vrbičku. Na čistí vodičku. Ty kořínky.
1: A ty jsi nějak rozněžný.

0: Halo.
1: Ty jsi nějak sám nad sebou. A jo, tak teď my víme, že jsi citlivý.
2: Jsem.
1: To není poznat nikdo. Co jsi říkal? Nic.

0: Dnes po dlouhé době vám, milí posluchači, chci sdělit, že mám opravdu radost, že dorazil náš host. Dobrý den, pane profesore.
1: Příjemné ráno. Pan Kaloš mě nechtěl tady pustit, ale
0: tak jste si to vyboxoval. Totiž vy máte přednášku o holismu a já jsem právě předevčírem navštívil tady holičství.
1: Lazebníka.
0: Lazebníka. Bylo to velmi příjemné, protože se mě zeptali, jestli nechci udělat pedikúru a já jsem to ještě nikdy nezažil.
2: U kadeřníka?
0: Ano. Já říkám, tak jo. A nechcete i manikúru? Říkám, tak jo. A nechcete oholit a ostříhat a udělat masáž hlavy? Říkám, tak jo. A já jsem rád, že o tom právě dnes bude.
1: Pak jste se probudil někde.
0: A pak jste se probudil.
1: V salonu.
0: Ano, ano.
1: Ale vypadáte, sluší vám to, pane Dalibore. Děkuji. Nalakované nechty, to se mi líbí. To je v pořádku, tak to má být.
0: No já si od jisté doby musím lakovat.
1: Můžu se podívat ještě na chodidla? Jestli ten pedikér byl šikovný.
2: Vám oskrávali paty hezky.
0: No všechno.
1: Moc hezky. Máte tam, udělali vám tam i dezen, koukám. Do paty, to je v pořádku. No prosím vás, holismus, to tady paní Květoňová určitě bude vědět, že ten vychází z toho, že jako jednotlivá část nemá význam pouze ve vztahu k nějakému celku, že ten celek je důležitější.
2: Mm-hmm.
1: Přesně tak. A
0: no, takže ne jako reznictví.
2: Ne, tak v celku, když tak se to celek...
1: Jako v celku, no teď vás...
2: Právě taky
1: to
2: vzali
1: byl takový holismus opravdu doslova. Vzal to jedním šmahem, že takzvaně. A to byl zahradník, jo? Nebo kdo vám... No, samozřejmě, jenže k holismu, když přidáte alko, tak se dostaneme k závislosti a tak daleko bych úplně jako nechodil. Každopádně u těch závislostí zůstat musíme. Mě zajímaly nové fenomény... ty nelátkové závislosti a došel jsem až k vodě, což je ale látková závislost. Nicméně, netholismus, to je závislost na internetu. Mm-hmm. Prostě ho musíte každý den alespoň třikrát otevřít, jinak nejste ve své kůži. Existuje závislost na práci, workoholismus, to už také není žádný nový výraz, že ten už známe. Ale pak je ještě akvaholismus. A já jsem si myslel, že to je to, co provozuji já, že si prostě musíte tu lahvinku vzít i do bazénu. Ale ono to tak není, přátelé. Ono to je o tom, že lidé jsou závislí na pití vody a vlastně nerespektují nebo neuznávají doporučované hodnoty nebo množství té vody, kolik jich máme zvláště během horkých dnů vypít, to znamená třeba do 3 litrů, ale jsou schopni vypít 7 až 10 litrů vody denně. Což už samozřejmě není zdravé, protože ty ledviny pak nemají... nebo
2: klid.
1: Klid, ano, ano, přesně tak. A spíš se snaží zbavovat vody místo toho, aby se zbavovali těch toxických látek a čistili nám organismus. A pak ti lidé omdlívají, já je musím jako vozit, že, do nemocnice a tak. To prostě to nevadí. A teď já nemůžu po každé moc řídit, že? No, prostě to není tak, že mám jednu pokutu za druhou. No, ale... Pak ještě existuje selfieholismus. To je člověk, který je postižený tím, že se fotí, nebo že fotí sám sebe. A je mu úplně jedno, co se za ním děje, nebo ty krásy okolí ho nezajímají. To znamená, za ním hoří stodola, ale on, pro ně je důležité, aby měl dobré světlo a dobrý úhel, že jo? Aby nebyl vidět, že má třeba odstáté uši nebo křivý nos, popřípadě vypadla na zuby. No, ale dříve se třeba používal termín potománie. Jestli, ale akvaholik ho převálcoval, jde o to, že člověk postrádá tu fyziologickou potřebu pít a postrádá pít a nepije vůbec na druhou stranu. Mm-hmm. Což zase vede k tomu, že se vám vysuší organismus a vypadáte pak jak křížala, že jo? No ale úplně nejhorší je doudleholismus, to už člověk ráno třeba vstane, to je zase takové nutkání neustále o něčem přemýšlet. Třeba o tom, že rohlík může mít vlastní vědomí a tak dále. A to je nebezpečné, protože pak vypijete jakékoliv množství čehokoliv. To bych řekl, že je nejvíce asi nebezpečné, tak na to si dejte pozor.
0: A tedy
1: kolik... Hlavně ráno moc nepřemýšlet.
0: A kolik máme tedy vypít denně?
1: Ptáte se dobře, mám to zde napsané. Průměrný obrat vody v těle u 70-kilogramového muže činí zhruba 3 litry. Tyto 3 litry, nebo z těchto 3 litrů přijme zhruba 1600 ml ve formě nápojů, 1000 ml ve formě potravin a asi 400 ml tvoří metabolická voda. Což je voda, která už se v tom těle nějak přemění, kterou pak vyloučíte. Něco samozřejmě vypotíte. Zvlášť když běháte, tak váš příjem by měl být kolem 3,5-4 litrů, pokud běháte pravidelně. Mhm. Ale já jsem si všiml, že vypijete poměrně dost. takže tam asi problém s odpařováním nebude.
0: Já jsem si všiml, že vy pijete taky poměrně dost,
1: pane profesore. Máme stejné klíče od jedné kanceláře, já vím.

0: Je 6 hodin 52 minuty a máme pro vás teď jednu krásnou nabídku. V případě, že byste hledali práci
1: a umíte vařit
0: a dobře zaplacenou práci, horské rezorty se o vás přetáhnou.
1: Píše Mladá fronta Dnes, nabízejí pražské platy, bydlení skoro zdarma a unikátní pracovní prostředí.
0: Před 15 lety byl párek na Tácku v českých horských střediscích běžným jídlem. Dnes ale tuzemské hory přitahují i movitější klienty, kteří očekávají alpský standard. Restaurace potřebují kvalitní specialisty z oboru a tak nabízejí vysoké platy, bydlení za symbolickou cenu a dokonce i stravu.
1: Z dat pracovního portálu jenpráce.cz vyplývá, že kuchaři a šéfkuchaři jsou v Česku dlouhodobě nejžádanějšími profesemi. Největší poptávka po těchto profesích je v oblastech s rozvinutým cestovním ruchem, tedy především ve velkých městech, turistických regionech, zejména pak v horských střediscích, říká manažer Jenpráce Michal Španěl. A právě nedostatek kuchařů v horských lokalitách se projevuje ve mzdovém ohodnocení, jimž si je manažeři gastropolovozu snaží do pohraničí přilákat.
0: Zatímco průměrná nástupní mzda kuchaře činí lehce přes 30 tisíc korun a u šéfkuchařů něco přes 42 tisíc korun, v horských oblastech se začaly objevovat tak vysoké nástupní mzdy, že mohou směle konkurovat například hlavnímu městu. Na Šumavě, v Krkonoších nebo Jeseníkách nabízejí zaměstnavatelé nástupní mzdy v rozmezí 55 až 75 tisíc korun. Oproti Praze tu nepanuje taková konkurence, o kvalitní kuchaře se tu provozy jsou ochotny přetahovat a nabídku dokonce přeplatit.
1: Pro kuchaře to znamená velmi výhodnou vyjednávací pozici. A navíc jim odpadlo nepříjemné pravidlo, že práce je jen v sezóně. Špičkové hotely a restaurace na horách dnes již fungují bez problémů celoročně. Ze situace na trhu práce je však vidět, že jen peníze už pro mnoho kandidátů nejsou hlavní hybnou silou. Zaměstnavatelé dnes musí být při získávání lidí mnohem flexibilnější a více přemýšlet nad celkovými podmínkami práce.
0: Například tady se to právě týká těch poměrně netradičních benefitů. Typicky ubytování zdarma nebo za symbolickou cenu, nabízejí také stravu, někdy i bonusy za sezónu, říká Martin Venglář ze společnosti Nomce. Díky tomu je jejich příjem v praxi výrazně vyšší, než kdyby za stejné peníze pracovali například v té úplně nejdražší lokalitě, a to je hlavní město. Tam by jim nájem ukrojil z výplaty citelnou část, kterou tady naopak ušetří. Rozdíl se tak neprojevuje jenom na výplatní pásce, ale i v kvalitě života, myslí si Venglář.
1: Veškerá tato nabídka benefitů a nadstandardní mzdy má za cíl jediné. Horské restaurace chtějí přitáhnout nadprůměrné specialisty. Gastrosektor si prošel obrovským otřesem během covidu a mnoho lidí už se do něj nevrátilo. Ti nejlepší si dnes mohou vybírat. Rezorty pochopili, že pokud chtějí stabilní tým a vysokou kvalitu služeb, musí začít fungovat profesionálněji než dřív, míní Jiří Haberštát, šéf náboru a marketingu Manpower Group.
0: No a ještě se vrátím rychle k tomu servisu, protože všichni to vyžadují stejně, jak je to v Alpách. Tito lidé, kteří sem jezdí, už nechtějí jenom párek a guláš na plastovém tácku. Očekávají kvalitní gastronomii, profesionální servis, lokální suroviny, zážitek a kulturu obsluhy mimochodem také.
1: A týká se to jak luxusních rezortů, tak horských chat. To je překvapivý.
0: No dobrý, ale to je v pořádku.
1: Práce v této oblasti proto může do budoucna v životopise vypadat velmi dobře.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude violistka Jitka Hosprová. Proč je viola tak jinak přijímána v orchestru než housle? Jak moc nevýhodné je, když na ní úspěšně hraje žena? A kolik starých poutních míst už její nástroj zachránil? Nejen na to se zeptám violistky Jitky Hosprové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. Spojené státy udeřily na jižní Írán. Za porušení příměří útok nepovažují. Bude slunečno s teplotami do 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze zmizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu může dostávat údajně zhodnocení peněz, pokračuje Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence.
5: Každopádně vždycky takovým varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
4: Peníze často končí na účtu v zahraničí, získat je zpět je v takovém případě téměř nemožné. Americké letectvo podniklo nové údery na Írán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Íránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
6: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik íránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících íránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-íránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
4: Praktičtí lékaři budou moct od července předepsat víc léků. Dosud pacienti kvůli receptům museli ke specialistům. Na sociální síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba léčiva na cukrovku, srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Změna má pacientům zajistit rychlejší dostupnost léčby a komfort. Podle ministra Vojtěcha se tak budou moct specializovaní lékaři věnovat komplikovanějším případům. Ornitologové na Třeboňsku v těchto dnech kroužkují mláďata orlů mořských. Při zimním sčítání byla na Třeboňsku asi 100 jedinců. Letos je ale obsazených méně hnízd než v jiných letech, doplňuje ornitolog Jakub Mráz.
7: I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná, ať z důvodu prostě toho chladnějšího jara, anebo z důvodu toho, že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Jinak orlí populace u nás stabilně vzrůstá.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni na horách kolem 23 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je kolona od exitu 216 Rousínov. Osobní auta se zdrží i přes půl hodiny k Rohlence, kamiony déle v pravém pruhu k D2. Na D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem opatrně na kilometru 115,5. V omezení řeší stranou vlevo nehodu, zpomaluje se. A na D4 z Písku do Prahy dejte pozor, za Mirovicemi na 56,5 kilometru. Po nehodě se jede jen levým pruhem, kolony se netvoří. To byly zprávy a vy dál posloucháte Ranní dvojku.
8: My se budeme za chviličku věnovat sportu, protože u Květoní doma frčí fotbal. Pochopil jsem to dobře?
3: Je to pravda.
8: Ano. A k fotbalovému stadionu patří jedna základní věc. Píseň Zelená je tráva, fotbal to je hra. A to je trávník.
3: No a je to velká věda, takový trávník.
8: Je to velká věda.
3: No, včera něco naznačoval Jakub a já jsem se plně náhodou dostala k takovému článku, kde jsem se dočetla, že třeba i sklon těch stébel, jak se mění, víš, že tam vidíš ty pruhy občas při tom takovém tom záběru na celou plochu, tak jsou takové pásy. A já jsem si myslela, že prostě chlap tam chodí se sekačkou a ona seká, když se vrací zpátky, tak seká jinak. A ono to má i nějaký důvod.
8: No
3: je to
8: ještě,
3: věda.
8: Ještě, že máme specialistu, je to náš trávníkář, pan Josef Kluge.
3: Beda Trávníček.

0: polovině června se na stadiony v Severní Americe nahrnou tisíce fanoušků, aby mohli na vlastní oči spatřit ty nejlepší fotbalisty světa. A velmi důležitý bude i trávník, protože bez něj to ve fotbale logicky nejde. Už dávno se nehraje na škváře. Expertem na fotbalový trávník je Béda Josef Kluge. Dobré ráno, Josef.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Ono to zní trošku jako legrace, ale trávník se při podobných akcích velmi řeší. Platí pro něj třeba nějaké mezinárodní normy?
1: Ano, platí a řeší se to velmi. Nastudoval jsem, co řeknu, jak už to při podobných akcích chodí i na tomto turnaji, tedy mistrovství světa, které nás čeká, tak tomu předcházejí měsíce pečlivých příprav vedle organizace samotného šampionátu je přesně klíčovou součástí i stav hracích ploch. Prostě tráva je velmi důležitá, respektive trávník. Profesionální trávníky totiž musí splňovat přísné standardy FIFA. A během toho nadcházejícího mistrovství světa, které mimochodem proběhne od 11. června do 16. července, budou zápasy hostit především stadiony americké NFL. Každá ze 48 reprezentací, které přijedou, ale musí mít taky vlastní tréninkové zázemí, čili těch nároků je hodně a správci těchto areálů tak mají za úkol skloubit běžný provoz s požadavky těch jednotlivých týmů, což výrazně zvyšuje nároky na každodenní údržbu a tím už se dostáváme k tomu, jak často a jakým způsobem je třeba sekat fotbalový trávník.
0: Právě, já si říkám, že nějaké detaily by se nám prozradit mohly, jak se o to starat, je to asi jiný trávník než golfový, ne trávník. A třeba, jak často se seká, tím můžeme začít.
1: Je to právě trochu podobné s golfovým trávníkem, Navíc tam funguje výměna zkušeností mezi těmi, kteří sekají golfové trávníky a těmi, kteří sekají trávníky na fotbal, ať už klasický soccer, anebo americký fotbal. V létě se právě na těchto plochách seká prakticky neustále. Sečení probíhá 6 dní v týdnu a v některých obdobích dokonce i dvakrát denně. Ta frekvence závisí především na počasí, ale taky na programu, který se odehrává na té travnaté ploše a samozřejmě platí, že údržba nezahrnuje pouze hlavní hrací plochu, nýbrž i ty plochy tréninkové. A významnou součástí péče právě o profesionální hřiště je pochopitelně i jeho vzhled a zejména to typické pruhování trávníků, o čem jste se bavili před písničkou. Tak já se to pokusím vysvětlit. To pruhování vzniká tím, že se stébla při sečení ohýbají různými směry, čímž dochází k optickému kontrastu. Tento efekt navíc není pouze estetický, ve skutečnosti má i praktickou funkci a přesně stanovená pravidla. Rozhodčí asistenti je mohou využívat, myslím, ty pruhy jako orientační pomůcku, například při posuzování offsideu, typicky. FIFA navíc požaduje odlišný vzor sečení než některé třeba domácí soutěže. Při mezinárodních utkáních mají být pruhy vedeny vodorovně, rovnoběžně s brankovými čárami, aby byl vzhled hřišť během turnaje jednotný. Tak tolik říká FIFA o trávníku a pruzích.
0: Říkám si, že pro ten dokonalý trávník musí být dokonalá technika. Víme, jaká se používá sekačka?
1: Ano, v držbě se používá široká škála techniky. Nejdřív samozřejmě nebo v minulosti dominovaly spalovací motory u těch sekaček. Dnes ale hrají stále větší roli stroje elektrické. On elektrický pohon totiž má výhody, snižuje provozní náklady, přináší i méně starostí se servisem, i méně hluku a pracovníci se tak mohou víc soustředit na samotnou kvalitu toho střihu. Pro hlavní sečení se využívají profesionální vřetenové sekačky a ty se používají právě i na golfových hřištích pro toto srovnání. Na rozdíl od těch běžných rotačních sekaček, jaké lze zpravidla najít doma na zahradě, tak tyto pracují s válcovým systémem přesně uspořádaných nožů, které trávu stříhají podobně jako třeba nůžky, což zajišťuje mimořádně čistý a rovnoměrný řez. Tyto stroje jsou vybaveny čepelemi z vysoce odolné kalené oceli s obsahem manganu a uhlíku a udržují si skvělou ostrost i při velmi intenzivním provozu. Systém současně umožňuje mimořádně přesné nastavení výšky sečení a vytváří velmi hustý a rovnoměrný povrch. A něco na tom je, že čím častěji se trávník stříhá nebo seče, a říkají to i zahrádkáři, tím je kvalitnější. Trávník na profesionálních fotbalových hřištích je zároveň potřeba udržovat výrazně nižší než běžné zahradní zelené plochy, Na výšku má fotbalový trávník přibližně 1,8 cm.
0: To je fakt, maličko. To je fakt málo, no. Mm-hmm. A teď se při tom protosečení profi fotbalového trávníku se využívá satelitní navigace. No to nám vysvětli.
1: Pokusím se o to. Ano, významnou pomoc v posledních letech představuje i využití GPS. Například moderní postřikovače dokážou zajistit přesné dávkování bez překrývání toho zalévání, které by mohlo trávník poškodit. Protože pochopitelně trávník se jenom neseče, ten se i velmi intenzivně zalévá. Podobně to funguje i při lajnování hřiště, což je taky velmi důležité, přičemž některé stroje jsou dnes už třeba plně automatické a umí ty čáry, ba dokonce i loga, kreslit zcela samostatně a není potřeba, aby se nějakým způsobem do toho člověk vkládal a dělal to křivě. Což samozřejmě výrazně ušetří čas a umožňuje týmu věnovat víc energie detailní péči o ostatní části areálu. Na druhou stranu ale platí, že ačkoliv tyhle všechny moderní technologie mnohé usnadňují, tak údržba těch profesionálních hřišť je velice náročná. Naštěstí pro řadu lidí v oboru je zároveň srdeční záležitostí, takže tyto lidi, tyto zaměstnance si každý ten stadion hýčká. Tedy ty, kteří pečují o trávník a je to pro ně srdcovka a často i velký koníček. Tak já trávníkář nejsem, shodou okolností se zrovna snažím tady vypěstovat u nás doma trávu, ale moc mi to nejde. No.
0: Mně taky ne.
1: Protože je sucho.
2: Jo, jasně, je to tak.
3: Musíte zkusit jetel, ne? Normálně trávu.
0: Jetelíček, no. Ten funguje.
1: Cokoliv, co bude růst asi.
0: To byl Josef Kluk. Josefe, děkujeme.
1: Mějte se hezky. Hezké ráno.
0: A máme ještě štěstí, že z radiožurnálu Sport k nám přišla kolegyně Regina, které tam nahoře říkají kopačka. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, paní Regino, jak budeme my fungovat na to mistrovství světa, zdali tam tedy budeme hrát.
4: Mě dávají spíš do dveří, aby se jim nezabouhli v redakci, ale tohle náhodou vím. Národní tým si na světovém šampionátu zahraje po 20 letech, takže můžeme fandit. Budeme ve skupině A a prosím pěkně, tu další skupinu tvoří kromě nás Mexiko, Jihoafrická republika a Jižní Korea. S Jižní Koreou hrajeme 12. června ve 4 ráno.
3: Já stojím u druhých dveří, tak bych se chtěl zmínit o hokeji. Aha. Tam už si moc nezahrajeme.
0: Jo, tak, počkej, fakt?
3: No včera jsme dostali od Noru 4-1, ale tak, že jak malí kluci. Vůbec nám to nějak jako...
4: Nešlo, že? Já jsem to slyšela.
3: A dneska Kanada, přátelé.
0: Tak dneska hrajeme s Kanadou?
3: Já je mám fakt rád, ten náš tým, ale nějak se nedokáže sehrát. Jako mentálně si myslím, že ty kluci si ještě úplně nerozumí, protože spousta z nich ještě zůstala v NHL a myslím, že budu rád, když to nebude 12-0.
0: Ty jsi optimista, člověče.
3: A třeba překvapí.
0: Tak jo, snad budem dřeba.

0: kousek.
1: 7:20 v retrokousku máme opravdu kousek. Je to takový předmět, o kterém jsem já dlouho nic nevěděl a doteď vlastně ani taky nevím. A Jakub mi řekl, že my jsme v tom, já nevím, jestli to je sport nebo disciplína nějaká, nejlepší na světě. Tak nejdřív popiš, co to je.
2: To je vlastně zapletený míček. Pletený míček, který je naplněný buď pískem, nebo někdo do něj dává rýži, nebo dokonce někdo fazole, záleží, jakou chcete váhu, jakou chcete měkost, přilnavost.
0: Čočku jsem taky našla.
2: Čočka taky, určitě, no.
1: A jmenuje
2: nebo,
1: se to?
2: Nebo broky.
1: Broky.
2: No, hakisák, ale jinak se to, ten sport se jmenuje foodback.
1: Foodback,
2: no. A my máme opravdu...
0: Foodback.
2: Foodback, ano, ano, protože vy ten, to říká Regi správně, vy ten míček vlastně se snažíte nohami nebo různými částmi těla, ruce jsou přísně zakázány.
1: Nohami?
2: Nohami, no, nohami nebo hlavami.
1: Nebo rukami.
2: Ruka, ne, ruce jsou zakázané, ale nohama se snažíte...
0: Rukami ne.
2: Rukami ne, nohama se snažíte ten míček udržet prostě ve vzduchu co nejdéle a buď to stojíte jako do kruhu, nebo 400, nebo 2, nebo je to také solo, jako freestyle. Mm-hmm. A my máme vaše Klouda, myslím, že se jmenuje. To je asi 8násobný mistr světa v tom freestylu. Strašně šikovný ty Češi. Tomáš Tuček a Weber ještě nějaký.
1: A ono ti to nesmí spadnout na zem.
2: V tom je nesmí ti spadnout na zem. A dělají se s tím takzvaně různé tríčky, že si ho podržíš na patě, nebo na kotníku, na kloubu, pak kolem něj točíš nohama, když je ve vzduchu a zase ho chytíš na nárt.
0: Jo, to je
2: to vlastně disciplína, která posiluje komplet celé tělo. Ty kluci jsou většinou opravdu vyrýsovaný, protože zapojuješ všechna možná svaly.
1: Ano, jo. A hlavu používáš jak? Jsi říkal, že hlavu. Může?
2: No jako u kopačáku. Jo, můžeš takhle. Si ho podržíš si ho na čele, já to moc neumím, na uchu.
1: Aha.
2: Do pusy si ho hodíš, vyplivneš, přesně. Za krkem. No a můžete hrát přesně jako v parku, jako volnočasová aktivita, úplně ideální na ten pohyb, nebo během vyučování třeba s chemikářem si zahrajete.
1: Ten bude rád. A jak to, kdo to vzniklo? No, v Japonsku?
2: To já nevím, to fakt nevím, to bych si vymýšlel, to nevím.
1: Že ty víš totiž všechno. No je to taková nevím. Hračka, já samozřejmě nic z toho neovládám, ale ono se to jenom příjemně třeba drží v ruce.
0: To je pravda, vydává to takový celkem uklidňující zvuk, takový šustivý. Víš, že když si to tak jako mrmláš mezi prsty, tak je to...
2: Je to příjemný, že? Na relax, určitě.
1: Takže je to hakisak český mrmla.
2: Hele, my jsme dokonce Český rozhlas Hradec Králové měl s Tomášem Tučkem jakožto 8násobným mistrem světa ve foodbagu rozhovor.
1: S Tomášem Tučkem. Takže ne vaše Klouda.
2: Vaše Klouda taky.
1: Jo, taky.
2: Ten je taky. Ono jich je hodně. Nebyl.
1: Tuček, Šlajs.
2: Přesně tak. A Weber, tabuli.
0: Stejné známky, stejné chyby.
1: Ty jsi to nechytla?
0: To jsem neviděla, že mi
2: to musíš mít v pořádku motoriku, jinak dostaneš do hlavy.
1: To je dobrý.
2: Že to je příjemný, vej.
1: Počkej, ty jsi to zase nechytla.
0: To nechytla.
2: A zkus to tou nohou, zkus žonglovat nohou. Nebo jak se to říká? No nártem, já to neumím.
0: A já jsem našla návod na háčkovaný hakisák. Pokud jste ženy šikovné, můžete uháčkovat
3: hakisák. No neumím právě. A teď si otočíš nohu a zase ho chytíš na ten nád, jo. Je to takový blázinec.
1: Hlavně se nemají z ní tady...
0: No ale teď si to kopnul až na stůl, Jakube.
3: No.
1: Je! Počkej.
0: Držíš to na nártu, no. A teď to chytil. A pak, že to neumí. Co si to tady vymýšlí?
2: Já jsem ho hodil Daliborovi na nohu a ono krásně zpracoval nártem.
1: No.
0: A pak to nakopnul do ruky. No vidíš, jak ti to jde.
1: No, tak já budu trénovat.
0: Úplný Vašek Tuček, nebo jak se jmenuje?
2: Klouda.
0: No to je jedno.
2: A Weber a Tuček.
1: Šlajs.
0: Ten taky.
1: No ne, tak gratulujeme teda těm našim frajerům.
2: Kde jste je vzali vůbec, ty hakisáky?
0: Kde jsi to vzal? To jsi přinesl z domu. Ty jsi háčkoval celou noc.
1: Já jsem háčkoval.
2: Pojďme si hodit navzájem všichni na jednou ten hakisák.
1: 3, 2, 1, teď.
0: Já to nechytnu.
2: Já taky ne.
0: Takže nikdo to nechytl.
2: Ty jsi jedinej, kdo to chytl. Můžeme ještě jednou?
1: Můžem, tak jo. Teď, 3, 2, 1, teď.
2: Mám ho.
1: Taky.
2: Já jsem ti ho hodil blbě, víš?

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Do sněmovny se dnes znovu vrátí návrh, který by snížil zálohy na sociální pojištění živnostníků. Ten počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho už na začátku května odmítli s tím, že by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Zástupci vládní koalice ale návrh hájí. Podle nich by pomohl začínajícím podnikatelům. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým tyto země čelí. Minulý týden musela část obyvatel Vilniusu a jeho okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře. Teplický soud dnes bude znovu řešit žádost exposlance Dominika Feriho o propuštění z vězení. Bývalý člen TOP 09 je za mřížemi od května 2024 za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění dostal tříletý trest. Žádost podal po odpykání jeho poloviny. Teplický soud už v polovině ledna Feriho žádost zamítl. Odvolací krajský soud případ vrátil k novému projednání. Ve Spojených státech zemřel jazzový saxofonista Sonny Rollins, bylo mu 95 let. Zprávu potvrdila mluvčí umělce. Přesný důvod úmrtí neuvedla. Podle ní ale Rollins v posledních letech kvůli zdravotním obtížím trávil většinu času doma, kde také zemřel. Rollins spoluvytvářel podobu moderního jazzu. Agentura AFP ho označila za poslední velkou osobnost zlatého věku tohoto hudebního stylu. V Praze vystoupil naposledy v roce 2012.
3: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty čekejte od 27 do 32 stupňů, na horách naměří kolem 23 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Přerova je kolona za Vyškovem z kilometru 218. Osobní auta se zdrží 50 minut k rohlence, kamiony v pravém pruhu déle až k dálnici D2. Na D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem čekejte kratší kolonu na 5 minut z kilometru 116 na 115. V omezení řeší nehodu. A v Praze jsou kolony mimo jiné na okruhu směrem z letiště od Vestce k Ořechu, na okruhu pak opačně z letiště na D1 je kratší kolona za Karlovarskou před nehodou na 24. kilometru v odbočovacím pruhu na dálnici D5. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Ranní dvojka.
5: A ta Ranní dvojka má pro vás teď něco opravdu krásného.
6: Ano, Jan Špít včera oznámil, že nebude, takže jsme hledali adekvátní náhradu, bylo to velmi těžké, ale našli jsme moc zajímavou reportáž z takové polské vesnice, kde jsou domy a jejich interiéry, vypadá to jako z dětské knížky, jsou vymalované nejrůznějšími rurálními motivy, kytičky samé, klasy a všechno to vzniklo, že měli dámy špinavý domy a podsazí, víš, a ten flek, aby to vyšlo levněji, na to něco nemalovali. A stalo se z toho tohleto velkolepý dílo.
5: No.
6: Jsme na východě Polska, za řekou Vislou, ve vesničce Zalípie.
5: Už za chvilku. Jo.

0: Vesničce Zalipie na jihovýchodě Polska se říká malovaná ves. Zhruba 40 tamních domů totiž zdobí květinové vzory, jak o tom tady hovořila paní Květoninová. Někdy jednobarevné a někdy pestrobarevné. Někde jsou květy jen na úzkých plaňkách plotů, jinde na kbelíku nad studnou. Často ale pokrývají celá průčelí domů nebo stodoly. A tamní malovaná tradice je o to zajímavější, že stále žije. A jak říká naše zpravodajka v Polsku, Kateřina Havlíková, místní totiž zdůrazňují, že Zalipie není skanzen, ale živá vesnice. A v tom je ten vtip.
1: Vlastně začalo se to všechno z potřeby. Když byly
2: lidé tady na Haliči dřív stavěli takzvané dýmné chalupy, které byly uvnitř zanesené kouřem, popelem a sazemi. A oni potřebovali ty vnitřní prostory nějak rozjasnit. Nejdřív to dělali pomocí takových nepravidelných skvrn. Z prosa nebo žita si vyrobili štětec, který namočili do vápna. A pak jim udělali na stěně, na stropě, na sloupku, kdekoliv to bylo špinavé, skvrnu.
3: Popisuje začátky tradice jedna ze zalipských malířek Violeta Džidžic. Po nějakém čase někoho napadlo, že skvrny už nemají daleko ke květům.
2: Pomaličku ty skvrny proměňovaly, až je úplně zaměnili za květy. Po dalším čase přišly na řadu i barvy. Musíme si uvědomit, že v tom 19. a 20. století to nebylo tak jednoduché. Barvy si lidé museli vyrobit, stejně jako štětce, se kterými se nemalovalo snadno. S dnešními štětci i barvami už můžeme malovat tak, že ty květy vypadají jako nálepky.
1: Jak na klejky.
3: Centrem folklorní tradice je Dům malířek, tedy kulturní dům v samém centru Zalipie. Kromě uměleckých dílen se v něm nachází i velký společenský sál s pamětní stěnou, tedy s galerií fotografií místních zalipských malířek a malířů. Mezi nimi je například Felicia Curilova, která spopularizovala malování domů.
2: Měla různé metody, jak při soutěži jezdila s komisí, která vybírala nejhezčí domy. To ona dost omezovala konkurenci. Například nedovedla komisi do nějakého domu. Ona ale takhle popularizovala Zalipie. Okolí úplně ne, ale naši vesnici ano. Nebylo to úplně férové jednání, ale možná díky němu se tu malířství tak uchytilo, zakořenilo a zůstalo nám dodnes v takovém rozměru.
3: Ta tradice má dnes už okolo 130 let a jak paní Violeta připomíná, malování k životu Zalipianů patřilo a stále patří. V Zalipě je aktuálně pomalovaných asi 40 domů, ale kromě nich také stodoly, studny, včelíny, úly nebo ploty. Co víc, místní se o malby starají, opravují je a když je omrzí, přemalují je novými květy. Lidovému řemeslu se už 35 let věnuje i paní Anna Ovca. Rodilá Zalipianka, která ale přiznává, že v jejím případě rozhodně nešlo o lásku na první pohled.
4: U nás doma jsme tu tradici neměli. Ani moje sestry nemalovaly, nemalují a jejich děti také ne. Možná ani nikdy nebudou. Já se to naučila od tchýně. Když jsem se vdala, přestěhovali jsme se s mužem k tchýni. Bydleli jsme u ní asi rok. Ona byla jednou z těch skutečně známých zalipských malířek Zofia Ovca. A můj první dojem z té tradice nebyl dobrý. Já byla mladá, bylo mi 19. Folklor mě moc nezajímal a tam bylo pomalované všechno. Všechny pokoje, všude byly malované květy. První, co jsem chtěla udělat, bylo zamalovat ty květy v našem pokoji. Tchýně mi to dlouho připomínala. Ne ve zlem, spíš se mi smála.
3: Ale neuplynul ani rok a Anna se od své tchýně začala učit. Dnes patří sama mezi uznávané zalipské malířky. Když spolu mluvíme, akorát končí malbu na budově domu malířek. V něm také dnes pracuje.
4: Říká se, že když děláš to, co máš rád, tak nepracuješ. Je to trochu pravda. Já opravdu ráda maluju. A tady máme všichni svoje povinnosti, pracovní náplň. Ale jak je jen trochu volného času, tak už jsme v dílně a malujeme. A i doma. Jak mám volnou chvíli, tak maluju.
3: V Zalipě se pomalu blíží každoroční soutěž Malovaná chata o nejkrásnější vymalovanou usedlost. Poprvé se soutěž konala v roce 1948 a je tak nejstarší

Folklorní soutěží v Polsku. Místní je dodnes berou vážně. Někteří už s přípravami začali teď. Ocenění přitom můžou dostat jak malíři, tak majitelé pomalovaného objektu za podporu lidového umění. Ze Zalip je Kateřina Havlíková, Český rozhlas.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, to vás asi zajímá, že?
3: Ráno bylo docela chladno, což mě překvapilo, když má být dneska takový horký den.
2: 14 stupňů bylo, ale no. Na Žižkově možná bylo jenom 5.
3: To je to
2: specifické počasí. Ale kolem 6 stupňů bylo opravdu na západě Čech, na severozápadě Čech, kolem Karlových Varů maxima 8, ale teď už mezi 14 až 19 stupni Celsia a ten dnešek horký 27 až 32. Mm-hmm. I na horách bude teplo v 1000 metrech 23 stupňů a to počasí je velmi vlastně to sdělení krátké. Bude prostě hezky. Bude jasno nebo maximálně polojasno, ale takže sluneční brýle určitě sebou, opalovací krém rozhodně a dostatek tekutin, vody nejlépe. Zítra nás čeká malinko ochlazení, ale bude se to týkat pouze severu. Tam naměříte kolem 23 stupňů, jinak opět do 30 stupňů. Na Moravě, zvláště na tom jihu, tepleji až 32 stupňů Celsia. A mohlo by i sprchnout, ale budou to spíš lokální drobné srážky. Bude se to týkat severu a možná částečně během těch přeháněk i jihu našeho území. Rozfouká se vítr do 55 km za hodinu. A občas s malou pravděpodobností se mohou objevit i bouřky. Jinak to teplo bude, přátelé, kolem těch 25-30 stupňů opravdu až směrem k víkendu. Takže v sobotu by se snad to počasí mohlo změnit, že se ochladí malinko, ale se bavíme o té úrovni 23-25 stupňů, ale bude víc deště, já teda doufám.
4: My jsme tady před půl hodinkou hráli footback neboli hakisak. A přišla mi zpráva. Hakisak, někdy footback, pochází z USA, konkrétně ze státu Oregon. V létě roku 1972 jej vynalezl Mike Marshall, aby si aby si ukrátil dlouhou chvíli, zašil fazole do špičky ponožky a začal si s nimi kopat.
2: No tak vidíš, jak je to vlastně jednoduché. Mm-hmm. Jak taková náhoda, vlastně nuda.
3: Jak je nuda důležitá.
2: Jak díky nudě vznikl takhle zajímavý sport.
4: No, dobrý. Jo, jo. A co říkáš třeba Petr Rezek a nejkrásnější déšť? To by se hodilo teď, ne?

0: Na závěr této písně jste měli možnost slyšet takový zvláštní zvuk a Regina mi tady položila otázku, co to je za nástroj, tak zkuste přemýšlet.
1: No, já myslím, že to je průvan v okně.
2: Regina říká, buď to je zpěv, anebo průvan.
0: Ne, to je zpěv. Já ti to pustím. To je zpěv. Já to tady zkusím najít ještě jednou. Protože to je, to jde o úplný ten závěr, že jo?
1: No.
0: Ne.

0: Zlatá vrba od Marty.
1: Ne, to je ženský zpěv. Zbor?
2: To je ženský zbor. Zpěv?
1: Ne, to jsou asi bezinky jsou to.
2: Aha, ale vysoko.
1: Zpěv vysoko, perfekt. Zpívaj. Jakube, ty jsi známý lingvista.
0: Ano, ano, samozřejmě.
1: Našeho souboru.
0: Teď jsem to ale ztratil na tom internetu. No, tak můžem.
1: Vážení přátelé ranní party na dvojce, zdravím vás všechny a děkuji za váš pořad. Vy jste mými společníky každý den ráno na cestách za prací. Chci se zeptat v rámci návštěvy Ústeckého kraje, které město budete svou přítomností nebo chcete poctít. Zdraví vás věrný posluchač Didar, silný ročník 1970. Myslím, že budeme v Třebívlicích na Šleska festu na konci srpna.
2: Ano.
1: Ale on je soudní tlumočník pro jazyk dárijský, perský, tádžický a český. A protože tady máme Jakuba, tak bych chtěl, aby si tam to všechno osvětlil. Dárijský.
0: Co jsem zjistil já, tak je to afgánská perština. Perský jazyk, respektive varianta soubor nářečí perštiny. Mluvený na území Afghánistánu.
1: Mm-hmm. Tak, potom máme tedy perský, to je asi Irán.
0: Čistá perština.
1: Mm-hmm. To je Irán, ne?
0: Má hebrejštinu ještě, ne?
1: Ano,
0: perština. Arabštinu.
1: Tádžický, to je Tádžikistán.
0: Určitě. No to nebude Čína, že jo?
1: Děkuji ti. Já jsem se ti hezky slušně zeptal, já jsem nečekal, že dostanu políček.
0: Ne, promiň, tak počkej. Člověče, je to tak. Opravdu Tádžikistán.
1: Tádžikistán, no. Tam se narodil Čingistán.
0: Přesně tak.
1: Jasně. A potom český.
0: No, tím se nemluví na Moravě třeba, že jo? Českým jazykem úplně. No, to je zajímavý.
1: Opravdu člověk se tady...
0: No, takže opravdu. Tádžikistán.
1: A teď, kde je přesně Tádžik?
0: No tady. U Uzbekistánu.
1: Hned vedle Uzbekistánu.
0: Podle mě, že jo? A podle mě.
1: Ne, tak moc, tak jo, tak moc.
0: Je to tak, ne?
1: Jasně.
0: Nebo se plet, počkej.
1: No já proto se tě ptám.
0: No já si to myslím, to musím najít, ale
1: my jsme přece tehdy ve škole, ten místopis
0: Tádžikistán
1: Sovětského svazu museli znát, že jo?
2: Jo, to je pravda.
1: To byl svaz.
0: My už ne.
2: My ještě taky jo, Kubi. Tam jsme...
0: Kyrgyzstán. No, tak Uzbekistán, hele... A bývali, asi za dvě bych měl.
2: Bývaly
0: Turkmenistán, testy
2: přece na to, která ta republika má jaké hlavní město.
1: Přesně, my jsme museli znát ta hlavní města. Mm. Jsme se museli...
0: Uzbekistán je, to nevím, Buchara.
2: Uzbecká Taškent, ne, já nevím.
0: Ne, asi jo,
1: no. No jsme to zapomněli, ale museli jsme to umět. To pamatuju dobře, no.
0: Čověče. Máme mezery.
1: Máme veliké mezery. Ještě, že máme hudbu.
2: I časové mezery.
0: A to by nám možná tady napsal pan tlumočník. Ne?
1: No ať nám to napíše pan Didar, tak děkujeme.
0: Pane Didare, děkujeme.
1: Za zlepšení.
2: A těšíme se třeba v Lidcích.
0: To byla ta čeština.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Jmenuji se Přemek Rabas, celý život se zabývám zvířaty a od dětství pro mě bylo několik lidí vzory. S řadou z nich jsem se setkal, některým jsem si psal a mezi nimi své významné místo má i Josef Wagner, tedy zakladatel safari ve dvoře Králové. Josef Wagner je mimořádná osobnost, kromě toho, že byl velký znalec přírody a především africké přírody, že znal i naší přírodu, tak byl především vizionář. On věděl, že ta zvířata zmizí a že tedy ten chov péči člověka je pro ně nadějí.
0: Úžasné životy. V úterý po 18. hodině na dvojce.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se prodává alkohol z pěstitelských pálenic. Lidé tak ale porušují zákon. A bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se třeba lidé skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdřív přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek. A to i proto, aby viděla, že peníze skutečně dorazily na účet tedy není falešný. A poté dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, už na svůj účet, kde peníze mizí. Získat je zpět pak není jednoduché, vysvětluje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
4: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
3: Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
5: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
3: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička uvedl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Včera to bylo nejméně 7 inzerátů. Celkem 47 mlžítek a osvěžítek letos můžou lidé využívat v ulicích Prahy. Zařízení mají ve svém okolí snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a taky omezit množství prachu. Pražské vodovody a kanalizace je instalovaly například na Pražském hradě, Staroměstském náměstí nebo na Újezdu, popisuje mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
6: Mlžítka jsou zřízeny centrálně a při teplotě více než 23 stupňů Celsia se spuští automaticky. Osvěžítko funguje tak, že tam přijdete, zmáčkne takový knoflík a můžete se tou vodou osvěžit nebo si ji případně natočit. Je to standardní pitná voda.
3: Meteorologové vydali pro Prahu a část středočeského kraje výstrahu před vysokými teplotami, které by dnes měly přesáhnout 30 stupňů. Výzkumníci ve Rvanském národním parku testují novou metodu monitorování ohrožených druhů. Ta je založená na analýze environmentální DNA, která vědcům pomáhá rozpoznat živočichy pomocí srsti nebo výkalů z půdy a vody. Při průzkumech to snižuje dopad lidského kontaktu s divokými zvířaty. Podle odborníků nová technologie pomůže chránit biodiverzitu ohroženou klimatickými změnami a růstem populace. Metoda má ale i omezení. Nedokáže spolehlivě určit počet jedinců a dědičný materiál může v prostředí přetrvávat i poté, co už daný druh v oblasti není.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty čekejte od 27 do 32 stupňů, na horách kolem 23 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 za Vyškovem směrem do Brna je kolona z kilometru 221. Osobní auta se zdrží asi 50 minut k Rohlence. Kamiony jedou déle v pravém pruhu k D2. A na D2 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona ze 4. kilometru. Na jejím konci se srazila 3 auta. A na D5 z Prahy na Norimberg kvůli kontrolám v Německu je kolona začíná za sjezdem na Přimdu na kilometru 141. Plní se i levý pruh. Osobním autem se zdržíte až hodinu. To byly zprávy a vy dál posloucháte Ranní dvojku.
7: Je 8 hodin 4 minuty a zpravidla u mikrofonu v úterý vítám Jaroslava Špuláka.
8: No on tady ale někde je, ne?
7: Já vím, ale na to křeslo, respektive na tu židli kuchyňskou, kterou tady máme, u mikrofonu usedla Magdalena Kašubová. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
7: A teď?
8: Usedla nerada.
7: No nerada, ale...
9: No, taková stydlivá. No.
7: Ale jste něco přinesla.
9: Já jsem přinesla LPčko mé oblíbené kapely Kedži Gugu, kterou znám už od roku 1982, ale ona se v roce 83 rozpadla, takže to není moc.
7: Já vím, vy jste se sestrou velké faninky
9: této
7: kapely.
9: Ano.
7: Už je tady Jaroslav Špulák. Jaroslave, pojďte k nám do studia. Já to takhle tady ukážu. My jsme začínali dnešní vysílání překvapivou písničkou skupiny Depeche Mode z Alba, které jsem přinesl z roku 1987. Tady je to ještě trošku starší. A my z té desky si něco pustíme, protože si za chviličku budeme povídat o zpěvákovi, který má takové zvláštní jméno. Nebo říká si Limahl. My jsme mu tomu vždycky říkali Limahl. Ale...
8: Říkali, no. Ale Magda nás poučila, že je to
9: Limál.
7: A on s tou kapelou hrál, ale respektive zpíval jenom chvíli.
9: No jenom chvíli. Natočili tohle LPčko. Ano. Hrozně vyletěli, jako byl to hit. Velký, obzvlášť ta jedna písnička se hrála. Strašně dlouho se šplhala, až byla první na hitparádě. Někdy v únoru roku 1983. No a v létě měli turné, byli po Evropě a pak mu sdělili tomu Limálovi zbytek kapely plus manažer, že nashledanou, že oni byli strašně slavní a byli strašně mladí. A ty kluci prostě to nějak tu slávu, je to asi něco, jak by řekl klasik, pořídil si hospodu, chodili mu tam lidi. Tak za nima lítali faninky a...
7: A já myslel, že právě Limál odešel, protože solista každý chce odejít, tak on to bylo naopak.
9: Ne, on nechtěl, to byly titulky, jak pláče a jak musí ve svém diáři škrtat všechny už koncerty, už připravený.
7: Magdaleno, pochopil jsem, že Jaroslav Špulák může jít domů. Tak jo, tak my se přesuneme do té doby trošku jinou písničkou, ale pochopíte, že styl bude podobný.
9: Dobře.

0: Je 8 hodin 10 minut a já u mikrofonu vítám kolegu Magdaleny Kašubové, pana Jaroslava Špuláka. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Už jsme se dozvěděli historii takovou špatnou kapely KJ Goo Goo, což jsem se teď zeptal, a my jsme tenkrát vůbec ani nevěděli, jak se to vyslovuje, si to pamatuju dobře, že to neznamená nic, Magdaleno. To si vymysleli.
1: No, oni jsou varianty toho, které říkají, co by to mohlo znamenat. Členové kapely se zmiňovali o tom, že zachytili dětské breptání a to dětské breptání jim znělo právě jako Kaža Gugu. Další verze byla ta, že údajně se jim strašně líbilo to slovo, protože to byla změť písmeň, která je právě napadla a použili ho.
0: No každopádně je to tak originální, že to zůstalo v hlavách, byť vydali teda jenom jednu desku, pak se nějak měli nějaké problémy. Ale vy se chcete vlastně ale primárně věnovat tomu zpěvákovi.
1: Protože první část historie Limálovi už byla řečena, tak já bych se věnoval té druhé a to byla solová dráha. Ještě bych jenom dodal, že Limál se ve skutečnosti jmenuje Christopher Hamill a když si to jméno vezmete z pospátku, tak vám vznikne slovo Limál. On je to vlastně anagram. I když Hamill je na konci s dvěma L a on to jedno L ještě potom dal na druhou stranu toho slůvka. To je jeho umělecký pseudonym, se kterým přišel ve chvíli, kdy se stal členem skupiny Kaja Gugu. Ta ho v roce 83 vyhodila a on i hned šel na solovou dráhu, protože, jak už bylo řečeno, ta kapela měla velmi dobře rozjetou svoji kariéru, byla slavná. A tak Limál hned odjel do Japonska, aby se tam zúčastnil jednoho festivalu. A na tom festivalu potkal velmi důležitou osobnost, a sice producenta původem Itala George Morodera. A tento Moroder se rozhodl, že se mu Limál tak líbí, že s ním chce spolupracovat. Jedním z prvních plodů spolupráce jejich tedy byla písnička Neverending Story. Nejslavnější písnička Limálová, písnička, se kterou udělal díru do světa. Autorem téhle písně je právě Giorgio Moroder.
0: Písničku my tady hrajeme úplně běžně, ale pojďme si připomenout tvorbu ještě té kapely s tím zvláštním názvem KJ Goo Goo. Asi jejich největším hitem, refrénem, který jsem včera pouštěl Regině, nikdy v životě ho neslyšela. Máme tady fanouškovskou základnu. Můžete ječet.
1: Jsou to 80. leta, tenkrát se ty písničky takhle dělaly, je to úplně typická písnička pro 80. Já bych jenom chtěl říct, že než přišel Limál do skupiny Kaja Goo Goo, tak působil jako kompars v klipu Adama Anta, což je britský zpěvák, který byl slavný také v 80. letech a to byla jeho cesta za slávou, protože on původně vůbec nechtěl být hudebníkem, on chtěl být hercem a dokonce v 80. roce hrál v jednom britském detektivním seriálu, hrál tam takovou malou roli, ale byl hercem.
0: My jsme mu říkali samozřejmě Adam Ant a on byl zajímavý tím, že měl dva červené pruhy na tváři. Je to tak, pamatuješ
1: to? Tak, je to tak.
0: Každý hledal nějakou image a ty KJ Goo Goo, ty zas měli, já nevím, jak to nazvat, barevným hlavy, ale třeba ten basista měl taky korálky tady navázaný. My jsme to úplně žrali.
1: Když hledali do své sestavy zpěváka a narazili na Limála, tak jejich požadavkem bylo, aby uměl zpívat a dobře vypadal.
0: Což se tedy
1: podařilo.
0: Další hit, Hang On.

0: nepoznatelný hlas, zvláštní intonace, vlastně z pohledu současné doby, komplikovaná hudba. My jsme se tenkrát vlastně všemu smáli. A teď vidím, jak to bylo propracované. Perfektní, že?
1: Úžasný.
2: Hlas byl rozpoznatelný naprosto. Myslím, že to bylo důležité pro Kadžakuku, protože když odešel Límal z této kapely, respektive když byl manažerem po telefonu vyhozen ze sestavy, tak ta kapela v podstatě skončila svoji slávu. Jo? Tam už se de facto nic nedělo. Připomínám, že Límal se pokusil dvakrát u kapely vrátit. Poprvé to bylo někdy na přelomu 90. let a 0. Tam to bylo jenom na chviličku, ale potom odjeli i několik koncertů. Ve výsledku se nic nezměnilo a ta kapela tedy se nespojila s Límalem. Límal je dál v současné době na scéně, dokonce ohlásil nové album na léta 26 nebo 27, podle toho, jak to stihne, a když narazíte na jeho show, na jeho koncert, tak zaručeně uslyšíte všechny ty pecky z 80. let, protože on se vrací do minulosti.

0: se zbavili takového zpěváka?
1: No, oni tvrdili, že mají rádi světla, ale že Limahl má úplně nejradši světlo, které je to nejsvětlejší a chce být moc vidět. Možná, že to byl ten základní rozpor. Oni nechtěli být tak slavní, nechtěli být tak velcí, jako chtěl být Limahl.
0: Závist.

0: možná si všimnete, to je Only, ale on zpívá Only.
1: Je to Angličan, no, a tam se vyslovuje podle krajů. On byl někde od Nottinghamu, tuším, tam se narodil, tak možná, že třeba se to souvisí s tím místem, kde se narodil.
0: Ale vy jste přinesl jeden špek, by se dalo říct. Neverending Story, skladba, kterou známe úplně všichni, dokonce v českém provedení, myslím, Lena Machálková, nebo kdo to naspíval.
1: Chybička se vloudí.
0: Chybička se vloudí, ta. Ale aby to naspíval Limahl francouzsky? Mm-hmm.

0: úplně jiné, tam je sans fin.
1: Tam vůbec není story.
2: Ne, vůbec
1: tam
2: není
1: prostě nějaké story. Francouzské slovo, které pro nás není tak důležité, jako to slovo story z té původní verze.
0: Je důležité je, že Limal tu písničku nespívá sám. On tu anglickou verzi naspíval s americkou zpěvačkou Beth Anderson a tu francouzskou s jistou francouzskou zpěvačkou.
2: To tady není napsané.
0: Myslím, že se jmenová Alt Calvelová, ale nejsem si úplně jist.
2: Já to do příště zjistím.
1: Dobře.
2: Jakuba, jestli tě můžu poprosit, jestli bys to zjistil. No, tak moc děkujeme. A protože nám Magda Kašubová přinesla to LPčko, takže bychom si z toho pustili ten jejich největší hit, Tuša. Jak tomu říkáte?
3: Hoš.
2: Tak
3: v tom už,
2: Jaroslave. Mějte se hezky, děkujeme.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: To byl Jaroslav Špulák a děkujeme, Magdalena.
3: Já díky.

0: No.
1: Počkejte, rok 1983, takováhle hudba.
0: Magdalena Kašubová odtančila ze studia a píše její sestra Mirka Kašubová, ty bláho, paráda, hož, hodíky moc, srdéčko.
1: Haš, haš.
2: Tři tečky raní dvojky.
1: No, mezi tím Jaroslav Špulák nám ještě sdělil sladké tajemství, že si zjišťoval všechna hlavní města bývalých republik Sovětského svazu, protože se bál, že mu položím otázku, jaké je hlavní město Tádžikistánu, jak říká Jakub.
3: Ale... Už to tady má, no, Tádžikistán. Protože pak máš Uzbekistán, Uzbekistán, no to je prostě Kurgistán. Kyrgyzstán, Tádžikistán, Afghánistán. Tak jedeme. Afghánistán, Kábul,
1: no, to víte,
3: Uzbekistán, Taškent, Tádžikistán, Dušanbe, Dušande a Kurgistán.
1: Kyrgyzstán.
3: Teda Kyrgyzstán, pardon, já jsem Kurgistán. A Kyrgyzstán, no?
1: No?
3: Biškek.
1: Jak?
3: Biškek, anebo biftek.
1: A jo, Biškek, no, si nějak pamatujem.
3: No, takže Kyrgyzstán.
1: Že jsme to museli zdát, hej. No, no, a jaké jsou mezi těmi, víš, státy jako rozdíly, protože tam člověk by se asi úplně neorientoval. A docela mě překvapilo, protože jsem se tady měl možnost seznámit s jednou dámou, která je z Mongolska. A když se podíváš na mapu Mongolska, jak je obrovská, tak tam je relativně málo obyvatel. Ta země je úplně prázdná. Vlastně, tam jsou ty státy.
0: Tak, no, to
1: ty,
0: tak jsou obrovský. No, jasně. Je to tak. Já jsem ještě, co který tam byli?
1: My teda jako, myslím, z toho...
3: Ještě Pakistán, že jo,
1: to máme. Z toho zeměpisu by to úplně nebylo zatím v pořádku.
3: No vůbec ne.
1: Bychom asi propadli,
3: vůbec
1: že jo.
3: Ne.
0: Ještě, že už nás toho nikdo neskouší. Proč nás toho zkoušíš?
1: Já nevím, no, protože nám přišel přece ten krásný e-mail od našeho posluchače, který se jmenuje Didar, že je právě překladatel z těchto zvláštních jazyků.
0: Já myslím, že už něco hraje, oni tady vrtají.
1: To vrtají tady. Aha. Ten barák, no, vedle. Jo, Dalibore, že jsme se to učili, sestřenice měla pomůcku při učení, bylo to Tádži se vás Dušané, někde třeba, takže, David napsal. Aha,
0: takže tádžická Dušanba.
1: No, že jsou různé.
3: Jo.
1: Různé, a počkejte, Didar napsal, ještě jednou vás všechny zdravím, už nám píše, kde tedy leží Tádžikistán, že to je na sever od Afghánistánu. Je to bývalá Sovětská republika, která po rozpadu dopadla nejhůř ze všech středoazijských zemí SSSR. Vypukla tam občanská válka, nyní se vede dobře. Jezdí tam hodně Češi do hor a v loňském roce Tatra kolem světa v horním Badakhšánu skončila svou jízdu kolem světa. Bohužel teda tam měla nějakou nehodu nebo něco, ale bylo to v Badakhšánu. No, tak děkujeme. To už vůbec nevím, kde je. No, tak jo, tak čím to uzavřeme, než tedy pětkou z dějepisu, dnešní vysílání, děti?
0: Pětkou ze zeměpisu.
1: Pardon, ze zeměpisu.
3: Asi tak, ano, no, pětka.
0: Dáme si na všechno pětku.
3: Víme,
1: pětka z dějepisu. Dobře, na zítřek máme připraven také program, budeme vysílat, že jo, ve středu?
3: Budu asi bychom měli
0: jako
3: ještě.
0: Jako bude mít špek.
3: Jo, špečíček.
0: Josefovi jsem vybrala takové téma.
1: Co jsi vybrala?
0: Řidičích dodávek, že by měli mít taky takovou tu odpočinkovou povinnost.
1: To si myslím, že by měli. No. Protože dodávky, to se zvrhlo, že jo? No. A víme, kluci to mají náročný, musí furt někde být rychle.
3: Přesně tak, ale za to mohou samozřejmě to vedení, protože oni musí plnit asi nějaké podmínky rychlosti dopravy.
1: No, vím, že je ženou.
3: A tisíc kilometrů pro ně není problém za den, to je jako šílené.
0: Ženou nebo mužem.
3: No, přesně tak.
0: Těžké
3: být. Prostě ženou. No a jaké bude retro zítra?
0: Jaké bude počasí zítra?
1: Já jsem se taky chtěl zeptat.
3: Jaké bude retro zítra?
0: Zítra rok.
3: To je právě překvapení.
1: To je velký překvapení. Tak jo, loučí se Regina Květoňová.
0: Mějte se hezky.
3: Takže huš.
1: Huš.
0: Huš jdu, no.
3: Huš do práce.
0: Huš já už jdu.
1: Jakub Kaloč.
3: Mějte se krásně.
1: A já jsem vybral na závěr...
3: Vidím v Bangladeši.
1: Já jsem vybral na závěr nejkrásnější písničku prostě na světě.
3: Ne.
1: Jo.
3: To neexistuje.
1: Existuje, poslouchej.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
1: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
2: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Dobrý den.
2: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Nehrotí tu situaci příliš?
1: Jak to vidí?
2: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
5: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes ekonomický komentátor a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově David Klimeš. Dobrý den.
6: Díky za pozvání.
5: Za jakých okolností by se mohla Ukrajina stát přidruženým státem Evropské unie a co by to fakticky znamenalo? Roste konečně německá ekonomika a poroste dál i ta česká. Jak účinná je regulace cen pohonných hmot vládou a jaké zadlužení státu se dá chápat jako zodpovědné? To jsou některá z témat, na která se chceme zaměřit. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
5: Nedávno jste se vrátil z Ukrajiny. V té souvislosti bychom mohli připomenout návrh německého kancléře Friedricha Merce, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Souhlasíte, že by takový zvláštní status byl silným politickým signálem, jak německý kancléř tvrdí?
6: No, bylo by to dobře vymyšleno, ale myslím, že zrovna přesně to, co teď navrhuje Německo v této podobě, nakonec nebude odsouhlaseno. Já jsem rád, že to téma zdviháte, protože my často o té Ukrajině se bavíme v tom smyslu, co se děje teda na té východní frontě, případně o nějakých tématech, jestli je tam teda korupce, není tam korupce, ale nebavíme se co prezident Zelenský, ale jako nebavíme se o tom, co dlouhodobě chceme v dalších letech Ukrajině nabídnout, pokud ta ukrajinská státnost vydrží. A to asi je dost pravděpodobné, že prostě v nějaké podobě vydrží. V této chvíli je to teda země s pravděpodobně nejlepší armádou v Evropě, to je výzva pro NATO, a pak je to samozřejmě země, která chce co nejrychleji i do Evropské unie, a já připomenu, na co vlastně ten návrh kancléře Merce reaguje. Volodymyr Zelenský deklaroval, že by Ukrajina za to, co vlastně prožila, za to, jakým způsobem vlastně chrání to východní křídlo evropských demokracií, tak by měla být do roku 2027 plnoprávným členem Evropské unie. A to prostě nejde.
5: On dlouhodobě odmítá jakoukoliv formu toho částečného, řekněme, druhořadého členství své země v Evropské unii. Ale právě Merz zase tvrdí to, co říkáte vlastně vy, že je to nerealistické, aby se v dohledné době Ukrajina stala plnohodnotným členem.
6: A neříká to jenom on, třeba Polsko, které je v těch vojenských věcech velkým podporovatelem Ukrajiny, tak říká, no to ne, tady debata o tom, co můžou ukrajinští zemědělci na jednotném trhu, to bude ještě hodně nadlouho. A pak samozřejmě ty věci jako právní stát, korupce a tak dále. To, co je vlastně teď zajímavé na tom německém návrhu, je, že v tom obsahu nic moc není. Oni by se měli stát podle toho návrhu v podstatě takovým pozorovatelem, že by seděli na Evropské radě a Radě Evropské unie, to jsou ty sestavy premiérů a prezidentů, případně ministrů, ale nehlasovali by. Možná by také nakoukli do Evropského parlamentu, možná do Evropské komise, ale opět by nehlasovali. To myslím, že Ukrajinu neuspokojí. A tady v podstatě jsou takové dva přístupy, jak vlastně dál to, když to řeknu lidově, s Ukrajinou dál hrát. Buď tady se jim dá nějaký podíl na rozhodování v té Evropské unii, což si moc nedokážu představit bez toho plnoprávného členství. A nebo pak je tady druhá věc, která moc v Česku nerezonuje, že samozřejmě není jenom Ukrajina, kdo chce dlouhodobě do Evropské unie, a Vladimír Putin hodně na tom zapracoval, aby co nejvíce států do té Evropské unie chtělo, tak třeba na Balkáně lídři Albánie a Srbska tak naopak říkají, my nechceme žádnou stoličku, nechceme o ničem hlasovat, nic nebudeme smět vetovat, ale pusťte nás na ten jednotný trh, to těm našim ekonomikám pomůže. Takže v tomto rámci se nacházíme, já to vnímám, že a vnímají to tak i německá média a další evropská média, ten německý kancléř musel něco vykopnout, on to vykopl a teď se pojďme bavit pokud možno co nejklidněji o tom, co skutečně té Ukrajině chceme nabídnout, protože je pravda, že když jsem byl na té Ukrajině, tak speciálně v těch vojenských věcech, když to porovnám s tou náladou třeba před 2 lety, když jsem tam byl naposledy, tak to bylo hlavně ať nás NATO a Západ neupustí. A teď tam vidím silné to sebevědomí, no tak máme nejlepší dronové fabriky, máme nejlepší armádu v Evropě, jasně sami to asi proti Putinovi nezvládneme, ale my se už ničeho doprošovat zas tak moc nemusíme. Tenhle moment, kdyby Evropa prováhala, tak si myslím, že to vůbec není v zájmu nikoho.
5: Když jsme začali v Německu, tamní průmysl v prvním čtvrtletí poprvé za téměř 3 roky zvýšil tržby. Počet zaměstnanců se ale snížil. Propouštění se týká zejména automobilového sektoru a strojírenství. To všechno vyplývá z analýzy poradenské společnosti EY. Jaká je to i pro nás zpráva?
6: Tak tady platí ta klasická poučka, že když se dobře daří Německu, daří se dobře i Česku. Ta metafora, že jsme vlastně tou další spolkovou zemí Německa v těch ekonomických věcech nepochybně platí. Je to určitě pozitivní, že snad konečně Německo se začne odrážet od té dlouhé stagnace. Velkou pobídku pro ten odraz dal obrovský obranný a infrastrukturní balík, který byl schválený v Německu na počátku vlády právě Friedricha Merce, byť v tom Německu je nekonečná a urputná debata, jestli se dobře ty peníze vynakládají nebo ne, ale že by to v důsledku nepomohlo Česku v rámci subdodavatelských řetězců, tak to je vyloučeno. Takže určitě je to pozitivní a pokud chceme dál věřit to, že v Česku bude tento rok nějaký růst HDP třeba kolem 2%, tak je to vlastně nemožné, pokud se nám Německo bude dál stagnovat nebo propadne dokonce do nějaké mírné recese. Takže tohle je určitě dobrá zpráva pro Česko a českou ekonomiku.
5: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila. Čím to, že naopak u nás klesla důvěra ve zdejší ekonomiku, co zatím hledat?
6: Samozřejmě neodvažuji se říkat, že je jedna a jediná možná správná interpretace, ale přijde mně, že zatímco v Německu se začínají

0: nutí další garnitury, která má spoustu radikálních změn, ale nemůžeme se divit, že podnikatelé jsou trošku nervózní, když vlastně vůbec netuší, co z toho nakonec platit bude nebo nebude.
1: V pondělí klesaly ceny ropy, Írán údajně potvrdil pokrok v jednání se Spojenými státy, to bylo později zase dementováno. Vzhledem k tomu, že ráno přišla zpráva, že americká armáda útočila na jihu Íránu, by to označila za sebeobranu, co to může zase znamenat pro trhy?
0: Do geopolitiky mě nezatáhnete pomalu, ani nejsem si úplně jistý, kde je Hormuzský průplav, ale samozřejmě pokud trhy vyhodnotily, že asi nějaký smír mezi Amerikou a Íránem je možný a nevyhnutelně tedy pak padá ta cena ropy, respektive nějaký ten benchmark barelu ropy Brent a všechny ty další věci, které urputně sledujeme na těch obrazovkách, tak je to určitě dobré. Co to tady je spíš asi to otázka, pro někoho, kdo zná tu geopolitiku, jestli takovýhle druh smíru si může dovolit Amerika a může to považovat za snad možná ne ani výhru, ale nějakou přiměřenou dohodu, tak to teda je pro mě velké překvapení. Ale z toho ekonomického pohledu, pokud bude obnovena ta plavba a ustálí se ty ceny zase hluboko pod $100 za barel ropy, tak je to určitě pozitivní. A já to říkám i sobecky, mám několik těch letenek na to léto a nerad bych, aby všechny mi skončily v koši.
1: Tomu úplně rozumím. Já jsem se trošku připravoval půdu pro otázku, jestli se dá, nebo předpokládám, že se dá očekávat, že přesto všechno inflace ještě nějaký čas poroste. Jak by se nebo měla nebo mohla zachovat Česká národní banka?
0: No, to je velmi dobrá otázka, protože jedna věc je ta rozpočtová politika, to je ta hádka o to, jestli máme mít tento rok deficit 310 miliard nebo nemáme a jestli se mají rozvolňovat rozpočtová pravidla nebo ne. A pak je ta druhá noha těch dobrých veřejných financí a to je stabilní měnová politika. A tady je hodně zajímavé, jakým způsobem se bude chovat současná bankovní rada, která zatím nechává úrokové sazby na relativně vyšších úrovních, ale jsou některé signály, že by to klidně mohlo být ještě více. Na druhou stranu Andrej Babiš říká, že chce jednoznačně levné peníze a docela ostře vlastně napadá guvernéra České národní banky Aleše Michla, mimochodem jeho někdejšího letitého poradce, že právě drží ty úroky nahoře a brání úvěrové české ekonomiky a hospodářskému růstu. Já pevně doufám, že Česká národní banka si udrží svoji nezávislost a pokud vyhodnotí, že ta inflace není zkrocená, že od té dvojky se můžeme začít přesouvat ke trojce a možná ještě výše, tak že nebude váhat a ty peníze zdraží, protože to je ten jejich základní kanál, jakým způsobem tu inflaci dostat pod kontrolu.
1: Možná se mi to jenom zdá, ale jakoby se v té současné diskuzi o snaze vlády, jak jste se o tom zmínil, o rozvolnění rozpočtových pravidel, zapomínalo, že nejde jenom o výši schodku, ale také o právě tu cenu peněz, tedy jak draze bychom si jako stát měli půjčovat.
0: To jsem moc rád, že připomínáte, protože něco hodně jiného, když Česko sekalo dluhy a my jsme si půjčovali na desetiletém státním dluhopisu někde za 3%. A teď vlivem nejrůznějších těch geopolitických turbulencí si půjčujeme za 5%. A to už je velký rozdíl a bavíme se o dluhu v obrovské výši, ke kterému ještě přidáváme každý rok takové částky, jako je právě 310 miliard dluhu. Z tohohle pohledu ta debata by měla se přesně víc, jak říkáte, nejenom o tom, jaká bude ta výše toho dluhu a schodku a jak ho budeme snižovat, ale i kolik to stojí, protože něco jiného, když si levně půjčíte a dobře investujete a něco jiného je, když jsou ty peníze drahé a prostě nemůžete z té investice dostat toho tolik, jako když to bylo za 3%. Já rozumím, že je to hodně ekonomická debata, ale ten základní problém, jak je drahá ta půjčka, chápe každý velmi dobře ze svého osobního života, ať už je to spotřebitelská půjčka, hypotéka nebo leasing na auto?
1: No, lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na sítě X to včera uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Ano, zájem o dluhopisy republiky, myslím, že tak se jmenují, s velkým D. Tak,
0: a s velkým R, což je češtinářsky zajímavé.
1: No, já jsem si teď nebyl jistý, jestli to Četka napsala správně. Takže dluhopisy republiky

0: více než dvojnásobně překročili původně plánovaný nebo očekávaný zájem. Je to pro vás překvapení?
1: Není, protože upřímně řečeno, když máte nějaké volné peníze, do čeho je teď při těch budoucích nejistotách chcete investovat. A paní ministryně Alena Schillerová vám nabízí velmi bezpečnou úložku peněz s docela hezkým úrokem. Mě až překvapilo, jak vysoko vlastně to úročené je. Tohle je ekonomicky taková klasická věc, že máte dva cíle a ty jdou proti sobě, jeden si musíte vybrat. Jeden ten cíl je, že chcete mít vyšší držbu toho dluhu v českých rukou a třeba drobných retailových středatelů, což mimochodem nevymyslela Alena Schillerová, Andrej Babiš, to už tady vlastně propagoval třeba Miroslav Kalousek. Mm-hmm. A pak máte vlastně tu druhou věc, že na trzích si většinou půjčíte levněji než od toho retailového českého střádala. Takže máme vlastně naplněn ten první cíl. Češi si poměrně masivně ty dluhopisy kupují. Viděl jsem i nějaké poněkud bizarní video Aleny Schillerové na TikToku, kdy vlastně vám to nutí, ať si to koupíte pod stromeček narozeninám. Je to takové hodně jako agresivně prodejní, ale proč ne, je to úspěšné. No ale pak je ta druhá věc, kolik právě ten dluh stojí. A je vysoce pravděpodobné, že to bude dražší dluh, než kdybychom si půjčili od těch bank a zahraničních pojišťovacích společností a všech těch, kteří si normálně ten dluh kupují. Ale já si myslím, že tomhle není třeba vládu kritizovat. Vláda to deklarovala, že chce zvýšit tu držbu českého dluhu českých rukou a dělá to a daří se jí to.
0: Země Evropské unie budou v příštích 15 letech čelit vysokým výdajům na obranu, energetiku a důchody. A pokud se tady nezmění její hospodářská politika, tak to způsobí neudržitelný růst veřejného dluhu. Průměrný dluh evropských zemí by mohl do roku 40 vzrůst až na 130% hrubého domácího produktu, což je asi dvojnásobek té současné úrovně. Všechno tohle to uvádí Mezinárodní měnový fond. Platí to i pro nás?
1: Určitě ano, stárnutí populace se nevyhne i nám a jenom si uvědomme nebo připomeňme tu debatu, jak jsme se děsili těch čísel porodnosti, které teď v posledních letech k nám přichází, což neznamená jenom, že teda se už nerodí 100 tisíc dětí a místo toho 75 tisíc třeba jenom, ale znamená to, že třeba v některých letech na ten trh práce právě půjde těch 75 tisíc lidí, aby platili všechny ty daně, sociální, zdravotní, pojištění a další průběžné systémy a třeba bude odcházet 150 tisíc lidí do důchodu. Takže ta neudržitelnost se týká i nás. To, co bych možná dodal, protože posluchači tady tu nekonečnou debatu znají, jak šetřit, ono to moc nejde, máme spoustu priorit, tak vlastně tyto roky já považuji vlastně za takovou takovou laboratoř, jestli vlastně může fungovat to, že se v české nebo jakékoliv jiné evropské veřejnosti řekne, teď se musíme jako hodně uskrovnit, protože pak nám stejně vyletějí ty dluhy strašně vysoko. Takže je lepší začít s co nejnižší základny, s co nejlepšíma veřejnýma financema, protože je prostě iluzorní si myslet, že v těch 40. letech nebudeme mít obrovské schodky, abychom vybrali ten demografické sedlo. No já si myslím, že vlastně už máme pomalu výsledky. A to nejenom z Česka. Prostě nejsme schopni na tenhle příběh přistoupit. Já tomu rozumím, proč já bych se teď měl uskrovňovat, když mám nějaké své základní potřeby a kdo ví, co bude v roce 2050. A myslím, že já nevím, co teda má být ten alternativní příběh, protože v té chvíli to opravdu, jak jste citoval, vylétne do obrovských částek a obrovských splátek dluhu jenom na to, aby jsme mohli dlužit. Ale je asi vidět nejenom v Česku, že prostě ta nabídka, když to tak označím reformní, teď se trochu uskrovníme a pak budeme mít na důchody, obranu a další základní věci, co dělají českou státnost státností, tak asi nefunguje.
0: Regulace cen pohodných hmot bude u nás pokračovat i v červnu. Je to dobře?
1: Pokud by se naplnila nějaká dohoda mezi USA a Iránem, tak já pevně doufám, a uklidnila se ta situace, tak já pevně doufám, že česká vláda tu regulaci zruší a není to jenom ten cenový strop, ale je to i sleva na spotřební dani na naftu. I to všechno by se z mého pohledu mělo zrušit, protože je to samozřejmě další zásek do rozpočtu. Pokud ta situace bude nadále neklidná, bude to neustále skákat od 90 dolarů na 110 a zase zpátky za barel ropy, pak asi vláda usoudí, že ta regulace je na místě. Já jsem se bavil s jedním znalcem z oboru energetiky a on říkal, no, jako ta vláda nějak musela ujistit ty lidi, že něco dělá, tak tam nastřelila ty stropy a nevidím v tom ani velké plus, ani velké mínus. Myslím, že tímhle stylem o tom můžeme uvažovat a zase, abychom vládě nekřivdili, určitě to byla nějaká infuze jistoty, nejenom pro řidiče, ale obecně pro tu ekonomiku, že takhle teď ty ceny budou zhruba vypadat, což také není málo.
0: Novinář, pedagog, ekonom David Klimeš je dnes u mikrofonu.
2: Jak to vidí
3: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
0: Mikuláš Mynář se spolku Milion chvilek předal v pondělí dopoledne na úřadu vlády petici za odvolání ministra kultury Otto Klempíře. Podepsalo ji k té hodině asi na 25 tisíc lidí. Co podle vás může následovat?
1: Tak ministr kultury, pan Klempíř, má teď před sebou takový velký bludný balvan, to je nějakým způsobem přednést na vládu v přijatelném znění nový střešní zákon o médiích veřejné služby. Velmi se mu to nedaří, ten zákon je právem kritizovaný, má asi 400 připomínek, přičemž některé ty připomínky jsou stylem, jako takhle to opravdu nemůže být, to ani nedrží pohromadě, jestli to náhodou nepsala AI. A samozřejmě tady jsme v demokracii, tak se nabízí, v zastupitelské demokracii, tak se nabízí klasická otázka, jestli to třeba nebude první ministr, který také z té vlády bude muset odejít. To, že na se zhostit nějaké moderace debaty o budoucím nastavení médií veřejné služby, zda to má nebo nemá, tak já úplně chápu ty, kteří říkají, no tak tenhle člověk asi úplně na to nemá. Jenom bych chtěl říct, určitě to není jediný v uvozovkách slabý kus té vládě. Kdyby tady byli odborníci na obranu, tak by se asi bavili o panu generálu Zunovi. Kdyby tady byli specialisté na regionální rozvoj, tak by se bavili asi o paní ministryni Mrázové. Ale skutečně pan Klempíř je hodně na vrcholu, co se týče těch ohrožených ministrů.
0: Je tady tak špatný ministr kultury, že si vysloužil výzvu o to zabal to?
1: Tak to je takové to české, ještě mě překvapuje, že to není jako ve verši, ještě Češi rádi taky veršují vlastně tyhle razantní výzvy. Já si myslím, že ta výzva na místě je, stejně tak je na místě, že máme demokraticky zvolenou vládu a premiér zatím říká, tento ministr bude na svém místě. Nicméně včera, nebo když se bavíme, tak den předtím byla koaliční rada, kde měl pan ministr Klempíř obhájit ten svůj zákon, který z gruntu předělá média veřejné služby a pokud má v této chvíli 400 připomínek a stále tvrdí, že v červnu to bude na vládu a 1.1.2027 pojedou pravidla pro Český rozhlas a Českou televizi úplně na novo, tak mám trošku pocit, že žije v jiném vesmíru. Spíše si myslím, že pokud se o něčem teď bavme ve vztahu k vaší instituci nebo k České televizi, tak se bavme asi o poslaneckém návrhu pana Nachera, který má také něco změnit a myslím si, že má výrazně větší podporu než právě zákon pana ministra.
0: Tady bychom mohli připomenout, že návrh spočívá v tom mimo jiné, že má osvobodit určité skupiny plátců poplatku médií veřejné služby. Co by to ale přineslo fakticky?
1: Tam je hodně podezřelé, já tady tu kritiku chápu, pokud se bavíme o tom poslaneckém návrhu pana poslance Nachera a dalších poslanců vládní koalice, že to má platit první den dalšího měsíce po schválení tohoto zákona. Zároveň se bavíme o tom, že to osvobození znamená pro Český rozhlas a Českou televizi vyšší 100 miliony výpadku příjmů. A to teda, pokud někdo takto říká, tak vlastně se nemůže divit, že se ho lidé ptají, a co je teda ten úmysl, jak může firma fungovat, když z měsíce na měsíc přijde o stovky milionů korun. Asi moc dobře ne, co tím vlastně chcete říct. Ještě jenom připomínám, že dobrým zvykem, byť je samozřejmě velmi často porušovaným, ale dobrým zvykem je, že když vláda nebo stát přijme nějakou legislativu, tak ideálně má platit od 1.1. nebo třeba od půlky roku. A pokud se blížíme ke konci roku, tak tam nechat aspoň nějakou roční náběhovou dobu, aby se na to ti dotyční v českém státě mohli připravit. Tady zjevně vůči České televizi a Českému rozhlasu je tendence, ať to pokud možno platí obratem, a pak si asi koupíme popcorn a budeme se dívat na to, jak se management obou institucí smaží ve vlastní šťávě, protože to prostě manažersky nejde zvládnout, taková úspora. A pak bych ještě připomněl možná jednu věc. Já ani nevím, jestli pan Nacher a spol. Z toho dostanou politicky to, co chtějí. Když si vezmeme například to, že bude osvobozen od platby za Český rozhlas, Českou televizi člověk nad 75 let, ale zároveň v té domácnosti, pokud bude někdo mladší, tak se nic nemění. Takže já si
0: představuji... Protože zaplatí za domácnost, ne za jednotlivce.
1: Já si představuji tu situaci, kdy teda třeba i v mé rodině někdo začne výskat, je mi 76, nemusím už konečně platit. No ale v té rodině bydlí syn, dcera, vnuk, vnučka, ale za tebe se musí platit. Aha, takže se vlastně vůbec nic nezmění a po roce vypjatých debat pro nás vůbec nic nového nenastává. Jestli z tohohle může vzniknout nějaký pocit vysokého ocenění práce současné vlády, to si nejsem jistý.
0: A jak hodnotíte demonstrace na podporu médií veřejné služby? Naposledy byla v neděli před úřadem vlády.
1: Tady můžu jenom souhlasně zopakovat slova pana premiéra. Máme demokracii, každý si může projevovat, jak chce, ať demonstruje, jak chce. Já myslím, že to patří k té občanské společnosti. Osobně si myslím, že jestli se něco v těch zákonech, nebo respektive v tom zákonu pana ministra Klempíře či poslaneckém návrhu pana poslance Nachera, on je to trošinku zmatek, změní, tak to nebude kvůli síle demonstrací, ale kvůli tomu, že někdo na expertní úrovni konečně vysvětlí vládním politikům, že z toho pravděpodobně nezískají ten politický kapitál, který zamýšleli, když to dávali do programového prohlášení vlády.
0: Ještě mě napadá, když jste tedy zařadil mezi ty slabší ministry, třeba i Jaromír Zunu, což je armádní generál, pohyboval se v té oblasti obrany. Otto Klempíř celý život strávil v kultuře. Jak si to vysvětlit, že potom alespoň část komentátorů jejich práci hodnotí jako nedostačující?
1: Tohle je skvělá otázka. Já samozřejmě chápu, že v té zastupitelské demokracii může vylétnout do té ministerské funkce kdokoliv, je úplně v pořádku, že dva měsíce před volbami nikdo neví o motoristech, oni to nakonec uhrají a mají ministerstva. To je v pořádku. Takhle to funguje, pokud se dostanou do vládní koalice. Na druhou stranu se ukazuje, že proti třeba době minus 20 let to vedení ministerstev je mnohem divočejší. Je tam mnohem víc nahodilých věcí a klade si to velké nároky mnohem větší na komunikaci a marketing. A pokud to ministerstvo a ten obor neznáte, a to znamená, že třeba jste z té oblasti, z kultury, z armády, ale prostě neznáte to ministerstvo, nevíte, jak se jde do jaké kanceláře, kdo za co odpovídá, ta pravděpodobnost, že i když jste takto jako vybaven, takže schoříte v té funkci, je obrovská a skutečně je asi dobré, když nastupuje na ten ministerský post někdo, kdo v nějaké podobě tu zkušenost už s tím úřadem nebo s tím ministerstvem měl.
0: Novinář a ekonom David Klimeš byl hostem pořadu, jak to vidím. Moc děkuju, nashledanou.
1: Děkuju za pozvání.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. KLDR ze západního pobřeží odpálila několik raket, upozornila na to Jižní Korea. Bude slunečno a teploty až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
3: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
2: Senátoři návrh zamítli proto, že podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Český rozhlas podle informačního zákona. Částka odpovídá jeho 12 platům. Kostkovi výši odchodného zajistila dohoda k pracovní smlouvě z roku 2023. Původně měl nárok na nižší sumu. Podle místopředsedy správní rady pojišťovny a šéfa hasičů Vladimíra Vlčka nemohla současná rada odchodné Kostkovi snížit.
4: Tam nejsou v tom žádné odměny, to je prostě odchodné, které vyplývá ze smlouvy, kterou měl uzavřenou pan Kostka vlastně ještě s tou předešlou správní radou. Takže ať chceme nebo nechceme, tak tam nebyla žádná jiná šance, než tady tuto záležitost doplatit.
2: Kostka získal o 200 tisíc víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši svého odchodného se Kostka vyjádřit odmítl. Rezignoval ke konci dubna. Ve funkci byl 11 let. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře. Informovala o tom jihokorejská armáda s tím, že nejméně jednou ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pchjongjang odpal začal několik hodin poté, co jihokorejský prezident Lee Jae-myung na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Severní Korea naposledy vypustila několik raket krátkého doletu 19. dubna. Českým vědcům začal sloužit atomový sondový tomograf, přístroj, který mapuje složení pevných látek atom po atomu ve třech rozměrech. Je první svého druhu ve střední a východní Evropě.
5: Musíme znát, jak ten materiál na té atomární úrovni vypadá, aby jsme se dokázali vysvětlit, proč je odolný, proč selhává.
6: Podle Pavly Stoklasové z Ústavu termomechaniky Akademie věd nový přístroj pomůže při zkoumání nových materiálů pro nejrůznější využití.
5: Slitiny s tvarovou pamětí, materiály pro implantáty, pro vývoj baterií a tak dále.
6: Podobných laboratoří je podle vědců po celém světě jen několik desítek. Tu českou pořídil konsorcium tří akademických ústavů a dvou univerzit. Chtějí ji ale otevřít i pro zájemce z dalších vědeckých oborů i z okolních zemí. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 32 stupňů, na horách kolem 23 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Ostravy na Brno opatrně za sjezdem na Kojetín na kilometru 249 v připojovacím pruhu z Odpočívky stojí po nehodě nákladní auto a dodávka. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova je dlouhá, místy roztrhaná kolona. První část už je za sjezdem z D46 na kilometru 229. Kamiony v pravém pruhu jedou až k D2, osobní auta v levém, brzdí místy a hlavně pak kolem exitu 210 Holubice až k Rohlence. Tolik zprávy, teď začínají 2 na 2.
7: a přejeme vám krásné dopoledne v úvodu dopoledního vysílání na dvojce. Téměř 5 minut po 9. Šárka Volemanová a Jiří Holoubek se tu opět sešli. V klasické sestavě to máme kliku.
8: Máme kliku, že jsme se takhle potkali, že nám to drží 7 let, věď takové drobné vyznání na začátek. O tom, že někdy je dobré mít v životě kliku, ať v jakémkoliv slova smyslu si s vámi dnes chceme povídat. No a co nás k tomu inspirovalo?
7: No, jeden závidění hodný příběh, dá se říci. Možná jste na něj narazili, šlo o jedno zapomenutou sázenku, ale včas nalezenou, i když opravdu 5 minut před 12. hodinou. My se k tomu příběhu ještě dostaneme, připomeneme vám ho, ale především nás dovádí k řadě dnešních otázek, které budou souviset s tím, jestli máte nebo jste někdy v životě měli opravdu pořádnou kliku.
8: Ano, těšíme se na všechny vaše příběhy a na ten společný strávený čas ve dnešním dopoledni na dvojce. Je 5:30 po 9, tak ať se máme hezky.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A téma dnes moc pěkné, tedy myslíme si, kdy jste v životě měli kliku, o tom si s vámi chceme povídat, ať už v jakémkoliv životním gardu. Stalo se vám někdy, že jste třeba našli mimo té životní kliky ve starém kufru kabelce nebo například v zapomenuté bundě nějaké drobné a možná i nějakou tisícovku navíc?
3: Nebo dvě, nebo tři.
2: Nebo deset.
3: Pokud se nemýlím, zrovna dnes proběhne slosování jedné evropské loterie, ve hře jsou asi 3 miliardy, takže mnozí sázející teď doufají, možná si vsadili i ti, kteří normálně nesází, protože tohle je opravdu veliká částka. Otázka je, co by s tím pak člověk dělal, ale k tomu se možná dostaneme.
2: Je to tak, je pravda, že to u nás doma bylo také velké téma. Ano, již po ránu každý z nás musel mému příteli nahlásit ta výherní čísla, tak já jsem také učinila. Jak to nevíde. A ještě mě poučil, že kromě této závratné částky je tam bonus a to je byt za 20 milionů.
3: Nepovídej.
2: No, tak vsaď si dneska. A běda ti, jak nám tu výhru, víš co?
3: Zapřeš.
2: Přesně tak.
3: To jsem taky, já už jsem vyhrál před půl rokem, ale zatím
2: to tajím.
3: A pořád
2: si tady, ty si
3: pracuji. No já to tajím, aby to nebylo takhle průhledné. Proč o tom mluvíme? No protože nás zaujal jeden příběh o Američanovi, ten nechal svoji sázenku rok zapomenutou v kapse kalhot, všiml si ji až 8 dní před vypršením lhůty pro uplatnění výhry, no ono všiml. Nebylo to úplně tak, protože ta společnost loterijní začala upozorňovat, že ta výhra brzy vyprší a i on tedy možná jako jiní začal kontrolovat kapsy starého oblečení.
2: Hlavně měl teda neskutečnou kliku 8 dní předtím, než to vypršelo. Kolik? 124 milionů korun českých, tedy 5,9 milionů dolarů. To by stačilo.
3: Ta událost připomíná, jak je důležité samozřejmě věci nestrácet, kontrolovat si, co jsme kam založili, být opatrný na to, pokud jsme někde investovali nebo možná právě i vsadili, ale především nás upozorňuje i na to, že taková klika, to je v životě dobrá věc.
2: Tak nám napište, jestli jste zažili někdy takové velké štěstí, tedy třeba to finanční, jestli ano, tak v jaké situaci, jestli třeba začnete po tom dnešním příběhu více kontrolovat kapsy, co je první věc, kterou byste udělali při takové výhře a vůbec, jestli jste kdy v životě měli nějakou kliku.
3: Naše kontakty jsou stejné jako jindy, tedy dvojka@rozhlas.cz a můžete napsat i SMS-ku na číslo 702 222 220.

0: Ptáme se vás dnes na to, jestli jste někdy v životě měli pořádnou kliku, anebo jestli jste dokonce ti šťastní, kteří mají kliku pravidelně. Protože možná každý z nás zná někoho, anebo slyšel o někom takovém, koho se štěstí prostě drží a daří se mu téměř čemkoliv, na co sáhne, včetně možná sázek.
1: Je to tak a možná přemýšlím nad tím, že to je také o pohledu a nastavení toho člověka, že to, co někomu může přijít, že měl v životě velkou kliku, tak někomu jinému to přijde prostě málo a že někdo jiný v jeho očích se má v životě lépe. Určitě je to také o našem osobním založení, ale Renata napsala moc krásnou zprávu. Vážení a milí klikaři, nám se dařilo rozesmát přátele právě tím výrokem, že jsme klikaři. Ano, všichni se divili, jelikož spíš sledovali ten řetězec našich problémů, průšvihů, katastrof a jenom vrtěli hlavou, ale my trvali na svém. Říkali jsme, že jsme klikaři, jelikož nás právě ty problémy vždycky trefily tehdy, když jsme byli schopni je buď vyřešit, anebo vydržet. Tak není to opravdová klika. A s mým prvním manželem jsme na chodníku našli lehce poškozenou stovku a radovali jsme se, jako by to byl milion. Moc vás zdraví, Renata z Prahy.
0: No, když už je řeč o těch milionech, tak mně se líbí zpráva od Katky, která píše, což je to méně podstatné, že v kapse bundy ze sekáče jednou našla 20 švýcarských franků. Ale teď ta druhá část zprávy a myslím si, že něco podobného zná leckdo z domova, kde se sází, protože je tady napsáno. Velkou výhru ve sportce jsme doma pravidelně dělili a táta se hrozně vztekal, že tetě nechci nic dát. No a maminka nás skrotila, že stejně nic nemáme, tak ať se nehádáme. Ale to dělení toho, co by mohlo být, ano, kdyby, ano, tak to si myslím, že je oblíbená hra to chvíle, leckde.
1: Je to pravda, co by kdyby.
0: A potom, i my jsme o tom teď mluvili při písnici.
1: To jsem právě chtěla říct, že jsme se o tom bavili, že někdy to může ty rozpory v té rodině způsobit, protože jeden má pocit, že ten druhý dostal více, že to je nespravedlivé a někdy možná ty peníze rodiny rozdělí. No, mnozí z nás by o tom mohli vyprávět.
0: Tak až vyhraješ, kolik mi pošleš, Šárko?
1: Kolik budeš chtít?
0: No dobře, tak řekněme, že
1: já ještě nevím, kolik vyhraju.
0: Dobře, vyhraješ ty 3 miliardy, dejme tomu úplně hypoteticky.
1: Doplatím ti hypotéku.
0: No to ses nepředala. Teda.
1: No a je to tady. Kluk by to splácel normálně do 64 let, 5 možná.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek, 2 na 2.

0: Set.
1: O tom, kdy jste měli v životě kliku, ať už jakoukoliv, si s vámi od 9. dopolední povídáme. Moc hezká zpráva od naší posluchačky. Dobrý den, na Vánoce jsem koupila dcerám na poště vánoční losy. Jedna nevyhrála a druhá vyhrála 100 000 korun. Holky se rozdělily a mě dali 5 000. Ještě nikdy jsme větší částku nevyhráli, tak přemýšlím nad tím, že vánoční losy já kupuji každý rok. Když to dobře dopadne, tak vyhráme 250 korun, což je cena toho losu. Nic víc nikdy. Prostě štěstí v lásce asi.
2: O tom, jestli jste někdy měli kliku, anebo patříte mezi klikaře, si dnes povídáme a samozřejmě se to hodně točí okolo peněz. Ostatně jsme se odrazili od toho příběhu z Ameriky s tím ztraceným a nalezeným výherním losem. Také už jsme zmínili tu aktuální téměř 3 miliardovou výhru. No a naším hostem je teď investiční specialista a spolumajitel investiční skupiny Saturia, pan Vladimír Kos. Přejeme hezké dopoledne.
3: Dobrý den, zdravím vás, divák, posluchače.
1: Hezké dopoledne a vítejte u nás na Dvojce. Tak možná hned na začátek, když si čistě teoreticky představíme tu možnost té radosti dnes v souvislosti s výhrou, o které Jirka mluvil, a rozhodli bychom se investovat. Do čeho nejlépe?
3: Tohle to je klasická otázka, takže, kterou si spousta lidí klade, ale já vás tohle zastavím, tady by mělo předcházet úplně co jiného. Protože to, do čeho máte investovat, je vlastně až na konci celého procesu. Když máte nějaký majetek, ať už ho získáte výhrou nebo nějakým jiným způsobem, tak nejdřív potřebujete vědět vlastně, odkud kam jdete, co si chcete splnit nebo nechcete splnit, jak chcete žít. A podle toho se pak odvíjí, jakým způsobem s tím majetkem nakládáte. Takže vlastně tato, v praxi tato ta otázka tak nestojí, když vlastně většina lidí se tak chová, protože řeší vždycky jenom produkty, ono to taky i v jiných oborech, ale neřeší ten celek, který je mnohem důležitější.
2: Tedy povězte, opět samozřejmě bavíme se zcela hypoteticky, ale kdyby člověk přišel k takovému majetku z jedné vody na čisto, investiční specialista nebude ten první, za kým bych běžel?
3: To bude, ale nebudou se bavit v první chvíli o tom, do čeho má zainvestovat.
2: Ano, nýbrž.
3: Nejprve se budou bavit o tom, že nejdřív je potřeba toho člověka poznat, na jaký žije doposud život, jaká je jeho životní situace, rodinná situace, jaká je jeho sociální bublina, jaký jsou jeho hodnoty v životě, jak by chtěl žít, co si třeba nesplnil a chtěl by si splnit, na takový ty měkký věci, vlastně nějaký mindset, filozofii vlastně toho člověka. Z toho pak by se měly vyseparovat nějaký cíle, na co ten člověk vlastně chce, aby mu ten majetek, protože majetek není cíl, nepřináší vám ani životní štěstí, ani nějaký pocit naplnění, ale pouze vám jako nějaký nástroj pomůže splnit nějaké jiné cíle. To znamená, je potřeba si potom vydefinovat ty cíle, které už musí být nějak kvantifikované, to znamená, chci nějakou filantropii podpořit nějakou částkou, chci si splnit nějakou rentu, chci podpořit někoho v rodině a tak dále, chci na nějakou cestu kolem světa a tak dále a tak dále. To na tyhle ty věci je potřeba si nějakým způsobem sepsat, říct si prostě, kdy mají zhruba nastat, kolik potřebuji na to těch peněz. A s tímhle tím podkladem, plus samozřejmě s veškerým soupisem dalšího, třeba majetku nebo cashflow a tak dále, se ten wealth manager nebo investiční specialista zavře a vytvoří nějaký investiční plán nebo návrh investičního plánu. A až v něm se teprve objevují nějaké nástroje, ale ještě předtím vlastně navrhne nějakou strukturu toho majetku, protože typicky ten majetek by měl být rozvrstený do nějakých tří oblastí, tří hromádek podle časového horizontu, to znamená nějaký dlouhodobý cíle, střednědobý a krátkodobý. A až poté, když mám ty cíle a budu vědět, kolik potřebuji v každé té hromádce zhruba majetku na to, abych si ty cíle pohodlně splnil, tak teprve hledám ty investiční nástroje nebo prostě produkty, kterýma ty jednotlivý tří hromádky naplním a v jakém poměru.
1: Mm-hmm. Vy jste nám teď krásně popsal člověka přemýšlivého, ale dovolím si tedy jeden příklad. Když by za vámi přišel někdo, pragmatik, realista a řekl, tak jsem tady u investičního specialisty, chci investovat do nemovitosti. Co byste mu řekl, když by tedy opravdu přišel pro tuhle konkrétní radu?
3: Já bych se obstal právě na ten kontext, na ty souvislosti, protože investovat do nemovitosti může být špatně i dobře. Podle toho prostě, jaký situace ten člověk, pokud prostě investuje do nemovitosti, já nevím, 10%, 20% svého majetku a peníze nebude potřebovat 20 let, nebo prostě nějak, nebo těch zbylých 80% bylo částečně na ty ostatní věci, proč ne? Jakonou problém, tak je potřeba i si spočítat ale nějakou návratnost investice, protože není nemovitost jako nemovitost, a pokud to má být investiční nemovitost, tak je to za účelem nějakého zhodnocení, tak je potřeba propočítat, ne každá se na to hodí. Ale pokud by to byla situace, kdy ten člověk nemá žádné úspory, nebo respektive všechno, co má, tak jakoby narve do té nemovitosti a nemá žádný volný další prostředky nebo investiční nástroje, který může zlikvidnit relativně rychle a bude tam mít cíle, třeba za 3 roky si chce koupit auto, za 5 let chce zaplatit dětem nějakou školu a tak dále, tak je to naprosto nevhodný samozřejmě. No, takže ten kontext, nikdy vlastně dobrý investiční specialista se nikdy nenechá zatlačit do té pozice, že začne doporučovat nějaký produkty prostě na první dobrou. Jo, to je naopak znakem toho, že ten investiční specialista není kvalitní a chce prodat nějaký produkt.
2: A to je dobré vědět, až budeme investičního specialistu hledat. Jedním z nich je ten, který byl s námi právě dnes ve vysílání, právě specialista a spolumajitel investiční skupiny Saturia, pan Vladimír Kos. Děkujeme, mějte se krásně, ať se daří.
3: Děkuji, vy taky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas 2.

0: O jedné životní klici jednoho malého kocoura nám napsala Ivana ve svojí zprávě. Hezký den, u našeho obchůdku se potuluje kocour. Občas mu při nákupu koupím kapsičku nebo párek. Při krmení jsem si umazala ruku a do odpadkového koše sáhla pro papír na utření ruky. No a byla to zmuchlaná 500. Tak kocour měl předplaceno na pár týdnů. Zdraví Ivana. Ten měl ale kliku.
1: A Hanka také píše, že má doma od loňského srpna neotevřený los za 1000 korun. Čekala jsem na správné datum, potom zapomněla. Tak snad mi nepropadne i s těmi vyhranými miliony. Tak dejte vědět, Hanko, jak to dopadlo. Kliky jsem měla od dětství a teď to je hezká douška. Třeba když nás pěkné holky pouštěly pořadatelé na koncerty zdarma. Dnes už to nejde. Ale Hanko, můžu vás uklidnit, mně to nešlo nikdy. Takže...
0: Protože jsi nikdy nebyl hezká holka.
1: Je to pravda, vždycky jenom ošklivá.
0: Tak budeme mít možná kliku, my lidé, když už o tom mluvíme v tomto kontextu, protože možná porozumíme řeči zvířat. Vlastně nevím, jestli by to byla klika, jestli bychom to chtěli. Každopádně zajímavé by to jistě bylo. A to všechno možná i díky umělé inteligenci, protože právě AI naslouchá velrybám a vědci věří, že jsme blízko překladu právě té zmíněné zvířecí řeči.
1: Opravdu některé technologické firmy i neziskové organizace mluví o tom, že otázka nestojí, jestli porozumíme té řeči, ale kdy, protože právě umělá inteligence se snaží nejen rozumět a poslouchat, ale i komunikovat a těmito cestami, jak si se hledají ty algoritmy a ty procesy o tom, jakými způsoby a co si vlastně velryby povídají.
0: Mm-hmm. Chtěl by si vědět, co si povídá tvůj kocour, nebo co říká tobě, když by to tak jako šlo, čistě teoreticky.
1: Ani ne, já myslím, ne. Že takhle je to nastaveno správně.
0: Mm-hmm. Dobře.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
3: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
2: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Tentokrát do Telče.
3: Více na www.rozhlasjede.cz.
4: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Moc hezká zpráva nám přišla, no vlastně nám chodí samé hezké od vás. My si dnes povídáme o tom, kdy v životě jste měli štěstí, kdy jste měli kliku, a píše nám naše posluchačka, která se podepsala jako Mařenka, moje kamarádka má kliku po celý život, protože si vzala pana kliku s velkým K.
1: Dva na dvojce.
2: Vaše přání na naši hlavu.
3: A dnes to bude přání do slova a do písmene, protože opět, tak jako minimálně jednou v týdnu se k tomu uchylujeme, budeme přát někomu k narozeninám. Ale to kouzlo spočívá v tom, že my ještě vůbec netušíme, komu budeme přát k narozeninám. To je na vás.
0: Je to tak, a samozřejmě to vůbec netuší nikdo, komu dneska budeme přát, protože právě dneska ty narozeniny má. A co pro to můžete udělat, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má právě dneska narozeniny a chtěli byste mu tohle překvapení poskytnout, tak nám teď napište na 702 222 220 dvě důležité věci.
3: Ano, a to je jméno toho člověka a telefonní číslo, to je velmi podstatné.
0: Na něj.
3: Jak asi rozumíte, na něj, nikoli na vás. Občas nám přijde zpráva, popřejte kamarádovi Františkovi. Tak to my úplně nemůžeme přesně splnit, protože nevíme, kam Františkovi zavolat a několikáté má třeba narozeniny. Takže když nám napíšete, komu, kdo to nečeká a komu by to třeba udělalo radost, nebo by ho to překvapilo, že mu bude popřáno přímo z rozhlasového vysílání, tak napište jméno a telefonní číslo toho, kdo slaví.
0: Dneska. Kdo má dneska narozeniny. No a za chvíli se pokusíme splnit to vaše přání.

0: Na naše SMS-kové číslo 702 222 220 jste dnes mohli, a to právě v průběhu těch písniček, které právě dozněly, posílat jméno a telefonní číslo někoho, kdo dnes slaví narozeniny, pokud byste chtěli, abychom mu popřáli prostřednictvím našeho vysílání. A my už někomu telefonovat můžeme. Kdo to bude?
1: Je to tak, budeme telefonovat Jakubovi, který dneska slaví svoje 35. narozeniny. My vlastně nevíme, jestli ta SMS je od maminky nebo od táty, ale víme, že je ve Španělsku, tak je daleko.
0: Jakub ve Španělsku už by nás měl slyšet. Dobrý den, Jakube.
2: Dobrý den.
0: Tady Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Český rozhlas Dvojka. Právě teď jsme v živém celostátním vysílání, abych tak řekl, na celoplošné stanici, protože víme, že vy dnes máte narozeniny.
1: Dneska slavíte 35. narozeniny, všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší, děkuju.
1: Nám totiž napsal SMS-ku a my teď vlastně nevíme, jestli vaše maminka nebo táta. Každopádně tady je. Prosím o přání pro syna Jakuba, který dneska slaví 35 let, ale je daleko ve Španělsku. To všechno souhlasí?
2: Ano, souhlasí.
0: Jak je ve Španělsku? My tady máme třicítky v tyto dny. Co u vás?
2: No paradoxně ne, tak teplo jak u vás. U nás je asi nějakých 25 tady, myslím, má být 25-27 stupňů, takže, ale příjemné to je.
1: Jakube, povězte, co děláte ve Španělsku, jste tam na dovolené, nebo tam žijete, to jsem zvědavá, veďte.
2: Já jsem tady na dovolené, mi tady pozvala manželka na narozeniny, takže.
1: Aha,
0: jo, takhle, to je přímo narozeninová cesta.
2: Přesně tak.
0: No tak si ji užijte. Tak my ještě jednou přejeme všechno nejlepší do Španělska. Mějte se co nejlíp a ať se vám daří v 35. Pozdravujte vaši štědrou paní, která vám přichystala takovýhle dárek.
2: Pozdravím, mockrát děkuji.
0: Mějte se hezky.
1: Krásně si to užijte. A samozřejmě posíláme ponožky dvou na dvojce. Jako vzpomínku na ten dnešní den speciálně. No, komu? Mamince nebo tátovi?
0: Pošleme
1: nebo
0: to radši k mamince, abych to do toho Španělska neposílal, to by se mohlo stát, že Jakub už bude pryč.
1: To je pravda. Ty jsi tak chytrý, Jirko.

0: A ještě jednou o tom, kdy jsme v životě měli kliku. Libor napsal, jako mladiství jsem přecházel v Brně před hotelem Grand přes silnici, nějak jsem si nevybral vhodný okamžik. V ten čas projížděly tím místem dvě protijedoucí tramvaje a já se dostala mezi ně. Vyvázl jsem bez škrábnutí. Když jsem se později díval, jaký jsem tam měl prostor, nepřipadalo mi to možné. Tak to je úplně jiná klika než ta finanční.
1: Tak to je tedy velká klika.
0: A ještě důležitější.
1: Je to velká pravda. Děkujem za všechny vaše kliky a za tu sounáležitost, kterou jsme s vámi mohli mít v první společné hodině. Nabízíme druhou a také poradnu. Budeme si povídat o informačním zahlcení a jeho vlivu na naši psychiku. S prostorem pro vaše otázky, nenechte si to ujít.

0: blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude violistka Jitka Hosprová. Proč je viola tak jinak přijímána v orchestru než housle? Jak moc nevýhodné je, když na ní úspěšně hraje žena? A kolik starých poutních míst už její nástroj zachránil? Nejen na to se zeptám violistky Jitky Hosprové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. V 85 letech zemřel někdejší odborový předák Richard Falbr a bude slunečno s teplotami do 32 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu může dostávat údajně zhodnocené peníze. Pokračuje Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence.
5: Každopádně vždycky takovým varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
4: Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falbr se podílel v 90. letech na vzniku hnutí. V jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře. Na některých místech v Česku dnes bude podle meteorologů i kolem 32 stupňů. Záchranáři při horkém počasí nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli omezit fyzickou zátěž, pít hodně vody a minerálek a vyhnout se alkoholu. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní. Doplňuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
6: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
4: Lidé by taky neměli nechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, hlavně v zaparkovaných autech. Výstraha před vysokými teplotami platí ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Skladby inspirované jazzem, world music, balkánskými rytmy a klasickou hudbou dnes v 19 hodin uslyší návštěvníci Červeného kostela v Olomouci. Koncert, na kterém vystoupí jazzové trio Nenada Vasiliče a smyčcový soubor Moravské filharmonie, se uskuteční v rámci festivalu Dvořákova Olomouc. Pokračuje dramaturgině Ivana Kalina Tabak.
7: Velice zajímavou osobností bude Nenad Vasilič, hráč na kontrabas a basovou kytaru, skladatel jazzové hudby, jehož pověst několika desetiletí je velice na vysoké úrovni v rámci jazzového světu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na horách kolem 23 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna na Vyškov dejte pozor před Rohlenkou, kolem kilometru 206,5 leží v levém pruhu kus plechu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se stále tvoří roztrhaná kolona. První kratší za exitem Vyškov západ kolem kilometru 221, pak mezi exitem 216 Rousínov a Rohlenkou. Kamiony v pravém pruhu popojíždějí až k D2. A v Praze čekejte kolony, například na okruhu směrem na letiště před Ořechem. Kamiony jedou od sjezdu odjezdu z D1 osobní auta odvést se. Za Lochkovským tunelem na 14,5 kilometru pak stojí v pravém pruhu kamion. Tolik zprávy, teď pokračují Šárka a Jiří.
8: S díkem směrem k Márii Kunové za další aktuální zprávy a s nabídkou k poradně. Žijeme v éře, kdy se na nás z každé strany valí nekonečný proud informací, zpráv, podnětů, které náš mozek často není schopen efektivně zpracovat.
9: No a jak tento neustálý digitální šum ovlivňuje naši psychickou pohodu nebo schopnost hlubokého soustředění i kvalitu našich vztahů, o tom budeme právě v poradně mluvit. Téma informační zahlcení.
8: Samozřejmě velmi důležité, aktuální a potřebné téma. Naším hostem už za chvíli psycholožka Dana Kůk a ve druhé a třetí části naší poradny s prostorem i pro vaše otázky. Teď vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A my si budeme povídat na téma informační zahlcení. Naším hostem, opět jako vždy milým, je paní doktorka Dana Kůk, psycholožka, která dnes nepřišla do studia sama. Přivedla si sebou dalšího hosta, který nám tady zpestřuje vysílání. Dano, dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Jak se jmenuje ten host, co tady se mnou ovládá režii teď?
3: Jmenuje se Body a je to asistenční pejsek z pomocných tlapek a pomáhá všem mým klientům, dospělým i malým.
2: Ty Body.
4: Ano. A je tady vychovaný, evidentně nebude mít problém s informačním zahlcením, nebo možná, samozřejmě v souvislosti s výcvikem se to také může stát. Dano, možná na začátek optikou psychologa, co to vlastně je informační zahlcení pro naši psychiku, pro naši hlavu?
3: Pro náš mozek hlavně. No, já bych řekla, že to je to nejhorší, co se nám v dnešní době může tak jako stát, protože taková neviditelná a dovolím si říct nemoc, i když samozřejmě v kategorii oficiálních nemocí to není, protože mozek náš lidský není stavěný na to, aby byl pořád bombardovaný něčím, někým a potom se stane to, že dochází k chronické únavě našeho nervového systému a od toho máme ty různé potíže, o kterých se asi budeme bavit dneska.
2: Proč u nás neexistuje, nebo si ho dostatečně nevšímáme, nějaký obranný mechanismus, když to zjednoduším, když si šáhneme na kamna, víme, že to pálí a je to nepříjemné. Když se na nás valí příliš mnoho informací a my už ani nedokážeme zpracovat, co je nějaký signál, že toho je moc?
3: Jste to vlastně řekl správně, my to ignorujeme nebo dostatečně to nevidíme, neposloucháme, jsme unavení, jsme podráždění, schází nám humor, nejsme to my, nejsme schopní spát, soustředit se, toto všecko a více.
4: Jakým způsobem to možná ovlivňuje třeba i naše vztahy, když už jsme si tedy teďkon popsali, co to způsobuje nám, co to vlastně dělá v rámci nějaké té interakce v sociálním společenství?
3: Taktéž, velmi narušeno, protože už nejsme schopni být trpěliví a to buď, když nám někdo něco říká, vyslechnout si třeba nějaký příběh, nějakou komunikaci, my už nejsme zvyklí moc poslouchat. My jsme v době, kdy reagujeme, okej? Okay? A nejsme schopni třeba se nad lidma i zamyslet nebo něco takového a nemáme, jsme podráždění. To znamená, leze nám to do vztahu. Konec konců, když půjdete do restaurace, jenom takový jednoduchý příkládek, jsou dva lidi vedle sebe a koukají do mobilu, tak jaký vztah můžou vybudovat?
2: Je to vlastně i to, co jste teď popsala, tak mně to připadá jako už forma určité jako závislosti, že jo? Protože my na jednu stranu budeme unavení, nedokážeme se soustředit a vyřešíme to tak, že si třeba lehneme na kanapé a vezmeme si do ruky mobil a opět tam začneme prostě scrollovat po té obrazovce, tedy podporujeme to zahlcení. Je těžké s tím přestat nebo s tím něco udělat?
3: Tak když jsme už závislí, což mnozí z nás jsou, i bych se dokonce bála dělat tuto statistiku, tak je to velmi těžké, jako každý boj ze závislostí je nesmírně obtížný, protože bojujete s vlastním mozkem nebo část toho mozku, která je nemocná a ta nemocná část vašeho mozku vám říká, to je v pořádku, jen si scrolluj nebo vem si zmrzlinu nebo si vem dalšího panáka nebo cokoliv závislost je.
4: Mm-hmm. Vy jste říkala, pokud už člověk v závislosti je, kde ta hranice je, co už vlastně je tou závislostí?
3: Tak takové to běžné, co víme, schopnost, teda zůstáváme teda u toho mobilu, ať to moc neroztáhneme, schopnost, nebo to je digitálního světa obecně, schopnost odejít z toho. To znamená, naplánuju si den, tam vím, že mám nějaké akce a do toho dne si dám třeba 10 minut na sociálních sítích nebo méně, přijde na to jak kdo a opravdu od toho odejdu, ale i odejdu třeba na jeden nebo dva dny, když mám dovolenou. Pakliže odcházím snadno, neudělám si nějakou omluvu, ježiš, já se tam musím podívat, mě tam někdo něco napsal, tak ještě závislí nejsme. Pakliže neodejdu, nebo si to nějak zdůvodním, proč nemohu odejít, tak už asi jsme závislí. A potom můžeme jít na frekvenci, že jo, kolik hodin strávíme na těch obrazovkách všeho druhu.
2: To je jaksi pomůcka nebo návod, který slýcháme poměrně často. Na druhou stranu také poměrně často slyšíme tu druhou stranu a ta zní. Ten mobil jako není prostředek zábavy dnes. My tam řešíme finance, řešíme tam komunikace, jsme tam ve spojení s rodinou a tak dále. Tedy někdo řekne, ano, to je hezké být 2-3 dny bez mobilu, ale ono to nejde, protože v tom mobilu je, když to zjednoduším, úplně všechno.
3: No, je to pravda, ten mobil jako takový, že jo, na tom opravdu závislí nejsme, pakliže teda nechceme pořád nový a nový, ale ten mobil neustále spouští náš nějaký alertovaný systém, nebo náš kortizol, nebo náš adrenalin, to znamená, je tam pořád nějaká notifikace, něco se tam děje. My máme pocit, že potřebujeme teda nutně všecko teď hned vyřešit a to je ta potíž. To znamená, pakliže si moderní doba nevytvoří nějaké hygienické zdravé prostředí, protože obrazovek už se zřejmě nezbavíme, ale bylo by fajn, kdyby jsme s nima pracovali v různých časových termínech a neočekávali, že hned se musí na všecko odpovídat a tak dále, tak opravdu ten mozek nemá čas na to, aby vypnul a jede v neustálém alertu. On to ani ten človíček neví a projeví se to, jak říkám, na začátku těma podrážděníma, nedostatkem spánku, na konci s velmi závažným syndromem vyhoření, úplným kolapsem té psychiky a dalších nemoc, jako jsou kardiovaskulární, vysoký tlak a tak dále. Je to velmi závažné vlastně.
4: Děkujeme, to byla první část naší dnešní poradny informační zahlcení a jeho vliv na naši psychiku tématem pro nás dnes v poradně. Pokud se chcete na něco zeptat, samozřejmě i dnes můžete a já připomenu tři cesty k nám do studia. 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny informační zahlcení jeho vliv na psychiku. Naším hostem ve studiu psycholožka Dana Kůk.
3: A někdo z vás na telefonní lince 22 155 25 25, která je vám i dnes k dispozici. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: No, dobrý den. Já bych měl hodně jako námětu, to by se ani nevešel do pohledu.
3: Spíš dotaz, zkusme.
4: Je tam pochopitelně dotaz, přemýšlení. Helete, myslí si paní psycholožka, že je vhodný, aby třeba po nějakých tragických postech, které jsou hlásené třeba v médiích, pak spustili jako veselý písničky a tak dále, jo. Ty lidi, když jako vnímají nějakou tu událost, jo, tak potom si říkají, to je, když potom opravdu v realitě přijdou třeba k dopravní nehodě, tak říkají, to už jsme viděli v televizi, to je virtualita, že se stanou takový jako otrlí, jo. Potom jestli je vhodný, ty reklamy, jako když do toho skáčou, jo, třeba na internetu, tam, když nechcete reklamy, tak za to dokonce musíte říct, že nechcete, jo. To je jako, kdybyste šel na oběd a někdo vám nabídnul oběd, vy byste ho musel zaplatit, což je v pořádku, a kdybyste si ho nevzal, tak byste ho taky musel zaplatit, což už není v pořádku.
2: Ano.
4: Takový různý nesmysly prostě. Mm-hmm.
2: Ano, děkujeme za to zavolání. Pojďme možná, Dano, to shrnout vlastně do obecnější otázky, tedy jestli to, co vidíme a v momentě, kdy to vidíme hodně z hlediska těch informací, jestli nějakým způsobem to ovlivňuje to naše vnímání reality, možná zastavme se u té otrlosti, o které mluvil náš posluchač.
5: Určitě a náš posluchač krásně mluvil o těch negativních událostech, takže pakliže těch negativních událostí je mnoho, jakože v dnešním světě samozřejmě ano, a jdou jedna po druhé, tak ten mozek se začíná pomalu přizpůsobovat a začíná se ta psychika vypínat neboli otupovat. Takže, ale to bohužel se nám potom otupí všechno ostatní, jo? Zase ty vztahy, ta pozornost a tak dále. Takže já bych doporučila vždycky, když je toho moc, vypnout ten knoflík a dost. A já si myslím, že to bude jedna z nejdůležitějších dovedností a pojďme už to dneska si říct, se naučit vypnout ten proud těch informací, to je za prvé, a za druhé vybrat si toho, koho poslouchám. To jest, teďka nechci dělat reklamu, Bůh mě chráň, ale přeci jenom Český rozhlas, Česká televize, někdo, kdo přemýšlí i o těchto aspektech a třeba neudělá nějakou divokou reklamu po nějaké opravdu hodně smutné věci.
3: Kde se v nás bere ta potřeba, o které vlastně vy jste mluvila, když jste zmínila ty nejrůznější notifikace do upozornění, prostě to, co na nás všude vykukuje a my máme pocit, že to jako všechno musíme stihnout. Kde se to v nás bere, že máme dojem, že musíme vědět o všem, co se ve světě šustne, ačkoliv to nemůžeme nijak ovlivnit. A k tomu mě napadá ještě druhá věc, proč má mnoho z nás pocit, že musí mít názor na všechno?
5: Protože mozek, my jsme takhle podědili tenhle ten nějaký nástroj, o kterém si myslíme, že je strašně výborný, já nevím, já o tom, teda o svém mozku často pochybuji. No nicméně, je to dané tak, že kdysi dávno ten mozek byl udělaný tak, aby jsme reagovali včas na nějakého toho tygra, hada a podobně, jenomže on se objevil jednou týdně nebo jednou za měsíc. A ten mozek dostane opravdu odměnu, když dopamin, chcete-li, když to něco rychle zareaguje a vy máte správnou reakci. Do dneška ten mozek takhle reaguje, když něco pípne, notifikace, cokoliv, tak ten mozek ale neví, že ta notifikace se týká nějaký slevě v e-shopu, že ponožky budou levnější nebo něco takového. Reaguje na to úplně tím samým systémem. A ten problém je v tom, že to je toho tolik těch notifikací a tolik nějakých alertů a tolik informací, že opravdu jdeme do chronického problému s tím aktivací toho nervového systému a z toho teďka začínající samozřejmě velké psychologické až psychiatrické potíže, ale i ty další onemocnění toho těla, tam nechci úplně zacházet raději. To znamená, pojďme si říct, že ten mozek takhle byl přizpůsobený, nebo taková slabůstka, nedá se nic dělat, a my v nějaké racionalitou si pojďme zhodnotit, že notifikace si vypnu, anebo si to nechám opravdu na svoje školní dítě, kdyby náhodou někde potřebovalo asistenci. A už teďka se potřebuje začít jako přemýšlet o tom, jak a čím si necháme bombardovat ten mozek. A já nemyslím vůbec politicky, Bůh mě chraň, ale ten nervový systém.
2: Odpověď na otázku, proč máme na to všichni nějaký názor, proč musíme mít na všechno nějaký názor, jednou větou dalo by se. No já nevím, tak ty jsi se na to ptal.
5: Já si děkuju za připomenutí, protože mozek má rád tu iluzi té kontroly. Iluzi říkám záměrně, protože nekontrolujeme takřka vůbec nic, jenom naše vlastní chování. A on se potom cítí v bezpečí a proto to dělá. A přitom je to ta iluze.
2: Kdybychom všichni kontrolovali své vlastní chování, to bylo hezky na světě.
3: Protože jinak nekontrolujeme takřka nic, jak správně říkala Dana Kuk. To je možná jedna z nejzajímavějších informací té dnešní poradny. Tak rádi bychom to měli pod kontrolou.
2: Ano, 22 155 25 25, telefonní číslo k nám do studia, pořád prostor pro vaše otázky a před námi třetí část poradny.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem informační zahlcení s psycholožkou Danou Kůk.
3: Dano, máme tady jednu otázku, která je trošičku úkrokem od našeho tématu, ale je moc zajímavá. Myslím si, že naše posluchačka čeká na odpověď, tak si tedy dovolím ji položit. Dobrý den, příznaky, které popisujete z přetížení mozku v důsledku sítí, mám, i když spíše z přetížení v offline prostoru. Mám 18-měsíčního syna, starám se o tchána a na vozíku a tchýni s vaskulární demencí. Dokázala byste mi prosím poradit, jak rychlým způsobem mozku odlehčit přesto, abych stihla všechny povinnosti, ptá se Pavla.
4: No, určitě nechce slyšet odpověď typu nějakou povinnost dejte pryč, je toho moc, chápu to, ale je nezbytné si najít čas pro sebe a k nějakým relaxaci, to znamená procházky, četba, cokoliv tu paní baví, zahrada, vaření, já nevím. Ale každopádně, pakliže to není sobeckost, pakliže nenajde ten čas pro sebe, tak to s takovýmhle zatížením nemůže dlouhodobě vydržet. A je to jako v letadle s maskama, přece nejdřív dáváme masku nám, dospělým, a potom teprve dítěti. A je to, vypadá to teda hrozně tvrdě, přece se nejdřív budu starat o dítě, ale všichni víme, proč to je. A tady ta péče o ty nemocné nebo postižené, ty pečovatele jsou opravdu v nesmírně těžké situaci a je nezbytné, aby si ten čas pro sebe udělali a není to sobecké.
2: Václav píše, není tady dotaz, spíš jenom možná cesta, kterou zvolil on. Co začal covid, omezil jsem zprávy, co začala válka na Ukrajině, skončil jsem s nimi úplně. Dřív jsem si pouštěl Události na ČT i Zprávy na Nově a teď mi stačí 5minutovky v rádiu a je mi líp. Znáte víc takových lidí?
4: Znám a sama sebe také. Musela jsem to také udělat, protože jako každý jiný člověk, psycholog je samozřejmě jako každý jiný člověk, jsem začala podléhat takovým nějakým jako chmuravým vizím a ten možná i jsou, to já nevím. Ten problém je v tom, že žijeme tady a teď a ten život je velmi vzácný a my si ho vlastně necháme tady a teď ukrást. To znamená, já také si volím už buď to jenom titulky na ČT nebo rychlé zprávy na ano, Českém rozhlase a toť vše. A pakliže se opravdu potřebuji z nějakého důvodu zajímat do hloubky, tak zase si vyberu kanál, který mě informuje o té realitě, ne o nějakým emočním backgroundu. To si dávám pozor, takže pana posluchače jako opravdu chválím a doporučila bych to daleko více lidem.
3: Důležité upozornění, možná doporučení pro nás, pro všechny na závěr. Taková byla naše dnešní poradna. Naším hostem po čase opět Dana Kůk. Děkujeme za to povídání, za tu návštěvu a zase někdy příště. Těšíme se.
4: Já také moc děkuji a vypněte notifikace. Hezký odpoledne. Naschledanou.

0: A my nabízíme další pozvání k poslechu Českého rozhlasu Dvojka. Dnes odpoledne bude to káva o čtvrté. Český systém kontroly potravin patří k nejpřísnějším na světě. Jejich bezpečnost se týká každého z nás. Jak poznáme nezávadnou potravinu a kdo v Česku dohlíží na to, aby se nedostaly na pulty obchodů, trhů nebo restaurací potraviny, které tam nepatří? Co se děje ve chvíli, kdy kontroly objeví závadný výrobek a jak funguje systém rychlého varování před nebezpečnými potravinami? O tom všem se bude debatovat dnes odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude Jitka Gecová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky, a moderovat bude naše kolegyně Patricie Strouhalová.
1: S Alešem Cibulkou se za chvíli na červeném koberci ohlédneme ke včerejšímu tobogánu, který se natáčel v pražské Ypsilonce. Aleš nám také připomene, a je k tomu dobrý důvod, kdo to byl otec národa. Víš, komu se říká otec národa, Šárko? Můžeš říct ano, ne? Nemusíš jméno.
0: Praotec Čech?
1: Myslíš?
0: Ano.
1: No vidíš to tak, ale to za chvíli objasní.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Opravuje je to František Palacký, samozřejmě ostuda tady. Já tady myšlenkami ještě u kvality potravin a Holoubek na mě tady s takovým dotazem. No, všechno nám samozřejmě vysvětlí velice inteligentní Aleš Cibulka. Naslouchám tak, jak mi to nejlépe jde. Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, ale já to beru tak, že si to dala jako výzvu k posluchačům, že si schválně řekla tu špatnou odpověď,
2: zkoušela
3: aby posluchač dostal šanci vyniknout. Ano, ne, bylo to geniální.
4: Proč o tom vlastně mluvíme? Včera si nás zval na další natáčení tobogánu v pražské Ypsilonce. Byl tam Palacký?
3: Ne, Palacký tam nebyl, ten přijde až v závěru dnešního červeného koberce. Ano, včerejší Ypsilonka, mám z toho velikánskou radost, protože ono se vždycky říká, že Ypsilonka má tu svou vlastní poetiku, je to ta parta, která vytváří určitou náladu a já teda musím říct, že to funguje. My jsme včera točili druhý díl vzpomínku na Jana Šmída, který by slavil své 90. narozeniny a kromě úžasné party, já jim říkám mladěši, jo, už jsou to taky padesátníci ve velké většině případů. Ale ta parta, která se starala o písničky, těch bylo celkem 15. Ale z těch hostů, kteří zažili Honzu Šmida, dorazili třeba Lilian Melkina, byl tam Pavel Nový, Jarka Krečmerová, Honza Jiráň. Mám z toho velikánskou radost, že jednou měsíčně tobogán bude takhle malinko jiný. Už příští týden budeme vysílat vlastně ze záznamu narozeniny Nadi Konvalinkové, které jsme tam natočili na začátku července, potom to, co jsme natočili včera. No a uvidíme se tam ještě jednou 8. června, to budeme slavit 80. Arnošta Goldflake. Takže mám radost, že máme tuhle tu novinku a jednou měsíčně můžeme zakotvit v úžasné Ypsilonce i z pozice nás v zákulisí nebo

0: moderátora musím říct, že se tam pracuje velmi pěkně, velmi zajímavě, protože to je místo, kudy kráčely dějiny.
1: Je to moc hezké, děkujeme za to pozvání. Aleš, je tady úterý, takže nás teď bude zajímat, které filmy jsou v českých kinech nejnavštěvovanější. Ďábel, který nosí Pradu, stále ještě kraluje, a nebo...
0: Nebo ne, představte si, druhé místo Ďábel nosí Pradu. Už tady máme přemožitele, ale vezmu to pěkně po pořadě. Místo třetí stále hrdině Michael Jackson. 5 týdnů se drží na vrcholu. Ještě bezmála 12 tisíc lidí dorazilo. Tenhle film už vidělo 223 tisíc diváků. Miranda Presleyová, tedy Meryl Streepová, místo druhé, ještě 14 tisíc diváků, ale už ten film vidělo zhruba 250 000 lidí. No a místo první 35 tisíc diváků Hvězdné války. Americké sci-fi, Mandalorian a Groga, to je místo první 34 tisíc diváků po prvním víkendu promítání.
2: A jsme v závěru, nakonec tedy ten slíbený otec národa František Palacký. Proč právě dnes?
0: Představte si, dneska je to přesně 150 let, kdy odešel, a já jsem
2: kdyby
0: si
2: to bylo
0: říkal,
2: 50,
0: co?
2: To bychom se ještě mohli potkat.
0: To bychom pamatovali Palackýho, no to je pravda, ale je to 150 let, kdy odešel, a já jsem si říkal, co zajímavé by bylo říct, kromě toho, co nám vtloukali do hlavy ve školních škamnách, a zjistil jsem třeba zajímavou věc, že on samozřejmě se zasloužil i krásu českého jazyka, a našel jsem slova, která on buď sám začal užívat, a nebo je velmi propagoval. Dochoval se dopis z roku 1819, který psal Palacký Jungmannovi, a Palackému se velmi nelíbila německá slova jako kumšt, kumštýř, a navrhuje nová slova. To znamená, že pamatujme si, že Palacký přinesl do českého jazyka slova umění, umělec a umělecký. Za to může Palacký. Nelíbil se mu kumštýř, měl umělce, umělecký, umění, a pozor, nelíbilo se mu slovo gust, začal užívat slovo vkus, a byť slova sám nevymyslel, tak je začal velmi propagovat, a to sličnost, vznešenost a velebnost. Takže kromě toho, že všichni víme, že Palacký byl otec národa, teď již tedy to ví úplně všichni, že?
1: Hele, Cibulko, já ti něco řeknu. Já, když jsem viděla tebe, když jsi byl na lovu, že ty vůbec se pouštíš se mnou do těch debat. No prostě je to stresová situace. Já to nemám ráda a opakovaně mi to děláte.
0: No ne, buď ráda, že se tě nezeptáme, kdo byl otec vlasti, ale tvoje sličnost, vznešenost, velebnost a to, jaká jsi umělkyně, teď jsem použil samé výrazy Palackého, to tě omlouvá.
1: Dobře, děláš to jenom proto, že spolu budeme zítra vysílat dva na dvojce v jednom studiu, je mi to jasné.
0: Mně to právě v tu chvíli došlo a říkal jsem si, musím ubrat, nebo zítra nedostanu raní kávu.
1: Ano.
2: Aleši, užij si to zítra, je to kumšt.
0: No, ano, ano, je to kumš a člověk někdy musí mít to nám taky zůstat, jak se říká, ten má keců jak Palackej, že jo? Tak mě by zajímalo, jestli taky tak povídal. Tak já už mizím.
2: Aleš Cibulka, dnešní červený koberec. Hezký den, zítra naslyšenou.
0: Mějte se, hezký den. Ahoj.

0: Alešem jsme se ohlédli za natáčením včerejšího tobogánu v Ypsilonce. Teď se podíváme do budoucnosti, protože pro dnešní večer pro vás máme doporučení k poslechu dvojky. Vybrali jsme naši četbu na pokračování. Tentokrát je to román Miloše Kočky nazvaný Prameny živé vody. Po 11 večerů se můžete zaposlouchat do knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice.
1: Režisér Pavel Linhart tuhle knihu natočil pro rozhlas už v roce 1989 a obsadil majitele báječných hlasů Františka Němce, Ninu Divíškovou, Jana Kačera, Borise Reznera a nebo Jana Skopečka.
0: Dnes od 22 hodin tedy můžete poslouchat už 8. setkání s knihou Prameny živé vody a všechny díly jsou pochopitelně tak, jak jste zvyklí, k dispozici i na webu Dvojky a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojice se budou pomalu loučit, a to za pár vteřin, ale určitě ještě stihneme pozvat vás k blízkým setkáním.
1: Je to tak, protože za chvíli se s vámi bude vítat naše kolegyně Tereza Kostková, blízká setkání po 11. a jejím hostem violistka Jitka Hosprová.
0: Zůstaňte tedy s dvojkou, nejenom kvůli blízkým setkáním, ale i protože přesně v 11. tady pro vás budou další aktuální zprávy. Zítra se bude těšit na slyšenou Šárka Volemanová, za mě zaskočí Aleš Cibulka. Šáry, užijte si to.
1: Ano, a budu se těšit na to, že se mi prostě jednoho dne vrátíš.
0: Hezký den vám přejeme.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál se budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Na střední školy se ve druhém kole přijímacích zkoušek hlásí přes 12 000 žáků. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě. A čekejte slunečno s teplotami do 32 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá asi 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Chtějí začít spolupracovat. Kriminalisté a veterináři našli v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů v nevyhovujících podmínkách. Zvířata byla podle policie v nevětraných a silně znečištěných prostorách. Tam se i nekontrolovaně množila a příbuzensky křížila. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání všech psů, kteří putovali do specializovaných zařízení, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: Kriminalisté ve věci vedou trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což v případě odsouzení hrozí až 8 let odnětí svobody.
4: Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích, někdy jde i o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty snaží blokovat, nabídky se ale objevují stále.
6: Prodej alkoholu na portálu řeší celní správa. Podle mluvčího generálního ředitelství cel Richarda Zemana je alkohol z pěstitelských pálenic určený pro domácí potřebu a prodávajícím tak hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.
7: Výše uložené sankce je vždy individuální. Celní správa hodnotí zejména osobu pachatele, závažnost a způsob spáchání protiprávního jednání, jeho rozsah a následky.
6: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
8: Inzeráty se také snaží aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
6: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Pražské národní muzeum předalo Ukrajině mobilní digitalizační stanici Archa 3. Zařízení pomůže ochránit ukrajinské kulturní dědictví ohrožené válkou. Digitalizační stanice umí vytvářet detailní trojrozměrné záznamy ohrožených památek a sbírkových předmětů. Stanici zástupci muzea předali Kijevsko-Pečerské lavře, která je jedním z nejvýznamnějších muzejních komplexů na Ukrajině. Nasazená má být po celé zemi.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23 stupňů.
1: Doprava.
4: Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg jsou komplikace před rozvadovem. Na kilometru 146 po nehodě dvou kamionů je dálnice průjezdná průběžně jedním pruhem. Kolona začíná před sjezdem na rozvadov na kilometru 143. Osobním autem se zdržíte 3/4 hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova popojíždí kolona kamionů pravým pruhem do omezení u D2 z kilometru 215. Osobní auta v levém pruhu jsou v koloně kolem sjezdu na Holubice mezi kilometry 211 a zhruba 208 před Rohlenkou. Zdržíte se 10 minut. Tolik zprávy, na řadě jsou blízká setkání.
9: Orchestr se ne nadarmo přirovnává k lidské společnosti. Funguje nebo nefunguje jako celek, je složen z nejrůznějších nástrojů a jejich dominujících barev a zvuků a tónů. A každá ta složka je jedinečná, nezastupitelná. No a v ideálním případě to celé funguje jako celek a je schopné zprostředkovat hudební zážitek. Když proti mně sedí violistka Jitka Hosprová, nemůžu se nezeptat, o co by společnost orchestru přišla, kdyby neexistoval hudební nástroj viola?
10: Společnost by přišla o samet, o hloubku, o vyrovnání harmonie a o propojení.
9: Tak já myslím, že všechna tato slova mohou znít jako ideální leitmotiv blízkého setkání s Jitkou Hosprovou dnes na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Naším dnešním hostem je naše česká špičková violistka Jitka Hosprová, která je také zakladatelkou festivalu Procházky uměním, který propojuje hudbu, historické památky a regionální kulturu, hlavně na Plzeňsku, protože z toho kraje je, ale svět si už mnohokrát zavolal a myslím, že doma je teď možná i malinko někde jinde. Ale my jsme na ně velmi hrdí a jsem ráda, že ji mám tady ve studiu. Jitko, krásné dopoledne.
3: Hezký dopoledne.
2: Já si to právě tak jenom rámcuju. Je to pravda, že tě zlákala, přitáhla a nebo řekla bych možná láskou opentlila Itálie?
3: Tak Itálie mě tak jako oťukávala už několik let zpět a dokonce vlastně takový ten velký violový impuls, který jsem dostala v rámci svého vzdělání, ten největší vrcholný jsem dostala od italského maestra Luigi Alberto Bianchiho, kterého jsem potkala kdysi v Londýně na soutěži a on mě oslovil a on říkal, haleď, jako tady z těch soutěžících ty máš absolutně největší talent, ale chybí ti takový ten trénink, jako vypilovat ten tvůj talent. Prostě to je diamant, který se musí skvěle jako vybrousit a nabídl mi vlastně spolupráci. Já jsem o tom dlouho přemítala a pak jsem za 2 roky jela k němu prostě na studia, bylo to strašně zajímavý a opravdu mě do mě nalil ten světový přístup k tomu hraní jako solista, protože Česká republika je velmoc v kvartetech. Zvlášť prostě to jsme jako doména, tady vévodíme světovým nahrávkám a všemu, ale jako solistická viola, to už je takový velmi specifický obor a musím říct, že to v tom zahraničí se člověk dozví strašně moc zajímavých věcí.
2: Ano, je pravda, že vždycky trvá nějaký zvyk, návyk, možná i předsudek něčeho, takže se předpokládá, že tou hudební linkou jsou housle a že viola jako nemůže být soulová, pak samozřejmě to jsou všechno nesmysly, vždycky něco být může. V čem jako ten svět tu violu objevil pro to soulové dřív než my? Díky čemu může být soulová? Proč si někdo myslel, že nemohla? Kde vznikl tenhle ten jako předsudek vlastně?
3: On si to svět také myslel. Ono je to celkem taková
2: mladá věc.
3: Dlouhá historická linie, kdy vlastně s tou violou se dělaly i různé pokusy. A protože v podstatě podle ladění by ta viola měla být mnohem větší. Ale to by se špatně téměř nedala držet pod krkem a nebo už by byla pak bylo nutné držet mezi nohama a to by byla zase malá na to, jo. Takže se udělal kompromis takovej a ta viola je trošku menší, než by měla mít a z toho vzniká takový sonorní zvuk, takový trošku jako potlačený, není tak zářivej jako housle, které svítí, ale ta viola má mnohem takový jako barevnější náboj a vlastně to se snažili řešit houslaři tím, že s tím nástrojem dělali různé pokusy. A pak to vlastně svět přijal. Pak to svět přijal, že ta viola je krásná takhle, jak je. Tím vlastně tou svojí nedokonalostí, řekněme, proporčně. A vlastně 21. 20. století přišel ohromný rozkvět violové literatury, violových skladeb, interpretů, který se prostě začali tím nástrojem zabývat. A zjistili jsme, že v klasicismu, v baroku byly barokní koncerty pro třeba 2 violy. Prostě ten repertoár existoval, ale prostě tomu oboru se musí někdo cíleně věnovat.
2: No já tomu rozumím, že když primárně všechny zaujme víc ten jasnější tón, tak se jenom hůř prosazuje, že hele, on i ten hlubší nevadí. No, nebo to já chápu, jenom prostě prosadit a dát tomu ten čas. Já se ještě vrátím k té Itálii, teď ne profesně, teď jenom ještě osobně, protože jsme řekli tu linku teda dávno, ano. Již tomu ten první dotek italský profesní, no ale ten lidský, on je tady ještě jeden lidský.
3: Je tady velký lidský dotek. nesmazatelný dotek. Ale on souvisí vlastně s tím prvním setkáním, protože když jsem byla před 10 lety na soutěži v Sofii mezinárodní, tak tam vlastně jsme byli v porotě, já jsem byla ve violové a v houslové porotě byl italský virtuos a já jsem mu říkala hned, to je skvělý, že jsme se seznámili, říkám, já jsem studovala u Luigi Alberto Bianchiho a blablabla a strašně se mi líbilo, jak on nahrál s Accardem prostě a tak jsme se bavili o těchto věcech a on říkal, no já jsem studoval u Accarda, jo, takže my jsme vlastně studenti těch dvou mágů, tam. Takže to bylo krásný, no a tak jsme jako se bavili o tom, že budeme společně hrát. Já jsem dokonce chtěla vybudovat nějaký jako specifický program, který by navazoval tady na ty dva velikány. No až jsme vlastně z toho zůstali manželé.
2: Až je z toho dítě.
3: A je z toho dítě.
2: To pojďme říct.
3: Ale je pravda, že ta cesta byla začala jako profesionálně. No. Až ty osudy se vlastně každému z nás nějak jako posouvaly a pak jsme vlastně zjistili, že je nám fajn, jak Itálii mám vlastně díky té hudbě a díky všemu, co jsem s ní prožila. Blízko je mi tam krásně.
2: To znamená, že jsi tam skutečně začala bydlet, tak jakože tam i teda s dítětem bydlíte normálně
3: bydlíme vlastně přes rok v Itálii, od září vlastně začíná školka, tak jsme tam víceméně, a když mám koncerty, tak přijedu, odjedu, ale přes léto jsme v Čechách. Mm-hmm. A tady se
2: a krásně, i s manželem? I s manželem. Jak on přijal Čechy? Znal
3: výborně, výborně, miluje řízky, pivo, všechno v pořádku. Už se vykoupal i v českém rybníce, takže už je na půl Čech a malej mluví plyně česky, italsky, takže držíme to prostě tu dvojnárodní, jak bych to řekla, rodinu a je to moc fajn. Vždycky se těším do Itálie a pak zase zpátky do Čech.
2: Ano, ano, ano, tak začnou to být dvě domoviny a je to krásné střídat. Většinou to lidi zajímá, já sama pak vím, že to kolikrát nebývá, ta odpověď nebývá tak třeskutě jiná, než se čeká při položení té otázky, ale přece jenom takový dva virtuózové, takové propojení s hudbou, je to nějak jako poznat doma, já nevím, střídáte se v trénování, jak vypadá jako rodinný provoz při těchto hudebních nástrojích, nebo jo, teď jdu hrát, já teď jdeš hrát, jako jak vypadá ten běžný režim?
3: Já tě úplně teďko pobavím jako ženu, jo.
2: Ano.
3: My jsme oba vlastně na stejné rovině, oba jako maestři, maestra, maestro. Ale já jsem prostě pořád ta žena, že? Pořád je tam ta domácnost a pořád maestro potřebuje, když manžel potřebuje pracovat, potřebuje klid. Takže já musím zaklidit dítě, musím v podstatě vytvořit to podhoubí, aby maestro mohl cvičit, nesmíme rušit. A maestra, když potřebuje jako já pracovat, tak do toho přižehlím, tuhle něco zamíchám, tuhle dítě ještě po mně něco chce jezdit s autíčkem, jako jo, maminka, všech. A takhle to zvládá vlastně ženská, jo.
2: A je to tak vlastně pořád.
3: A je to tak jako pořád.
2: A
3: ještě jedna třeba krásná příhoda, jako povídající za všemi, jsme měli koncert v Čechách v krásném zámku Chýše a já jsem zbalila všechny věci, jakože jsem ještě ředitelka toho festivalu, organizátorka, všechno to dávám, mám pod kontrolou, do toho ten manžel, to dítě tam. Dobrý. Bylo všechno připravené, nastoupili jsme do auta, který já jsem naložila, maestro si vzal housle a říkám, prosím tě, vem si ještě boty na koncert, jako jo. A přijedeme normálně na to Chýši, na ten zámek, všechno se tak nějak jako vyložilo a maestro měl nastoupit na pódium a říkal, a kde mám ty boty? Já říkám, jak? Vždyť jsem tě dala do ruky. Vždyť jsi šel k tomu autu s těma botama. Jak, kde je máš? Takže vystoupil na tom zámku, že jo, Ital, oblečený a prostě v teniskách. No prostě v teniskách, ve kterých přijel. A tak jsem říkala, přátelé, tady italský virtuos, přivezl si housle a protože to je můj manžel, který si měl přivez taky boty, tak ty si nepřivez, takže dneska tady máme jako
2: jsem ráda, úžasný, že nahlížíme do úplně klasiky.
3: Klasiky.
2: S někým, kdo klasiku hraje s violistkou Jitkou Hosprovou na dvojce.

0: je vlastně úplně kouzelné, jak se nám docela přirozeně to dostalo i do části ženského povídání, byť si povídáme o nádherném nástroji, jako je viola, o Jitce Hosprové maestra, jak se řekne v Itálii, opravdu o velkých věcech a dostaneme se k ním, k těm velkým profesním, ale už jsme zase v kuchyni u dětí, manželů, prostě ženy,
1: to je to
0: je
1: ten
0: tak,
1: život, to je ten ale život. To k tomu patří.
0: Je to tak, Jitko. Ale my jsme vrstevnice a tebe to mateřství potkalo takzvaně opravdu později.
2: Ano.
0: Což je po všech stránkách zajímavé téma. A teď nechám na tobě, jestli, jako, co to teda háže fyzicky, jestli to bylo náročné a tak dále. Ale i možná to, jestli to předtím buď si nechtěla, bála ses, že by to nešlo stíhat, teď to stíháš evidentně všechno a nic nestrácíš. Jak se tohle všechno vlastně vyvinulo v tom tématu?
1: Nevím, jak to máš ty, Teresko, ale já mám v okolí spoustu zajímavých žen, který prostě neměli toho správného partnera k tomu. A já byť jsem měla kolem sebe spoustu zajímavých mužů a určitě jsem prošla mnoho vztahů, od kterých jsem očekávala pořád jediné rodinu. A nebylo to moje volba, ale byla to ta volba na té druhé straně. A já jsem to rychle, v okamžiku, kdy jsem vycítila, že tudy cesta pro mě nevede, tak jsem vztah opouštěla.
0: Ano.
1: Jo, prostě jsem tam nevysela déle, než bylo potřeba a naposledy jsem opustila vztah, když mi bylo 40 let. Po Stardance.
0: Ano,
1: po
0: Stardance. Jsme se viděli.
1: Myslím,
0: ano,
1: že dva
0: ano.
1: roky poté. A vlastně jsem si řekla, ne, ještě mám šanci tu rodinu založit. Ano, měla jsem krásný život, měla jsem úžasného manžela, měli jsme spolu moc hezký vztah, ale prostě bylo jasné, že tam tudy to nepůjde, tak jsem prostě řekla tak a já si proto, proč jsem se narodila jako žena, prostě půjdu.
0: Ale úžasná myšlenka.
1: Je to úžasná myšlenka, takhle ona nepřijde jako sama od sebe. Jo? Musím říct, že k tomu se člověk musí dopracovat, protože musí se podívat na ten život. A já jsem ho tak viděla. Já jsem viděla ten scénář, krásný život, všechno v pořádku. Ale já stárnoucí, manžel stárnoucí a nic. Viola za chvíli, dobře, violistka za chvíli bude jiná, budou další. Prostě, ale co já tady mám jako za poslání jako žena? Co mě jako ženu naplní? A vlastně si jsem zatím šla. Ale jsem jako drsoň. Jo. Myslím si, že ne každá žena by to dala, protože ten věk už je prostě, to už je za hranou.
0: No za prvé, věkově, i když víme, takže medicína a tak dále, ale nicméně člověk nemůže si být jist, že
1: to není 100%.
0: Unosí, ano, ano, že prostě není to biologicky nejběžnější jakoby věc. Ale pak ta druhá, jestli to je tvoje vlastnost, nebo přišly obavy a někde si je v sobě stlumila, člověk, nebo já bych si řekla v těch 40, nebo mnohá žena, když do té doby se neobjevil ten, který by tu rodinu chtěl, kde mám jistotu, že teď se objeví, obzvlášť když přibývá ten věk a
1: ano.
0: Všechny se cítíme, že asi máme dojem, že nenabízíme to, co ve 20, i když možná jo, pro toho chlapa, ale můžeme mít my
2: já
0: ten
2: bych
0: pocit.
2: To tady nerozebírala, protože bychom se možná divili.
0: Ne, to myslím,
1: že ta žena naopak ve 40 nabízí víc, ale ten úzus společenský.
0: To myslím, my to nabízíme určitě, to o tom nemáme pochyb. To jsem si jistá, můžu podepsat. Ale ne, myslím, jako můžeme mít tu obavu, že ten muž si to nebude myslet. Jako.
1: A já vlastně musím říct, že to bylo asi takový osudový štěstí, že se prostě kolem mě nějakým způsobem už jako profesně motal ten Mauricio, který taky měl ten vztah takový nějaký napůl a vlastně tak jsme se o tom bavili a prostě jsem řekla, dobře, já to dám a uvidíme. Prostě se musím osvobodit, chtěla jsem zpátky svou svobodu a chtěla jsem to prostě zkusit. A věděla jsem, nějak jsem vnitřně cítila, že já to dítě prostě mít budu. Nevím, jestli to znáš ten pocit, protože jsem to věděla, že to dám. I když to vypadalo už dlouho, vlastně nějakých 5-6 let jsme byli vlastně s manželem, jsme to zkoušeli a nedařilo se, ale já jsem furt měla klid v sobě, že to bude.
0: To je úžasné.
1: Ale jako nebylo to jednoduché.
0: Takže se rodila, můžeme to říct?
1: 46
0: let.
1: Teď jsem nejstarší maminka ve školce. Jsme zjistili s mýma italskýma kamarádkama, máme tam takový klub už takových těch, které rodili kolem té 45. Tak ale já jsem tam, ale snášíme to dobře. A koukáme se tak na ty 24-letý, no už jich moc není těch maminek mladých. Ale máme takový jako k tomu hezký přístup, jo. Je to prostě zajímavý, ta žena v těch 50 už prostě se dívá i na to dítě, jako nemám takový obavy, jak se říká, oni jsou ty starý matky takový, ne, jako myslím si, že ty děti těch našich maminek, co jsme takhle ten klub těch blížících se nebo už 50 nic, tak jsou prostě mnohem víc v klidu a neřeší sebe. A což si myslím je pro to dítě velký dár. Prostě neřešíme sebe. Jo, řešíme opravdu to dítě, když tam je. A když tam není, tak si vlastně honem rychle musím umět vytvořit čas pro sebe, protože ho potřebuju v tomhle věku. Jo. Takže je to trochu teda, a jak bych to řekla, no, musí si to člověk dobře zorganizovat, protože v tom věku potřebuješ odpočívat víc, dějou se věci divný, že jo, s tělem prostě chová se jinak, než se chovávalo předtím, ale to dítě se tě na to neptá. A do toho mám rodiče, kteří už vlastně oba, i manžel, nám nemůžou pomoci. Musíme pomáhat my jim. Takže musí být ta žena připravená na to, že to je záhul.
0: Jsi dobrá matka.
1: To ukáže.
0: Ne, to postojově. To je pravda, to ukáže budoucnost. A violistka, náš dnešní host Jitka Hosprová.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Mezi hudbou a mateřstvím osciluje náš rozhovor s violistkou Jitkou Hosprovou. Dalo by se povídat i bez té hudby, ale jsem ráda, že nám tu samozřejmě hraje. Jitko, ještě jedno téma vlastně nám to nahodilo a to je to ženství, ale vracíme se tím teď k hudbě. Mm-hmm. Vím, že jsi o tom několikrát mluvila, pořád mě překvapuje, že se to děje a nevím, jestli pořád děje, ale ty ses dotkla toho, že to, že jsi krásná žena, že jsi blondýna a hraješ na violu, činilo, řekněme, jisté komplikace a vzbuzovalo jisté předsudky. Jak to bylo, jak to je, jak to třeba jednou bude?
3: Já jsem se dokonce přistihla, že říkám, já se těším, až zestárnu, že mě začnou brát vážně jako umělkyni. Jo. Takže já si teď začínám to užívat, že už konečně, jako... Už to není to, co bylo, nevím, v těch 28, kdy to prostě ta žena září, že jo, tou svoji jako mladickou krásu, prostě to je zadarmo, že jo, v tom věku, to je jako všechno v pořádku. Ale já jsem jako byla stejně vnitřně zacílená k té viole, čili mě ta fyzická krása, kterou já říkám, to je dar od rodičů, já za to děkuju a pečuju o to, víc mě to nezajímá. Nikdy jsem nechtěla tu modelku jakoby dělat, ale samozřejmě tam byla taky ta holka, který se to líbí, ten modeling. No mě to ta viola naplnila, že jo. Takže já jsem si nafotila titulní stránky, šatičky si užíváme, že jo. Taťána Kovaříková prostě nádherně oblíká, takže já když přijdu někam na pódiu, tak vynesu ty šaty, opět cítím, jak to udělá v tom publiku. Wow, jako,
2: To je pěkná podívaná.
3: Takže já jsem si tam naplnila díky té viole vlastně tu ženskost. Úplně super, protože možná jako modelka bych byla někde třetí, čtvrtořadová a ještě bych se s tím trápila.
2: Ještě
3: že?
2: Bez toho obsahu vlastně té viole.
3: No, ještě
2: vlastně.
3: To vůbec, jako tam je to úplně jinak, že jo. ale ta viola, a takže já jsem vlastně si řekla, proč si to neužít. A vlastně jsem si to začala takhle sama užívat, ale ty kolegové to vlastně měli problém nějak jako pochopit, jo. Nebo oni si mysleli, že...
2: A co si teda mysleli, no.
3: Oni si asi mysleli, že jsem jako kariéristka, že jako... Ale já jsem si prostě užívala. Já jsem si užívala to, že jsem ráda, že hraju na violu, že jsem ráda, že mám hezký šaty, že jsem ráda, že mi to sluší. No. A mě to prostě takhle jako někam vyneslo. Ale hlavně to pomohlo té viole, že? My jsme si vlastně v tu chvíli, já jsem byla takový, jsem se stala ambasadorem toho oboru, ale taky díky, teď to řeknu, natvrdo díky tomu ksichtu, že? Protože jsem s ním šla na veřejnost, dala jsem tomu oboru nějakou tvář a teď to říkám vlastně i o tom projektu, že? Procházky uměním, je to festival s lidskou tváří. Ano. Ale já chci dělat tu hudbu pro lidi. Já ji nechci dělat proto, že jsou tam nějaký jako... Prostě to má být služba lidem, to, co děláme. Jo? A měla jsem období, kdy jsem si to skutečně užívala i jako holčička. Jo? Prostě to, co každá žena má v sobě a ať mi někdo říká, že to není pravda.
2: Ale je to naopak velice krásný a má se to snoubit, má se obsah s tou formou snoubit. Přece nepodpořím obsah tím, že se zablátím celá... No,
3: nebudu kvůli
2: nebudu
3: tomu...
2: voňavá, jen aby jako...
3: Abych vypadala jako umělkyně správná.
2: My tomu asi rozumíme, ale mělo to opravdu někdy vliv i třeba na hodnocení, nebo vliv na, ať už teď myslím finanční, ale i třeba na hodnocení jako tvého výkonu, podezření, že něco, že jsi o tom
3: Shodou
2: mluvila.
3: Okolnosti, že? Když jsme se na začátku bavili o tom maestru Luigi Albertu Bianchim, tak on mi říkal v porotě, nebudu ti ani říkat komentáře, když jsi vystupovala, ale ty máš jediná tak neskutečný talent tady na tu violu. Ale o tom se nikdo nebavil.
2: Neprozradil pak teda, co třeba řekli, jaký byl?
3: No, on mi to nechtěl, on mu to tak jako naznačoval, jako
2: prostě, ale oni to, prostě přijde, sexistické.
3: Přesně ano. Tak, přijde prostě jako atraktivní baba, no tak co od ní asi můžeme čekat, jo. Oni prostě těm chlapům se zalepí oči, nebo nevím, mozek, a pak vlastně přestanou vnímat jakoby to umění, že jo, co ta žena jako tam, takže s tímhletím já jsem docela bojovala i v pozicích jako třeba ředitel festivalu, dirigent. Prostě bylo jasný, že když já tam přijdu jenom jako hrát, ale nevyšlu další signály, tak to prostě dál fungovat nebude. Takže někdy ty spolupráce byly napnutý a já jsem ze všech, který nebyly mi pohodlný, odstupovala. I za cenu toho, že už jsem se na festival nevrátila, nebo prostě děly se jako různý věci. Já jsem se tím nenechala někdy pošpinit, abych tak pravdu řekla.
2: Ty jsi jenom dokonce musela nějak žádat pas, viď?
3: Já jsem musela žádat pas.
2: Že nedošlo k naplnění
3: okolností v Itálii, kdy mě jistý pan ředitel prostě naměřoval před celou večeří, že prostě čekal, že teda se budu chovat jako trošku úctivěji, když teda jsem tam směla vystoupit. Já říkám, já jsem tady pracovala.
2: Já jsem odvedla
3: proč jsem sem byla jakoby zavolaná. A to jsou věci, které, když vlastně propukla taková ta kampaň mýtů, tak jsem vlastně měla pocit, že bych k tomu taky měla co říct, ale já už toho říkám tolik okolo, že...
2: Ne, to je dobře, že jsme se o tom zmínili, přitom vidíš, můžeme se vrátit k tomu nástroji, protože dokonce viola, když bychom měli srovnat s houslemi nejen co do tónu, co do výšky, ona je myslím laděná o kvintu.
3: Ano, o kvintu níž.
2: Níž, že je to tak. Ale je to i těžší nástroj.
3: Je to těžší, fyzicky těžší nástroj.
2: Fakt třeba, já pocítila jsi to, ty jsi, myslím, asi 7 let hrála na housle, pak si ve 14 ano, přešla na violu. Pocítila jsi to fyzicky, ano. Musela jsi třeba víc cvičit, jako jaký? Co jsi naopak ty musela udělat, krom toho vyfoukat si vlasy? V jejich očích. V jejich očích.
3: Ano. Tak já cvičím pořád, já cvičím pořád a vlastně já jsem začala na violi, violi mají různé velikosti. A když jsem začínala na violu, tak jsem nějakých 38 jakoby v těle toho nástroje. Dneska hraju na 43 velkou violu, což je fakt už nástroj, na který ani chlapi nehrajou. Takže já jsem teda s každou větší violou přibrala, jo, ono se to, jako vypadá to, ale já prostě ten nástroj musíte jako udržet. A ono to, jako, to se tak celkově jako vy dostane do harmonie, jo, protože opravdu je to velký, musíš roztáhnout ramena. Takže musím cvičit na ramena, cvičím si doma, cvičím si prostě tak, abych byla pořád v kondici, no.
2: Takže necvičíš jenom na violu, cvičíš i své vlastní to tělo, aby si ji unesla. Samozřejmě. Říká náš dnešní host, violistka Jitka Hosprová.
0: Úžasné životy na dvojce.
1: Jmenuji se Přemek Rabás, celý život se zabývám zvířaty a od dětství pro mě bylo několik lidí vzory. S řadou z nich jsem se setkal, některým jsem si psal a mezi nimi své významné místo má i Josef Wagner, tedy zakladatel safari ve Dvoře Králové. Josef Wagner je mimořádná osobnost, kromě toho, že byl velký znalec přírody a především africké přírody, že znal i naší přírodu, tak byl především vizionář. On věděl, že ta zvířata zmizí a že tedy ten chov péči člověka je pro ně nadějí.
0: Úžasné životy. V úterý po 18. hodině na dvojce.
4: 2 výročí, 1 festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: tak když už nám v našem povídání s violistkou Jitkou Hosprovou tolikrát zazněly procházky uměním, je to 14. ročník letos od akce, kterou Jitka založila. Mimochodem všechno ty si vlastně založila, vymyslela. Jsi hodně člověk, který jako jde do toho světa s vlastními nápady. Tak na co bys nás mohla pozvat? Buďme úplně konkrétní, co můžeme vidět, slyšet, co se teď děje.
1: Tak teď se děje to, že vlastně bude probíhat prezentace novinářům letošního ročníku a programu. A za chvíli se bude dít to, že začneme zahajovacím koncertem 26. května v Troji, v Trojském zámku, a tam nás můžete vidět i s manželem hrát, takže no, můžete přijít. Já budu hrát.
0: Třeba nebude mít boty.
1: Třeba, já věřím, že je bude mít. To si pohlídám, tentokrát si to pohlídám. Ale bude hrát Myslivečku v koncert, což je taková ta hezká hříčka. Český Josef Mysliveček byl velmi slavný v Itálii a můj manžel Ital bude interpretovat jeho hezký koncert. Vlastně tak trošku ho vracíme do života i v Itálii, Myslivečka. A já budu hrát krásný koncert pro violu Karla von Dietersdorfa, což se taky dlouho nehrálo. Takže mě baví v rámci toho mého projektu objevovat stále nějaké nové zajímavosti pro violu a vlastně vždycky zvu hosty, které mám ráda, kteří jsou moji třeba spolužáci, nebo máme už společná témata hudební. A další takový velký koncert, kam bych vás určitě ráda pozvala, bude v Plzni ve Velké synagoze a ten se jmenuje Ve jménu lásky. A o lásce duchovní tam bude hovořit Honza Čenský. A vystoupí s ním komorní orchestr Českého rozhlasu se solisty Androu Rysovou a Zdeňkem Rysem a ty mají moc nádherný program ve stylu Rondo Veneciano a vemu to od Bacha až prostě po Morriconeho. Takže já se tam vejdu samozřejmě s violovým koncertem Josefa Vejvody, tak to jsou takové dvě velké zahajovací akce festivalu, no a pak všechny zvu na sledování webových stránek Procházky uměním.cz a tam je všech 22 koncertů popsaných a plus ještě 4 koncerty pro děti, Procházky pro děti děláme a všechno si tam najdete.
0: Protože Jitko, o to asi jde, ne? Je to disciplína rozumět umění, hudbě, tomuto druhu hudby, kterou musí člověk rozvíjet od dětství. Je to něco jako naučit se číst, je to něco, s čím se narodíme primárně, jo? Možná jako čmárat na papír umíme, ale číst, naučit se vidět věci, naučit se slyšet v hudbě věci. Je věc vývoje, vyššího nějakého vedení. To znamená, nebo pokud s tím souhlasíš, a jestli i to je ten záměr, že to děláte pro děti, že tam je vlastně ten směr chytit ty dušičky.
1: Já jsem vlastně od začátku toho projektu měla tenhle záměr, protože jsem vyrůstala v Manětíně, v západních Čechách a chodili jsme pravidelně na koncerty při svíčkách a já jsem ve svém věku od 7 prostě viděla veškeré virtuózy Václava Hudečka, Josefa Suka, všechny prostě slavný komorní soubory prostě na venkově. A já jsem žila mnohem bohatším kulturním životem než leckteré děti v panelácích v Plzni. A já jsem si říkala, že tohle bych tomu regionu měla vrátit a vlastně dělám tam každý rok pravidelně tam, kde vlastně jsem dohodla.

0: rozhodnutá, se školama děláme koncerty pro ty děti, děláme je v kostelích, protože mnohé děti nepřijdou ani do toho kostela. Takže děláme programy speciálně pro děti v kostelích a mám skvělé umělce, kterým tímto moc děkuju, že se mnou ten projekt dělají, protože nemáme na to velké finance, ale děláme to srdcem.
1: Říká můj dnešní host, violistka Jitka Hosprová na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
1: Ještě možná dovětek k procházkám umění s violistkou Jitkou Hosprovou, totiž takové to B, nejenom hudba, ale i ta historie. Vy opravujete kostely, různé památky. Jezdíš se třeba na ně dívat? Viděla jsi některou opravenou a třeba na kterou bys pozvala?
2: Je to, Teresko, tak, že vlastně já jsem si tam vybudovala nejenom, jakoby, já jsem si vybudovala koncertní zázemí díky tomu, protože jsme vlastně vstoupili s koncerty do míst, kde opravdu bydleli už jenom pavouci a byl tam studený průvan, jo. Nebyly v mnohých místech, nebyly okna, prostě, když vzpomenu na Lukovou, kostel svatého Jiří, tak náš festival přispěl 145 tisíci, ale to je, přátelé, festival klasický komorní hudby na venkově, jo. Čili pro nás to byl ohromný výkon a já jsem první koncerty odevzdávala veškerý výtěžek na opravu těch památek. A v nich se vlastně postupem začaly konat ty koncerty. Oni už se opravili, nabílili jsme kostel v Dolní Bělé, v kapli svaté Anny v Nečtinech se udělala elektřina, takže já už vlastně tam mám zázemí a mám skvělou podporu všech starostů a těch místních samospráv a vlastně tam děláme to umění. A já tam vozím ty svoje kolegy slavné, interprety skvělé, kteří teda přináší do míst, kde vlastně to jsou Sudety. Tam už bylo špatně.
1: To je osud, no. to je osud. Víme, to je specifická energie těch
2: loňský,
1: krajů.
2: Loňský rok jsme podporovali Skoky, že jo, to je nádherný barokní kostel, který vlastně se říká mu České Lurdy, je prostě uprostřed lesa, nádherný barokní kostel se skvělou akustikou, ale je ve strašném stavu. Ale ono pak, když tam hraješ ten koncert a ty lidi tam přijdou krásně oblečení, tak ono to má neskutečnou atmosféru. Protože vlastně něco děláš ne v tom naleštěném, ale v takovém tom, s tou patinou, jo, s tím, co tam mluví samo, to mluví samo to místo, tam není potřeba o tom ani moc povídat.
1: Nejeden člověk se shodne na tom, není to úplně od věci, že mluvíme o klasické hudbě, temnému zvuku violy a historických památkách vlastně církevních, opravovaných, vracených k životu. Nejeden člověk se shodne, že hudba je nevysvětlitelný jev až božského druhu, až spojení s Bohem, ať už to teď vidíme jakoli necírkevně, teď myslím jako to vztahování, víš. A dokonce Kristýna Hešlová, paní doktorka Hešlová ve své knize, dokonce mají studie na to, že jeden konkrétní koncert Mozarta, teď nevím, který, jestli ho usloví, nevím, který, co, pro koho, ale že má úplně jako na encefalografu výsledky, které opravdu léčí nervovou soustavu a tedy lidskou duši, chcete-li. Máš nějakou ty takhle svou hudbu nebo něco konkrétního za skladbu, která víš, že tobě se spojuje a léčí?
2: Nemám takhle konkrétní skladbu, ale jsou momenty, kdy víš, že to funguje. Že se děje to léčení.
1: V tom těle vyloženě.
2: Je to kombinace, že ty hraješ, jsi absolutně uvolněná, hraješ cokoliv, co má, prostě většinou si vybíráme věci, které už toho ducha mají. A vlastně najednou cítíš, že s tím publikem to tam jako je, to prostě visí mezi námi v prostoru a je to propojení a víš, že to teď v tu chvíli se léčí. Jo, ale neumím to popsat, kdy to nastane, jsou to okamžiky. Čas od času, anebo poslouchám i ty umělce, které pozvu a já opravdu si vybírám, koho zvu, protože chci, aby tohle uměli. Jo, vím, jak jako fungují s lidma a je to vždycky velmi krásný zážitek, když tam sedím i vzadu poslouchám a prostě mnohdy mi tečou slzy, protože jsem ráda, že se to děje. A nemusím to být vždycky já, kdo hraje. Ale jsem prostě vděčná za to, že vlastně tu svojí prací jsem dopomohla tomu zážitku, že ty lidi přijdou, koupí si ten lístek a dostanou skutečně krásný zážitek. Pro mě je hudba médium. Ona je jako prostředek pro to a dokonce v posledních ročnících se snažíme i to slovo vlastně zduchovnit více, protože máme pocit, že toho dobra a té lásky potřebujeme slyšet pořád čím dál tím více.
1: Nemohli jsme lepšími slovy skončit něco, co je v hudbě, v historických památkách i v našem blízkém setkání a to je dialog.
2: Ano.
1: A v něm to všechno je. Tak díky za něj. Jitka Hosprová byla naším hostem.
2: Těšilo mě.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: První historicky doložený panovník na českém území.
2: Jmenoval se Marobut.
1: Sjednotitel germánských kmenů.
3: Byl příslušníkem elity kmene Markomanů.
4: Chopil se příležitostí, které se mu naskytly.
1: Muž, kterého se obával i samotný Řím.
5: Vedli gerilovou válku a Římané na to neměli odpověď. Pro Řím vždy představovali hrozbu.
1: Premiéra dokumentu Marobut, první král. Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
7: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
7: V horkém počasí patří mezi nejohroženější skupiny děti, seniori a chronicky nemocní a navrácenou lebku svaté Zdislavy církev už vystaví pouze jednou. Bude slunečno, jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Teploty na některých místech v Česku dnes podle meteorologů mohou překročit 31 stupňů. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli pít hodně vody a minerálek a pokud možno se vyhnout alkoholu. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní. Pokračuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
9: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školu přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory, nabízející volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízejí asi jen 200 míst a šestiletá 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonem v Podještědí. Tam budou mít lidé poslední možnost vzácnou relikvii vidět. Před 2 týdny je z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se jej podařilo vyjmout, pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
10: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
7: Lebka byla vystavena v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Svatá Zdislava je uctívána coby patronka rodin litoměřické diecéze i českého národa. Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. V 90. letech se podílel na vzniku odborového hnutí, v jehož čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD, byl i europoslancem. Celní správa řeší prodej alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje takového alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
11: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
7: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smyčka uvedl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Včera jich bylo nejméně 7. Slon Jack, který ve zlínské zoo v pátek usmrtil slonici, v zahradě nezůstane. O dalším osudu a umístění slona rozhodnou odborníci. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z Maďarska. Zoo si od něj slibovala přirozené rozmnožování slonů afrických. Jejich chov je v Česku velmi neobvyklý. Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku, mláďata orlů mořských. Při zimním sčítání se na Třeboňsku vyskytovala zhruba stovka jedinců. Letos je ale obsazeno méně hnízd, řekl ornitolog Jakub Mráz.
12: I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná, ať z důvodu prostě toho chladnějšího jara, anebo z důvodu toho, že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Jinak orlí populace u nás stabilně vzrůstá.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 23. Zítra bude jasno až polojasno. Od severu jen přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy objeví přehánky, bouřky jen s velmi malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty většinou 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a v 1000 metrech na horách kolem 20 na Šumavě tepleji až 24.
8: Doprava.
7: Velmi opatrně teď na 187. kilometru D1 směrem od Prahy. Na vozovce tam leží dvě pneumatiky. Na 46. kilometru D5 ve směru od Prahy se srazily dva kamiony. Projíždí se velmi pomalu, pouze jedním pruhem. Osobním autem se zdržíte kolem hodiny. Lze sjet na exitu 136 na silnici 605 a pokračovat směrem na Rozvadov. A na výjezdu z republiky po D8 počítejte s kolonami kamionů od 90. kilometru. Navíc v koloně na 91. kilometru překáží v pravém pruhu nákladní auto. To byly zprávy, teď Jitka Asterová.
13: Já vás moc zdravím a přeji vám krásné úterní poledne, tak jsme se všichni těšili na ta vedra, že a teď nás to, teda nevím jak vás, ale mě to úplně skolilo, já bych furt spala, takže vlastně teď si tady sem jdu odpočinout, protože tady je klimatizace a bude mi tady s vámi úplně skvěle. Startuje naše hra Byl jednou jeden rok na dvojce, no a dávám samozřejmě v úvodu vzpomínku, protože pravidla znáte, já napovídám, vy typujete, negooglujete, takže vzpomínka ta vás kolikrát navede. Já ten rok bych si klidně zopakovala, byl to úžasný rok. Byla jsem denně zamilovaná, pokaždé do někoho jiného. Poznala jsem svoji nejlepší kamarádku, hrála jsem hlavní roli ve filmu. I když trval jenom 10 minut, tak stál za to. No a myslela jsem si zkrátka, že mě patří svět. A on nepatřil. Tak zkuste si tipnout, kdy to tak mohlo být. Napoví samozřejmě píseň a je to cover verze písně, která vznikla o 17 let dříve než je náš rok. A je to nejznámější hit britského dua Soft Cell a my si ji teď zahrajeme. A vy během písničky už můžete tipovat. Já se budu těšit, že mi napíšete SMSky na číslo 702 222 220 a e-mail dvojka@rozhlas.cz.
8: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: Takže nejrychlejší byly vaše SMSky a teď jsem se tady zasekla, ano, už jsem je rozklikla, já technický typ, máte štěstí, se mi to podařilo. Nejrychlejší byl Hynek, ten typuje rok 1997, bez vzpomínky. Jarka Sklatov, kterou moc zdravím, ta si je jistá, jsou to osmdesátky, takže typuje rok 83. No a Pavel, opravdu nemám tušení, píše, myslel jsem si, že to bude někdy, když vám bylo tak 14-15 let, ale to bude asi později, protože to zní jako nová vlna. Tak dávám rok 1982. Za chvilinku se kouknu na vaše e-maily a jdu dát v pořadí první nápovědu. Náš rok byl velikým milníkem pro hudební průmysl a sice v našem roce totiž odstartovala svou činnost hudební stanice MTV, která doslova změnila svět hudby. Během několika let se stala programem, který přinášel nové trendy, prostě bořil rekordy. Mnozí teenageři v té době její program hltali, tak já už jsem byla trošku mimo kategorii v našem roce, no i když trošku možná puberta se mnou mlátila do 30, takže původní projekt byl jednoduchý. MTV, to je vlastně spojení rádia a televize. Několik let tak taky MTV vysílala. Byly to 24 hodin denně non-stop hudební klipy, mezi kterými podobně tak jako v rádiu hovořil moderátor. A tady už je nahrávka z první srpnové soboty našeho roku, kdy MTV odstartovala. Po dvou klipech se poprvé ozval moderátor Mark Goodman, který řekl, a teď cituji, a je to tady, vítejte na MTV, první non-stop stereo hudební televizní kanál.
1: This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel.
0: MTV jistě poslouchal v našem roce také Jiří Korn, ale já si myslím, že u toho taky surfoval. Takže my si teď Jirku pustíme, no a vy během písničky můžete tipovat, otázka prostá, ve kterém roce odstartovala první hudební stanice MTV.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Zdravím Osrenču, která dá svůj první výstřel na 80. léta. Myslí si, že někdy na začátku, třeba rok 83, vzpomínka, já ten rok běhla se synkem z kopce do školky a pak do kopce do práce v knihovně a odpoledne jsem si dala opáčku. Moc zdravím Renču, pište dál. Takže v našem roce televize odvysílala pořád s takovým romantickým nádechem a jmenoval se Dostaveníčko. Vzpomínáte si na něj? To byl takový hudebně zábavný pořád, ve kterém účinkovali třeba, uvedu namátkou, Taťána Duchoňová, Oldřich Vykypěl, Helena Blehárová, Pavel Bobek, Hana Ulrichová a mnozí další. A my se tam podíváme s Václavem Zahradníkem.
1: To město dole pod věží má jméno Brno.
2: A já se budu vyznávat ze své lásky k němu. Vyspovídám se ze své záletnosti, z horoucích vzdechů, ze svého trápení i sladkého smíření. Moje lásky se odehrávaly tady dole, v těchto ulicích, v zeleném loubí, ve stinných zákoutích, ve vilových čtvrtích.
0: Vzpomínáte si, ve kterém roce začala televize vysílat tento pořad? To Staveníčko. Já jsem se tady potkala s jednou kolegyní z rádia, která mě právě řekla, že dnes mám rok, kdy se narodil její první manžel. Jméno moderátorky samozřejmě prozrazovat nebudu, ale teď je ten moment, kdy mi můžete svůj tip zavolat na 22 155 25 25 a teď už Bernie Paul.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce a můj pozdrav teď putuje do Ostravy Poruby panu Václavovi, který zkouší tipnout rok 1986. Píše, byl jsem na tramvajích, dělal jsem jen odpolední směny 10 až 12 hodin, takže nevím, co se dělo okolo ve světě. Moc mávám ještě jednou do Ostravy a já teď zdravím, na telefonu mám paní Jarku Sklatov, kterou moc zdravím. Dobrý den, Jarko.
1: Dobrý den, Tuško.
0: Dobrý den, jaký máte den, jak to snášíte?
1: Horko je nám.
0: Horko je vám. Jste v práci?
1: Jsem v práci, všichni tu trpíme.
0: Jasně, takže asi tuším, bez klimatizace, bez větráku.
1: Ano,
0: tak
1: ano.
0: Aspoň hodně píte.
1: Pijem.
0: Jo, tak jo. Takže, Jarko, jaký máte tip?
1: 1983.
0: 1983, na tom pořád trváte, to jste mi napsala.
1: No, myslím si, že ty osmdesátky, ta první půlka, no. První max půlka. 85.
0: Dobře, a dle čeho tak soudíte? Podle toho televizního pořadu, Dostaveníčko?
1: To nebo... si pamatuju, že jsem byla malá, ale spíš ty písničky.
0: Jo, to jsou tak jakoby osmdesátky, jasně. Jo. To vy jste byla hodně malá, ale že jo?
1: No, já jsem 75, takže mě bylo tak těch 8, maximálně 10 let, no.
0: Tak to si nemůžete, ale jo, to už jste možná z rozhlasu pod rátě mohla jako zachytit nějaký ty hity, že jo? No tak jo, takže já si píšu rok 83, mávám do Klatov, pozdravujte kolegyně v práci. Mějte se moc hezky.
1: Taky.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a teď si dáme moji jednu z nejoblíbenějších od Karla Zicha.

0: Tak po kolikátém roce asi dnes pátráme, v naší hře byl jednou jeden rok na dvojce. Co si myslí věrný posluchač Michal, ten píše nejprve Ani Ťuk, ale potom Jirka Korn a Windsurfing, tak to bude tuším rok 1981. Byly mi 4 roky, no tak nějakou vzpomínku byste taky mohl dát, protože to jsou takový ty první věmy, já si třeba první vzpomínky opravdu, co mám živou, tak to je, když mi byly 4 roky, no tak příště. Zdravím pana Jaroslava z Liberce, dlouho jsme se neslyšeli, ten typuje rok 1980, podle hudby raného mládí. Po 6. třídě jsem byl na táboře v Pece a ten červenec tehdy totálně propršel. V té době taky, myslím, byla epidemie hepatitidy typu A. Tak to si opravdu nespomínám. No, uvidíme, zda je váš typ správný. No, my si to teďko zrekapitulujeme, protože nás čekají 2 písničky. Bude tady Shakin' Stevens za chvilinku. No a my si dnes připomínáme rok, kdy televize vysílala pořad Dostaveníčko v Brně a kdy v Americe odstartovala první hudební televizní stanice MTV. Za chvíli si připomeneme, čeho bylo v našem roce nedostatek, a připomeneme si významnou událost, která se udála zpěvačce Evě Pilarové. Takže já se budu moc těšit, že mi napíšete.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Pokud jste nepoznali, to byl Radek Tomášek a Helena Maršálková, který zpívali hit Jeanová láska, který je z roku, který dnes hledáme. A můj pozdrav teď putuje do Jizerek paní Evě, která typuje rok 83 nebo 84 a to podle písniček. Já v té době na gymplu, příprava do tanečních, píchnutí uší kvůli naušnicím v kuchyni na židli. Díky návštěvám diskoték jsem poprvé viděla videa k zahraničním hitům, které asi byly běžně k vidění na MTV pro nás v té době nedostupná televizní stanice. Ano, samozřejmě, já jsem MTV taky sledovala na diskotékách v našem roce, konkrétně na Racku a na Admirálu. Tak a teď si dáme v pořadí třetí nápovědu. V našem roce byl pořád něčeho nedostatek, ale konkrétně my se teď zaměříme na nedostatek papíru, kterým trpěly tiskárny. Nakladatelé dostávali přesný příděl a aby se dostalo na všechny, nezbylo než vyzkoušet různé triky. U méně významné knihy nadhodnotili gramáž papíru, následně ji vydali na obyčejném papíru, no a zbytek využili na skutečně důležitý titul. Napětí tak vznikalo i ve vztahu k tiskárnám, které sbíraly finančně výhodnější zakázky o vyšším nákladu a ostatní tituly odkládali. No tak ten můj by byl určitě odložen, ještě jsem v našem roce nevydala žádnou knihu. Takže vás se ptám, kdy měly tiskárny nedostatek papíru, v kterém to bylo roce? Teď máte možnost mi buď napsat, anebo zatelefonovat přímo sem do studia. Číslo sem je 22 155 25 25, no a to už je samozřejmě ABBA. V našem roce požádali manželé z dvojic, aby o rozvod, konkrétně Frida a Benny.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Já mu zdravím Tomáše, který typuje rok 84 a má vzpomínku, chodil v tomto roce na ekonomickou školu. No já jsem zvědavá, co si bude myslet Markéta, kterou mám teď na telefonu a kterou moc zdravím. Markéto, dobrý den.
1: Dobrý den, Jitko, já jsem moc ráda, že vás můžu takhle pozdravit. Baví mě hrozně, jak si umíte dělat legraci sama ze sebe, takže děkuju, ráda vás poslouchám.
0: Ježíš, vy jste milá, děkuju, úplně mi to zahřálo, ale vážně. Takže Markéto, z té části Prahy nás posloucháte, jste blízko?
1: Teď jsem zrovna projela náměstí Míru.
0: Wow. No to.
1: A jdu cvičit za chviličku, tak teď tady budu hledat parkovací místo.
0: Hezky. Jdete na Mírák tam do té posilovny, takový tý oldschoolový?
1: Přesně, pro ženy, fanatik.
0: Fanatik, tak je to skvělý, já tam občas taky chodím, tak se tam třeba uvidíme, no ale teď k věci.
1: Ano.
0: Kolikátý si myslíte, že by to mohl být rok?
1: No já si myslím 83-84 a to kvůli té písničce Džínová láska, protože si pamatuju, že můj táta totiž hrál na kytaru a s mamkou si tohleto nacvičili jako duet. Takže když pak bylo nějaký mecheche, tak i tohle to zařadili do svého jako repertoáru. A já si myslím, že jsem prostě buď byla těsně před školou, anebo v první třídě. Takže
0: takže teď teda, jako, no zkuste se přiklonit aspoň k jednomu tomu.
1: Já bych řekla teda 84, že už jsem asi v té první byla.
0: 84, dobře. Markéto, moc mě těšilo, opravdu. Hezky si zacvičte a když mě tam náhodou někdy uvidíte, tak já vás nepoznám, ale vy mě třeba jo.
1: Jo, já se budu hlásit, když vás uvidím, to víte, že jo.
0: Pak, že tam nepůjdu za 20 let a nebudu si už vůbec podobná, takže hodlám se tam vydat, dokud si ještě podobná jsem. Mějte se moc krásně, Markét, píšu si rok 84.
1: Krásný den.
0: Děkuju moc.
1: Nasledanou.
0: No a my si teď dáme Elány.

0: před námi poslední nápověda naší hry byl jednou jeden rok a já moc zdravím pana Dana, který píše: dnes se nezúčastním jako typující, protože přesný rok opravdu nevím, jenže to jsou asi 80. léta. Včera jsem se zúčastnil, rok 68 jsem uhodl, takže gratulace. Mám jednu otázku, píše: kolik procent e-mailů a SMSek cca během vysílání nepřečtete nahlas v pořadu? Jsem si vědom toho, že dáváte přednost přímým hovorům s posluchačkou nebo posluchačem. Takže je to tak, není to pravda, že dávám přednost těm přímým hovorům, ty jsou během pořadu tak jako dvakrát, třikrát, tak je to jako naplánované, ale někdy je to tak, že přečtu půlku e-mailů, půlku SMSek, někdy přečtu jenom čtvrtku podle toho, jak píšete, a samozřejmě přednost dostávají ti, což pro vás budiš inspirací, kteří mají zajímavý příběh k tomu roku, kteří nepíší jenom lakonicky číslo. Takže, jak jsem řekla, poslední nápověda. Ta nás zavede za Evou Pilarovou, která se v tomto roce mohla začít pyšnit titulem Zasloužila umělkyně. V den ceremoniálu tehdy uvedla:
1: no to víte, že mám velkou radost a ještě větší radost mám z toho, že mají velkou radost moji rodiče, kteří se přijeli na toto všechno podívat.
0: Jak víme, zasloužilý umělec to byl čestný titul, kterým byli státem oceňováni zvlášť vynikající zasloužilí umělci. Vyšší ocenění byl potom čestný titul národní umělec. Tento model ocenění umělců se pochopitelně prosadil v Sovětském svazu. A já si vzpomínám, že vlastně koho znám jako národního umělce, nebo si pamatuju, komu byl udělen ten titul, tak to byl určitě Vladimír Menšík. Ale vím, že to bylo o 3 roky dříve, než je námi hledaný rok. No a teď už poslední hudební a líče.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

A ve finále dnes je Marie z Vysočiny, která si myslí, že to bude rok 1981. Podle hezkých indicí, dostaveníčko, MTV a dalších písní. Narodila se nám dcera a měla jsem trochu času poslouchat a sledovat programy. Pak zdravím pana Petra z Teplic nad Metují, který, jak víte, se skoro nikdy nemýlí. Dobrý den, paní Asterová, ale občas chybu udělá, takže pozor. Dnes po poradě s maminkou tipuji rok 1981 a to sice podle písničky Jiřího Korna, kterou má maminka moc a moc ráda. V ten rok šla maminka do první třídy. Takže miluji váš pořad a vaší stanici. Já vyřídím všem a já si myslím, že to nebudu napomínat. Uděláme si takové napínat. Uděláme si takové shrnutí. V našem roce jsem natočila krátký film Kašpárek s Tomášem Vorlem. Seznámila jsem se s Ivankou Chýlkovou a narodil se první manžel mé milé kolegyně Adely Gondíkové, Ondřej Brousek. No a takže měli pravdu všichni ti, kteří typovali rok 1981, první rok na Damu. To prostě byla nádhera. A my si teď dáme moji milovanou Marii Rotrovou a vy se můžete těšit na vašeho oblíbeného Mirka Vaňuru a já se samozřejmě na vás budu těšit moc zítra. Mějte se moc hezky, užívejte si letního počasí.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Čeští zemědělci by podle šéfa resortu Šebestiána mohli dostat od EU odškodnění za úrodu zničenou mrazy. A soud poslal do vězení ženu, která pod vlivem drog kojila své dítě a to zemřelo. Bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf resortu za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde je dnes ministerská rada. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 0,5 miliardy korun.
2: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
3: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
2: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Teplický soud znovu řeší žádost o podmíněné propuštění někdejšího poslance TOP 09 Dominika Feriho. Ve věznici si odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Státní zástupce dnes u soudu navrhl vyhovět Feriho žádosti o podmíněné propuštění. Krajský soud v Liberci nepravomocně poslal na 8 let do vězení ženu, která pod vlivem drog kojila své 3měsíční dítě a to zemřelo. Žena se na místě odvolala. Kojenec zemřel po intoxikaci pervitinem, který se mu dostal do těla mateřským mlékem. Podle státní zástupkyně Ivy Plškové to potvrdil znalecký posudek.
4: Zkoumáním znalců z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a samozřejmě i tím toxikologickým vyšetřením. Ona byla dospělá lucidní osoba, která se mohla rozhodnout, zdali své nezletilé dítě bude kojit či nikoliv. Rozhodla se, že i kojit bude a musela být srozuměna s tím, že pokud užívá drogy, může se skutečně negativně projevit na zdraví toho dítěte.
0: Státní zástupkyně ženě navrhovala 10letý trest. Česká pošta dočasně uzavřela pobočku v Běstvině na Chrudimsku. Patří mezi 9 pracovišť, kde kontroly prokázaly chyby v hospodaření, chyběly 100 000 korun na výplaty důchodů nebo poukázek. Provoz těchto poboček pro poštu zajišťoval obchodní partner a státní podnik s ním ukončil smlouvu. Klienti o peníze nepřijdou, řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
5: Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou. Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 23.
1: Doprava.
0: Na 46. kilometru D5 směrem od Prahy se srazily 2 kamiony, jezdí se pouze jedním pruhem, zdržení 30 minut pro osobní auta, zvažte si jet na exitu 136 na silnici 605 a pokračovat dál na Přimdu a Rozvadov. Na 71,5 kilometru D8 směrem na Prahu jsou v obou pruzích kusy roztrhané pneumatiky a k tomu blatník kamionu. A v Brně je uzavřen Královopolský tunel směrem na Žabovřesky kvůli nadměrnému nákladu. To byly zprávy i dnes vás odpoledne na Dvojce provede Mirek Vaňura.
7: A dnes zprávy na Dvojce připravuje Pepa Maršál. Tak je úterý 26. května, ono to letí, člověku se nechce ani věřit, na Dvojce začíná odpoledne. Mimochodem, jen pro zajímavost, je to 146. den roku 2026, takže vlastně 146. odpoledne. No a my se budeme snažit, aby i to dnešní bylo pro vás příjemné.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Možná na tom něco bude a možná bychom si občas mohli párkrát říct, svět kolem nás je dokonalý kraj, abychom trochu vyvážili ty negativní informace. Mám tady něco příjemnějšího, možná i poučného, možná vám to budu jenom připomínat. Zkrátka léto se blíží, určitě navštívíte zoo, pokud máte s kým, teď myslím vnoučata, děti, no a tak jen asi tři zajímavosti, abyste před dětmi byli zachytráky. Tak, samice holuba, pravda to není zvířátko, které patří jen do zoo, ale i v zoo holuby najdeme. Tak ta samice holuba neumí klást vajíčka sama. Představte si to, musí u toho vidět samečka. Vždycky, když snáší, musí tam být samec. Prý se to dá obelhat zrcadlem, ale čokoláda zase může zabít našeho pejska, je pro něj jedovatá. A to prý platí i pro papoušky. Tedy ne, papoušci nemohou zabít psa, ale čokoláda může zabít i papoušky. Tak pozor na to, a už jsme u lva, konečně v zoo. Lev se může pářit až 50krát denně, dvakrát jsem si to ověřoval. To je, když to spočítáte každou půl hodinu, včetně noci. A není u toho zrovna tichý. Kdo bydlí u zoo, mohl by vyprávět. Kdo bydlel v zoo, kdo zoo ve Dvoře Králové založil, tak to byl vynikající člověk Josef Wagner, přírodovědec, cestovatel, lovec a spisovatel. Proto zajímavosti dneska o zvířatech, protože Josef Wagner se narodil právě 26. května už roku 1928. Tak to byla krátká vzpomínka. Jestli, ať vám to sluší, to je vzpomínka na budoucnost. Za chvilku to uslyšíte, tedy Terezu Bebarovou a jejího hosta, budou řešit, jestli jsou všechny uzeniny stejně špatné. Vtipné je, že oni neřeší, jestli jsou dobré nebo špatné, oni už řeší, jestli ty uzeniny jsou stejně špatné. Tak si na to počkejte.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Včera jsme si tady v Jeste, ať vám to sluší, povídali o tom, co všechno uzeniny obsahují. Možná vás překvapilo, že to není jenom maso, jak si často myslíme, jenže v tom právě děláme často chyby, které si ani neuvědomujeme. Dnes se proto zaměříme na to, na co si dát při jejich konzumaci pozor. Ve studiu vítám nutriční terapeutku Andreu Pospíšil-Jakešovou, se kterou to za malou chvíli proberu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Andreo, jsou všechny uzeniny stejně problematické, nebo mezi nimi existují zásadní rozdíly?
3: Existují mezi nimi rozdíly, a to rozdíly jak v obsahu masa, tak v obsahu soli a nějakých dalších aditiv. Například taková kvalitní, vysokoprocentní šunka může být občas součástí našeho jídelníčku. Jako pozitivum můžeme vidět vysoký obsah bílkovin, někdy i velmi nízký obsah tuku. Něco jiného jsou potom třeba salámy, kde opravdu toho tuku je obrovské množství, soli ještě větší. Vysoké množství soli bývá většinou i u takových těch různých sušených salámů. Stejně tak můžeme rozlišovat výrobky i v jedné kategorii. Například, když se podíváme na párky, tak můžeme najít párky, kde skutečně vysoké množství bílkovin a s tím tukem to není tak strašné, ale také párky, které jsou opravdu samý tuk a nějaká zahušťovadla a masa je tam velmi málo.
2: Takže zase číst ty etikety. Hodně se taky mluví o dusitanech. Jaký problém vlastně představují a proč bychom si na ně měli dávat pozor?
3: Dusitanové soli se vlastně používají u uzenin hlavně kvůli bezpečnosti. Protože u uzenin nám může hrozit nějaká nákaza různými mikroorganismy. Známý je například Clostridium botulinum, který může produkovat botulotoxin, takzvaný klobásový jed, který je opravdu velmi nebezpečný. Tyto dusitanové soli by měly vlastně nás před ním chránit. Nicméně je nutné asi přiznat, že ty dusitanové soli mají nějaké svoje negativa. Za určitých podmínek, třeba při tepelné úpravě, můžou podporovat vznik dalších látek, které mají nějaké karcinogenní vlastnosti. Mm-hmm. Takovým, řekla bych, dobrým příkladem je třeba buřt. Tam opravdu máme hodně tuku, hodně těch přidaných dusitanů. Když si ten buřt ještě opečeme na ohni, tak ještě tou tepelnou úpravou právě podpoříme ten vznik těch škodlivých látek.
2: Takže to není na krásu úplně.
3: No, spálené není na krásu. Čili dusitany nerovná se automaticky špatné aditivum. Mm. Ono opravdu je důležité, aby ta potravina byla bezpečná. Ale pokud bychom jedli uzeniny velmi často ve velké množství, tak určitě už nějaký ten efekt neblahý i těch dusitanů tam může být.
2: A když se ještě podíváme na to složení, které složky v uzeninách jsou z pohledu zdraví nejhorší a proč?
3: Já si myslím, že právě spoustu lidí vnímá ty dusitany jako problematické, ale jak jsem zmínila, pokud konzumujeme uzeniny pomálu, tak to zase tak dramatické být nemusí. Prodávají se třeba i uzeniny označené jako bez dusitanu, ale tam vlastně ta bezpečnost musí být zajištěná něčím jiným. Typicky právě třeba ještě vyšším obsahem soli. Takže já problém u uzenin z velké části vidím právě sůl. Té soli je tam opravdu obrovské množství, velmi slané jsou i ty libové šunky, které jinak mají ten poměr bílkovin a tuků docela fajn. Hmm.
2: No, zdá se, že není uzenina jako uzenina a vyplatí se vědět, co a jak často vlastně kupujeme. Zítra se podíváme na to, jak si vybírat lépe a čím je případně nahradit. Poslouchejte nás opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Zdravíme vás, kteří teď držíte v ruce volant a v podstatě, když už je hezky, tak i řídítka. Víme, že i motorkáři poslouchají rozhlas. Srážek aut se zvěří v Česku přibývá. To je téma, které teď slyšíme a budeme rozebírat. Největší pozor by si měli prý řidiči dávat ve Zlínském kraji. To vyplývá z takzvaného SRNA indexu. Ano, slyšíte dobře. Existuje SRNA index, který vychází z policejních statistik. Nejčastěji tam řidiči srazí srnu, divočáka nebo zajíce právě v tom Zlínském kraji. Jedna ze silnic na Zlínsku dokonce patří k nejrizikovějším vůbec v republice a je to u Frištáku. Pokud jedete tam, dávejte si možná pozor i teď ve dne. No a proč je to tam právě nejčastější v celé republice, zjišťovala Michaela Kočendová.
1: My se zase ani neviděli, ale ona se prostě rozhodla, když my jsme zatočili, že to auto přeskočí.
2: Popisuje nedávnou srážku auta se srnou mezi Loukami a Tečovicemi na Zlínsku účastnice nehody Zuzana Hotařová.
1: Takže jsme zastavili, vystoupili jsme a vrátili jsme se asi o takových 100 metrů a prostě jsme prohledávali to okolí, jestli se náhodou té srně něco nestalo, aby jsme ještě tak případně někoho zavolali. Bohužel srnu už jsme nenašli.
2: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody, obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii. Řidiči by také měli zdokumentovat škody pro pojišťovnu. Existují ale i věci, kterým by se po srážce měli vyhnout.
3: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš. V žádném případě nesmím tady to uhynulé zvíře nakládat do auta, někam ho odvážet.
2: Škody po střetu se zvěří podle BESIPu často dosahují desítek tisíc korun. I proto Zdeněk Patík doporučuje řidičům zvážit při pojištění.
3: Bych doporučoval, aby skutečně k tomu povinnému ručení ty řidiči si tu srážku ze zvěří, když index srna ve Zlínském kraji vychází tak nepříznivě, tak aby to zvážili, když si budou pojišťovat auto a něco málo si připlatili.
4: Základem srna indexu jsou informace o počtu střetů se zvěří, které pocházejí z ověřených zdrojů.
2: Vysvětluje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny, která se takzvanému srna indexu věnuje.
4: Tedy jak z nehodových statistik policie České republiky, tak také z tísňové linky 158. Vývoj za poslední roky nicméně ukazuje, že srážek skutečně přibývá. Dáno je to zejména přemnožením některých druhů zvířat a také hustší dopravou.
2: To potvrzuje i myslivecký hospodář Miroslav Dubovský. Vysoký počet nehod se zvěří podle něj souvisí hlavně s hustou dopravou, migrací zvěře a zemědělskou činností v okolí silnic. V nejrizikovějším úseku Zlínského kraje u Frištáku na Zlínsku hraje podle něj roli také nedostavěný úsek dálnice D49. Michaela Kočendová, Český rozhlas.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorál.
0: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
4: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Jimmy Cliff, doufám, že máte takové to pohodové odpoledne, byť sedíte někde v kanceláři, řídíte, nebo jste někde v dílně. Už víte, co máte jíst, aby vám to slušelo. A teď se na to podíváme z hlediska kontroly. Na to, myslím na potraviny. Český systém kontroly potravin totiž patří k nejpřísnějším na světě. Jejich bezpečnost se týká vlastně každého z nás, tak by nás to možná všechny mělo zajímat. Jak poznáme nezávadnou potravinu? A kdo v Česku dohlíží na to, co se dostane na pulty obchodů, trhů, anebo vlastně do restaurací. Co se děje ve chvíli, kdy ty kontroly objeví závadný výrobek a jak funguje systém rychlého varování před nebezpečnými potravinami? Které chyby děláme nejčastěji sami doma? No a co si dát při, nebo na co si dát při nákupu pozor? A když už potravina patří do koše, tak jak jí zlikvidovat. Hostem Kávy o čtvrté bude tentokrát inženýrka Jitka Kecová, což je ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Moderovat Kávu o čtvrté, na kterou vás tímto zvu, bude Patrika Strouhalová. No a vy už víte, že zeptat se můžete buď po telefonu, ale nebo už teď ve 13 hodin 39 minut stačí vyťukat svůj dotaz na @rozhlas.cz. Mekyš Birka a pak už Věra Fajforová.

0: Na jaro je v České republice, řekněme, poněkud horko. Máme za sebou další tropický den. Teplotních rekordů sice nepadlo tolik jako o víkendu, ale pár jich přece jen bylo. Se mnou už je teď ve studiu opálená Věra Fajfrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak já vím, že ty jsi teda včera pracovala, ale kde to nejvíc peklo?
1: No, nejtepleji včera bylo na západě a severozápadě Čech. Vůbec nejvyšší teploty naměřila stanice v Plzni Bolevci. Tam bylo 30,6 stupně Celsia. Přes 30 stupňů bylo včera také v Dobřanech a Doksanech. Teplotní rekordy včera podle meteorologů padaly na 5% stanic, které měří aspoň 30 let. Jen pro porovnání, v neděli naměřily rekordní teploty 2/3 těchto stanic.
0: Proto jsi opálená, ty jsi projížděla Doksany.
1: Ne, já sice Doksany projíždím každý den v autě, ale zasekačkou to se to opaluje.
0: Ano. Tropy máme tedy i dnes, Věrko. Někde naměří prý až 32 stupňů. To už bychom si ale asi opravdu měli dát pozor na své zdraví.
1: Ano, výstraha meteorologů před vysokými teplotami je stále platná pro Jihmoravy a část západních a středních Čech. Pro Prahu, část Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje platí také riziko vzniku požárů. Český hydrometeorologický ústav proto v této oblasti doporučuje nerozdělávat oheň v přírodě. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy.
0: Vysoké teploty zaznamenaly například i v takovém chladnějším Londýně, kde včera padl také teplotní rekord. Pozor, v Londýně naměřili 34,8 stupně Celsia. Ve Španělsku očekávají letošní první čtyřicítky. Co se to vlastně s počasím děje?
1: No, jak říká Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, ono je třeba oddělit obecnou klimatickou situaci, kde máme za sebou mimořádně teplé roky a letos i nezvykle teplé jaro, což zvyšuje pravděpodobnost toho, že překročíme ten kritický práh teploty. No a pak je tu ještě situace aktuální.
2: V tomhle případě je to tlaková výše, která se usídlila, řekněme, nad západní Evropou a britskými ostrovy, a v kombinaci se stále prodlužujícím se dnem, který se dneska v podstatě už téměř bez nějakých 30 minut blíží té maximální délce dne, jasným počasím vytváří ideální podmínky pro vznik vysokých teplot.
0: Dobře, dnes je 26. května, tedy ještě jaro. Jak moc je toto vlastně tropické počasí extrémní, anebo spíš atypické pro tento den?
1: Atypické je to, že tato událost postihla země celé Evropské unie, tedy s výjimkou Řecka, východu Rumunska a Bulharska, ale ty 30-stupňové teploty v květnu vlastně výjimečné nejsou. V 60. letech jsme u nás zaznamenali i v dubnu, takže jarní tropy a suchá, jak ještě říká Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, nejsou a nebudou nic neobvyklého.
2: Je ale potřeba říct, že to je dlouhodobý trend, který my jsme už třeba před 15 lety s kolegy z Akademie věd, jak z Czech Globu, tak z Ústavu fyziky atmosféry, vlastně reportovali, že něco takového nastává a že

0: pravděpodobně bude v souladu se změnou klimatu v období od dubna do června, což je přesně tohle období, stále častěji docházet k výskytu těch synoptických situací, které jsou příznivé jak pro vznik sucha, tak vysoký teplot.
1: My teď řešíme sucho a vysoké teploty. Já vidím pana Kemra a teď to nemohu říkat, co on říkal, když pršelo. Tak já to budu parafrázovat, takže Věrko, nezaprší a nezaprší.
2: Někde lehce skápne, ale jak napsali meteorologové na síti X, většina z nás se v květnu s deštěm nepotká. Pouze ve středu jsou podle meteorologů možné lokální přehánky, ve Slezsku nebo na Moravě budou ale slabé a vyskytnou se jen na malé části území. Šance na přehánky, možná i bouřky, se začne zvyšovat o víkendu, hlavně v neděli. Nejistota je ale podle meteorologů stále velmi vysoká. Plošnější déšť je ale minimálně na následující týden dopředu víceméně vyloučen, takže sucho se bude v dalších dnech prohlubovat.
1: Usnula nám dešťová víla. To byla jedna pohádka německá, když jsme byli malí. Takže zemědělcům, zahrádkářům jsme určitě radost neudělali. Tlaková výše nad Evropou, jak jsme slyšeli, nás bude trápit dál a dál. No, přesto za ty informace děkuji, alespoň víme, na čem jsme. Věře Pfeifferové.
2: Naslyšenou.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Miroslav Horníček kdysi říkal, že když se probudí a ráno ho náhodou nic nebolí, tak si chvilku myslí, že umřel. To bylo kdysi. Tak si poslechněte, co o bolesti dnes říká Milan Steindler.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Chytil mě ischias, neboli houser, což je krásný lékařský termín pro situaci, kdy vám tělo oznámí. Pamatuješ, jak ses ke mně choval? Tak teď poslouchej. No tak poslouchám, no. A slyším názory jako houser, to je to jediný, co může přinést láska staršímu pánovi. Jo, nebo v tvém věku už člověk nepotřebuje adrenalinový sporty, stačí si zavázat tkaničky. Nebo taky, to nic není, pravá bolest není, když to bolí tak, že se bojíš smrti. Pravá bolest je, když to bolí tak, že si přeješ zemřít. Někdo kdysi prohlásil, že život bez bolesti nemá smysl. No tak to pěkně děkuju. Marcus Tullius Cicero zase prý řekl, že těžké je mlčet, když cítíš bolest. No a proč myslíte, že vám to tu vyprávím? Jediný, kdo by mě snad asi utěšil, je malíř Ožis Renoir. Ten řekl, bolest pomine, ale krása zůstane.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
0: Úžasné životy na dvojce.
2: Jmenuji se Přemek Rabas, celý život se zabývám zvířaty a od dětství pro mě bylo několik lidí vzory. S řadou z nich jsem se setkal, některým jsem si psal a mezi nimi své významné místo má i Josef Wagner, tedy zakladatel safari ve dvoře Králové. Josef Wagner je mimořádná osobnost, kromě toho, že byl velký znalec přírody a především africké přírody, že znal i naší přírodu, tak byl především vizionář. On věděl, že ta zvířata zmizí a že tedy ten chov péči člověka je pro ně nadějí.
0: Úžasné životy.
1: V úterý po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Západní a jižní Evropa čelí letošní první vlně veder a čeští hokejisté vyzvou večer na mistrovství světa ve Švýcarsku, Kanadu. Bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Ve Francii i Velké Británii zaznamenaly historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo už nejméně 7 lidí.
4: Starý kontinent zasáhla vlna veder nečekaně už v květnu kvůli takzvané tepelné kupoli. Horký vzduch, který se drží nízko u země, by měl dál zvyšovat teploty i v Portugalsku anebo na jihu Španělska. Tam už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů a varují před riziky úpalu. V italské metropoli kvůli vlně veder omezují práci venku. Rekordní teploty hlásí taky v britském hlavním městě Londýně. V Paříži horké počasí ovlivňuje podmínky na tenisovém turnaji Roland Garros. Francouzský premiér Sebastian Lecornu avizoval, že kvůli horku tento týden svolá mimořádné jednání kabinetu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Na Žlutém kopci v Brně začalo dnes fungovat nové centrum onkologické prevence. V pavilonu, který rozšiřuje areál Masarykova onkologického ústavu, vzniklo 7 specializovaných pracovišť. Zdravotníci v nich nabídnou poradny pro genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a zdravý životní styl. Práce a vybavení nového centra vyšly na víc než 700 milionů korun. Někdejší odborový předák a politik Richard Falbr zemřel ve věku 85 let. V 90. letech se významně podílel na rekonstrukci odborového hnutí, jeho šéfem pak byl 8 let. V politice byl za sociální demokracii, stal se senátorem i europoslancem. Na jeho úspěchy zavzpomínal bývalý premiér Jiří Paroubek.
5: Dokázal strhnout lidi, dokázal vést lidi. A pod jeho vedením to odborové hnutí dosáhlo, řekl bych, kulminoval jeho vliv ve společnosti. Já musím říct, že to byl jeden z nejlepších řečníků po listopadovém období.
3: Richard Falbr zemřel 13. května. Rozloučení v rodinném kruhu se odehrálo včera. Česká hokejová reprezentace odehraje na světovém šampionátu poslední utkání ve skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi svou hru.
6: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas vládli.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude slunečno, jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. V tisíci metrech na horách kolem 23.
0: Doprava.
3: Opatrně nad Voustem 21. a půltém kilometru D1 směrem na Prahu. U středových svodidel je osobní auto po defektu, zasahuje do levého pruhu a kolem se pohybuje řidič. Zpomalte a držte se vpravo. Na stém 46. kilometru D5 směrem od Prahy odstranili následky nehody dvou kamionů a kolony se přesunuly do Německa ke kontrolám. Na 43. kilometru D10 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona asi na čtvrt hodiny. To byly zprávy, po nich opět Mirek.
7: Pepa Maršál připravuje zprávy na dvojce, je úterý 26. května, takže zdravíme každého, kdo se jmenuje Filip. Určitě to víte, protože vám od rána už přejí lidé, máte dneska svátek. Jméno řeckého původu, které znamená milovník koní. No, tak ať už máte koně u zahrady, na zahradě, anebo pod kapotou, šťastnou cestu a vše nejlepší Filipům.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Alfavil v Japonsku, tak půjdeme k nám, víme, že u nás slaví Filip a kdo by třeba slavil nebo kdo slaví narozeniny. Narodil se 26. května například Vítězslav Nezval, Josef Wagner, už o něm byla řeč, ředitel zoo ve dvoře Králové nad Labem a ještě o něm řeč bude, ale také novinářka Lída Rakušanová, Leny Kravic, Martin Zounar, Magdalena Kožená a Martin Donutil. Kam nás dnes vezme Vašek Žmolík? Bude to na cyklový let a bude to cyklový let za vínem. Vašek nás vezme do Modrých hor. To je 5 obcí úplně v tom nejjižnějším cípu Moravy. A tento vinařský mikroregion prý příjemně překvapí v každém ročním období, tak doufám, že i na jaře, když si myslíme, že je léto. Uslyšíte to za chvilku.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Tak a teď už Vaška vítám přímo ve vysílání Dvojky. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Sliboval si cyklový let za vínem, tak šlápněme do pedálu. Kde pak jsou Modré hory?
2: Je to region pěti obcí v nejjižnějším cípu Moravy. Velké Pavlovice jsou to, Velké Bílovice, Vrbice, Kobylí a Bořetice. Co obec, to v moravském vinařství, jak uznáš, opravdový pojem.
1: To jistě. No a co nás čeká, kromě sklepů a vinohradů, když se tímto krásným krajem vydáme právě na kole?
2: Zejména nádherné výhledy, Mirku, a to už z kola, ale potom i z rozhleden. Z rozhledny Slunečná nad Velkými Pavlovicemi se třeba krásně rýsuje silueta Pálavy. A Novohradské nádrže, ty tam máš jako na dlani. Prudké stoupání k vrchu a rozhledně Kraví hora, což je nad Bořeticemi, je zase vykoupeno pohledem na zvlněnou krajinu s návršími porostlými vinicemi a s červenými střechami dědin v údolí. Zkrátka romantika.
1: No, nádhera. No a prosím tě, jakým odrůdám se daří na tamnějších vinicích?
2: Jsme ve Velkopavlovické vinařské podoblasti, tam jsou půdy s vysokým obsahem hořčíku a na těch se daří zejména modrým odrůdám. Však to dalo i celému regionu název. A je to název, pozor, novodobý. Modré hory se tomuto regionu říká až od 90. let 20. století, tedy poměrně nedlouho. Název vymyslel vinařský guru, profesor Wilhelm Kraus. Takže Frankovka, Pálava, André, Modrý Portugal. A slovo hory v názvu neznačí kopce, ale právě vinice, tak se tam říká vinici.
1: Aha, ovšem, tedy Vašku, neměli bychom zapomínat na to, nechci být rýpavý, že když jsme na kole, jsme účastníky silničního provozu a neměli bychom tedy pít.
2: No neměli, přesně tak. Myslet si o tom můžeme, co chceme, ale právě taková právní úprava u nás platí.
1: Ano, je to tak. Dobrá, tak nebudeme tedy pít a užijeme si cyklovýšťku. Slibujeme. Co stojí za to, abychom při ní navštívili?
2: Ze všech těch cílů, které se nacházejí v okolí, jsem vybral alespoň tři. U Velkých Bílovic určitě Belegrady, což je sklepní areál s více než 600 lisovnami a sklepy. Je to vlastně takové celé vinařské městečko. Belegrady mají i svůj vlastní sportovní areál. Od sklepů v Belegradech pak vede 15-kilometrová naučně poznávací stezka s informačními panely o vinařství, viničních tratích a vinařských slavnostech. Velkobíloviční vinaři mají i své vlastní sdružení se slípkou ve znaku. Pozor, se slípkou, Mirku, nikoli se slepicí. Sami si totiž říkají slípáci.
1: To je dobré vědět, když tam pojedeme. Ano. Dobře, to byl ten první typ. Jaký je druhý?
2: Sklepní uličky, které se vinou pod kostelem svatého Jiljí ve Vrbici. Tomu místu se říká stráž a sklepy mají průčelí s typickými gotiku připomínajícími lomenými oblouky. Jejich typická průčelí ovšem pocházejí až z první poloviny 20. století, nikoli ze středověku. Tehdy ve Vrbici působili jako zedníci bratři Michnové. Právě oni vystavili ona průčelí z pískovce a cihel. Sklepy na stráži díky tomu získali jedinečný a jednotný vzhled a nad sklepy se tyčí nejen kostel svatého Jiljí, ale také větrný mlýn jako přenesený z Holandska. Je ovšem moderní a nefunkční, je to zkrátka replika, leč připomíná mlýny, které na místě v historii opravdu stávaly.
1: A máš třeba ještě třetí typ, kde bychom se mohli zastavit?
2: Já navrhuji pod Kobylím, kde se kdysi rozkládalo Velké jezero, dnes tam naši současníci vybudovali alespoň biotop s jezerem, ovšem ve tvaru Kobylí hlavy, když jsme pod Kobylím. Dobrý nápad, ne?
1: Výborný, tak je to moc zajímavé úplně všechno. My za všechno děkujeme Václavu Žmulíkovi za inspiraci na prázdninové cesty bez pití.
2: Ano, bohužel. Naslyšenou.

0: Petr Novák a teď opět zmíníme jméno skvělého člověka. Pokud máte rádi přírodu, divoká zvířata a možná občas sníte i cestě do Afriky, určitě si nenechte ujít dnešní díl cyklu Úžasné životy. Na doslova legendárního zoologa a cestovatele Josefa Wagnera v něm bude vzpomínat Přemysl Rabas. Právě Josef Wagner je neodmyslitelně spojený se zoo ve Dvoře Králové nad Labem, kde dokázal uskutečnit velmi odvážnou vizi afrického safari parku, přesto, že se vlastně pohyboval v Podkrkonoší. Uslyšíme vyprávění o jeho mimořádných expedicích, respektu k divočině i obrovském odhodlání. A není náhoda, že právě současný ředitel zoo ve Dvoře Králové nad Labem Přemysl Rabas dnes na jeho práci navazuje. Oba pány teď uslyšíte v krátké ukázce.
1: Uspořádal 8 velkých expedic a dovezl téměř 2000 zvířat pro zoologickou zahradu ve Dvoře a další stovky zvířat pro jiné zoologické zahrady. Nikdo před ním a nikdo po něm takové množství zvířat nedokázal odchytit a do republiky dovést a žijou z toho dneska nejen Královéhradecká zoo, ale mnohé evropské zoologické zahrady.
2: Vedle odchytu je ovšem daleko více práce v táboře. Musí se jezdit pro krmení do buše, pro větve, pro trávu, bomby se musí čistit, zvířata napájet, krmit, musí se připravovat bedny pro zvířata, nové ohrady, spravovat džipy a ty musíte často spravovat denně, někdy celou noc. Stávalo se taky, že jsme za den 22krát píchli. Pak se musí jezdit do vesnice pro jídlo pro domorodce a hlavně léčit, pořád a všechno. Zlámaná žebra, nohy, ruce, sečné rány, ušknutí hadem, prostě byli jsme vybaveni vším možným. A museli jsme dělat všechno možné a hlavně i nemožné.
0: Nejdříve Přemysl Rabas v ukázce, poté právě teď Josef Wagner. Premiérové díly cyklu Úžasné životy, na který vás právě teď zveme, vysíláme na Dvojce, jak dobře víte, každé úterý po 18. hodině. Už odvysílané díly najdete jako obvykle na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: a setkání Adély Gondíkové.
1: Naším hostem bude business poradkyně Margareta Křížová. Jak začít podnikat po 50? Proč si myslí, že v tomto období začíná pro ženu nejluxusnější období života? A jak si tuto životní etapu užívá ona sama? I na to nám odpoví autorka knih o podnikání Margareta Křížová.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: 14 hodin 33 minuty, v úterý posloucháte Dvojku a pravidelní posluchači, a já věřím, že vás i většina vědí, že teď je tady u mě zajímavý host. Možná ho vidíte na kameře, ale pokud ne, tak musím říct, že to je Matěj Skalický. Vlastně kolega,
1: ano.
0: Z Pluska hlavně.
1: Z Radiožurnálu.
0: Z Radiožurnálu, ale hlavně vlastně pořad, který já vždycky, když jedu z Hradce Králové do Prahy, poslouchám pravidelně v autě za volantem.
1: To mě moc těší.
0: Vinohradská 12.
1: Hezký ale den.
0: Matěj, já jsem si vzpomněl na dobu, vy jste se mě ptal, jak já tady sedím dlouho.
1: Jo.
0: 8. rok. Hmm. A možná to je tak 7 let, kdy ještě v tom starém studiu přišla Lenka Kabrhelová představit pořad právě Vinohradská 12. A my jsme se jí ptali, co to je. Ona řekla podcast a v podstatě moc jsme nevěděli, co si máme pod podcastem představit. No a teď podcast je nedílnou součástí vlastně i Českého rozhlasu. Ano. Vinohradská 12, každodenní musím říct, podcast zpravodajský. Jak vy jste vlastně objevil podcast?
1: Tak asi skrze Lenku. Lenka byla ta, která ten zpravodajský podcast přivezla z Ameriky do Prahy, do České republiky. Aha. A skrze Vinohradskou 12 jsem se teprve já dostával k těm americkým, britským podcastům, které jsem začal velmi poslouchat a začal jsem se tomu i akademicky věnovat. Teprve potom jsem začal Vinohradskou 12 i sám. Já nemám moc rád to slovo moderátor u toho podcastu, to mě to tam úplně neštimuje, ale chtěl jsem teď říct moderovat, ale, nebo autorovat, to zase není úplně české slovo.
0: No, je pravda, že vy tady nejste náhodou, protože Vinohradská 12, nebo Matěj Skalický, získal takzvanou novinářskou křepelku za rok 2025.
1: Je to tak. Moc
0: toho blahopřejeme. Děkuju. Blahopřejeme, ale to opravdu. Jak říkám, já jsem váš pravidelný posluchač, tak myslím, že kdo jiný. Pojďte nám jenom představit tu cenu. Co to je novinářská křepelka?
1: Tak novinářská křepelka je ocenění pro mladé perspektivní novináře do 33 let. Já si moc vážím, že jsem to ocenění dostal v rámci novinářských cen, které byly letos udělované. Každý rok to dostane vždy jeden člověk. Já to beru i jako ocenění celého toho týmu Vinohradské 12. Přeci jenom na tom pódiu bych bez těch lidí, bez těch 10-12 lidí, kteří se mnou každý den vyrábí Vinohradskou 12, určitě nestál, takže jsme to spolu i částečně oslavovali potom, protože si myslím, že jim, kteří nejsou vidět, nejsou slyšet, patří ten největší dík za tu práci, kterou každý den, a vy jste to sám říkal, odvádíme. A trvá to dlouho. Ono to je ve výsledku 20 minut, které potom vyslyšíte, ale sám víte, že podcast ty trvají dlouho na přípravu. My tam opravdu těch 10-12 hodin té práce do těch 20 minut vtělíme.
0: Vy jste říkal, že nemáte rád slovo moderátor, ale tak minimálně průvodce.
1: Jo, to je hezké.
0: Kolik lidí vlastně takzvaně na tom dělá? Protože ona to není žádná legrace. Vy musíte být aktuální, si myslím. To znamená, Určitě. Sledujete dění, tak jinými slovy, může se stát, že v úterý nevíte, co bude v pátek, protože se mezi tím něco stane. Teď ale potřebujete načerpat strašně moc informací, tak kolik lidí ten jeden díl vlastně připraví?
1: Já jsem před 20 minutami nevěděl, co bude zítra, takže takhle to funguje běžně. Je nás, jak jsem říkal, 10-12 lidí, ale to není úplně kompletní tým, přeci jenom je to tým Vinohradské 12, ale do toho ještě my máme spojky s vysíláním, protože Vinohradská 12 není jenom podcast v tom on-demand prostoru na internetu, v podcastových aplikacích, v Můj rozhlasu, ale samozřejmě jsme vysíláni na Radiožurnálu, na Českém rozhlase Plus a potřebujeme mít konzultaci s kolegy, kteří potom odbavují ty epizody do vysílání, takže kdybych měl říct, kolik lidí dohromady dělá na Vinohradské 12 každý den, tak takových 15, ne každý den takových 5-6 se zapojí, ale ten tým takových, ten širší takových 15 lidí je, ale do toho počítám skutečně i ty, kteří nám pomáhají těch 10 minut denně, ale i to je velmi cenná pomoc.
0: Pak se vrátíme k tomu obsahu, jak to vzniká. Teď mě ještě zajímá, tak řekněte nám, jak to funguje prakticky. Vy jste ve vysílání asi brzo ráno, ne? A na jaké stanici? Na Žurnále nebo na Plusku?
1: Na Žurnále máme premiéru už někdy teď myslím, že v 3:30 ráno pro kamionáky, to je samozřejmě důležitý servis. Od půlnoci už jsme teda v aplikacích, v 6 ráno jsme na i rozhlasu a v 10 dopoledne po zprávách jsme na Plusu a pak jsou reprízy odpoledne a večer.
0: A od toho rána už je to přímo v podcastu?
1: Od půlnoci nebo od, no ono to chvíli trvá, než to do těch podcastových aplikací takzvaně doleze, ale tak v nula, no já to vždycky kontroluju, než jdu spát, jestli to skutečně vyšlo, protože přeci jenom se nám už několikrát stalo, že ne, tak v 00:30 to tam tak bývá. bývá.
0: Tak, novinář Matěj Skalický, vlastně kolega z Radiožurnálu a z Českého rozhlasu Plus, získal novinářskou křepelku za rok 2025. My mu budeme dál blahopřát, ale dál se budeme ptát, proč vlastně Vinohradská 12 přitahuje tolik posluchačů a hlavně, protože Martin, tedy pardon, teď jsem bouchnul do mikrofonu a
1: překřtil
0: jsem vás. Matěj, vy jste udělal doktorát vlastně z podcastu,
1: ano,
0: dá se to tak říct?
1: Dá se to tak říct.
0: Takže vy budete ten pravý, který by nám měl říct, kam se to vlastně bude celé ubírat, ale až po písničce.

0: Novinář Matěj Skalický, novinář, prostě kolega z Českého rozhlasu, Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus, získal novinářskou křepelku za rok 2025 a je to hlavně za jeho podcast Vinohradská 12. Už jsme říkali, že na něm pracuje tak 10-12 lidí. Je to každý všední den. Ano. A teď jsem zaznamenal i díly o víkendu.
1: Ano, i v sobotu máme speciální sérii Kati o diktátorech s krví na rukou, tak to jsme rozšířili portfolio, jedeme i v sobotu. A v neděli jsme teď měli zase originálně v anglickém jazyce rozhovor s ex-šéfem britské tajné služby MI6, takže minulý týden jsme vydali díly od pondělí do neděle.
0: Ten jsem slyšel. A teď, proč vlastně Vinohradská 12 vzniká? Každý si řekne, no tak já ráno naladím buď Plusko, nebo Žurnál, nebo Dvojku, zpravodajství určitý tam je, podle toho, kolik chci zpravodajství zvolím stanici. Proč vlastně Vinohradská 12?
1: Tak Vinohradská, x důvodů, ale ano. Ty dva zásadní, které já v tom vidím, tak jeden je, že ne všichni, kteří chtějí a mohou poslouchat Český rozhlas, si naladí Český rozhlas Plus nebo Radiožurnál a my jsme i pro ty, kteří nejsou zvyklí ladit rádio, ale třeba jsou zvyklí ráno zapnout mobil a kliknout na ikonku v aplikaci a poslechnout si něco zajímavého, tak pro ty tu jsme. Ta druhá věc je, že přinášíme do zpravodajského světa trochu jiný storytelling, vypravěčství. My se snažíme události a děje kolem nás vyprávět. A to je něco, s čím neříkám, že rozhlasová publicistika nebo zpravodajství nepracuje nebo nepracovala, určitě ano, ale my se to snažíme posunout tak trošku na novou úroveň a dělat z toho skutečně příběhy, z toho, co se děje kolem nás, příběhy, protože si myslíme, že skrze ně můžeme ty zprávy dodat vícero lidem, protože to pro ně bude stravitelnější.
0: Já si dovolím osobní zkušenost. Já jsem byl jednou vaším hostem a bylo to, myslím, že Otilie Vranská. Vy jste mě tam pozval a já jsem vám pak volal a říkal jsem, vždyť já tam jenom předešlu, že Josef Lotes, pan doktor Vaněk a Radek Galaš, tři muži, kteří napsali o Otilii Vranské knihu a na těch 85% řekli, kdo byl vrah. A já jsem vám říkal, já přece o tom nemohu mluvit, já tu knížku jenom křtil, pozvěte si jednoho z nich. A vy jste říkal, ne, my tam chceme ten trošku jiný pohled. Ano. Vysvětlete to.
1: No, my si často zveme novináře. Často si zveme lidi, kteří zpracovávají ty příběhy, protože je umí vyprávět. A zároveň mají přístup ke spoustě těm lidem, o kterých vy jste teďka mluvil, od nichž mají ty informace. A takhle je sbírají u sebe, skládají pak takovou mozaiku, kterou my využíváme v rámci toho našeho vypravěství na tom prostoru 20 minut. A za těch 20 minut vy a jiní novináři, na rozdíl třeba od jednoho expertního pohledu, byť si experty taky zveme a moc rádi, takhle novináři dokážou tohle všechno dát dohromady tak, aby za těch 20 minut ten člověk dostal všechno potřebné, aby o tom tématu už si nemusel třeba zjišťovat víc. Proto my velmi často a rádi zveme novináře. Taky mimochodem podcast a zpravodajský podcast Vinohradská 12 je toho příkladem, je prostorem, kde odprezentovat novinařinu novinářů z našeho vlastního mediálního domu, proto je to i takové promo. Vinohradská 12 je takovým promem Českého rozhlasu.
0: A teď stačí krátce, protože vy jste na to dělal doktorantskou práci a mluvilo byste tady 4 hodiny, abych vás nedokázal zastavit.
1: Ale obhájit tady.
0: No kam jdou podcasty? Já, když mě tady Ondřej Nováček oslovil a děláme kriminálku jako podcast, tak jsem taky si neuměl představit podcast. Kam se to bude vyvíjet? Krátce.
1: Já bych hrozně krátký rád byl, ale musel bych asi hodně dlouho přemýšlet nad velmi složitou otázkou.
0: Tak já to jinak řeknu. Je to budoucnost podcasty i zpravodajské?
1: Já si myslím, že podcasty jsou bez pochyby budoucností, neb se dokážou dostat, a vracím se k jedné té větvi, dokážou se dostat k mnohem vícero lidem, než to lineární vysílání. Ale pořád je to remediované rádio, je to trošku jiné rádio v jiné formě. My se jenom přizpůsobujeme té době.
0: No možná je to ale výhoda v tom, že jak jste říkal ráno, někdo otevře tablet, mobil, anebo v noci, takže vlastně je to výhoda, že já si třeba Vinohradskou 12 poslechnu, kdy chci. Nemusím čekat.

0: 3.50 nebo kolik jste říkal na Radio Journal.
1: Půl čtvrté.
2: Nebo o půl čtvrté.
1: A i to rádio si můžete zpětně poslechnout, samozřejmě.
0: To je pravda.
1: Ale je to prostě něco jiného než ten lineár. Lineární vysílání, když to zkracuji. Je to prostě jeden ucelený příběh, jedno téma na 20 minutách každý den stejné.
0: Můžete si to hned zítra vyzkoušet, možná po půlnoci na vaší oblíbené podcastové aplikaci, třeba na Můj rozhlas. Matěj Skalický, novinářská křepelka za rok 2020 a hlavně jeho podcast Vinohradská 12. Blahopřejeme ještě jednou.
1: Moc krát děkuju.
0: Ať se daří.
1: A díky za pozvání, ať se daří i vám.

0: Mirka Banjura.
1: This Romeo is bleeding.

Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. Návrh se vrací, tak o tom Pepa Maršál už za malou chvíli, přesně za 5 minut. To totiž bude 15 hodin a vy uslyšíte další zprávy na dvojce.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Snížením odvodů pro živnostníky se dnes mají zabývat poslanci. Zájem dobrovolníků o darování kostní dřeně v Česku roste. Bude slunečno, jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Do sněmovny se vrací návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května jej zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na obvodech na sociálních pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
3: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
2: Senátoři návrh zamítli, protože by podle nich způsobil výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra opět klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 56 haléřů, což je o 28 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů za litr. Celkem 47 mlžítek a takzvaných osvěžítek letos mohou lidé využívat v ulicích Prahy. Zařízení mají ve svém okolí snížit teplotu vzduchu, zvýšit jeho vlhkost a také omezit množství prachu. Pražské vodovody a kanalizace je instalovaly například na Pražském hradě, Staroměstském náměstí anebo na Újezdě, řekl mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
4: Mlžítka jsou zřízeny centrálně a při teplotě víc než 23 stupňů Celsia se spuští automaticky. Osvěžítko funguje tak, že tam přijdete, zmáčkne takový knoflík a můžete se tou vodou osvěžit nebo si ji případně natočit. Je to standardní pitná voda.
2: Rekordních 91 dobrovolníků letos dostalo cenu od Českého národního registru dárců kostní dřeně. Byl mezi nimi třeba Tomáš Jakubec z Českých Budějovic. K odběru pro vhodného pacienta ho lékaři zavolali 8 let po registraci. Krvetvorné buňky daroval loni na jaře po třídenní proceduře ve fakultní nemocnici Plzeň.
5: Pohodlně se uložíte na nemocničním lůžku, oni vás připojí na separátor. Ten proces je naprosto bezbolestný. Případně se rozhodne, že ten odběr může ještě pokračovat následující den.
6: Popisuje proces odběru dárce Tomáš Jakubec. Podle mluvčí registru Kláry Conkové se zájem o darování kostní dřeně zvyšuje.
7: Běžně zapíšeme za rok zhruba 10 000 lidí, ale letos cítíme větší zájem. Odhadujeme, že bychom se mohli za rok nad 15 000 nově zapsaných dostat.
6: Podle statistik registru daruje nakonec krvetvorné buňky jen každý z tý zapsaný zájemce. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Máme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 23.
1: Doprava.
2: Se zdržením počítejte na D3 směrem od Prahy za Soběslaví. Na 100 kilometru havarovalo v levém pruhu osobní auto. Na 27. kilometru D10 směrem na Prahu jsou v pravém pruhu roztrhané kusy pneumatiky kamionu stojícího kousek dál v odstavném pruhu. V témže směru je pak omezení na 14. kilometru, kde se zdržíte 10 minut. To byly zprávy do třetice Mirek Maňhura.
9: Také tyto zprávy připravil Pepa Maršál. Na svatého Filipa tráva již rozkvítá, tak zní pranostika na dnešní den. Na úterý 26. května vy jste stále, doufám, dobře naladěni. Z Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Tak mám tady dárkový poukaz v hodnotě 1500 korun. Pokud jste nás poslouchali včera, tak víte, že je to poukaz na nákup produktu od české rodinné firmy Nicoletta Maria, která vyrábí marmelády, syrupy a prostě další delikatesy. Možná i vy už jste přišli na to, že na dovolené je nejkrásnější. Co? No její plánování. A právě plány na dovolenou byly tématem nedělních omeletek Haliny Pavlovské. Tady bude krátká ukázka a vy už víte, že ji máte poslouchat pozorně.
2: Průměrný člověk stráví plánováním dovolené víc času než samotnou dovolenou. A samotné plánování dovolené zvyšuje hladinu dopaminu v mozku. A lidé se tedy těší už při vybírání. A lidé si z dovolené nejvíc pamatují začátek, nejsilnější moment a konec. Takzvaný peak and roll. A nejčastější hádky na dovolené vznikají kvůli jídlu, programu a únavě. Básník Jiří Žáček jednou napsal: U moře se letos nosí zralá ňadra, pasy vosí, dlouhé nohy, oblé zadky, prostě žádné nedostatky. Za to mužům, pokud mají peněz jako šlupek, promíjí se pleš i hrb i pupek.
1: No, tak tolik tedy pan básník a paní spisovatelka. A teď se vás ptáme, jaký hormon se uvolňuje v mozku při plánování dovolené? Halina to zmiňovala v té ukázce. Jaký hormon se uvolňuje v mozku při plánování dovolené? Pokud si vzpomenete a poslouchali jste pozorně, napište nám SMS-ku na 702 222 220 a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Posloucháte Dvojku, ale už nepište SMSky, protože už víme, kdo vyhrál. Ptali jsme se, jaký hormon se uvolňuje v mozku při plánování dovolené. Tady je správná odpověď.
1: Samotné plánování dovolené zvyšuje hladinu dopaminu v mozku a lidé se tedy těší už při vybírání.
0: Tak dopamin, jestli budete dneska večer plánovat dovolenou, myslím, že už ji máte naplánovanou, tak to bude dopamin. A ta stará pravda platí, to plánování je někdy hezčí než samotná dovolená, ale to nechávám na vás. Takže dárkový poukaz v hodnotě 1500 korun na nákup produktů od české rodinné firmy Nicoletta Maria, která vyrábí marmelády, sirupy a další delikatesy, získává Václav Svoboda. Blahopřejeme. Omeletky, tedy pořad, ze kterého jsme čerpali, je to takové vlastně polední komorní show Haliny Pavlovské. Vysíláme u nás na Dvojce oba víkendové dny. Teď už na vás sobotní, ale i ten nedělní díl čekají na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: kojoti.
1: Odpolední dvojka.
2: Pozvěte nás k vám.
3: Mezi Jílovým u Prahy a Benešovem stojí zámek. Ten zámek se jmenuje Lešany. Možná kolem něj řada z vás někdy projela, ale netušíme, že se za jeho zdmi ukrývá místo, které letos ožívá, ale úplně novým způsobem. Už od této soboty tam totiž začínají netradiční prohlídky, které návštěvníky přenesou do času secese, elegantních salonů a života na venkovském zámku kolem roku 1900. A od června tam navíc dorazí i výstava Největší záhady a tajemství světa. Co všechno na zámku Lešany letos chystají, to už nám teď po telefonu řekne jeho manažer Petr Lukas. Petře, dobrý den.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům.
3: Tak možná je to pro vás až překvapivé, ale já bych to udělal. Pojďme nejdříve představit samotný zámek Lešany. Kde ho lidé najdou přesně a čím je to místo opravdu zajímavé?
4: Tak tento menší barokní zámek se nachází, jak zaznělo, mezi Jílovým a Týncem nad Sázavou nebo Benešovem, tedy v krásné romantické oblasti Posázaví. Patří rodině Truhlářových, má hlubokou historii až do středověku, kdy zde stávala gotická vodní tvrz. Ta byla později přestavěna na renesanční zámek a v baroku, kdy se stala majetkem svatovícké metropolitní kapituly při Pražském hradě, tak byla upravena na zámek barokní. A tento vzhled s klasicistními úpravami najdou návštěvníci v Lešanech dodnes.
3: Výborně, děkujeme. A teď pojďme na tu sobotu. Vy, jak jsem říkal, otevíráte prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Tak jaký zážitek nám chcete nabídnout?
4: My jsme se chtěli trošičku vymanit od klasických prohlídek s průvodcem a s papučemi. Bude to v našem případě samostatná prohlídka, individuální, ale v jednotlivých místnostech zámku budou na návštěvníky čekat takzvané oživlé obrazy, tedy významní majitelé zámku a také jejich hosté. Můžu představit, že to bude například Emma Destinová nebo architekt Kamil Jotran a vlastně budou dělat takový doprovod na místo klasického průvodce a provedou touto novou expozicí, která se zaměřuje na život na venkovském sídle po roce 1900.
3: Tak a já se tedy těším na 17. červen. Tam bude mít opravdu výstavu, jak jsem říkal, Největší záhady a tajemství světa. Co tam uvidíme?
4: Ano, je to putovní výstava, která projíždí české a moravské hrady, zámky a muzea. Je to soukromá sbírka, která obsahuje přibližně 20 výjimečných artefaktů. Jsou to mistrovské repliky, makety, modely nebo faksimile a můžu jmenovat například unikátní křišťálovou lebku z horského křišťálu z Hondurasu, Tutanchamonovu válečnou trubku, mumii z Mexika, sochu Moai, Vojnichův rukopis, hlavičky Canca nebo mechanismus Antikytéry, ale je to samozřejmě mnohem více a tato prohlídková trasa se bude nacházet v přízemí zámku a jak jste zmínil, začínáme na rozdíl od secesní trasy, ta je od 30. května, ale výstava Největší záhady a tajemství světa od 17. června.
3: Moc se těšíme, zámek Lešany, pozval nás Petr Lukas a musím říct, že já se tam určitě pojedu podívat, ty záhady, ty mě chytly. Díky, ať se vám daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Pěkný den všem posluchačům, naschledanou.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Od pondělí do čtvrtka
1: na dvojce.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
0: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Někdy čekáme, že velké věci musí být prostě velké. No a pak narazíme na moment, který je tak malý, že ho málem přehlédneme. A přitom nám změní pohled na svět. Petře Horký, dobré odpoledne.
3: Krásný den.
2: Ty jsi mi říkal, že existuje místo, kde se dá jedním krokem přejít ze Španělska do Británie nebo z Evropy do Velké Británie. To přece ale nejde. To je daleko, ne?
3: Samozřejmě, že pohledem klasicky na mapu to je daleko a je to nereálné, ale máme symbolické místo a ty si tak laskavě to přehlédl a dopřál si mi, abych tu poentu řekl já, že to symbolické místo je Gibraltar. Je to takový kousíček Británie, který je přilepený na jih Španělska. A když opravdu ze Španělska přijdeš na Gibraltar, tak v tu chvíli si vstoupil z Evropy do Velké Británie anebo ze Španělska do Británie, protože je to britské území.
2: Tak odtud vítr fouká. Takže Evropa, ale zároveň tak trochu ne Evropa.
3: Ano, jednou nohou ve Španělsku, druhou nohou v britském teritoriu. A právě tam, u takzvaného západního útesu, je místo, které mě možná zaujalo ještě víc než ta samotná hranice.
2: Pozor, když už to zaujalo Petra Horkého, co tam je? Co tam
3: mě mnohdy zaujme, kde jaká blbost. I manželka někdy říká, jako, že se pozastavím nad leda s čím. A tady to je možná jeden z těch příběhů, kdy to jsou úplně obyčejné schody, které mají jenom 3 stupně. Jsou to 3 malé schody, které vedou tak jako ze silnice na takovou vyhlídku.
2: Dobře, 3 schody a jedna moje bývalá šéfová by řekla, no a?
3: Ano, ano, já to respektuji, ale mně právě tohle přijde zajímavé. Když jdeš kolem a nevšimneš si toho, tak to jako mineš, bez zastavení, bez uvědomění, to je jasné. Ale přitom si právě v tu chvíli minul hranici 2 světů.
2: No, to znamená, že ten moment úplně mineš.
3: Ano, možná já jsem naopak divný tím, že jsem to neminul, že jsem se u toho pozastavil. Protože to jsou obyčejné schody, které ale tvoří tu hranici. Takže když ty přejdeš ty 3 schody, tak seš fakt v jiném světě, aniž by si to všimnul. To je, my jsme se tady před pár dny bavili o tom, kolik věcí rozhodují zemské hranice a přitom té krajině je to úplně fuk. To se jenom změní naše myšlenkové rozpoložení. A tady to tak je a je to ještě větší, protože najednou opustíme evropské území. Ze Španělska vstoupíme do Velké Británie, ale v reálu vylezeš 3 schody. Ne, o čem se bavíme?
2: Já myslím, že tohle je docela dosažitelný cíl, že třeba jsme hodně posluchačů a posluchaček Dvojky inspirovali.
3: A můžu ještě dodat jednu věc totiž, která mi na tom přijde hrozně zajímavá, že to není jenom o tom rozhraní těch 2 států, ale je to o tom, že ten cípeček, ten Gibraltar, rozhoduje o vstupu do Středozemního moře. Takže najednou vlastně Evropa nekontroluje přes Gibraltar vstup do Středozemního moře, protože to kontroluje Británie.
2: Teď.
3: Rozumíš tomu, jak to najednou v těch hlavách udělá ty změny a znovu opakují té krajině tam, to je to úplně fuk.
2: Zkrátka, dejte si pozor na svých toulkách, kde a o co brknete a co překročíte. Petr Horký.
3: Krásný den.

0: Tomáš Mejstřík teď poslouchal Queeny, to protože poslouchá dvojku, to protože musí, protože drží službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Dobré odpoledne. Tak, kolik rekordů nám dneska padlo, co se týká teplot?
1: Tak skutečně dneska je velmi teplo, takže na zhruba na 16% stanic, které měří v delší dobu než 30 let, byl překonán teplotní rekord pro dnešní den. Kdybych měl vybrat ty nejteplejší místa, tak nejvýše se teplota dostala v Doksanech, a to na hodnotu 32,6 stupňů Celsia. Na dalších místech můžeme jmenovat například Plzeň, Strážnici nebo Dobřany. Tam ta teplota byla nad 31 stupni.
0: Pak se říká, že takové teplo, že mouchy padají horkem. Ani jsem si nevšiml, jestli lítají mouchy v tom horku. V každém případě bychom byli rádi, když už si vytrpíme ty teploty přes den, že nezmrzneme v noci. Bude teplo i v noci?
1: I v noci budou ty teploty poměrně vysoké, počítáme s minimálními teplotami mezi 16 a 11 stupni Celsia, výjimečně v údolích může teplota klesnout i pod 10 stupňů, ale celkově ta noc bude poměrně teplá.
0: A jak to bude vypadat ve středu, tedy zítra?
1: Zítřejší den bude většinou jasný nebo polojasný, od severu se přechodně zvětší oblačnost na oblačno, na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy během odpoledne objeví přehánky s malou pravděpodobností bouřky, jinde by mělo pršet jenom výjimečně. Zítřejší maximální teploty budou ještě poměrně vysoké, většinou 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy může být až 33, naopak na severu Čech už bude chladněji, tam kolem 24.
0: No a budeme říkat, ochlazení přijde tedy ve čtvrtek?
1: Ochlazení ve čtvrtek určitě pocítíme, zůstane teda obloha poměrně s malou oblačností, teda jasno nebo skoro jasno, pouze na severu a východě se odpoledne objeví kupovitá oblačnost. Ranní teploty už budou nižší, mezi 11 a 7 v údolích až k 5 stupňům a ty maximální teploty ve čtvrtek už budou celkem příjemné 21 až 25 stupňů Celsia. Vítr bude během dne foukat severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: Jak by řekl můj večerní kolega Miloš Skalka, to už bude zase svět v pořádku. Tomáš Mejstřík, děkujeme za tu předpověď a přejeme hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásné odpoledne.

0: Michal Pavlíček mě tady říkal u mikrofonu dvojky, že to je jeho asi nejlepší melodie a že pořád čeká, kdy přijde lepší. Tak Patrika Strouhalová je tady, dobré odpoledne. Jaký je to dneska téma? Je také dobré, nejlepší?
1: Je to téma, které myslím, že mnozí z nás na začátku letní sezóny řeší, a to je bezpečnost potravin.
0: Ano.
1: Ať se vydají na festival nebo na obyčejný výlet a řeší, co s sebou, jestli ten řízek mezi dva chleby je ideální. No, my si budeme povídat s inženýrkou Jitkou Gicovou, ředitelkou odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, která také Českou republiku zastupuje v poradním fóru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Tak říká se, že český systém kontroly je opravdu nejpřísnější, tak co k němu můžeme ještě doplnit? Tak otázky, tak předpokládám, budou od našich posluchačů i dnes.
0: Nějaké nejsme tam teda našli,
1: ano.
0: Tak já si budu jako posluchač přát, aby jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí, ale pořád mě chutnalo to.
1: To je pravda.
0: Příjemný poslech.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání. Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Přestavbu trati mezi Kladnem a Pražskou Ruziní zahájila Správa železnic a exposlanec Ferry opustil teplické vězení. Zítra bude slunečno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech místy přehánky. Teplotní maxima do 31 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, pokračuje generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
3: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
1: Celkové náklady na úsek mezi Ruziní a Kladnem mají činit víc než 8,25 miliardy korun. Praha letos láká turisty k návštěvě metropole novou kampaní. Zaměřena je na literaturu a příběhy spojené s hlavním městem. Akcentuje kulturu a historii a stála 22 milionů korun. Hlavním sloganem je Čtěte v Praze jako v knize, řekla Jana Adamcová ze společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
4: Absolutním lákadlem Prahy, řekla bych ikonickým, je Franz Kafka. I proto máme v nabídce řadu vycházek po stopách Franze Kafky. No a zcela novým fenoménem je samozřejmě Dan Brown a příběh Roberta Langdona v knize Tajemství všech tajemství.
1: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Ferry je na svobodě. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 z 3letého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o ně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle jehož slov mají strach. Policie pátrá po 42-letém muži z Domažlicka a obává se o jeho život. Tomáš Auverek odešel včera kolem 14. hodiny od své známé v obci Újezd Svatého Kříže, pokračuje Barbora Šmaterová.
5: Pohřešovaný muž je zdánlivého stáří kolem 45 let, je vysoký asi 185 cm, má tmavé dlouhé vlasy a krátké vousy, takzvané strniště. Na sobě by měl mít tmavé kalhoty, tmavé triko a batoh.
1: Případné informace o pohřešovaném lze podat na kterékoliv policejní služebně nebo na telefonním čísle 158. Vzácné královské nástroje v místech, kde tyto nástroje před dekádami let utichly, ale i desítky tradičních lokalit oživí 20. sezóna Českého varhanního festivalu, který se koná od května do konce roku po celé republice. Pořadatelé naplánovali stovku koncertů, jde podle nich o největší varhanní projekt na světě.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra bude slunečno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy objeví přehánky, bouřky jen s velmi malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty většinou 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a v 1000 metrech na horách kolem 20 na Šumavě 24.
2: Doprava.
1: Velmi opatrně na příjezdu do Prahy po D5 kolem 3. kilometru na úrovni Rudné by se mohli pohybovat lidé. Na stém 31. a půltém kilometru D1 směrem na Prahu je po nehodě nákladního a osobního auta neprůjezdný pravý pruh, je tam světelná šipka a je tam taky kolona asi na čtvrt hodiny. A na 36. kilometru D8 směrem na Prahu opatrně jsou tam kusy roztrhané pneumatiky kamionu. To byly zprávy, po nich Patricie s kávou o čtvrté.
6: Dobrý den, zdravíme vás, káva o čtvrté, pokud jste nás poslouchali před malou chvílí s Mirkem Vaňurou, pak víte, že bude dnes patřit tématu bezpečnost potravin. Český systém kontroly potravin patří k nejpřísnějším na světě, tak díky čemu, to už je otázka na našeho dnešního hosta. Vítám tady ředitelku odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky, paní inženýrku Jitku Gecovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Čím tedy ten český systém kontroly je jedničkou? Čím to, že je nejpřísnější na světě? Je to pravda vlastně vůbec?
7: Tak já bych neřekla úplně, že je nejpřísnější na světě. On obecně celý ten evropský systém bezpečnosti potravin je nastavený tak, aby vlastně zaručoval to, aby potraviny na trhu, na evropském trhu byly bezpečné. A ten náš systém, který máme v České republice, tak je rozdělený mezi dozorové orgány, které pravidelně kontrolují potraviny. A vůbec máme ho tak nastavený historicky, že musím říct, že opravdu je velmi funkční. Máme oproti třeba jiným zemím výhody, že k nám neputují žádné velké lodě, že by k nám přijížděly nějaké velké náklady ze třetích zemí. Takže samozřejmě je to v určitém směru i trošku jako jednodušší, ale je nastavený opravdu jako velmi funkčně a musím říct, že jsme opravdu neměli za celou tu dobu, co se pohybují v oblasti bezpečnosti potravin, žádnou extrémně velkou kauzu v oblasti bezpečnosti potravin nebo s potravinami, které by byly nějak nezávadné.
6: Mm-hmm. Tak otázky samozřejmě přivítáme i od našich posluchačů, kteří nás poslouchají nebo začnou poslouchat. K tématu bezpečnost potravin @rozhlas.cz právě dnes. Zdravíme vás z kávy o čtvrté. Je 6 minut po 16.
2: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: K bezpečnosti potravin v dnešní kávě o čtvrté spousta otázek. Doufám, že přijde i na adresu dvojka@rozhlas.cz to od vás. Když se budu povídat s Jitkou Gecovou z Ministerstva zemědělství České republiky o tom, co to je bezpečná potravina, co mi na to řeknete? Co to je?
1: Tak bezpečná potravina musí být hlavně zdravotně nezávadná. To znamená, že nesmí způsobit žádné zdravotní potíže a za to, aby byla bezpečnost nebo potravina bezpečná, tak za to zodpovídá právě, my tomu říkáme provozovatel potravinářského podniku, protože to je výrobce, prodejce, distributor nebo i přepravce. Uh-huh. Takže ty musí všichni zařídit to, aby ta potravina byla správně skladovaná a tak, jak ji ve výrobě vyrobí, tak aby se i ke spotřebiteli dostala ve stejné kondici.
0: Takže když bychom to zjednodušili, kritéria, která musí splnit potraviny na trhu, je co?
1: Tak musí samozřejmě být vyrobena z bezpečných surovin. To znamená, že ta surovina vstupní nesmí obsahovat antibiotika, nesmí být třeba plesnivá. Prostě musí si ten výrobce hlídat ten vstup té suroviny a její kvalitu. Takže i třeba, já nevím, u ovoce si hlídají maximální limity reziduí pesticidů. U mléka si hlídají třeba přítomnost veterinárních léčiv. Takže mléko předtím, než přijde do mlékárny, tak se otestuje, jestli ho vůbec mohou do té mlékárny přijmout. V případě, že by tam něco našli, tak mléko vrátí tomu dodavateli. No a celkově vlastně i ta, celý ten proces výroby musí probíhat hygienicky, musí být sledovány různé kritické body, kde by mohlo dojít k nějaké kontaminaci, tak aby ta potravina ve finále splňovala všechny požadavky legislativní a mohla být vpuštěna na trh.
0: A byla označena tedy jako bezpečná. Platí, řekněme, jiná pravidla pro potraviny, které kupujeme v kavených prodejnách a pro ty, které kupujeme na trzích nebo v gastroprovozech?
1: Ne, ty podmínky jsou úplně stejné i na trzích.
0: Takže nejsou ani pro nikoho přísnější?
1: Ne, nejsou ani pro nikoho přísnější, pouze malinko jednodušší je to třeba u prodeje ze dvora, když třeba jedete nakoupit k nějakému menšímu farmáři, tak ten má trošku benevolentnější pravidla třeba v tom, co všechno může prodat, jak to může označit, jak velká mohou být ta balení, ale jinak všechno to, co se uvádí na trh a jde ke konečnému spotřebiteli, ať už je to restaurace, nebo jsme to my zákazníci, tak musí splňovat všechny požadavky.
0: Když se zastavíme třeba právě u trhů, tak oblíbené jsou i takové letní trhy, ale letní food festivaly. Jaké jsou tam třeba nejčastější problémy nebo prohřešky?
1: Tak já to vidím nejenom jako odborník, ale i jako spotřebitel, že ne vždycky skladují všichni ty potraviny úplně v takových jako vhodných podmínkách. Takže i pro nás, jako pro ty nakupující, je docela dobré se podívat, jestli ty potraviny, které mají být v chladicích boxech, jestli jsou opravdu v chladicím boxu, protože přece jenom, když je třeba horko, jste někde na nějakém trhu a leží tam klobásy, sýry a takové ty věci, které se mohou zkazit, tak to skladování na tom trhu není úplně ideální.
0: Třeba takové sušenky s čokoládou, čokoláda samotná, právě ty trvanlivé uzeniny, ty se můžou znehodnotit. Tak co, když je uvidím v teplotě, která je třeba dneska?
1: Když je třeba taková ta uzenina, která je jako hodně trvanlivá, třeba sušená jako vyloženě prostě jako v chladu, nebo že to není takový ten měkký salám, tak tam ta trvanlivost a údržnost je samozřejmě vyšší, ale v případě, že uvidíte někde takhle třeba šunku nebo něco, tak to jsou potraviny, které se rychle kazí a kde je vlastně, tomu se říká chemicky vyšší aktivita vody, takže všechno, co má více nějaké té vodní složky, tak se kazí rychleji a tam to teda opravdu musí být skladováno v chladu.
0: Uh-huh. A co třeba ty sušenky s tou čokoládou?
1: No, tak sušenky s čokoládou, to je asi oblíbené na všechny cestování, taková rozteklá tatranka, to je taková, jako to zná asi každý z nějakého výletu. Tak té sušence se úplně zase až tak moc nestane, ale samozřejmě, když ji budete mít takhle rozteklou, jako celý den nebo dva dny, tak už to asi není taky úplně kondiční jako potravina.
0: Je to tak, ale mě to zajímalo i z toho pohledu, kdy ty vysoké teploty tak je jasné, že ty potraviny, které potřebují být chlazené, takže prodejci jako mají zabezpečené, ale tyhle ty třeba ne. Tak jestli, když jsou takhle vysoké teploty, by je měli stáhnout z toho prodeje, anebo by je měli dát do toho chlazení?
1: Tak na těch obalech je napsáno, skladujte v suchu a v chladu, takže by je měli skladovat v suchu a v chladu.
0: No a když je neskladují, tak já jako zákazník mám na to upozornit, nebo ne?
1: Ideální je takovou potravinu nekupovat, pokud to není nezbytně nutné. Samozřejmě, že můžete upozornit toho prodejce a když nebudete úspěšný, že vám nevyjde vstříc, tak můžete i podat podnět ke kontrole toho prodejce nebo toho daného obchodu u nás na webových stránkách Potraviny na pranýři, které právě slouží pro podněty spotřebitelů.
0: Otázky, které chcete, tak položte, máte šanci přes adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: O pulsu ve vysílání Kávy o čtvrté, tak když se budeme bavit s Jitkou Gecovou dál o bezpečnosti potravin, tak když jsme zmínili ty letní festivaly, tak myslím, že tuhle písničku jsme tam mnozí kolikrát slyšeli. Vy jste říkala, že z pohledu profese, ale i z pohledu zákazníka ty trhy znáte, tak na které třeba trhy nebo festivaly chodíte ráda?
1: Tak já úplně nejsem festivalový typ, ale nakupuju na trzích, tak já bydlím v Holešovicích, takže tam chodím jako do naší tržnice a samozřejmě i na jiné trhy. Mám to i ráda, mám i ráda takové ty lokální trhy, lokální potraviny, že tam člověk vyzkouší i něco, co třeba normálně běžně v obchodě není.
0: A o kolik právě je složitější z pohledu legislativy udržet bezpečnost potravin na takových akcích?
1: Je to složitější, protože ti prodejci musí být vybaveni samozřejmě lednicemi, musí tam mít zázemí, musí tam mít tekoucí vodu a musí opravdu na to dbát, takže je to určitě složitější než normální běžné provozovně, která je klimatizovaná, chlazená, je na to vybavená, takže o to to na ně klade větší nároky na tu hygienu.
0: No a kdo právě nese odpovědnost za bezpečnost potravin, když je to třeba, řekněme, ten hudební festival nebo food festival? Kdo má odpovědnost za toho prodejce? Prodejce sám za sebe nebo pořadatel té akce?
1: Prodejce sám za sebe.
0: No, mnohdy se stává, že třeba při takových akcích člověk, který prodává, tak bere současně do ruky i peníze a přitom manipuluje s těmi potravinami. Je tohle velký prohřešek? Řešíte to třeba taky?
1: Řešíme a tak jako můžete si všimnout, že někteří jako to dělají opatrně, že vlastně na potraviny sahají třeba v rukavicích a peníze berou tou druhou rukou, kde rukavice nemají. Takže je to vidět, je to, jako dá se toho všimnout, kdo dodržuje bezpečnost potravin, kdo ne. A určitě jako každý, kdo doma vaří, tak ví, že je potřeba mít jako nějaké oddělené prostory, že prostě je potřeba mít jako několik prkýnek, pravidelně umývat nože, nářadí, pracovní desku, tak to si i všimnete, jak to dělá ten, co podává to rychlé občerstvení.
0: No a pokud třeba na takovém festivalu se prodá nekvalitní jídlo, mám kontaktovat příslušnou hygienickou stanici v tom místě, nebo jak se mám zachovat?
1: Tak veřejné stravování jako takové dozoruje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. V případě, že byste měli nějaké zdravotní potíže, tak tady ty epidemiologické věci potom už řeší ta místně příslušná krajská hygienická stanice. Ale i tak můžete, jak jsem zmínila tu webovou stránku Potraviny na pranýři, tak tam právě můžete dát podnět i na kontrolu veřejného stravování, anebo tedy
0: kontaktovat. Nešlo o tu rychlost, jo? Když ten festival trval několik dní, tak jako
1: inspektoři jsou rychlí.
0: Dobře. Otázka od Jany, která vás zdraví a píše: Dobrý den, já občas kupuji na farmě čerstvě nadojené mléko. Nemám s tím vůbec problém, nikdy mi nic nebylo, je vynikající, naprosto nesrovnatelné s krásně i skysne, což kupované nikdy. Co na to pravidla o bezpečných potravinách?
1: Tak z farmy můžete samozřejmě kupovat mléko, které není tepelně ošetřené. Tam jsem zmínila ten prodej ze dvora. Pokud s tím máte dobré zkušenosti, tak vám to určitě nemůže nikdo zakázat, ale samozřejmě je vždycky bezpečnější mléko převařit, tak aby získalo nějakou údržnost a aby se eliminovaly třeba některé bakterie, které v tom mléku mohou být, protože ne vždy to může být úplně bezpečné.
0: Když ho nepřevařím, tak jak dlouho ho můžu mít v ledničce?
1: Tak to mléko, které není pasterované nebo převařené, tak celkem rychle skysne. Takže tam jako to uvidíte určitě, si myslím, že tak jako za 2-3 dny už může být skysle.
0: A když už skysne, tak je to v pořádku?
1: Když už skysne, tak to už je na vás. jestli máte odvahu ho pít jako kyselé, ale já bych to teda asi určitě nedoporučila.
0: No, na festivalech se také často nabízejí nejrůznější exotická jídla. Svého času byl hitem třeba sušený hmyz, tak je to, řekněme, bezpečnost jednodušší, když se podíváme třeba právě na ten sušený hmyz, než dejme tomu nějaké ty jídla jako typy burgerů a smažených masových kousků. které se většinou nabízí v tom rychlém občerstvení?
1: Co? Tak hmyz je úplně speciální kategorie, ta patří do kategorie takzvaných nových potravin a na to je speciální evropská legislativa, která řeší právě potraviny, které tradičně se nekonzumovaly v Evropě nebo v Evropské unii. A u hmyzu není úplně tak jednoduché, co můžou ty provozovatelé nabízet. A v současné době je schváleno několik druhů hmyzu. Mohou nabízet dva druhy cvrčka, mohou nabízet potemníka, mohou nabízet saranče. A nebo z nich mohou dělat třeba protein nebo různé mouky, ale ne všechny druhy hmyzu jsou povolené pro výrobu potravin.
0: Uhum. Vy zastupujete Českou republiku v poradním fóru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Je ta bezpečnost potravin a ta kritéria přísnější, než byly třeba, dejme tomu, před 20 lety?
1: Určitě jsou přísnější, než například, když jsme vstupovali do Evropské unie, protože asi si někteří posluchači budou pamatovat na konci 90. let propukla taková kauza s nemocí šílených krav. A od té kauzy BSE se upravily vlastně evropská pravidla pro bezpečnost potravin. Vzniklo nařízení 178 o obecné bezpečnosti potravin a to je z roku 2002. A to vlastně řeší, jak se bezpečnost potravin v těch jednotlivých členských státech, jak je koncipována, právě že za to má odpovědnost právě ten provozovatel potravinářského podniku, výrobce a vůbec jako řeší celkově všechna ta pravidla a hodně se zkoumají a přehodnocují na základě analýzy rizik i různé třeba limity reziduí, pesticidů, antibiotika, přídatné látky. Takže ta pravidla jsou určitě přísnější a ty limity jsou taky přísnější, protože postupně dochází i k novým vědeckým poznatkům, takže i při tom hodnocení rizik, které Evropský úřad pro bezpečnost potravin provádí, tak zohledňuje ty nejnovější vědecké postupy a třeba se snižují i některé ty limity pro kontaminanty nebo právě pro pesticidy nebo pro antibiotika.
0: Telefonní číslo je vám k dispozici 22 155 25 25. Pokud chcete, tak nemusíte jenom na adresu dvojka@rozhlas.cz psát, ale můžete i volat.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.
4: Tisíckrát jsem věřila.

0: K bezpečnosti potravin s naším dnešním hostem Jitkou Gecovou, ředitelkou odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky. Ptá se posluchačka Jana. Dobrý den, dobré odpoledne. Na pultě vidíme krabičky s pěknými jahodami, ale když je donesu domů, je i polovina nahnilých. Je to ale problém i v hypermarketech. Tak nekupovat, nebo co s tím?
1: Tak zrovna měkké ovoce je takové velmi náchylné právě na plísně, takže tam by při nákupu měl být člověk velmi opatrný, zkontrolovat si to balení, jestli je to, může se to stát, protože opravdu jako i ten prodejce, i přesto, že dělá všechno pro to, aby udržoval vlastně celý ten chladící řetězec, tak k nějaké plísni tam může dojít, ale pokud vidíte i vizuálně, že třeba polovina toho balení je plesnivá, tak určitě si to zkontrolujte a vraťte to prodavačce nebo prostě tomu prodejci, protože to jsou věci, které pak doma vyhodíte. Je to i komplikované pak třeba s reklamací. Takže.
0: No právě, že někdy to v tom obchodě nevidíme. Zjistíme to až doma.
1: Je to prostě potravina, která prochází jako rychlou degradací a je to opravdu člověk musí být jako velmi obezřetný a když je nakoupíte, tak jako neskladovat dlouho, ale koupit si toho, kolik sníte, protože přece jenom v těch obchodech máme možnost si to nakoupit každý den.
0: K tomu mléku, o kterém jsme se bavili, od farmáře nám píše posluchačka Věra takovou poznámku, že nechat skysnout čerstvé mléko je jediný způsob, jak přijít doma ke kyselému mléku. Po převaření už samozřejmě neskysne. Jako děti jsme toho vypili v létě litry a litry, dělali jsme z toho i domácí tvaroh. Dneska si čerstvé mléko kupuji na farmě a v létě je to po skysnutí to nejlepší osvěžení. Vylít to, no co je tohleto za radu?
1: Tak já jsem neříkala úplně vylít, ale samozřejmě musíte mít ověřený zdroj, od koho mléko nakupujete, protože samozřejmě pokud máte ověřeného farmáře, víte, že dodržuje všechny hygienické zásady a že s tím máte dobrou zkušenost, tak není asi důvod to mléko vylévat, ale nakupovat mléko třeba nepasterované z nějakého neznámého zdroje může být i rizikové, protože v tom mléce mohou být některé bakterie, které mohou způsobit průjmová onemocnění.
0: K hygieně potravin patří i to, jak jsou prodávané, tak třeba na těch trzích nebo food festivalech jíme i s nádobí, můžeme se setkat teď s vratným nádobím z pohledu hygieny. Jaký je váš názor na takové chování prodejců?
1: Myslíte takové ty vratné kelímky nebo vratné obaly, třeba takové ty krabičky?
0: To sníte a vrátíte, se to umyje a zase to jde dál do oběhu.
1: Ti prodejci, kteří používají tyhle ty vratné kelímky nebo vratné misky, tak musí samozřejmě dodržet hygienu úplně stejně jako třeba v restauraci, kde jíme z talíře a umývají to nádobí. A co teda mám informace, nebo když se třeba o tom i bavíme, tak oni většinou to odvážejí umýt pryč, že to nemíjí právě na těch trzích, ale odvážejí to pryč a používají neustále vlastně nové, takže když vy to vrátíte, tak do toho nedostanete jídlo nebo nápoj znovu.
0: Vezměte si prosím sluchátka. Máme telefonický dotaz. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Luboš z Buštěhradu. Já se chci zeptat, slyšíme se?
0: Ano, posloucháme vás.
2: Jo, helejte, no, já tady mám, já bydlím tady hned, mám dole Vietnamce a dává kvůli kontrole, už ne jako prošlý, ale končí ta lhůta a dává mi to levně. Co myslíte, je to dobrý nebo to není dobrý?
0: Děkujeme za dotaz.
1: Tak v případě...
0: Děkujeme za dotaz, budeme odpovídat.
1: Tak... V případě, že je to potravina, která ještě nemá prošlé to datum spotřeby, tak může samozřejmě prodejce nabídnout tohle zboží ve slevě, ale nesmí mít prošlé datum spotřeby. To jsou třeba jogurty nebo nějaké šunky, sýry, máslo, mléko. V případě, že je to již prošlé, tak to výrobce nesmí nabízet k prodeji ani se slevou. To už se považuje za vlastně prohřešek a mohl by dostat pokutu v případě kontroly. A když je to nějaké zboží, které má delší trvanlivost, to znamená, že je označené datem minimální trvanlivosti, jako jsou třeba suché potraviny, těstoviny, mouka nebo olej, nebo některé ty potraviny, které vydrží delší dobu, tak ty se i po tomto datu minimální trvanlivosti mohou prodávat a mohou být nabízeny spotřebitelům s nějakou slevou.
0: K té kontrole v České republice systém kontroly funguje jak? Protože máme státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, pak už tady máme i zmiňovanou státní veterinární správu a hygienu, tak co komu přísluší, kdo a co kontroluje?
1: Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje potraviny neživočišného původu a všechny balené potraviny v obchodní síti a má samozřejmě na starosti i veřejné stravování. Státní veterinární správa potom kontroluje všechno, co je živočišného původu, provádí i dozor na jatkách, sleduje i epidemiologickou situaci právě u zvířat, stará se i o welfare zvířat, sleduje různá onemocnění, jako jsou různé zoonózy, které mohou pocházet právě z masných nebo mléčných výrobků. Potom máme ještě dozorové orgány, které kontrolují krmiva a pesticidy a celkově zemědělství, to je ústřední a zkušební ústav, kontrolní a zkušební ústav zemědělský a potom ještě máme ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, který kontroluje právě léčiva pro zvířata a medikovaná krmiva.
0: A kdo a jak ty zmíněné subjekty zase kontroluje?
1: Tak všechny tyhle ty subjekty podléhají právě tomu nařízení o bezpečnosti potravin, tomu nařízení 178 a těm dalším právním předpisům, které řeší například krmiva nebo veterinární léčiva. Samozřejmě patří pod Ministerstvo zemědělství, to znamená, že spolu komunikujeme a když je jakýkoliv problém, tak ho intenzivně řešíme. No a celkově v Evropské unii funguje takzvaný systém rychlého varování pro potraviny a krmiva, který právě slouží pro všechny dozorové orgány v Evropské unii a slouží pro rychlou výměnu informací o tom, když se na trhu něco objeví.
0: Pokud chcete, ptejte se dál, tady je káva o 4.22 155 25 25 dvojka zavináč rozhlas.cz.
3: Dvojka pomáhá.
4: Káva o 4. nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
4: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
3: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
4: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
4: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o 4. pak pro vás budeme hledat řešení.
4: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
5: Socher slaví 100 let.
6: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rígrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rígrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Káva o čtvrté a bezpečnost potravin. Pokud chcete, ptejte se, tak jak to teď dělá další z našich volajících. Bereme si sluchátka a už vás slyšíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jarmila z Prahy. Já bych měla takový dotaz. Když se sledují ty hodnoty jednotlivých pesticidů, fungicidů, herbicidů a dalších chemických látek v potravinách, proč se to nesčítá jako koktejl, jako mix? Upozorňovala na to už v roce 10-11, co já si pamatuju, paní doktorka Strunecká. A dokonce byla vyhozená kvůli tomu ze školy, že nemůže přednášet, když má tyhle ty názory. A doteďka nikdo s tím nic neudělá. Jsou tam jednotlivé hodnoty měřené, ale nikdo to nesčítá, aby bylo vidět, jaké maximum tam té chemie je.
0: Děkujeme za dotaz, naslyšenou.
2: Děkuji za dotaz. Těmi maximální limity reziduí se zabývá právě Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který je u jednotlivých přípravků na ochranu rostlin řeší. Řeší i ty koktejly, protože to je samozřejmě jako velká otázka a je to velké téma, protože v případě, že by tam bylo třeba takových pesticidů prostě jako velké množství, tak to nějaký vliv může mít. Ale není to úplně tak jednoduché z toho pohledu hodnocení rizik, protože ta interakce mezi těmi jednotlivými reziduji pesticidů není to tak úplně jednoduché vysvětlit nebo vyhodnotit, ale není

0: případě nějaké reprotoxicity, genotoxicity. Pro zemědělce to znamená i celkem velké obtíže, protože mnoho přípravků už na trhu chybí a to nahrazování třeba těmi některými biopesticidy je náročné.
1: Telefonický dotaz opět, dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás, chtěla jsem se zeptat, když jsou takový ty prodejny levné z EU, takže se to vlastně dovází z Německa nebo z Rakouska nebo nějaký věci a tam jsou vlastně plno věcí, je tam prošlý. Dokonce třeba až rok třeba, jo, to mi připadá teda šílený, já to teda nekupuju, to vůbec ne, ale pak je tam ještě prodejna, nakupte levně a byly tam teda taky výrobky, něco takový ten typ jako pomazánkový máslo a bylo to prošlý a bylo se to prodávalo se to za plnou cenu. A já jsem se ptala, jak je to možné, že to můžou prodávat za plnou cenu, když už je to týden prošlý. A ona říká, no, to je ještě dobrý, to víte, to je minimální a my to potom ochutnáme, zjistíme, že to ještě dobrý, tak to ještě prodáváme za plnou cenu. Jo. Takže mi to trošku zarazilo, odešla jsem z kámu, jsem řekla, tak to asi je divný trošku, jo.
1: Dobře.
2: Ale jestli je to vůbec možný, protože je to mléčný výrobek. Není to,
1: ano, jsme říkali, rozumíme.
2: Že mouka a těstoviny a takhle.
1: Ano, děkuju moc.
0: Prodej těchto potravin samozřejmě možný je, vždycky musíte podívat, jestli je tam spotřebujte do nebo minimální trvanlivost. V případě, že je to výrobek, který má minimální trvanlivost, tak i po tom datu je možné ho prodávat a za tu kvalitu ručí právě ten prodejce. To znamená, že on musí nějakým způsobem zaručit, že ta potravina je ještě v pořádku. Jestli to teda zaručuje tím, že to ochutnává, myslím si, že to není úplně jako to pravé ořechové. Nicméně výrobky, které mají minimální trvanlivost, tak mohou být potom datu prodávány, pokud je tam spotřebujte do, tak nikdy.
1: Když se teď zastavíme u těch kontrol na základě podnětu z občanů, jak časté jsou?
0: Kontroly od občanů jsou velmi časté. Pokud otevřete webové stránky Potraviny na pranýři, tak tam i vidíte, jestli co všechno vlastně naše dozorové orgány kontrolují a co všechno v těch jednotlivých provozovnách nalézají. Je to samozřejmě vždycky nějaký problém jednotlivce, hygieny toho provozu, ať už je to obchod, nebo ať už je to veřejné stravování. A těch kontrol na podněty je poměrně hodně. Ostatní kontroly se dělají podle takzvané analýzy rizika, takže vždycky, když je nějaký výrobek nebo provoz rizikovější, tak ta kontrola je tam samozřejmě častější.
1: Když teď na konkrétním příkladu bychom si měli ukázat, jak to funguje, pokud tedy domácí český inspektor objeví v obchodě nějakou nebezpečnou potravinu ze zahraničí, tak co udělá? A když jsou to potraviny, které od té dané firmy mohou být třeba i v těch dalších evropských zemích, tak jak se postupuje dál? Co se vlastně děje?
0: Pokud je to nějaká potravina, která se objeví, ten postup je vlastně úplně stejný, jak u tuzemských, tak u zahraničních potravin. Vždycky se ta záleží podle toho, co tam je jako za nález. Může to být třeba nesprávné označení, nebo to může být špatné značení alergenů, nebo to může být i dokonce zdravotní závadnost. Tak v tu chvíli vlastně ten inspektor odebere vzorky, má tam i číslo šarže, a ví, kde se ty potraviny vyskytují, v kterém jsou řetězci, případně v kterém jsou jako distribuční síti. A v rámci toho systému rychlého varování se tahle ta informace pošle okamžitě všem dozorovým orgánům v celé Unii a všichni podle toho, kde se ta potravina může vyskytovat, tak jdou na kontrolu.
1: Ten systém rychlého varování, tedy RASFF, přezdívá se tomu Evropská rychlá ruta.
0: Jo, tak to funguje.
1: Děkujeme za otázky, které posíláte na adresu dvojka@rozhlas.cz i za ty telefonické.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Zdravíme dalšího volajícího v Kávě o čtvrté. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat vašeho hosta na následující informaci. Jak se prodává ten krajení chlebík? Je to 400 gramové balení, je to slovanský krajánek a je vlastně ten sáček uzavřen takovou sponou. A na té sponě je vždy uvedeno datum, vlastně dokdy asi se ten výrobek může prodávat. A když je tam, dejme tomu, datum dnešní jako 26.5., tak se už ten výrobek musí prodávat se slevou, nebo jak je to v tomto případě, pokud jsou tam ještě vlastně z toho 26.5. je na té sponě a 26.5. je to v prodeji na prodejně. Děkuji za zodpovězení.
2: V případě, že je tam uvedeno to dnešní datum, tak výrobce nemusí prodávat ten výrobek se slevou. Pokud chce, tak může. Někdy to v některých řetězcích vidíte, že třeba dávají 30% slevu, ale ten datum nebo to datum znamená, že to je vlastně datum, do kterého byste měli spotřebovat a právě u chleba je to takové, vlastně když ten bochníček je větší, tak asi zvážit, jestli ho rodina sní ještě ten den nebo například třeba druhý den, kde ještě vydrží, ale nemusí být sleva.
0: Honza píše, už mnohokrát jsem četl nebo slyšel, že cukr se vlastně nekazí, stejně třeba jako sůl. Nicméně na obalu moučkového cukru jsem teď datum spotřeby našel. Mohlo by to být třeba z důvodu, že obsahuje bramborový škrob proti hrudkování? Jiný cukr teď doma nemám, tak abych to mohl porovnat.
2: Cukr, sůl, olej a všechny tyhle ty potraviny, které mají velmi nízkou aktivitu vody, tak se vlastně nekazí. To minimální datum trvanlivosti tam výrobce uvádí, protože na potravině musí být uvedeno vždycky a může být i velmi dlouhé. U některých typů cukru, ale to může být třeba moučkový cukr, tak může být nějaká protispékavá látka, aby ten cukr zůstal sypký, ale třeba u krystalu to nenajdete.
0: Aha. Pavel má za zdraví a ptá se na letní prodej zmrzliny ve stáncích, jestli to má svá hygienická pravidla.
2: Tak myslím si, že zmrzlina zase není až tak riziková, protože musí být samozřejmě zmrzlá, musí ten prodejce dodržet hygienu prodeje. Stejně tak asi byste si měli i všímat, jestli omývá takovou tu nabíračku na zmrzlinu, tak nemyslím si, že úplně zmrzlina nějak rizikový produkt.
0: Posluchačka Pavlína se chce zeptat, kdo zodpovídá za hygienu při prodeji nebaleného pečiva v samoobslužných obchodech. Mají u pečiva jednorázové rukavice i s cedulí a požadavkem jejich používání a když se kolem sebe rozhledneme, tak to nikdo nedodržuje. Špinavé ruce na nákupních vozících přímo do rohlíku.
2: Tak tohle bylo třeba velké téma, které se řešilo během covidu, jestli je to nějaké rizikové. Vidíte, že ve většině obchodů jsou to pečivo je nějakým způsobem kryté a jsou samozřejmě spotřebitelům k dispozici jednorázové rukavice. Spotřebitelé by měli být k sobě ohleduplní a měli by je používat nebo používat kleštičky, ale v té covidové době i Státní zemědělská potravinářská inspekce dělala kontroly tohodle nebaleného pečiva a k žádným prohřeškům ani k žádné nákaze tam nedošlo.
0: Umí už český zákazník reklamovat potraviny? Máte třeba nějakou statistiku, kolik reklamací za rok a co nejčastěji se reklamuje? Kolik je toho ve prospěch toho, kdo reklamuje?
2: Statistiky nemáme, takovou statistiku si nevedeme. Reklamace potravin samozřejmě možná je to trošku komplikovanější, protože jako stejně tak jako u každé jiné reklamace byste měli mít k dispozici účtenku, kterou většinou málo kdo u té potraviny má, nebo si nepamatujeme, kde jsme to koupili. Proto my vždycky doporučujeme, buďte obezřetní už v tom obchodě, kontrolujte etikety, podívejte se na datum spotřeby, podívejte se, jestli ten výrobek nemá poškozený obal. Pokud si třeba jste jistí, jaké informace na tom obalu mají být, tak na webovém portálu bezpečnostpotravin.cz najdete spoustu publikací a spoustu informací, kde si můžete tyhle informace ověřit. Máme i informační kampaně Safe to Eat, které děláme s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, takže jsme k dispozici i na různých akcích. Tak
0: co můžeme pokazit nejčastěji doma? Co z vaší praxe to je? Jinými slovy, co jsme se ještě nenaučili?
2: Je to zajímavé, ale i za tu dlouholetou praxi tak neustále vidíme, že lidé nedodržují hygienu v domácnosti. Určitě doporučujeme umývat si ruce, mít doma více prkének, používat oddělené prkénko na maso. V letním období, kdy grillujeme, tak dávat pozor právě třeba na takové ty nakládání kuřecího masa, které podléhá rychlé zkáze. Nebo když máme nějakou oslavu nebo nějakou větší akci a zbydou nám potraviny, tak je dobře uchovávat, uskladnit je v lednici, ohlídat si, aby se nám nekazily. Tohle to jsou všechno takové evergreeny, které opakujeme každé léto a spotřebitel má, nebo vůbec jako člověk, který vaří, tak si musí dávat pozor na hygienu, aby se nenakazil i v domácnosti.
0: Tak děkuji moc. Téma potravin a jejich bezpečnost s ředitelkou odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky inženýrkou Jitkou Gecovou. Děkuji vám za návštěvu i za odpovědi pro naše volající i píšící posluchače a posluchačky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Moniky Valentové bude dokumentarista, manažer a dobrodruh Viktor Kuna. Proč se po celovečerních dokumentech o Krkonoších a Jizerských horách rozhodl ponořit do hlubin Moravského krasu, kterým českým horám hrozí, že se stanou obřím sportovištěm s nakloněnou rovinou? A jak se do Viktorových filmů promítá jeho minulost houslisty?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda vybrala 55 strategických projektů pro digitalizaci a lidé si dosud objednali české státní dluhopisy skoro za 48 miliard korun. Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech místy přehánky a teplotní maxima většinou až 31 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ kartu.
4: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
3: Součástí plánů jsou také digitalizační projekty, které vycházejí ze zákona. V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu, ještě jich chybí asi 1250. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za bezmála 48 miliard korun, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Největší zájem mají lidé o pětiletý fixní dluhopis, nejmenší naopak o pětiletý protiinflační dluhopis. Koupit lze ještě pětiletý protiinflační a také tříměsíční obligace. Investice do každého typu dluhopisu se může pohybovat mezi 1 000 a 3 000 000 korun. Dominik Feri opustil teplickou věznici. Soud ho dnes podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik TOP 09 si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu uvedl, že v poslední době vyzrál.
5: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
3: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Feri se musí neveřejně omluvit poškozeným. Do české muniční iniciativy přispívá o polovinu méně zemí než vloni, jejich 9 oproti 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ně ale představuje nové obtíže. Současná vláda hnutí ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s jejím pokračováním s tím, že jí Česko bez vlastní finanční podpory bude jen koordinovat.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech místy přehánky, bouřky jen s malou pravděpodobností, nejvyšší teploty většinou 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a v 1000 metrech na horách kolem 20 na Šumavě 24.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 se před omezením na 196. kilometru zdržíte osobním autem asi 10 minut, a to oběma směry. Na 37. kilometru D11 směrem na Prahu je odstavena cisterna, projíždějte kolem opatrně, a obousměrně ucpaný je Pražský okruh u Ořechu, zdržení až 15 minut. Zprávy končí, po nich příběhy z kalendáře.
6: Přejeme vám krásné odpoledne při poslechu Dvojky. Krátce po 17. hodině jako každý všední den začínají příběhy z kalendáře. Na jejich dnešní vyprávění se těší Tereza Stýblová.
7: A také Jan Kovařík. Dobré odpoledne i z mé strany. Dnes bychom rádi představili umělce mnoha talentů. Muže, který komponoval, hrál na několik hudebních nástrojů, fotografoval, maloval a napsal též řadu divadelních her.
6: Ta o dívce, která je motýl a včela a růže hozená do kostela, patří k nejznámějším.
7: Oceňuji, Teresko, že si ji nejmenovala. Další nápovědy by v tu chvíli byly zbytečné. Takhle mohu dodat, že tento umělec byl především básník, mimo jiné čelný představitel českého surrealismu.
6: A konečně také oblíbenec po únorového režimu, byť z básníkovy nevázané povahy měli soudruzy občas osypky.
7: Skladba, která ho jako ikonu komunistické literatury definitivně etablovala, přitom dnes získává úplně novou naléhavost.
6: Řeknu z ní jen pár slov. Zpívám zpěv míru.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Předpokládáme s Honzou, že drtivá většina posluchačů dnešních příběhů z kalendáře poznala, že budeme mluvit o Vítězslavu Nezvalovi.
1: O největším českém básníkovi všech dob.
0: Prosím, Honzo.
1: No já se omlouvám, ale scénárista příběhů Petr Kukal mě osobně požádal, abych to řekl. Mm-hmm. Strašně si přál, aby tahle věta jednou z rozhlasu zazněla. On totiž bezmezně Nezvala miluje.
0: Dobře, takže nadšeneckou vložku máme za sebou, Honzo.
1: Mm-hmm.
0: A Petře, a můžeme se vrátit k faktům.
1: Ano, můžeme. Největší český básník všech dob, Vítězslav Nezval, ať má Petr dvojnásobnou radost, patří spolu s Jaroslavem Seifertem, Vladimírem Holanem či Františkem Halasem zcela jistě k nejvýznamnějším osobnostem české poezie 20. století.
0: Promiň, ale přes všechny ty poémy Stalin a zpěvy míru, přes všechny prostoduché veršovánky na komunistické pohlaváry a družstevní hospodaření?
1: Ale určitě. Dílo, které Nezval vytvořil mezi světovými válkami, snese ta nejpřísnější literární měřítka. A ani po roce 1945 zdaleka nepsal jen plytké době poplatné verše.
0: No přesto se o jeho místo v české kultuře po roce 1989 vedly vášnivé polemiky.
1: V prvních porevolučních letech se zdálo být vše jasné. Komunista Nezval musí být ze svého piedestalu sesazen.
0: Okamžitě po listopadu 89 byl proto zrušen Festival moderní poezie Nezvalova Třebíč, pořádaný od roku 1961 ve městě básníkových středoškolských studií.
1: V druhé polovině 90. let zmizelo Nezvalovo jméno také z názvu Karlovarského divadla, které se napříště mělo jmenovat jen Městské divadlo Karlovy Vary.
0: Nezval se ztrácel dokonce z čítanek, učebnic i skript.
1: Trvalo desítky let, než se básníkův odkaz začal znovu nepředpojatě hodnotit. Přispěly k tomu také doklady Nezvalovy podpory perzekvovaných přátel v 50. letech.
0: V roce 2011 zahájilo nakladatelství Host vydávání třísvazkové kritické edice Nezvalova básnického díla. Roku 2015 byl po 30 letech obnoven Festival poezie Nezvalova Třebíč. No a roku 2020 proběhly v režii Národní knihovny České republiky oslavy 120. výročí básníkova narození. A dnes si o něm povídáme v příbězích z kalendáře.
1: A je to dobře. A jsme, doufám, že vy s námi též, rádi, že Vítězslav Nezval je zpátky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Vítězslav Nezval, hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, přišel na svět jako syn venkovského učitele. Narodil se 26. května roku 1900 ve vesnici Biskoupky. Tam měla tehdy 47 domů a 252 obyvatele.
1: O 3 roky později se rodina stěhovala do Šamikovic, které měly jen o 5 domů víc.
0: No ale pořád je to o něco větší obec. Budoucí básník tu běhal bos po prašné návsi, pásl husy a o adventu chodil s lidmi ze vsi do blízkých Rouchovan na Roráty. Ano, bylo to přesně tak idylické, jak to zní.
1: Čili vyhlášený pražský bon vivant a každodenní návštěvník kaváren a barů vyrostl jako venkovan.
0: Nejen to, on své venkovanství v sobě celoživotně nesl. V dospělosti hrdě a vědomě, v pubertě se s ním někdy pral.
1: Nejvíc za gymnaziálních studií v Třebíči, kde musel už od 11 let žít ve studentském podnájmu. Třebíč měla v té době 15 000 obyvatel a venkovský chlapec v ní byl zpočátku dokonale ztracený.
0: Jeho izolaci navíc prohluboval fakt, že v té době mluvil středomoravským nářečím. V druhém největším městě regionu ho to okamžitě identifikovalo jako dacana.
1: Což je ostatně výraz, jaký se v budoucnu nezdráhali použít ani ti, kteří mu byli přátelsky nakloněni. Cituji, vypadá jako vesnický dacan, a básní jako anděl. Vyjádřil se o něm Vladislav Vančura.
0: No je to tedy fakt. Nezvalovatelnatá postava a plná tvář upomínaly daleko spíše na řeznického synka, než na Máchova nástupce.
1: Ani po přestěhování do Prahy se své plachosti nezbavil hned. Básníkův přítel Jiří Svoboda vzpomíná, jak se mu 20letý Nezval chlubil. Představ si, já jsem dnes prošel celou kavárnou sláví, nic jsem se nestyděl.
0: Ovšem i později, když v Praze zdomácněl, si Vítězslav Nezval některé zvyky z dětství stále podržel.
1: Třeba každoročně odjížděl na celé léto k rodičům na venkov na prázdniny. Nejprve do Šamikovic a od roku 1922 do Dalešic. V roce 1932 si pak jeho rodiče zakoupili domek v klidné části Brna a i tam nacházel básník svůj letní azyl.
0: Právě při těchto letních pobytech napsal svá vrcholná díla.

0: Tereza Stýblová a Jan Kovařík vám 26. května vyprávějí příběh z kalendáře. Naším hrdinou je muž, který se 26. května roku 1900 narodil a jmenoval se Vítězslav Nezval.
1: Jeho umělecký životopis a vývoj české meziválečné poezie se do velké míry překrývají.
0: Nezval byl vrcholným představitelem hned dvou básnických směrů. Výhradně českého poetismu a z Francie přišedšího surrealismu.
1: Krásný přechodník. Poetismus se cítil radostí z moderního života, nechával asociace, aby sami vedli směr básně a inspirace čerpal v cirkusech a exotických krajích.
0: Poetismus se narodil v Praze na jaře roku 1923 a v rodném listě má kromě Vítězslava Nezvala také teoretika umění Karla Taigeho.
1: Odmyslíme-li několik časopiseckých statí, byla prvním představením nového básnického směru Nezvalova sbírka Pantomima. Svou kompozicí skutečně připomíná daleko spíše manifest než autorskou kolekci poezie.
0: Také další Nezvalovy sbírky poetistickou doktrínu naplňují. Podobně programová už ale není žádná z nich. A navíc na konci 20. let uhlíky poetismu zvolna dohasínají.
1: A Nezval začíná hořet pro surrealismus. Zajímá ho podvědomí, ničím nekorigovaný proud představ, volná obraznost a automatický text.
0: Nadšení pro tento postup si přivezl ze své cesty po Francii a Monaku v roce 1933. Tam se osobně seznámil s André Bretonem, otcem zakladatelem tohoto směru.
1: A tak jako byl vůdčí postavou poetismu, postavil se okamžitě do čela českého surrealismu. V roce 1934 založil slavnou skupinu surrealistů v Československu.
0: Surrealistická doktrína ovšem zapovídala vázaný, rozumějte, rýmovaný verš, čímž bytostně zpěvný Nezval vyloženě trpěl. Vyřešil to tím, že pod pseudonymem Robert David vydal v těchto letech 3 knihy vionských balad, sonetů a dalších pevných forem.
1: Za rozpuštěním skupiny o 4 roky později sice stály ideologické spory, které měl z části jejich členů, současně ale platí, že sám cítil ze surrealismu únavu.
0: No, ale chce se mi říct všechno zlé pro něco dobré. Jen o 2 roky později napsal Vítězslav Nezval své možná nejslavnější dílo, hru Manon Lescaut, přetékající těmi nejkrásnějšími rýmy, jaké lze v češtině vytvořit.

0: Díky scenáristovi dnešních příběhů z kalendáře Petru Kukalovi si povídáme o Vítězslavu Nezvalovi jako o největším českém básníkovi všech dob. S nadsázkou proto, že byl Vítězslav Nezval po roce 89 na okamžik zapomenut kvůli jeho tvorbě v 50. letech. Ale my jsme dnes zatím hovořili zejména o jeho vynikající tvorbě a krásných básní za dob poetismu a surrealismu. A také jsme zmínili jeho příchod do Prahy, respektive příchod třebíčského vesnického dacana, který básnil jako anděl. To o něm řekl Vladislav Vančura.
1: Vy si možná pamatujete ze školních lavic básníka Vítězslava Nezvala, tak budete překvapeni, že byl též vášnivým astrologem. O jeho, řekněme, slabosti pro ženy jste možná něco slyšeli, budeme poměrně dost konkrétní. A možná některé z vás překvapíme zjištěním, že Vítězslav Nezval byl také statečný člověk, který se nebál pozdvihnout hlas na obranu svých přátel.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
3: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
2: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Tentokrát do Telče.
3: Více na www.rozhlasjede.cz.
4: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, básník Vítězslav Nezval, se narodil v Biskoupkách na Moravě 26. května roku 1900 ve 3 hodiny, 30 minut a patrně 3 vteřiny.
1: Chápu, Honzo, že chceš připomenout, že velký český básník má právě dnes výročí narození, ale ten čas s přesností na vteřiny, mimochodem úctyhodná znalost, ale není to zbytečné?
0: Zbytečné to může být pro tebe a pro některé naše posluchače, Teresko, ale nikoli pro Nezvala samotného. Pro něj byl přesný čas narození naopak zcela zásadní.
1: No je pravda, že od mládí ho zajímalo všechno tajemné. Vzrušovaly ho záhady a nevysvětlitelné jevy. Oddával se hypnoze a věštění z dlaně a ze všeho nejvíce ho zajímala astrologie.
0: Umění sestavování horoskopu se Nezval naučil počátkem 20. let od dramatika Jana Bartoše a celoživotně se mu pak věnoval. Byla to pro něj skutečná vášeň.
1: Sestavoval horoskopy nejen rodině, přátelům a svým milenkám, ale i své surrealistické skupině. Přesnému dni a hodině jejího založení přikládal velký význam.
0: Považte, v literárním archivu Památníku národního písemnictví je dokonce na 71 listech strojopisu uložena Nezvalova nedokončená učebnice astrologie, podle znalců velmi kvalitní.
1: V matematické části byl pečlivým, ale stále jen průměrným astrologem. Jeho básnická imaginace z něj však učinila výjimečného interpreta zjištěných dat.
0: Když v polovině 50. let začínal ztrácet iluze o komunismu, k jeho vystřízlivění přispěl i horoskop, který si cvičně sestavil pro Stalina a vyčetl z něj, že je to vrah.
1: A samozřejmě se hvězd dotazoval také na vlastní osud. Do astrologických tabulek rychle nahlédl třeba v roce 1944, když ho přišlo zatknout gestapo, aby zjistil, zda jsou mu hvězdy nakloněny. Tehdy naštěstí byly.
0: Postavení hvězd v okamžiku svého narození originálně zakomponoval také do titulní básně sbírky Veliký Orloj.
1: A z vlastního horoskopu nakonec vyčetl i svou smrt. Vypočítal si, že zemře o Velikonocích, i když nevěděl o kterých.
0: Vítězslav Nezval zemřel 6. dubna 1958 na neděli velikonoční.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Nepřímá úměra. Čím víc se dojímali básníkovi čtenáři, tím víc trpěly jeho partnerky.
1: Nejvíc nepochybně ta již k sobě celoživotně připoutal už v jejich 21 letech. Jeho partnerka a posléze manželka Františka Rozená Řepová.
0: Seznámili se 7. března 1926, pozor, v 7 hodin večer.
1: Už zase něco, co víme takhle přesně?
0: No, nezvala si to samozřejmě zapsal, udělal si totiž na ten okamžik horoskop.
1: Chápu, vůbec mě to nepřekvapuje.
0: Z toho, co z něj vyčetl, ho možná zamrazilo. Pokud skutečně dokázal nahlédnout do budoucnosti, uviděl tam desítky, možná stovky žen, které projdou jeho náručí. Svá milostná třeštění a Františčin smutek a pláč.
1: Vztah, v němž Františka přeze všechno vydržela, se ovšem dvakrát ocitl ve skutečně hluboké krizi.
0: Poprvé v roce 1937, kdy se bláznivě zamiloval do herečky Ludmily Hodáčové. Hořel víc než jindy a vztah s Františkou se zdál být na pokraji rozpadu. Přesto nakonec nedokázal odejít.
1: Druhý kritický moment přišel v roce 1954, kdy s Nezvalem otěhotněla o 29 let mladší tanečnice Olga Jungová a v září téhož roku mu porodila syna Roberta.
0: Dojatý národní umělec, kterému v té době táhlo na 55, se k synovi přihlásil a dal mu i své příjmení.
1: Jeho matka Olga teď držela proti bezdětné Františce, s níž se Nezval o 6 let dříve, po 22 letech soužití konečně oženil, silný trumf a dost prý tlačila na rozvod.
0: Nezval měl od této chvíle dvě domácnosti, mezi nimiž divoce pendloval. Františku, svou osudovou ženu, ale neopustil a ona, nutno říci, neopustila jeho. Když o 4 roky později umíral, za ruku ho držela právě Františka.

0: Vítězslav Nezval, kterému patří dnešní příběhy z kalendáře na dvojce, vstoupil v roce 1924 s přesvědčení do komunistické strany Československa a setrval v ní až do své smrti.
1: Jeho komunismus byl vždycky idealistický. Jeho myšlenky si spojoval s osvobozením člověka a minimálně do konce 40. let v něj upřímně věřil.
0: Už krátce po válce se v něm ovšem začaly ozývat pochybnosti. V politických otázkách byl popravdě hodně naivní, ale kulturní vývoj ho znepokojoval.
1: Jeho první poválečné angažmá ve prospěch básnického přítele proti státní moci se datuje do roku 1948.
0: Krátce po únoru stanul před Lidovým soudem v Jihlavě básník Jakub Deml, údajně kolaborující s nacisty. Nezval, tehdy nejen vlivný komunista, ale i vysoký státní úředník, se tu Demla rázně zastal a přispěl k jeho osvobození.
1: A když se kulturní aparátčíci v roce 1949 vrhli jako supy na památku právě zemřelého Františka Halase, byl Nezvalův hlas tím nejsilnějším, který zazněl na jeho obranu.
0: Básník a výtvarník Jiří Kolář cituje v knize Prometeova játra Nezvalovu řeč, již se na spisovatelské konferenci někdejšího přítele zastal.
1: Začínala slovy: není možné a není také dost důstojné pro nás, kteří jsme Františka Halase znali, přijmout s klidným svědomím to, co tu o něm bylo řečeno.
0: Podobně hájil také Karla Tajgeho či Konstantina Bíbla a při každé příležitosti žádal ministra vnitra Václava Noska, aby byl z vězení propuštěn básník Jan Zahradníček. Byl prý tak neodbitný, že se mu Nosek začal cíleně vyhýbat.
1: Na slavném druhém sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1956 pronesl Nezval jeden z nejstatečnějších projevů. Odmítl, aby básníci byli ve své tvorbě svazováni politickou doktrínou a žádal návrat perzekvovaných autorů do spisovatelské organizace.
0: Vítězslav Nezval nebyl žádný disident, ale nebyl to ani zaslepený fanatik. S pounorovou kulturní politikou strany nesouhlasil a dával to jasně najevo.

0: V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce jsme díky scénáři Petra Kukala mluvili o jednom z největších českých básníků Vítězslavu Nezvalovi.
1: Z plachého venkovánka, který se ještě ve 20 letech styděl projít kavárnou Slávií, se brzy proměnil v ústřední postavu pražských kavárenských společností.
0: A především ve velkou osobnost české literatury. Jeho básnický vývoj z velké části určoval povahu české meziválečné poezie.
1: Zasáhl ovšem i do řady dalších oborů. Psal filmové scénáře a divadelní hry, komponoval hudbu, fotografoval a maloval. A pozor, vášnivě rád sestavoval horoskopy.
0: V milostném životě byl ovšem velmi přelétavý a svou celoživotní partnerku Františku vystavoval řadě opakujících se zklamání.
1: Inu básník, chce se mi říci. Jediného syna Vítězslav Nezval splodil mimo manželství. Robert Nezval byl podobně jako otec velmi senzitivní a v pouhých 17 letech spáchal sebevraždu.
0: Toho se však Vítězslav Nezval už nedožil. Zemřel o 13 let dříve v nedožitých 58 letech.
1: A jestli vám připadá konec toho dnešního vyprávění mimořádně smutný, navrhuji, zalovte v hlubinách své knihovničky, někde tam nějaký Nezval jistě bude, a potěšte se jeho poezií.
0: Těšíme se na vás u dalších příběhů z kalendáře.
1: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Naším hostem bude business poradkyně Margareta Křížová. Jak začít podnikat po 50? Proč si myslí, že v tomto období začíná pro ženu nejluxusnější období života? A jak si tuto životní etapu užívá ona sama? I na to nám odpoví autorka knih o podnikání Margareta Křížová.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: Zítra po 11. hodině.
0: Na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Premiér Babiš je přesvědčen, že jeho střet zájmu je vyřešen nad rámec českých i evropských zákonů a lidé by se měli v horkém počasí šetřit. Zítra bude slunečno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech místy přehánky, teplotní maxima až 31 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden. Tuzemské úřady prý Babišův střet zájmů neprověřily dostatečně. Požaduje třeba právní posudek na svěřenský fond RSVP Trust, do něhož premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřena. Záchranáři při stávajícím horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy. Lidé by měli pít hodně vody a vyhnout se alkoholu. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní, doplňuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
4: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
3: V Česku bylo i dnes velmi horko a padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech, téměř 33 stupňů. Litr benzínu budou moci zítra čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 56 haléřů, což je o 28 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavena už pouze jeden den.
5: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
6: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená. Ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
7: Neplánujeme ji dále vystavovat.
6: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
7: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
6: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví přehánky, bouřky jen s malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty většinou 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a v 1000 metrech na horách kolem 20, na Šumavě 24.
0: Doprava.
3: Na 267. kilometru D1 směrem na Prahu vyšetřují nehodu v levém pruhu a brzdí se do kratší kolony. Na 21. kilometru D11 směrem na Prahu je odstavena dodávka, dávejte tam pozor, kamiony tam mohou náhle vybočovat. A v Praze už regulují kvůli provozu vjezdy do tunelu. Kolony proto čekejte v Radlické ulici, Patočkově nebo třeba po Vltavské. Pro dnešek je to ze zpráv na Dvojce vše. Příjemný podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: A teď už tu, přátelé, pro vás máme úžasné životy v premiérové řadě. Josef Wagner podle Přemysla Rabase. Josef Wagner patřil k nejvýraznějším osobnostem české zoologie a ochranářství. Zasvětil život africké přírodě a přivezl do Evropy bezmála 2000 vzácných zvířat. Naplnil vizi safari v Králové dvorské zoologické zahradě a o jeho mimořádných expedicích, odvaze a respektu k divočině vypráví v úžasných životech jeho následovník, současný ředitel zoo Přemysl Rabas.
9: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
1: Josef Wagner podle Přemysla Rabase.
10: Jmenuji se Přemek Rabas, celý život se zabývám zvířaty a od dětství pro mě bylo několik lidí vzory. S řadou z nich jsem se setkal, některým jsem si psal a mezi nimi své významné místo má i Josef Wagner, tedy zakladatel safari ve dvoře Králové. Ne zoologické zahrady, jak někteří lidé si myslí, to byla založena dřív, ale afrického safari.
11: Boj o přírodu, o zachování přírody je tak důležitý jako třeba raketa do vesmíru nebo ten nejdůmyslnější aparát či přístroj, který je také nutný k zachování lidského života.
10: Josef Wagner je mimořádná osobnost, kromě toho, že byl velký znalec přírody a především africké přírody, že znal i naší přírodu, tak byl především vizionář. On věděl, že ta zvířata zmizí a že tedy ten chov péči člověka je pro ně nadějí. A proto se snažil vytvořit velké chovné skupiny zvířat tak, aby do budoucna se mohla ta zvířata třeba do Afriky vracet. Tak Josef Wagner, vizionář, to je asi to nejvýznamnější.
11: Já si totiž myslím, že i záležitosti zvířat jsou záležitosti lidí a jsem přesvědčen, že bychom všichni neměli dopustit další ničení a hubení jednotlivých druhů. Sami nejsme vůbec schopni vytvořit ani žížalu, ale s klidem se trefíme z bezpečné vzdálenosti do vzácného nosorožce, kterých je pár na celém světě. Přeháním. Ale nikdo by nedovolil, aby někdo pověsil na zeď Rembrandtův obraz, odkrokoval 80 kroků a rozstřílel ho. A přitom ta zvířata mají stejnou, ne-li větší kulturní hodnotu.
10: Já jsem od dětství knížky Josefa Wagnera četl a sbíral a později jsem si je nechával od něj podepisovat a toužil jsem se s ním potkat a už jako student jsem navštívil zoologickou zahradu ve dvoře. Někde jsem tam vedle zoo dokonce přespal, protože jsem se chtěl pokusit setkat se s panem inženýrem Wagnerem. Ten nebyl v zoo, byl doma, takže jsem za ním zajel do ulice Na Příčce, kde zrovna venku opravoval chodník, byl v montérkách a spravoval chodník a já jsem mu tam jako malý kluk tam usmrkanec něco povídal o tom, jak mám rád přírodu a zvířata, chtěl bych se tomu věnovat a taky mě zajímá Afrika, kam jsem se toužil dostat, ale v té době to vypadalo dost absurdně, protože jsme byli uzavřeni vlastně v socialistickém táboře a vycestování bylo velmi složité, ale nicméně on byl mimořádný tím, jak dokázal v lidech probouzet anebo podporovat nadšení, takže jsme se chvilku bavili, povídali jsme si a pamatuju si především na to rozloučení, kdy on říkal, vydržte, nevzdávejte to, vydržte. Takže taková ta podpora, kdy člověk najednou měl pocit, že je středobod vesmíru, tak to byl velký dar jeho. Josef Wagner to měl složitější v dětství, protože nemohl hned studovat z různých důvodů, z rodinných důvodů, z politických důvodů, takže tu vysokou školu, která potom umožnila pracovat a vědecky pracovat, tak tu studoval až při zaměstnání. On nejdřív pracoval v lese, pracoval u vojenských lesů, u státních lesů, učil na střední škole v Trutnově a přitom si dálkově udělal vysokou školu, chtěl do Afriky. Soudruzi mu tehdy řekli, hele, ty tam stejně chceš jet akorát kvůli žirafám, byť to měla být expertíza jako lesníka, tak běž radši dělat ředitele zoologické zahrady. A poslali ho do dvora, kde byla malá provinční zoologická zahrada. On tam nastoupil a vlastně se zabýval tím, co s tou zahradou teda dál dělat, když je to vlastně takový jako zookoutek téměř při velké vile, kde bylo muzeum a jako přívažek toho muzea, tam vznikla zoologická zahrada. No a protože v té době ministerstvo kultury nabádalo zoologické zahrady v republice, aby se zaměřili na určitou oblast, nějak se specializovali, tak on si řekl, že by se ta zahrada mohla specializovat na africká zvířata.
11: Chtěli jsme v krásném prostředí Dvorska, v rovině, tam, kde je výhled na Zvičinu, udělat park se stády těžkých zvířat. S velkým nadšením jsem se nesetkal. Bylo mi řečeno, že dělat Afriku je příliš nákladná věc, že pro takové městečko na dlani, pro provincionální, jako je Dvůr, že to vlastně vůbec nejde. Já jsem zas naopak argumentoval s tím, že za pár let to bude vlastně výhoda. Tak jak jsme si to s manželkou všechno plánovali, jak jsme o tom nekonečně diskutovali, to všechno jsem jim řekl a vychrlil to ze sebe. Takže asi po půl roce bojů jsem konečně získal souhlas, i když jsem pořád ještě přesně nevěděl, jak a co s tím provedu.
10: Kolegové v práci, kamarádi na něj koukali trošku jako na blázna, protože říkali, Josef, kde chceš sehnat ty africký zvířata, to dneska je hrozně složitý, jako je koupit, dostat, dovést. A on řekl, no, nachytáme si a přivezeme je. To vlastně jenom utvrdilo toho okolí, že asi není úplně v pořádku říct, jako někdy v druhé polovině 60. let zajedu si do Afriky a nachytám si je v socialistickém Československu. Ale on to prostě dokázal. Měl mimořádné charisma, dokázal prostě lidi nadchnout. Někdo si z toho dělal srandu, že kdyby řekl, pojďte skočíme z okna, tak jako lidi jsou tak ohromeni tou jeho osobností, že by šli, protože by si říkali, že to bude aspoň chvilku sranda zajímavý, a tak to prostě bylo. Každý, kdo byl v blízkosti toho Wagnera, tak se dostával pod nějaké jeho zvláštní osobní kouzlo.

0: Já jsem zmiňoval, že byl vizionář, ale taky měl obrovské organizační schopnosti. Uspořádal 8 velkých expedic a dovezl téměř 2000 zvířat pro zoologickou zahradu ve Dvoře a další stovky zvířat pro jiné zoologické zahrady po Evropě, protože v té době on si pomáhal tím, neměl dost prostředků od státu na to, aby ta zvířata v Africe nakupoval nebo získával licence, když je chytal. Takže část těch zvířat poskytl jiným zahradám a vlastně z toho výtěžku pak mohl zaplatit ta zvířata pro krále dvorskou zoologickou zahradu. A ty jeho schopnosti přesvědčit tam místní vlády, aby mu dali licence na odlov zvířat, teda odchyt zvířat, postavit vlastně v buši bomy, nejvíc zvířat odchytal v okolí Pianupe v Ugandě, a postavit tam teda bomy, tedy ten tábor odchytový, kde ta zvířata byla nějakou dobu po odchytu karanténována, než potom se dostala na loď do Evropy. Vůbec vybírat zvířata. On měl systém, že ta zvířata, která odchytil, tak pozorovala, pokud některé z nich nebylo schopné se včas adaptovat, tak je radši pustil a odchytil si jiné. A tímhletím výběrem dokázal, že ty ztráty jeho byly velmi, velmi malé. Pak zorganizovat postavení beden, dostat ty bedny k trati, která vedla s Nairobi do Mombasy, dovést ta zvířata na trati do Mombasy, tam musí být v té chvíli už objednaná, zajištěná loď. Suezký průplav byl v té době zavřen, takže on s tou lodí musel kolem celé Afriky se dostat až do Hamburku a potom přeložit na říční lodě a po Labi se dostal do České republiky. Prostě neuvěřitelný příběh. Nikdo před ním a nikdo po něm takové množství zvířat nedokázal odchytit a do republiky dovést, a žijou z toho dneska nejen Královéhradecká zoo, ale mnohé evropské zoologické zahrady.
1: Vedle odchytu je ovšem daleko více práce v táboře. Musí se jezdit pro krmení do buše, pro větve, pro trávu, bomy se musí čistit, zvířata napájet, krmit, musí se připravovat bedny pro zvířata, nové ohrady, spravovat džipy, a ty musíte často spravovat denně, někdy celou noc. Stávalo se taky, že jsme za den 22krát píchli. Pak se musí jezdit do vesnice pro jídlo pro domorodce a hlavně léčit, pořád a všechno. Zlámaná žebra, nohy, ruce, sečné rány, ušknutí hadem, prostě byli jsme vybaveni vším možným. A museli jsme dělat všechno možné a hlavně i nemožné.
0: Josef Wagner byl nesmírně pracovitý, bylo v něm ohromné množství energie a neustále zvídavě se snažil zdokonalovat ve všem. Proto se vlastně za pochodu učil anglicky, ale když chtěl v té Africe pracovat s domorodci, tak se zároveň učil swahilsky a celkem obstojně se domluvil, samozřejmě mluvil německy. Neustále prostě, i když stavil zoologickou zahradu, tak pracoval na tom svém sebevzdělávání. No a to, že ta zvířata se naučil odchytávat, on využil toho, že při těch prvních expedicích pomáhal významnému obchodníkovi se zvířaty Chipperfieldovi z Velké Británie. Pracoval nějakou dobu pro něj v Africe, takže zjistil, jak se staví odchytové kempy, jak se připravuje ten tým, který má ta zvířata odchytávat. Musíme si uvědomit, že v té době nebyly tak kvalitní narkotizační zbraně ani preparáty na uspávání zvířat, takže on musel mít sehraný tým, kdy ty žirafy chytal vlastně z jedoucího auta do smyčky a potom ten tým těch lidí musel být tak sehraný, že dokázal tu žirafu udržet a dostat do přepravní bedny. A to vůbec nebylo jednoduché, protože ta žirafa dokáže jedním kopnutím zabít lva, s člověkem by si určitě poradila. A jezdit jako po buši za tou žirafou, když nejedete po cestě, ale jedete volným terénem, tak to často znamenalo třeba zlámaná žebra nebo jiné problémy. Ale jemu se to podařilo, ten tým lidí, každý skočil na jednu nohu, někdo na ocas, někdo na krk, ale byli tak sehraný, že dokázali to zvíře udržet, dostat do přepravní bedny, ale pak zase jak tu bednu dostat na auto. A takže podkládali bednu nejdřív předek, pak zadek pneumatikami tak vysoko, tolika pneumatikami, až se dostali na úroveň toho nákladního auta a pak ji přešoupli do auta. Prostě velmi, velmi jednoduchý a přitom funkční systém, ale šlo o to, že to musel řídit člověk, který měl doopravdy skvělé organizační schopnosti.
1: Přijet do Afriky, to není samozřejmě jen to vzít laso, skočit do džipu a jít chytat třeba s nosorožce. Kolem je tisíce a tisíce drobností, které musí člověk umět, znát, počítat s nimi, využívat je. V tomhle mě pomáhala nejvíc moje žena.
2: Bylo nutné naučit se řeči. Anglicky, swahilsky. A taky se naučit poznávat lidi, jejich zákony a prostředí, ve kterém žijí. V našem pracovním táboře jsme byli já a můj muž jedinými bělochy. Všichni ostatní byli domorodci.
0: Žena Josefa Wagnera, její hlavní zásluha si myslím, že je, že odchovala 5 dětí. To už samo o sobě je obrovský výkon, přičemž několik těch dětí pokračovalo v té práci, protože třeba Lenka Wagnerová pracovala v zoologické zahradě, Jana taky pracovala v zoologické zahradě a Zdenek ten dokonce pomáhal tátovi v Africe s odchytama a později, když už odchyty skončily, tak Zdenek Wagner pak v Africe působil jako průvodce a lovecký průvodce, především tedy v Tanzánii.

0: Josef Wagner byl jako velmi odvážný a statečný člověk, takže se pouštěl někdy do situací, které byly hodně na hraně. Při jízdě autem narazili do termitiště nebo do díry třeba, co vyhrabou prasata bradavičnaté a není to v té trávě vidět. A ten jeep, když do takové jámy vjede, byť jede třeba jenom 40 km v hodině, tak to toho člověka, který stojí s odchytovou tyčí na korbě, vymrští a skončí někde v buši, což se mu stalo. A to pak znamená zlámaná žebra a delší pobyt vlastně, protože zlámaná žebra se hojí dlouho. Mám s tím vlastní zkušenosti, takže jste na týdny nebo spíš několik měsíců vyřazena z práce a aby ta práce fungovala, aby se na ní dohlíželo, tak tehdy jako zavolal svoji ženu a ta přijela a pomáhala mu vlastně při několika těch expedicích, stejně tak jako tam někdy byli i jeho synové anebo další spolupracovníci ze zoologické zahrady, mezi nimi například Josef Janeček, který u něj dělal zoologa a později byl velmi významným ředitelem liberecké zoologické zahrady. Ale ty úrazy, to nebylo jenom při odchytu zvířat v Africe, že jo, a nebyly to tam jenom úrazy, taky chytil malárii a i s tou měl své problémy, ale i v zoologické zahradě ve dvoře se stalo několik nepříjemných situací, například když přijela slonice, myslím, že se jmenovala Soňa z ostravské zoo a ta byla povahově velmi nevyrovnaná až nebezpečná a taky se stalo, že Josefa Wagnera napadla a přimáčkla ho, naštěstí to bylo v rohu, takže ona se k němu nedostala úplně, že by ho dokázala rozmáčknout, ale kelmu zarazila do krku, takže mu způsobila poměrně vážné zranění. Jemu se podařilo, tehdy se zachránil úplně neuvěřitelným způsobem, že si od opasku vytáhl svůj lovecký nožík a tím loveckým nožíkem vlastně jí na citlivém místě na té hlavě píchl tak, že ona ucukla, utekla a on se zachránil. Ale to jsou prostě situace, kdy jiný člověk by už byl několikrát po smrti, no.
1: Já bych vám rád vysvětlil, že lovy jsou opravdu různé. My jsme ani jednou nepoužili pušky, abychom zvíře zabili, ale použili jsme pušky zvláštní, abychom vzácná zvířata získali, ulovili a přivezli je domů, abyste vy všichni se s nimi mohli potěšit. Nekrvavé lovy, jak by se to dalo nazvat, není tak jednoduchá záležitost a vyžaduje si přípravy a úsilí ohromného týmu lidí, ať to jsou naši spolupracovníci doma, anebo prostí obyvatelé divokých buší, volní lidé, kteří třeba nikdy neviděli auto nebo flintu, kteří nikdy neviděli laso nebo jeep.

pro mě ti lidé, kteří dělali něco s přírodou pro přírodu, byli vlastně svým způsobem učitelé. A Josef Wagner mezi ně patřil a byl samozřejmě jako významnou součástí tady toho týmu těch mých externích učitelů, protože jsem se s ním setkával opakovaně. A fakt je, že já jsem chtěl ke zvířatům a k němu jsem vzlížel jako k řediteli zoologické zahrady, ale popravdě řečeno jsem nikdy si nemyslel, že bych dělal ředitele zoo. Když jsem po škole nastoupil nejdřív do Dvora Králového, kde jsem pracoval na ústavu ochrany genofondu a pak mě nabídli místo v Chomutově, protože z Kadaně vedle pocházím a v Chomutově jsem byl v učilišti, takže jsem v tom chomutovském zooparku měl celou řadu známých a ředitel mě pozval, abych šel dělat zástupce ředitele a už to mi tehdy připadlo, že je trošku svatokrádežný, jak já můžu dělat jako něco tak významného jako zástupce ředitele, tak jsem velmi váhal a trápil se trošku tím, jestli takovou funkci jsem schopný zvládnout a byl jsem tam vlastně něco přes rok jako zástupce ředitele, když jsem se jednou vrátil z Afriky a ředitel mi řekl, hele, já jdu podnikat a ty máš týden na to, aby si se přihlásil na místo ředitele. No tak jsem to udělal a vlastně spíš shodou náhod, aniž bych to někdy plánoval, tak jsem najednou byl ředitelem, vlastně nejmladším ředitelem v českých zoologických zahradách a strávil jsem v tom Chomutově 16 let. A pak zase shodou okolností mě nabídli, když se vlastně předchozí kolegyně a kamarádka Dana Holečková rozhodla skončit, tak představenstvo mě oslovilo, jestli bych se přihlásil do toho konkurzu. Já se přiznám zase, že sám o sobě, kdyby byl vyhlášen konkurs, tak bych se tam nepřihlásil. Tím, že mě oslovili, tak jsem to udělal. Nakonec jsem se tím ředitelem stál a je to sice už 14 let, ale stále, když přicházím do té kanceláře, tak si říkám, že je to něco výjimečného, že sedím na místě, kde přede mnou seděl právě Josef Wagner.

0: Josef Wagner se stal ředitelem, to ještě nebyl ani padesátník, to byl čtyřicátník někdy v roce 67, jestli se nepletu, a aktivní byl vlastně do odchodu do důchodu, do kterého odešel, myslím, o nějaký rok dřív, protože měl právě to tělo trošičku zhuntované, několik zranění a ještě ta malárie, takže měl částečný invalidní důchod. A když odešel do důchodu, tak vlastně potom plánoval, že bude třeba se Zdenkem ještě jezdit do Afriky. To se pak už moc neplnilo, ale psal knížky nadále a těch knížek napsal hodně a to si myslím, že je velmi důležitá součást jeho osobnosti, protože díky těm knížkám oslovil ohromné množství veřejnosti. Takže jedna věc je ta zvířata přímo chránit a druhá ovlivnit veřejnost, aby si uvědomila, že ta příroda je zranitelná a že je to něco, co potřebujeme k životu a že bez ní nemůžeme žít a je potřeba jako prostě ji chránit a brát na ní ohledy, což jako platí pro dnešní dobu, když vidíte, jakým způsobem třeba někteří činitelé přistupují k národním parkům a ochraně přírody v současné době, tak my jsme potřebovali víc takových Wagnerů, protože například Josef Wagner taky těsně po revoluci byl jeden z těch, kteří se zasloužil o to, že nebyly zprivatizované státní lesy. Ty státní lesy jako České republiky si to do dneška pamatují, že Wagner se jich tehdy zastal a zabránil té privatizaci. Takže za tu přírodu se brala, nebyly to africká zvířata, byla to i třeba naše příroda a určitě ovlivnil ohromné množství lidí a tím vlastně i tu ochranu přírody pro budoucnost.
1: Já jsem jednou seděl v džipu, u keře asi 200 kroků přede mnou leželo 5 hladových lvů. A najednou z pralesa vystoupil asi tak 20-letý, nepříliš silný, ale už dostatečně mohutný slon. Kráčel pomalým, volným krokem přes planinu. To jsem říkal, to jsem zvědavej, jak to teďka dopadne. Kráčel nespomalil, nezrychlil, takhle zvedl chobot, roztáhl ty veliký, obrovský uši, pak je splácnutím sklap a šel dál. To byl okamžik, kdy zaregistroval ty lvy a nezměnil svůj směr. Když byl asi 50-60 kroků, tak jeden lev vstal a dvě lvice. Otočili hlavy a vycenili zuby, zavrčeli. Slon kráčel dál. Najednou vstali všichni lvi a když byl od nich 5 kroků, tak se lvi rozestoupili, couvli, on se nevohlít, nezastavil, prošel uprostřed ty smečky a zmizel za chvilku v protější stejně pralesa. Proč? Byl to král. Je první. Lev je tak pátej v hierarchii. Oni to ctili. Zvířata jsou prostá a opravdová. Přesně dodržují pravidla hry. A stačilo by málo. Stačilo by osvojit si několik vlastností, které by znamenaly spokojenost, nezávidět, být laskavý, pomáhat si. Člověk by si měl uvědomit jedno, patří do přírody, bez přírody nemůže žít.
0: Ta jeho práce se nedá vlastně zopakovat, ale je vlastně naší povinností na ní navázat. Dneska už před ním nikdo takové množství zvířat z Afriky nevyvez, protože prostě nebyly proto podmínky, nebyly tam železnice, cesty a tak dále. A po něm už taky ne, protože ta zvířata se stávala vzácnější a vzácnější a ty státy si začaly chránit. Takže on vystihl přesný okamžik, kdy doopravdy mohl ta zvířata získat, vytvořit velké chovné skupiny. Díky němu bylo odchováno obrovské množství zvířat ve dvoře králové, já nevím, 6000 antilop, 300 žiraf, 800 zeber, přes 100 psů hyenových, to jsou obrovský čísla. V tom je ten dvůr unikátní a je to taková velmoc třeba na chov žiraf a nosorožců, světová velmoc. A tohle je všechno zásluha Wagnera, to, že dneska ty dnešní generace mohou v tom dvoře pracovat, tak to je jenom díky tomu, co předtím udělal Wagner. A zároveň je to naší povinností v tom pokračovat, protože tím se naplňuje ta jeho vize. To, co on měl jako vizionář v sobě, že jednou ta zvířata z té Afriky zmizí a bude třeba je tam vracet, tak to vlastně my dneska děláme. Takže ten Wagner viděl tak daleko, že je potřeba ta zvířata nachytat a pak je někdy vracet a dvůr králové za desítky let odeslal do Afriky třeba přes 100 bůvolů kaferských. Do jižní Afriky šly antilopy vrané, antilopy koňské, ty šly i do Svazijska, kde byly v 60. letech kompletně vyhubeni a dneska tam jsou vlastně zvířata, která mají dvorskou krev. Pak do severní Afriky přímorožci nebo adaxi a to nejvýznamnější samozřejmě jsou nosorožci, ať již ty severní, kteří v přírodě zcela vyhynuli, a ty poslední samice, které jsou, tak jsou narozené ve dvoře, takže vlastně Wagner dal prodloužený čas těm zvířatům na planetě. Kdyby nebyl Wagner, tak tento druh je už vyhuben.
1: Narození je počátek smrti. A už dávno jsem se s tím smířil. Myslím si, že jsou hodnoty, které překonají věky. A každý člověk by se měl snažit, aby kapkou svého života k tomu překonání věku přispěl.
0: Ta vzpomínka na něj, anebo to, co člověku dál, to by se dalo asi říci, že tu zkušenost, že i když něco vypadá beznadějně a je to vážné a chcete nad tím zlomit hůl, tak když se nevzdáte, a to je vlastně to, co mi říkal při tom prvním setkání, tak můžete dokázat i velké věci, a to je to, co ta zoologická zahrada dneska dělá, protože zachránit severní nosorožce v době, kdy už jsou fakticky vyhubení, anebo vracet nosorožce do Afriky, to je prostě něco výjimečného, a to, co vlastně ten Wagner tomu dal, tak to je to přesvědčení, že ty věci mají smysl, i když vypadá jako beznadějně.
2: Tak to bylo další premiérové vydání pořadu Úžasné životy. Josef Wagner podle Přemysla Rabase. Autorsky připravila Lenka Poláková-Nechvátalová.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Hudební setkání v inspirativním prostředí Hudebního muzea. Záznam komorního koncertního večera s nezapomenutelnou atmosférou. Hudební návštěva v muzeu, Ondřej Brzo Bohatý a Matouš Kobylka. Premiéra v pátek večer na ČT Art.
5: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zushopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
6: Srdcovky od Dvojky.
8: Je poslední květnové úterý tohoto roku, v kalendáři máme 26. aktuální čas 18 hodin 31 minuta k tomu 7 vteřin, no a po včerejším sympatickém Mezinárodním dnu vína a po dni pohřešovaných dětí mají dnes svátek chlapci a muži s křestním jménem Filip, kterých žije podle posledních údajů v České republice 50 464. Mužské křestní jméno Filip pochází z řeckého Filipos, což znamená milovník koní. Ve starověkém Řecku si totiž koně mohli dovolit jenom bohatí lidé, kteří měli dostatek prostředků na jeho uživení, a proto je jméno spojováno právě s láskou k něčemu vznešenému. Co do symbolického významu jméno představuje, tak je to krása, bohatství a ušlechtilost. Ze známých nositelů jména Filip připomenu alespoň pár následujících, kterými jsou či byli vedle svatých blahoslavených šlechticů a panovníků herci Blažek, Raimond a Tomsa, spisovatel Jánský, scenárista a režisér Renč, frontman skupiny Psí vojáci Topol, kuchař Seiler nebo politik a diplomat Šedivý. Ke všem Filipům letí z Dvojky sváteční blahopřání a znělka pod mým hlasem současně prozrazuje, že se o slovo hlásí podruhé v tomto týdnu písničky Od srdce, pro duši a pro uši. Od studiového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech přeje příjemný úterní večer, dobrý zvuk a současně ničím a nikým nerušený poslech dnešního hudebního výletu proti proudu času Miloš Skalka.

Jiří Helekal, ročník 1947, byl svého času díky svému mužnému projevu a chlapskému zjevu velkou nadějí naší hudební scény. Působil mimo jiné ve skupinách Komety, Juventus, Donald a Karkulka, potom se stal zpěvákem skupiny Shut Up, Františka Ringo Čecha, a získal rovněž angažmá v divadle Semafor, kde hrál v Čarodějkách a v Kytici. Písničku Láska číslo 1, která naše dnešní hudební setkání právě otevřela, mu napsali skladatel Jiří Zmožek a textař Vladimír Čort. Nahrávka vznikla na konci července roku 1981 v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně, kde se o hudební doprovod Jiřího Helekala postaral studiový orchestr, který řídil Pavel Vaculík. Kanaďan Paul Enka bodoval na konci roku 1957 na obou stranách Atlantiku s autorskou nahrávkou písničky You Are My Destiny, Ty jsi můj osud, kterou jsme v tomto pořadu poslouchali včera. A v roce 1998 se k téhle milostné baladě vrátil a naspíval ji jako duet a jeho studiovým partnerem se stal další Kanaďan, a sice dnes také hvězdný Michael Bublé.

ve swingovém hávu You Are My Destiny, Ty jsi můj osud, nahrávka z roku 1998 a dvojice Kanaďanů Paul Enka, autor písně, a Michael Bublé. Aleš Ulm oslavil v poslední lednový den loňského tohoto roku 79. narozeniny, tedy poslední se sedmičkou na začátku. V roce 1988 absolvoval Aleš Ulm studia fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy a co se hudby týče, v roce 1969 skončil na druhém místě soutěže Talent. No a právě tehdy došlo ke spolupráci s Jiřím Štajdlem a orchestrem Karla Vlacha. Úspěšná byla hned jeho první nahrávka Pozdravuj, převzatá píseň s textem Jiřího Štajdla, která vyšla v roce 1970 na debutovém singlu Aleše Ulma. Ale my se nyní s Alešem, který po ukončení pěvecké kariéry úspěšně zahájil práci dramaturga televizních zábavných pořadů, mimo jiné oblíbeného Kufru, vydáme do

0: Nahrávka ze druhé poloviny dubna roku 1973 s Alešem Ulmem jsme právě vypili jako tehdy šálek šípkového čaje. 70. léta budou platit i pro následující nahrávku, se kterou o rok omládneme, protože pochází z roku 1974. Anglická skupina The Hollies patřila k těm nemnoha souborům vzedmuté vlny ostrovních skupin 60. let, které nevznikly v Liverpoolu ani v Londýně. Pocházela totiž z Manchesteru, kde ji vytvořili zpěvák Alan Clark, kytaristé Graham Nash a Tony Hicks, basista Eric Haydock a bubeník Bobby Elliott. Graham Nash skupinu opustil na konci roku 1968, aby se stal členem superskupiny Crosby, Stills, Nash and Young a posléze po odchodu Kanaďana Neila Younga pouze tria Crosby, Stills and Nash. Ve skupině The Hollies ho nahradil Terry Sylvester, který předtím hrával ve skupině Swinging Blue Jeans. The Hollies se v zakladatelské sestavě Clark, Nash, Hicks a Elliott potom nakrátko vrátili na hudební scénu v roce 1983. Skupina v pohodě proplula ze 60. let do let 70. a z kraje roku 1970 nahrála písničku, která nás právě teď čeká. Dostala název Long Dark Road, dlouhá temná ulice.
1: Srdcovky od dvojky.

Long Dark Road, dlouhá temná cesta. Nahrávka skupiny The Hollies z jara roku 1970. Zůstaneme ještě ve stejném desetiletí a současně si vzpomeneme na Valdemara Matušku, který zemřel na Floridě v roce 2009 ve věku 76 let. Jinými slovy, čeká nás další nahrávka ze 70. let minulého století. Písničku, kde křídly mává kormorán, napsali pro Valdemara skladatel Bohuslav Ondráček s textařem Ivo Fischerem. No a Valdemar píseň naspíval v roce 1976 ve studiu Mozarteum spolu s Olgou Blechovou a za doprovodu spojených hudebních formací, konkrétně skupiny KTO a studiového orchestru pod taktovkou Mojmíra Balinga, zatímco doprovodnými vokály přispěl opět sbor Lubomíra Pánka.

kde křídly mává kormorán. Tolik společná nahrávka Valdemara Matušky a Olgy Blechové z konce roku 1976. Máme 18 hodin 56 minut 33 vteřiny, což znamená, že s tou další nahrávkou vstoupíme do další hodiny úterního večera. Dvojka vysílá živě. Skupinu Manfred Mann, kterou jsme rovněž poslouchali včera, založil ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska rodák z jeho afrického Johannesburgu, hráč na klávesové nástroje a skladatel Michael Lubovic, uměleckým jménem Manfred Mann. V 60. letech byla tahle kapela podstatnou součástí takzvané britské hudební invaze a v letech 64 až 79 měla doma na britských ostrovech 22 hitparádových singlů a z toho třikrát stanula na místě nejvyšším. Dařilo se jí však také ve Spojených státech, kde v letech 64 až 84 vstoupila do tamních singlových přehledů 12krát. V 70. letech však skupina používala poněkud upravené jméno Manfred Mann's Earth Band, tedy něco jako pozemská kapela Manfreda Manna, pan kapelník, klávesista a skladatel, který měl odjakživa slabost pro skladby Boba Dylana, si oblíbil také skladbu, kterou budeme poslouchat dnes. Nahrávka písně Boba Dylana v podání formace Manfred Mann's Earth Band vstoupila do žebříčků v roce 1979 a jmenuje se You Angel You, Ty anděli,

Anglická skupina Manfred Mann's Earth Band a její singlový hit z roku 1979, skladba Boba Dylana You Angel You. Poté, co se jako zpěvačka prosadila v Ostravě a absolvovala studia herectví na brněnské Janáčkově akademii muzických umění, přesídlila Hana Zagorová do Prahy. Začala účinkovat hudební revue právě od Bylo půl, spolupracovala s orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma, Gomora a spol, ve které působila po boku Viktora Sodomy a Jiřího Štědroně, a s tanečním orchestrem Československého rozhlasu pořídila své první velké hity, konkrétně nahrávky písniček Bludička Julie, Gwendolina, Já jsem tvá neznámá, respektive Tisíc nových men. Na začátku září roku 1982 vznikla v někdejším suprafonském studiu Mozarteum nahrávka převzaté skladby Miss You Tonight, Dneska v noci mi chybíš, kterou o rok dříve uvedla ve známost její zpívající autorka, Američanka Kim Carnes. Hana Zagorová si k písni napsala český text, opatřila ji názvem Stáří a naspívala za doprovodu svého domovského orchestru a sboru Karla Wagnera. Nahrávka potom vyšla ještě v témže roce na albu Světlo a stín, jehož přebal zdobil stylizovaný portrét zpěvačky od malíře Karla Laštovky.

0: Tak tady mě máš co teď, jsem stáří tvé. Hana Zagorová v nahrávce z roku 1982 text si k téhle písně napsala sama. Rodák z New Havenu v americkém státě Connecticut, Michael Bolton, vlastním jménem Michael Bolotin, je ročník 1953. Na hudební scéně začínal v 70. letech jako solista skupiny Blackjack a potom si na radu maminky změnil rusky znějící příjmení a v roce 1983 začal nahrávat soulově jako Michael Bolton. Bílý interpret s výrazně černošským vokálním projevem poprvé uspěl v amerických singlových žebříčcích na jaře roku 1983 a poprvé stanul v přehledech prestižních hudebních týdeníků Billboard a Radiant Records na prvním místě a v listu Cashbox na druhém, to bylo na sklonku roku 1989, s autorskou nahrávkou milostné balady How Am I Supposed to Live Without You, jak mám žít bez tebe. V roce 1972 bodoval americký zpěvák, skladatel a kytarista Bill Withers na obou stranách Atlantiku s autorskou nahrávkou milostné balady Lean on Me, Opři se o mě. S odstupem 22 let se pak k téhle písni vrátil právě Michael Bolton a na jaře roku 1994 obsadil se svou verzí 14. místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů. Michael Bolton a Opři se o mě.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Britský žebříčkový single z jara roku 1994 Michael Bolton a jeho verze skladby byla With a Lean on Me, opři se o mě. Lešek Semelka je rodák z Pardubic, ročník 1946. Dětství prožil v Litvínově, kde zpíval v dětském sboru Vlaštovičky, po maturitě potom vystřídal několik zaměstnání a koncem léta roku 68 se stal zpěvákem ve skoustové skupiny Cardinals, ve které hrál také na varhany a komponoval. V létě roku 1970 pak nahradil Vladimíra Mišíka u mikrofonu Hladíkovi skupiny Blue Effect. V polovině 70. let založil vlastní skupinu Bohemia v létě roku 81, pak další skupinu, kterou nazval SLS, Společenství Leška Semelky. No a Marcela Březinová, ta se narodila na konci roku 1960 v Podbořanech. V roce 1980 se zúčastnila pěvecké soutěže Mladá píseň Jelava, aby se pak v roce 81 stala zpěvačkou novovlné rockové skupiny OK Band. Tu v roce 86 opustila a s vlastní skupinou se vydala na sólovou dráhu. V prosinci roku 1987 se Lešek Semelka a Marcela Březinová sešli v nahrávacím studiu Mozarteum, aby za doprovodu skupiny Galaxie naspívali melodii Leška Semelky, kterou autor textu Pavel Vrba nazval To nemá význam.

To nemá význam. S Leškem Semelkou a Marcelou Březinovou jsme se na chvilku vrátili do konce roku 1987 a dostáváme se k Julianu Lennonovi, synovi tragicky zesnulého Johna Lennona. Ten se narodil jako John Charles Julian Lennon v roce 1963 v Liverpoolu, a to z prvního Lennonova manželství. Syn Cynthie a Johna Lennonových se nakrátko prosadil na světové hudební scéně jako poprokový zpěvák, skladatel a hráč na klávesové nástroje. Mimochodem, Julian je vůbec první potomek, který se narodil některému ze členů skupiny Beatles. Doma ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska měl Julian Lennon 9 hitparádových singlů, ve Spojených státech potom 6. Na obou stranách Atlantiku mu největší úspěch přinesla autorská nahrávka skladby Too Late for Goodbyes, je příliš pozdě na loučení. Na konci roku 1984 byla nahrávka v britské 20 nejprodávanějších singlů na 6. místě a ve Spojených státech potom na jaře příštího roku v týdenníku Radio and Records 4., v Billboardu 5. a v Cashboxu 7. Je příliš pozdě na loučení a Julian Lennon.

Julian Lennon a jeho klíčový hit z konce roku 1984 Too Late for Goodbyes, příliš pozdě na loučení. Ani dnes nebude v hudební sestavě chybět vzpomínka na skladatele a kytaristu Petra Nováka, který je synonymem pro původní českou big beatovou písničku. Ve spolupráci se svým textařským souputníkem Ivo Plickou postavil pevné základy obdivuhodné písničkové stavby, kterou podepřel písničkami jako Já budu chodit po špičkách, povídej, Náhrobní kámen, Klaunova zpověď, Pokoj číslo 26 nebo Toreador se nesmí bát. Poté, co Ivo Plicka odešel do zahraničí a nejprve žil ve Švýcarsku a potom se definitivně usadil se svou rodinou na Floridě, začal Petr Novák spolupracovat také s jinými textaři, se Zdeňkem Rytířem, s Pavlem Vrbou, s Eduardem Krečmarem, Pavlem Smíralem, Michálem Žantovským nebo s textujícím básníkem Pavlem Šrutem. Na Petra Nováka, který odešel na věčnost v srpnu roku 1997 ve věku nedožitých 52 let, si dneska vzpomeneme jeho autorskou melodii, kterou textař Pavel Vrba nazval Chci tě mít. Nahrávka vznikla na konci května roku 1985 ve studiu Smetanova divadla za doprovodu skupiny George and Beethovens, kterou řídil Ladislav Klein. Thank you.

0: Určite hit Petr Novák se skupinou Georgem Beethovens, a to v nahrávce z konce května roku 1985. No Mercy, bez slitování, to je trio z Floridy, ve kterém se sešli rodáci z Miami, potomci kubánských přistěhovalců, bratři Ariel a Gabriel Hernandezovi, zatímco Marty Cintron se narodil v New Yorku. Svůj životní hit našla tahle trojice v létě roku 1996 díky písničce Where Do You Go, My Lovely, kam odcházíš, moje milá. V létě roku 1996 obsadila zmíněná nahrávka třetí místo v žebříčku amerického týdeníku Radio and Records a shodně pátou pozici v listech Billboard a Cashbox, zatímco na začátku příštího roku byla na druhém místě britské singlové dvacítky No Mercy a Where Do You Go, My Lovely.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Trio z Floridy, No Mercy a Where Do You Go, My Lovely, kam jdeš, respektive kam odcházíš, má milá. Transatlantický hit z přelomu let 1996-1997. Pražská rodačka Lenka Filipová, ročník 1954, vystudovala hru na kytaru na Pražské konzervatoři, kde obhájila diplomovou práci na téma vývoj klasické kytary jako nástroje. Absolvovala v roce 1976 a potom svá studia ještě doplnila dvěma konzultačními pobyty v Paříži, ale už během studií vystupovala s brněnským orchestrem lidových nástrojů v Kanadě a ve Spojených státech. V poetické viole v Praze potom doprovázela kytarovou hrou přednes básní François Villona, v rozhlase uváděla pořad Větrník, pohostinsky vystupovala v divadle Semafor, hostovala v koncertním programu Karla Gotta. V letech 76 až 78 byla zpěvačkou orchestru Karla Wagnera a na přelomu 70. a 80. let vystupovala s Karlem Zichem a jeho skupinou Flop. Zatímco v roce 1984 pak začala zpívat s vlastní skupinou Domino a vytvořila výjimečnou autorskou dvojici se svým hudebním rádcem a také textařem svých melodií Zdeňkem Rytířem. Po nedávných zdravotních patálích se Lenka Filipová zvolna vrací na koncertní pódia a dnes nás čeká písnička Blázni se radujou, která vznikla v roce 1997 a jde o melodii kytaristy Michala Pavlíčka, kterou textem opatřila Gabriela Osvaldová.

Jenom blázni se radujou, je dobře, že jsou. To byla nahrávka z roku 1997 a s ní Lenka Filipová. Dnešní hudební setkání zvolna končí, ale vy samozřejmě nikam nepřelaďujte, protože stanice, kterou posloucháte, tedy Český rozhlas Dvojka, pro vás vysílá 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, prostě non-stop a jen co dozní závěrečná písnička, která už je samozřejmě nachystaná, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se až dosud představili Jiří Helekal, Paul Enka a Michael Bublé, Aleš Ulm, anglická skupina The Hollies, Valdemar Matuška a Olga Blechová, další anglická skupina Manfred Mann, Hanna Zagorová, americký zpívající autor Michael Bolton, Lešek Semelka s Marcelou Březinovou, Gillian Lennon, Petr Novák, trio z Floridy, No Mercy, a teď dospívala Lenka Filipová. Je tady hudební finále, které dnes obstará jedna z historicky nejúspěšnějších amerických zpěvaček, a sice Diana Ross, která 26. března oslavila 81. narozeniny a 29. července, tedy letos v létě, u nás bude koncertovat vůbec poprvé, a to v plzeňském přírodním areálu Lochotín. Celá akce bude mít i charitativní přesah, protože část výtěžku z prodeje vstupenek zamíří k nadaci Aneška, která dlouhodobě podporuje děti s pohybovým handicapem a jejich rodiny. Písničku It's My Turn jsem na řadě napsali ostřílení autoři skladatel Michael Masser a textařka Carol Bader-Sager a zní jako titulní píseň v láskyplném komediálním filmovém dramatu režisérky Claudie Weill v hlavních rolích s Jill Clayburgh a Michaelem Douglasem. Na podzim roku 1980 obsadil zmíněný single devátou příčku amerického hudebního týdeníku Billboard a z kraje roku příštího byl v britské 20 na místě 16. No a singlem Diana Ross It's My Turn

Sloucháte, přeju hlavně zdraví a ať vás život baví od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání loučí Miloš Skálka.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Moniky Valentové bude dokumentarista, manažer a dobrodruh Viktor Kuna. Proč se po celovečerních dokumentech o Krkonoších a Jizerských horách rozhodl ponořit do hlubin Moravského krasu, kterým českým horám hrozí, že se stanou obřím sportovištěm s nakloněnou rovinou? A jak se do Viktorových filmů promítá jeho minulost houslisty?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli na vás čeká pohádkový seriál Heleny Kobliškové, jak se bude jmenovat. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Julinka pořád hledá jméno pro sestřičku, která se má už co nevidět narodit. A není to lehký úkol. Vždyť velkých českých žen, podle kterých by se sestřička mohla jmenovat, jsme v historii měli tolik, co třeba skvělá módní návrhářka paní Hana Podolská, která v Praze za první republiky vedla slavný módní salon. Druhý díl seriálu Jak se bude jmenovat má název Hana. To je pěkné jméno pro holčičku, ne?

0: Dobrý večer, děti. Byla tma, byla noc. Maminka spala, tatínek spal, ale Julinka, ta nespala. Už brzy se jí měla narodit sestřička a Julinka pro ní potřebovala vybrat jméno. To nejlepší jméno po nějaké významné a neobyčejné osobnosti. A tak zase zašátrala rukou pod postelí, kde měla schovanou baterku a knížku o slavných lidech. Zalezla s ní pod peřinu a začala listovat. Zastavila se nad obrázkem dámy v elegantním černém kostýmku a hedvábné blůze s třpitivou broží na klopě. H-A-N-A, luštila Julinka. Hana. Paní Hana byla obklopena manekýnkami v překrásných šatech nejrůznějších střihů a blýskavých látek, pošitých kožešinami, flitry, korálky a kamínky. Očisté nádhery přecházely a Julince se zamotala hlava. Bum, prásk! Z manekýn se staly krejčovské pany a všecky do jedné popadaly jako kuželky. A mezi nimi seděla na zadku Julinka v pyžamu a mžourala do tmy. Kdo je tam? Ozval se přísný hlas a následovali ho rychlé kroky na chodbě. Pak se otevřely dveře a rozsvítilo ostré světlo. Který hrom do police? No pro pána krále, lamentoval kdosi. Julinka se konečně rozkoukala. Byla v nádherném salonu plném zrcadel a sametem potažených křesílek. Naproti ní stála paní Hana, ruce v bok, a z očí jí šlehaly blesky. Promiňte, zašeptala Julinka. Já jsem opravdu nechtěla, vůbec nevím, jak se to stalo. Jestli ty jsi nechtěla šaty jako pro princeznu, řekla už trochu mírněji paní Hana.
1: Nechtěla, totiž nechtěla, ale chtěla bych, zašeptala Julinka.
0: Jo, milá zlatá, takové šaty nejsou jen tak pro někoho. Tady se čeká na objednávku měsíce. A máš ponětí, kolik to stojí? Tohle jsou nejluxusnější látky z celého světa. Sama je vybírám. Holčičko, salon Hana Podolská, to není žádná konfekce. Já šiju pro paní prezidentovou, hartusila paní Hana. No, nestalo se ti nic?
1: Myslím, že ne, špitla Julinka.
0: Hana Podolská, to jste vy?
2: To jsem já.
1: Máte to tu překrásné.
0: To bych řekla, však zatím stojí léta budování. I když zrovna teď je tu pěkná spoušť.
1: Já vím, já to napravím, řekla Julinka, vyskočila a začala zvedat nastrojené krejčovské pany ze země.
0: Opatrně, zaúpěla paní Hana. Ty šaty se nesmí ještě víc poničit. Zítra pořádám exkluzivní módní přehlídku. To je mi teda nadělení.
1: Umím být opatrná, řekla Julinka a s největší péčí rovnala šaty na panách.
0: Tak dobře, řekla vlídněji paní Hana a pak procházela mezi modely a odhadovala škody. Tady to budeme muset zažehlit, tady napařit, tady... zachmuřila se. Tady vyměníme celý rukáv.
1: Umíš šít?
0: To neumím, řekla sklesle Julinka. No, já to kdysi taky neuměla. To se všechno naučíš, když budeš chtít. Navlíkni mi aspoň nit, já zatím nastříhám na nový rukáv, řekla paní Hana a dala se do práce.
1: To všechny ty šaty šijete vy?
0: Zeptala se udiveně Julinka. Ale kde pak, děvče? Bývávalo, když jsem měla svoji první dílnu. To jsem se našila. Teď už mám švadleny. Spoustu švadlen, ale jenom ty nejlepší. Musí umět šít, jako když baletka zlehka mává ručkou.
1: Aha, takže vy ty šaty vymýšlíte? Vyptávala se Julinka dál.
0: Dá se to tak říct, ale ani na to nejsem sama. Mám kruce návrhářky, kreslířky.
1: Tak co vlastně děláte?
0: Nerozuměla Julinka. Řídím salon. Na všechno dohlížím a sbírám inspiraci ve světě.
1: Jezdím pravidelně na nejlepší módní přehlídky v Paříži. Naše modely musí držet krok s nejnovější módou. Julinka pozorovala paní Hanu, jak přišívá nový, jemný, skoro průsvitný rukáv k poničeným šatům. Opravdu. Bylo to, jako by baletka tančila. Taková elegance a přitom tak přesné pohyby, rovné stehy, jeden jako druhý. Pak žehlila a napařovala. Tak, hotovo. Oddychla si paní Hana. Takhle nervózní jsem nebyla od té doby, co jsem chystala svou první módní přehlídku. To bylo v roce 1919 a byla to úplně první módní přehlídka u nás, řekla hrdě. Julinka se rozhlížela po nádherných modelech a v tom si všimla tří malých třpitivých korálků zakutálených v koutě. Ještě tady, zavolala a zvedla je ze země. Myslím, že patří sem, ukázala na černostříbrné splývavé šaty. Nepatří, řekla paní Hana. Na žádné šaty, co jsou tady, nepatří. Ale my je tam dáme. Pořád jsem si říkala, že jim k dokonalosti ještě něco chybí. Pochvalovala si. Tak kam? Julinka nesměle ukázala prstem do výšivky ve výstřihu. Sem, sem a sem. Výborně, řekla spokojeně paní Hana a korálky přišila. Pane jo, to je nádhera. Škoda, že neuvidím tu přehlídku. Musí to být úplně jako v pohádce, když si ty šaty obléknou opravdové živé manekýny. Víš ty co? Zamyslela se paní Hana. Ty tu přehlídku uvidíš. Myslím, že si to zasloužíš. Ale takhle v pyžamu tam jít nemůžeš. Musíme ti ušít šaty. A už nosila z regálů štůčky barevných látek. Vybrala krásnou fialovou s vyšívanými květy, přikládala ji na Julinku, měřila, špendlila, stříhala, znovu špendlila. Pomůžeš mi se stehováním. Vezmeš jehlu, nit a takhle podél kraje uděláš jednoduché stehy, ukazovala paní Hana Julince. A Julinka vzala do ruky poprvé v životě jehlu a nit a světe div se, stehovala s takovou lehkostí, jako by šila denně. Pokyvovala paní Hana uznale hlavou, zatímco klapal šicí stroj. Kdybys byla dnešní, udělám z tebe ráda svoji učednici. V tu chvíli začalo být v salonu živo. Všechno se chystalo na tu velkou, úžasnou módní přehlídku. A Julinka najednou seděla v křesle na balkóně, hned vedle paní Hany Podolské, majitelky nejproslulejšího českého módního salonu 20. století, v nejkrásnějších šatech, které kdy viděla. Připadala si úplně jako princezna. Další princezny přecházely po mole. Bylo to opravdu jako v pohádce. Světla zářila, šaty se zase leskly, až oči přecházely, v hledišti to jásalo a tleskalo a Julince se znovu zatočila hlava. Paní Hano, mohla by se po vás jmenovat moje sestřička? Zeptala se Julinka a hlas paní Podolské jí jakoby z dálky odpověděl: možná. Potlesk se změnil v jemný šum deště za oknem pokojíčku, Julinka se zachumlala do peřiny a spala ještě až do rána. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný úterní večer z Dvojky.
5: Noviny nejsou nic jiného než kroniky a letopisové. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Martin Hrdinka a hitparáda dvojky. Četba z díla Miloše Kočky Prameny živé vody začíná ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Výšek, tohle je úterní večerní dvojka a zvu vás k poslouchání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor seriálu Toulky českou minulostí Josef Veselý, ti všichni a ještě režisér téhož Jaromír Ostrý vám nabízejí cestu za počátky českých novin a za novináři, mezi nimiž pozici v skutku zakladatelskou zaujímá osobnost Václava Matěje Kramérya. Tento vystudovaný filozof a nedostudovaný právník obsazuje ve skupině učenců, literátů a publicistů počátku českého národního obrození čelné

0: První číslo Krameriusových CK Pražských poštovských novin vyšlo v sobotu 4. července roku 1789. Obsah odpovídal tomu, co redaktor a vydavatel sliboval ve své žádosti. Noviny měly přinášet válečné zprávy, zprávy politické, CK dekrety, patenty a nařízení, oznámení o vydávání starých i nových českých knih, zprávy o loterních výhrách, o tržních cenách, licitacích a prodejích. Býval k němu připojen i závěsek, který rozšiřoval informace o tehdejších politických událostech, přinášel několik drobných hospodářských naučení a upozorňoval na novou českou knižní produkci. Stejný obsah měla také další čísla Krameriových novin, vycházejících pravidelně každou sobotu. Pro pražské předplatitele a zájemce však byla zpravidla připravena už v pátek odpoledne, kdy si je mohli vyzvednout v CK normálním knihkupectví na Starém městě pražském. Zpravodajská pohotovost s ohledem na tehdejší poměry a možnosti a také pestrost ukazovali, že v nich Schönfeldovi, jako do té doby jedinému privilegovanému vydavateli českých novin, vyrůstá velmi nebezpečný konkurent. Krameriovi se skutečně podařilo od prvních čísel pro své noviny přetáhnout více než polovinu Schönfeldových abonentů.
1: V Nových novinách šlo o náplň v podstatě stejnou, jakou měly Schönfeldské noviny, ve kterých Kramerius začínal.
2: První číslo vyšlo v nákladu 450 kusů, později dosáhl Kramerius nákladu na svou dobu vysokého 1500 výtisků.
3: Krameriovy noviny to byl týdeník.
1: Na rozdíl od Schönfeldských novin, které vycházely dvakrát týdně.
3: Pod názvem
0: Krameriusovi CK Pražské poštovské noviny
3: vycházejí až do ledna 1791, kdy se Schönfeldovi podařilo vymoci zákaz označení poštovské v záhlaví Krameriových novin, což mělo pravděpodobně poškodit jejich vážnost.
1: Takže se přejmenovávalo
0: Krameriusovi CK Vlastenské noviny.
1: Už svým názvem se hlásili k cíli, kterému měli sloužit.
2: Vydávání vlastních novin oznámil Kramerius zvláštním letákem nazvaným Obzvláštní zpráva.
3: V něm zhruba vytyčuje novinářský program.
1: Ano, slibuje, že bude své noviny psát
0: v jazyce čistém a jako od smetí vypulérovaném, jadrném a srozumitelném, takže jich i učení pro nabití dokonalější a čistší řeči i sprostní lidé pro snadné pochopení v nich obsažených věcí užívati moci budou.
1: Na prvním místě měla stát rubrika Váleční příběhové.
0: Zůstane tak dlouho v mých novinách jakožto hlavní obsah, dokud nynější krvavá vojna trvati bude.
1: Bude-li málo vojenských zpráv, dá k dobrému stati cestopisné.
0: Od času k času ty země, kde se válka vede a kdež co pamětihodného přihoditi se může, krátce a důkladně budu popisovat i tak, aby moji páni čtenářové pomalu známosti rozličných zemí a krajin nabývali.
1: A když bude válečného zpravodajství víc, tak Kramerius přidá zvláštní přílohu závěsek.
0: Stalo-li by se, že by při nynějších důležitostech váleční příběhové a neb i jiné pro mé pány čtenáře důležité zprávy více místa potřebovali, tedy veřejně slibuji a v svém slovu dostojím, že k svým novinám ještě čtvrt a neb podle potřeby třebas i půl archu jakožto závěsek přiložím, tak, aby čtenářům ni žádná zpráva ani žádný příběh neušel, na kterémž to by jim záležeti mohlo.
1: Je zajímavé, jak Kramerius chápal poslání novináře a úkoly tisku.
0: Noviny nejsou nic jiného než kroniky a letopisové, jenž se pro potomky na věčnou památku spisují a vůbec na světlo vydávají. A jakýškoliv účinek z čtení kronik míti se domníváme, téhož užitku také i čtení novin se nadějeme. Neboť v novinách spisují se všichni příběhové a kdeco v kterém koutě světa pamětihodného přihoditi se může. Noviny také představují nám tak dobře chvalitebné činy k následování jich, jakož i hanebné a potupné skutky k jich se uvarování. Jak by pak zvláště pro mé milé Čechy, Moravany a Slováky noviny v českém jazyku psané užitečny byly, o tom mě není potřebí obšírnými slovy mluviti. Dostiť jest na tom, když se jich otáži. Také-li mnoho mužů dostatečných mezi sebou mají, kteří by jim v jejich mateřské řeči, historie a kroniky spisovali, tak, aby ani novin, kteréž kronikám ve všem podobné jsou, nepotřebovali. A oni jistotně k své největší bolesti a k umenčení svého slavného jména vyznati musejí, že se jim takových mužů nedostává. Když tedy moji Čechové z té strany nedostatek trpějí, nechť užívají mých novin a já jich ubezpečuji, že se žádný ve všech koutech světa důležitý příběh nevyskytne, aby se ho v mých novinách nedočetli.
1: Zprávy z ciziny ty si Kramerius skoro výhradně překládal z jiných novin, hlavně z vídeňských a kolínských.
2: Pokud jde o zpravodajství z domova, snažil se od počátku o získání širokého okruhu dopisovatelů, hlavně z českých venkovských měst.
3: Zavedl rubriku Hlasy čtenářů, která byla věnována zprávám z venkova o živelných pohromách, o pronikání hospodářského pokroku do výroby, zejména zemědělské, o rozvoji školství, o vlasteneckých podnicích.
2: Obrací se na své čtenáře s přímou výzvou, aby mu zasílali pravdivé zprávy ze svého okolí o všem, co se u nich děje.
3: Vyslovuje přání, aby se v každém městě našel aspoň jeden muž, se kterým by si mohl dopisovat a od kterého by mohl dostávat zprávy a věrné rady.
1: To znamená důvěryhodné informace.
3: Jeho úsilí o vybudování okruhu stálých dopisovatelů mělo úspěch. Kolem jeho novin se skutečně soustředil okruh oddaných spolupracovníků, a to i mimo pražských.
2: Podařilo se mu získat i stále dopisovatele ze Slovenska.
3: Kromě těchto spolupracovníků měl Kramerius široký okruh čtenářů, kteří mu psali dopisy o všem, co se děje. Podle vlastního doznání dostával týdně 20 až 30 dopisů.
2: Pokaždé však zdůrazňuje nutnost naprosto pravdivého zpravodajství. Po této stránce je až úzkostlivý.
3: Když se jemu samému stane, že v důsledku mylné informace otiskne někdy zprávu ne zcela přesnou, jakmile se o této skutečnosti dozví, neváhá a ihned přinese opravu i s vysvětlením.
1: Hle, jaký příklad pro jeho dnešní kolegy.
2: A stejnou zásadu pravdivosti uplatňuje i u svých dopisovatelů. Žádá, aby se vždy, dříve než něco napíší, zkontrolovali co nejpečlivěji fakta, aby on potom po otištění zprávy nebyl snad kárán z nepravdy pro křivé zpravodajství.
0: Významné místo v Kramériově novinářské práci měly přílohy. V nich seznamoval čtenáře podrobněji nejenom se základními vědeckými poznatky a novými metodami, nýbrž také se zásadami účasti ve věcech veřejných. V popularizujících lidovýchovných přílohách používal oblíbené formy dialogu, povídky nebo dopisu, aby přístupnou formou usnadnil čtenáři pochopení podstaty věcí. Významná byla například příloha Večerní shromáždění Dobrovické obce, která vycházela na pokračování. Jako další příklad je možno uvést Dopisy od přítele, ve kterých zastřenou formou, s ohledem na přísnou cenzuru, učil čtenáře základy taktiky boje proti germanizačním snahám.
3: První zprávu o povstání pařížského lidu a nepokojích v roce 1789 přinesly Kramériovi noviny zhruba za 14 dní po pádu Bastily.
1: V úvodu zprávy z Paříže konstatuje, že
0: Ve Frankreichu dějí se nyní takové věci, které svou důležitostí daleko i tureckou a švédskou vojnu převyšují.
1: Kramerius správně vycítil, že jde o mimořádnou politickou událost, která svým významem zastiňuje všechno ostatní dění v Evropě.
0: V Paříži jest strašlivé podívání. Pozdvižení lidu na nejvyšší stupeň vystoupilo. V noci ze 13. na 14. toho měsíce nebylo jináč, než jakoby předchůdce dne soudného byl přišel. Na všech věžích se zvony dávalo znamení k šturmu a podobně na všech stranách v městě bylo samo od sebe takové světlo, jakoby připravem poledni bylo. I také se přes jedenkrát 100 000 lidů zběhlo, kterýž to obecný křik a hlas byl. Nechť se na hlavu každého toho smrt a záhuba schrne, který by svobodu v tom nejmenším porušil. Vojáci všichni vůbec složili zbraň a odepřeli službu. Žádný meč, žádný kort a žádný myslivecký tesák není víc v celé Paříži za peníze k dostání. Všecka tato zbraň nyní v rukou pozdviženého lidu se blejská. Při rozednění rozhořčený lid běžel úprkem ke královskému dvoru a nyní strach a bázeň každého vlasti milovníka napadá, aby se králi a královně nic zlého nestalo.
1: Zatím docela nestranné zpravodajství o samotném pádu Bastily Kramerius píše.
0: Na věčné časy pro památku do knih zapsati se může, že hrstka měšťanů Bastilu, tak hrozné a pevné stavení, v půl hodině vybojovala, nestrachujíc se ani děl, ani koulí, ani pagnetů.
1: Dobití a rozboření Bastily novinář sám chápe jako počátek nové cesty ve vývoji francouzské společnosti, když současně oznamuje, že
0: na místě nyní postavena bude socha na památku a ke cti všech stavů a celého francouzského národa.
1: S neskrývaným uspokojením Kramerius píše, jak král Ludvík XVI. Přišel do Národního shromáždění
0: beze vší pompy a prohlásil, že všecko dobrému uvážení dokonalých a náležitých reprezentantů francouzského národa zanechává a že již poručení dal, aby vojsko z Paříže pryč odtáhlo, posléze řekl, že sám do města vejít chce, aby lid o svém dobrém mínění přesvědčil.
2: Jenomže naděje, že všechno půjde ve Francii už jen pokojnou cestou a že se v této zemi začne za spolupráce panovníka a zástupců lidu uskutečňovat jakási obdoba státní reformní politiky, se nevyplnily.
3: V srpnu 1789 zrušilo ústavodárné shromáždění osobní feudální povinnosti rolníků, privilegia šlechty, provincií a měst, cechy a poté v deklaraci práv občana a člověka vyhlásilo zásady občanské svobody a rovnoprávnosti.
2: O tom se však čtenář Krameriových novin nic nedozvěděl.
1: České gubernium totiž zakázalo v polovině srpna českým novinám otiskovat jakékoliv další zprávy o událostech ve Francii.
2: Zapracoval strach z ohlasu francouzské revoluce a tak kromě zákazu zmiňovat se jakkoliv o Francii si Vídeň vyžádala od svých krajských hejtmanů v českých zemích podrobná hlášení o náladě v zemi.
1: A co se zjistilo?
2: Že se francouzské revoluční události těší neskrývaným sympatiím lidových vrstev. Ba dokonce, že by mohlo hrozit u nás selské povstání jako v roce 1775.
1: Ano, aspoň tak to napsal královéhradecký hejtman Biener z Bienenberku.
2: A ještě dodal, že rozšíření českých novin mezi obyvatelstvem je provázeno nejhoršími účinky. A že zvláště slovo svoboda, které se objevuje ve zprávách z Francie, může být prý prostým lidem až nápadné.
1: V těchto zprávách se dokonce volá potom,
0: aby hostinským bylo zakázáno odebírat české noviny a vykládat je ve svých hospodských místnostech.
2: A skutečně, Vídeňská vláda zostřuje cenzurní dohled nad českými novinami a speciálně nad novinami Kramériovými a přikazuje přísně, že se v českých, to znamená Kramériových, novinách nesmí objevit nic, co by mohlo svědčit byť jen zastřeně o sympatiích s francouzskou revolucí. A současně zakazuje venkovským hostinským odebírat Kramériovy noviny a vykládat je ve svých místnostech ke čtení.
3: Tento útok je veden zřetelně proti Kramériovým novinám, protože noviny Schönfeldské byly považovány za noviny úřední, vládní.
4: Tato vládní opatření se nezbytně odrazila i na psaní Kramériových novin. Dnes je již těžko rozhodnout, nakolik jsou některé formulace z pera Kramériova a nakolik jsou dílem cenzorovy tušky. Již sama skutečnost, že Kramérius věděl o příkazu cenzuře a o tom, že Hostinským bylo zakázáno odebírat jeho noviny, nezbytně ovlivňovala jeho psaní přinejmenším v tom, že ho vedla k opatrnosti při vyjadřování se o francouzských událostech. Je to vidět i na tom, že po prvních zprávách o těchto událostech, jež nebyly nikterak nepřátelské k počínající revoluci, mění se tón jeho novin už v tom, že Kramérius přináší ve svých novinách zprávu o pádu Bastily opožděně, později než noviny Schönfeldské, a že na rozdíl od těchto novin omezuje se pojednou ku podivu na to, že zprávy, které došly z Francie, pouze seřazuje. A to dokonce dosti neuspořádaně. Již tato okolnost vzbuzuje dojem, že Kramérius jednal pod nátlakem a že se takto snažil předejít hrozící nepříjemnosti.
2: Česká společnost, tedy měšťané a inteligence, se snažila stále víc pod vlivem české šlechty vykoupit výhodnější podmínky pro vlastenecký ruch od vídeňské vlády svou zdůrazňovanou loajalitou. Věřila, ne zcela oprávněně, v možnost osvícenských reform zhora po způsobu josefinském.
3: Tehdy se i tón Kramériových novin vůči událostem ve Francii stává ostře nepřátelský.
2: Revoluční změny ve Francii, kde došlo nakonec až ke svržení monarchie a nastolení republiky, vyvolaly v českých zemích silné znepokojení.
3: Pro české měšťany a inteligenci byly francouzské události, které nakonec vedly k popravě panovníka i jeho ženy, císařovy sestry, něčím, co nedovedli pochopit.
2: Čeští novináři se ostře staví nejenom proti francouzským událostem, ale odmítají již samu myšlenku revoluce.
3: V Kramériových novinách jsou události ve Francii kresleny jako bezbožné a kruté krveprolití vyvolané jakobíny.
1: V roce 1792 píše Kramérius doslova.
4: Jakož se zdá, Paříž přece jen lotrovská peleš zůstane. Ještě všechny ulice a placi krví skropený jsou, kterouž to vzteklý lid prolil a již zase znova lidské krve žádostivý jsou.
1: Ostré útoky zaměřil autor zejména proti jakobínům. Psal o nich jako o krvežíznivcích, vrazích a lupičích.
4: Všichni jsou mrtví, přátelé nešťastného krále, kteříž ještě v malém počtu byli pozůstali. Vzteklí jakobínové všecky pomordovali. Prosba, slzy, dostatečné svědectví nevinnosti, nad tím vším srdce ukrutných mordýřů nebylo k pohnutí. Všecky zabité obrali a okradli, ano ze šatů je svlékli a těla mrtvá do řeky Sény vházeli.

0: Propaganda v tomto případě proti revoluci ve Francii šlapala dobře, jako vícekrát předtím u nás, jako mnohokrát potom.
1: Nebyla však příliš účinná.
0: Jako vícekrát předtím, jako mnohokrát potom.
1: Naopak, čím více revoluce ve Francii postupovala, tím více s ní Češi, hlavně na venkově, sympatizovali. A to i přesto, že v tuto dobu byly už podobné projevy stíhány a těžce trestány.
2: V lednu 1793 referoval vrchní litomyšlského panství chrudimskému krajskému hejtmanovi Pulpánovi, že poddaní přes všechny výstrahy a přes poučování o škodlivých následcích francouzské revoluce nadále sympatizují s myšlenkami svobody a společenské rovnosti, což dokazoval řadou smělých a pobuřujících výroků.
1: Krajský hejtman byl těmito zprávami zneklidněn a napsal obratem podrobné hlášení českému guberniu do Prahy, ve kterém navrhoval kromě jiného, aby pro udržení pořádku a poslušnosti poddaných k vrchnosti a státu byly podobné výstřelky trestány 15 až 25 ranami holí.
2: Zároveň jako jednoho z hlavních podněcovatelů revolučních nálad mezi lidem označil české noviny. V chrudimském kraji prý je odebírají téměř všichni evangeličtí pastoři a půjčují je dále sedlákům, kteří přímo hltají každou zmínku o francouzské revoluci a vykládají si tyto zprávy po svém.
1: Pulpán se však domníval, že by nebylo příliš vhodné české noviny rovnou zakázat, protože to by mohlo mezi poddanými vzbudit nepříznivý dojem. Doporučoval však zostřit cenzurní dozor a dovolit v českých novinách uveřejňovat o revoluci jenom takové články, které by odstrašovaly od následování podobných příkladů.
3: České gubernium zprávu projednalo a doporučilo, aby pobuřující výroky a projevy otevřených sympatií s francouzskou revolucí byly stíhány tělesnými tresty. Současně dalo guberniálnímu cenzorovi Františku Martinu Pelclovi rozkaz, aby do českých novin nepropustil žádný článek, který by mohl, byť i nechtěně, vyvolávat mezi čtenáři revoluční nálady. Brzy na to sám nejvyšší purkrabí hrabě Prokop Lažanský svěřil pražskému policejnímu řediteli revizi všech zpráv, které šly do tisku, a posléze se osobně ujal předběžné cenzury novin.
1: Tato opatření se ale zdála být úplně zbytečná.
0: Jak to?
1: Krameriovy noviny psali v té době proti revoluci už velmi ostře, nevybíravě a většinou i se zjevnou nenávistí.
2: Kromě toho Kramerius byl tehdy už jediným vydavatelem českých novin. Schönfeldské noviny vystřídali po jeho odchodu několik redaktorů a jejich úroveň rychle upadala.
1: V květnu roku 1790. si Kramerius ve svých novinách stěžoval, že Schönfeldské noviny, které tehdy redigoval Václav Thám, nejsou ničím jiným než pouhým opisem Krameriových novin.
0: Kramerius k tomu poznamenal.
3: Připomenutý novinář,
0: jako Václav Thám,
3: tak nevděčný jest, že ač celé mé poštovské noviny i se všemi chybami přepsal, přece mne u mých Čechů a přátel zlehčit ti chtěl, jakž na poslední stránce Schönfeldských novin 15. numera viděti jest. Ale moji dobří přátelé vědí, čí práci sobě oblíbiti mohou.
0: Již tehdy se v médiích kradlo a do dneška tomu není jinak.
1: V roce 1792. Schönfeldské noviny zanikly.
2: Naproti tomu Kramerius měl tehdy už na 1500 odběratelů, což byl v daných poměrech mimořádný počet. Jeho noviny se zasílaly v hojném počtu na Moravu, ale i do Vídně a až do Uher. Zde pak hlavně na Slovensko.
3: Práce pochází z hořkých kořenů, ale ovoce sladké nese.
0: Utrousil Václav Matěj Kramerius tuto myšlenku ve svých průpovídkách. Nevíme, zdali sladké, ale ovoce jeho práce dobré bylo.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 624. schůzka s toulkami českou minulostí. 625. s podtitulem Byl jest jednou kantor dobrý uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Dobrý den.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Nehrotí tu situaci příliš?
1: Jak to vidí?
0: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
4: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes ekonomický komentátor a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově David Klimeš. Dobrý den.
5: Díky za pozvání.
4: Za jakých okolností by se mohla Ukrajina stát přidruženým státem Evropské unie a co by to fakticky znamenalo? Roste konečně německá ekonomika a poroste dál i ta česká. Jak účinná je regulace cen pohonných hmot vládou a jaké zadlužení státu se dá chápat jako zodpovědné? To jsou některá z témat, na která se chceme zaměřit. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Jak to vidí?
4: Nedávno jste se vrátil z Ukrajiny. V té souvislosti bychom mohli připomenout návrh německého kancléře Friedricha Merce, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Souhlasíte, že by takový zvláštní status byl silným politickým signálem, jak německý kancléř tvrdí?
5: No, bylo by to dobře vymyšleno, ale myslím, že zrovna přesně to, co teď navrhuje Německo, v této podobě nakonec nebude odsouhlaseno. Já jsem rád, že to téma zdviháte, protože my často o té Ukrajině se bavíme v tom smyslu, co se děje teda na té východní frontě, případně o nějakých tématech, jestli je tam teda korupce, není tam korupce, ale nebavíme se co prezident Zelenský, ale jako nebavíme se o tom, co dlouhodobě chceme v dalších letech Ukrajině nabídnout, pokud ta ukrajinská státnost vydrží. A to asi je dost pravděpodobné, že prostě v nějaké podobě vydrží. V této chvíli je to teda země s pravděpodobně nejlepší armádou v Evropě, to je výzva pro NATO, a pak je to samozřejmě země, která chce co nejrychleji i do Evropské unie, a já připomenu, na co vlastně ten návrh kancléře Merce reaguje. Volodymyr Zelenský deklaroval, že by Ukrajina za to, co vlastně prožila, za to, jakým způsobem vlastně chrání to východní křídlo evropských demokracií, tak by měla být do roku 2027 plnoprávným členem Evropské unie. A to prostě nejde.
4: On dlouhodobě odmítá jakoukoliv formu to částečného, řekněme, druhořadého členství své země v Evropské unii. Ale právě Merz zase tvrdí to, co říkáte vlastně vy, že je to nerealistické, aby se v dohledné době Ukrajina stala plnohodnotným členem.
5: A neříká to jenom on, třeba Polsko, které je v těch vojenských věcech velkým podporovatelem Ukrajiny, tak říká, no to ne, tady debata o tom, co můžou ukrajinští zemědělci na jednotném trhu, to bude ještě hodně nadlouho. A pak samozřejmě ty věci jako právní stát, korupce a tak dále. To, co je vlastně teď zajímavé na tom německém návrhu, je, že v tom obsahu nic moc není. Oni by se měli stát podle toho návrhu v podstatě takovým pozorovatelem, že by seděli na Evropské radě a Radě Evropské unie, to jsou ty sestavy premiérů a prezidentů, případně ministrů, ale nehlasovali by. Možná by také nakoukli do Evropského parlamentu, možná do Evropské komise, ale opět by nehlasovali. To myslím, že Ukrajinu neuspokojí. A tady v podstatě jsou takové dva přístupy, jak vlastně dál to, když to řeknu lidově, s Ukrajinou dál hrát. Buď tady se jim dá nějaký podíl na rozhodování v té Evropské unii, což si moc nedokážu představit bez toho plnoprávného členství. A nebo pak je tady druhá věc, která moc v Česku nerezonuje, že samozřejmě není jenom Ukrajina, kdo chce dlouhodobě do Evropské unie, a Vladimír Putin hodně na tom zapracoval, aby co nejvíce států do té Evropské unie chtělo, tak třeba na Balkáně lídři Albánie a Srbska tak naopak říkají, my nechceme žádnou stoličku, nechceme o ničem hlasovat, nic nebudeme smět vetovat, ale pusťte nás na ten jednotný trh, to těm našim ekonomikám pomůže. Takže v tomto rámci se nacházíme, já to vnímám, že a vnímají to tak i německá média a další evropská média, ten německý kancléř musel něco vykopnout, On to vykopl a teď se pojďme bavit, pokud možno co nejklidněji, o tom, co skutečně té Ukrajině chceme nabídnout, protože je pravda, že když jsem byl na té Ukrajině, tak speciálně v těch vojenských věcech, když to porovnám s tou náladou třeba před 2 lety, když jsem tam byl naposledy, tak to bylo hlavně, ať nás NATO a Západ neupustí. A teď tam vidím silné to sebevědomí. No tak máme nejlepší dronové fabriky, máme nejlepší armádu v Evropě, jasně, sami to asi proti Putinovi nezvládneme, ale my se už ničeho doprošovat zas tak moc nemusíme. Tenhle moment, kdyby Evropa prováhala, tak si myslím, že to vůbec není v zájmu nikoho.
4: Když jsme začali v Německu, tamní průmysl v prvním čtvrtletí poprvé za téměř 3 roky zvýšil tržby. Počet zaměstnanců se ale snížil. Propouštění se týká zejména automobilového sektoru a strojírenství. To všechno vyplývá z analýzy poradenské společnosti EY. Jaká je to i pro nás zpráva?
5: Tak tady platí ta klasická poučka, že když se dobře daří Německu, daří se dobře i Česku. Ta metafora, že jsme vlastně tou další spolkovou zemí Německa v těch ekonomických věcech nepochybně platí. Je to určitě pozitivní, že snad konečně Německo se začne odrážet od té dlouhé stagnace. Velkou pobídku pro ten odraz dal obrovský obranný a infrastrukturní balík, který byl schválený v Německu na počátku vlády právě Friedricha Merce, byť v tom Německu je nekonečná a urputná debata, jestli se dobře ty peníze vynakládají nebo ne, ale že by to v důsledku nepomohlo Česku v rámci subdodavatelských řetězců, tak to je vyloučeno. Takže určitě je to pozitivní a pokud chceme dál věřit to, že v Česku bude tento rok nějaký růst HDP třeba kolem 2%, tak je to vlastně nemožné, pokud se nám Německo bude dál stagnovat nebo propadne dokonce do nějaké mírné recese. Takže tohle je určitě dobrá zpráva pro Česko a českou ekonomiku.
4: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila. Čím to, že naopak u nás klesla důvěra ve zdejší ekonomiku? Co zatím hledat?
5: Samozřejmě neodvažuji se říkat, že je jedna a jediná možná správná interpretace, ale přijde mně, že zatímco v Německu se začínají investovat ty peníze, které byly přislíbeny ze strany té vlády, tak v Česku vlastně vidíme takovou protahovanou bitvu o to, co český stát bude chtít po českých podnikatelích nebo nebude. Jsme uprostřed toho, jestli se bude snižovat nebo nebude snižovat daň z příjmu právnických osob, jestli se zrychlí odpisy nebo se nezrychlí odpisy, jestli stát bude po podnikatelích chtít EET, nebude chtít EET. Těch věcí, které musíte započíst do té své úvahy na tento a další roky, pokud jste podnikatel, tak je opravdu hodně. Já úplně rozumím tomu, že jsme na začátku vládnutí další garnitury, která má spoustu radikálních změn, ale nemůžeme se divit, že podnikatelé jsou trošku nervózní, když vlastně vůbec netuší, co z toho nakonec platit bude nebo nebude.
4: V pondělí klesaly ceny ropy, Irán údajně potvrdil pokrok v jednání se Spojenými státy, to bylo později zase dementováno. Vzhledem k tomu, že ráno přišla zpráva, že americká armáda útočila na jihu Iránu, by to označila za sebeobranu, co to může zase znamenat pro trhy?
5: Do geopolitiky mě nezatáhnete pomalu, ani nejsem si úplně jistý, kde je Hormuzský průplav, ale samozřejmě pokud trhy vyhodnotily, že asi nějaký smír mezi Amerikou a Iránem je možný a nevyhnutelně tedy pak padá ta cena ropy, respektive nějaký ten benchmark barelu ropy Brent a všechny ty další věci, které urputně sledujeme na těch obrazovkách, tak je to určitě dobré. Co to tady je spíš asi to otázka pro někoho, kdo zná tu geopolitiku, jestli takovýhle druh smíru si může dovolit Amerika a může to považovat za snad možná ne ani výhru, ale nějakou přiměřenou dohodu, tak to teda je pro mě velké překvapení. Ale z toho ekonomického pohledu, pokud bude obnovena ta plavba a ustálí se ty ceny zase hluboko pod $100 za barel ropy, tak je to určitě pozitivní. A já to říkám i sobecky, mám několik těch letenek na to léto a nerad bych, aby všechny mi skončily v koši.
4: Tomu úplně rozumím. Já jsem se trošku připravoval půdu pro otázku, jestli se dá, nebo předpokládám, že se dá očekávat, že přesto všechno inflace ještě nějaký čas poroste. Jak by se nebo měla nebo mohla zachovat Česká národní banka?
5: No, to je velmi dobrá otázka, protože jedna věc je ta rozpočtová politika, to je ta hádka o to, jestli máme mít tento rok deficit 310 miliard nebo nemáme a jestli se mají rozvolňovat rozpočtová pravidla nebo ne. A pak je ta druhá noha těch dobrých veřejných financí a to je stabilní měnová politika. A tady je hodně zajímavé, jakým způsobem se bude chovat současná bankovní rada, která zatím nechává úrokové sazby na relativně vyšších úrovních, ale jsou některé signály, že by to klidně mohlo být ještě více. Na druhou stranu Andrej Babiš říká, že chce jednoznačně levné peníze a docela ostře vlastně napadá guvernéra České národní banky Aleše Michla, mimochodem jeho někdejšího letitého poradce, že právě drží ty úroky nahoře a brání úvěrová české ekonomiky a hospodářskému růstu. Já pevně doufám, že Česká národní banka si udrží svoji nezávislost a pokud vyhodnotí, že ta inflace není zkrocená, že od té dvojky se můžeme začít přesouvat ke trojce a možná ještě výše, tak že nebude váhat a ty peníze zdraží, protože to je ten jejich základní kanál, jakým způsobem tu inflaci dostat pod kontrolu.
4: Možná se mi to jenom zdá, ale jakoby se v té současné diskuzi o snaze vlády, jak jste se o tom zmínil, o rozvolnění rozpočtových pravidel, zapomínalo, že nejde jenom o výši schodku, ale také o právě tu cenu peněz, tedy jak draze bychom si jako stát měli půjčovat.
5: To jsem moc rád, že připomínáte, protože něco hodně jiného, když Česko sekalo dluhy a my jsme si půjčovali na desetiletém státním dluhopisu někde za 3%. A teď vlivem nejrůznějších těch geopolitických turbulencí si půjčujeme za 5%. A to už je velký rozdíl a bavíme se o dluhu v obrovské výši, ke kterému ještě přidáváme každý rok takové částky, jako je právě 310 miliard dluhu. Z tohohle pohledu ta debata by měla se přesně víc, jak říkáte, nejenom o tom, jaká bude ta výše toho dluhu a schodku a jak ho budeme snižovat, ale i kolik to stojí, protože něco jiného, když si levně půjčíte a dobře investujete a něco jiného je, když jsou ty peníze drahé a prostě nemůžete z té investice dostat toho tolik, jako když to bylo za 3%. Já rozumím, že je to hodně ekonomická debata, ale ten základní problém, jak je drahá ta půjčka, chápe každý velmi dobře ze svého osobního života, ať už je to spotřebitelská půjčka, hypotéka nebo leasing na auto.
4: No, lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na sítě X to včera uvedla ministryně financí Lena Schillerová, ano. Zájem o dluhopisy republiky, myslím, že tak se jmenují, s velkým D.
5: Tak, a s velkým R, což je češtinářsky zajímavé.
4: Já jsem si teď nebyl jistý, jestli to Četka napsala správně. Takže dluhopisy republiky více než dvojnásobně překročili původně plánovaný nebo očekávaný zájem. Je to pro vás překvapení?
5: Není, protože upřímně řečeno, když máte nějaké volné peníze, do čeho je teď při těch budoucích nejistotách chcete investovat. A paní ministryně Alena Schillerová vám nabízí velmi bezpečnou úložku peněz s docela hezkým úrokem. Mě až překvapilo, jak vysoko vlastně to úročené je. Tohle je ekonomicky taková klasická věc, že máte dva cíle. A ty jdou proti sobě, jeden si musíte vybrat. Jeden ten cíl je, že chcete mít vyšší držbu toho dluhu v českých rukou a třeba drobných retailových středatelů, což mimochodem nevymyslela Alena Schillerová, Andrej Babiš, to už tady vlastně propagoval třeba Miroslav Kalousek. Mm-hmm. A pak máte vlastně tu druhou věc, že na trzích si většinou půjčíte levněji než od toho retailového českého střádala. Takže máme vlastně naplněn ten první cíl, Češi si poměrně masivně ty dluhopisy kupují. Viděl jsem i nějaké poněkud bizarní video Aleny Schillerové na TikToku, kdy vlastně vám to nutí, ať si to koupíte pod stromeček narozeninám. Je to takové hodně jako agresivně prodejní, ale proč ne, je to úspěšné. No ale pak je ta druhá věc, kolik právě ten dluh stojí. A je vysoce pravděpodobné, že to bude dražší dluh, než kdybychom si půjčili od těch bank a zahraničních pojišťovacích

0: Kulace se nevyhne i nám a jenom si uvědomme nebo připomeňme tu debatu, jak jsme se děsili těch čísel porodnosti, které teď v posledních letech k nám přichází, což neznamená jenom, že teda se už nerodí 100 tisíc dětí a místo toho 75 tisíc třeba jenom, ale znamená to, že třeba v některých letech na ten trh práce právě půjde těch 75 tisíc lidí, aby platili všechny ty daně, sociální, zdravotní, pojištění a další průběžné systémy a třeba bude odcházet 150 tisíc lidí do důchodu. Takže ta neudržitelnost se týká i nás. To, co bych možná dodal, protože posluchači tady tu nekonečnou debatu znají, jak šetřit, ono to moc nejde, máme spoustu priorit, tak vlastně tyto roky já považuji vlastně za takovou takovou laboratoř, jestli vlastně může fungovat to, že se v české nebo jakékoliv jiné evropské veřejnosti řekne, teď se musíme jako hodně uskrovnit, protože pak nám stejně vyletějí ty dluhy strašně vysoko. Takže je lepší začít s co nejnižší základny, s co nejlepšíma veřejnýma financema, protože je prostě iluzorní si myslet, že v těch 40. letech nebudeme mít obrovské schodky, abychom vybrali ten demografické sedlo. No já si myslím, že vlastně už máme pomalu výsledky. A to nejenom z Česka. Prostě nejsme schopni na tenhle příběh přistoupit. Já tomu rozumím, proč já bych se teď měl uskrovňovat, když mám nějaké své základní potřeby a kdo ví, co bude v roce 2050. A myslím, že já nevím, co teda má být ten alternativní příběh, protože v té chvíli to opravdu, jak jste citoval, vylétne do obrovských částek a obrovských splátek dluhu jenom na to, aby jsme mohli dlužit. Ale je asi vidět nejenom v Česku, že prostě ta nabídka, když to tak označím reformní, teď se trochu uskrovníme a pak budeme mít na důchody, obranu a další základní věci, co dělají českou státnost státností, tak asi nefunguje.
1: Regulace cen pohodných hmot bude u nás pokračovat i v červnu. Je to dobře?
0: Pokud by se naplnila nějaká dohoda mezi USA a Iránem, tak já pevně doufám, a uklidnila se ta situace, tak já pevně doufám, že česká vláda tu regulaci zruší a není to jenom ten cenový strop, ale je to i sleva na spotřební dani na naftu. I to všechno by se z mého pohledu mělo zrušit, protože je to samozřejmě další zásek do rozpočtu. Pokud ta situace bude nadále neklidná, bude to neustále skákat od 90 dolarů na 110 a zase zpátky za barel ropy, pak asi vláda usoudí, že ta regulace je na místě. Já jsem se bavil s jedním znalcem z oboru energetiky a on říkal, no, jako ta vláda nějak musela ujistit ty lidi, že něco dělá, tak tam nastřelila ty stropy a nevidím v tom ani velké plus, ani velké mínus. Myslím, že tímhle stylem o tom můžeme uvažovat a zase, abychom vládě nekřivdili, určitě to byla nějaká infuze jistoty, nejenom pro řidiče, ale obecně pro tu ekonomiku, že takhle teď ty ceny budou zhruba vypadat, což také není málo.
1: Novinář, pedagog, ekonom David Klimeš je dnes u mikrofonu.
2: Jak to vidí
3: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
1: Mikuláš Minář ze spolku Milion chvilek předal v pondělí dopoledne na úřadu vlády petici za odvolání ministra kultury Otto Klempíře. Podepsalo ji k té hodině asi na 25 tisíc lidí. Co podle vás může následovat?
0: Tak ministr kultury, pan Klempíř, má teď před sebou takový velký bludný balvan, to je nějakým způsobem přednést na vládu v přijatelném znění nový střešní zákon o médiích veřejné služby. Velmi se mu to nedaří, ten zákon je právem kritizovaný, má asi 400 připomínek, přičem některé ty připomínky jsou stylem, jako takhle to opravdu nemůže být, to ani nedrží pohromadě, jestli to náhodou nepsala AI. A samozřejmě tady jsme v zastupitelské demokracii, tak se nabízí klasická otázka, jestli to třeba nebude první ministr, který také z té vlády bude muset odejít. To, že se zhostit nějaké moderace debaty o budoucím nastavení médií veřejné služby, zda to má nebo nemá, tak já úplně chápu ty, kteří říkají, no tak tenhle člověk asi úplně na to nemá. Jenom bych chtěl říct, určitě to není jediný v uvozovkách slabý kus té vládě. Kdyby tady byli odborníci na obranu, tak by se asi bavili o panu generálu Zunovi. Kdyby tady byli specialisté na regionální rozvoj, tak by se bavili asi o paní ministryni Mrázové. Ale skutečně pan Klempíř je hodně na vrcholu, co se týče těch ohrožení.

0: vážených ministrů.
1: Je tady tak špatný ministr kultury, že si vysloužil výzvu o to zabal to?
0: Tak to je takové to české, ještě mě překvapuje, že to není jako ve verši, ještě Češi rádi taky veršují vlastně tyhle razantní výzvy. Já si myslím, že ta výzva na místě je, stejně tak je na místě, že máme demokraticky zvolenou vládu a premiér zatím říká, tento ministr bude na svém místě. Nicméně včera, nebo když se bavíme, tak den předtím byla koaliční rada, kde měl pan ministr Klempíř obhájit ten svůj zákon, který z gruntu předělá média veřejné služby, a pokud má v této chvíli 400 připomínek a stále tvrdí, že v červnu to bude na vládu a 1.1.2027 pojedou pravidla pro Český rozhlas a Českou televizi úplně na novo, tak mám trošku pocit, že žije v jiném vesmíru. Spíše si myslím, že pokud se o něčem teď bavme ve vztahu k vaší instituci nebo k České televizi, tak se bavme asi o poslaneckém návrhu pana Nachera, který má také něco změnit, a myslím si, že má výrazně větší podporu než právě zákon pana ministra.
1: Tady bychom mohli připomenout, že návrh spočívá v tom mimo jiné, že má osvobodit určité skupiny plátců poplatku médií veřejné služby. Co by to ale přineslo fakticky?
0: Tam je hodně podezřelé, a tady tu kritiku chápu, pokud se bavíme o tom poslaneckém návrhu pana poslance Nachera a dalších poslanců vládní koalice, že to má platit první den dalšího měsíce po schválení tohoto zákona. Zároveň se bavíme o tom, že to osvobození znamená pro Český rozhlas a Českou televizi vyšší 100 miliony výpadku příjmů. A to teda, pokud někdo takto říká, tak vlastně se nemůže divit, že se ho lidé ptají, a co je teda ten úmysl, jak může firma fungovat, když z měsíce na měsíc přijde o stovky milionů korun. Asi moc dobře ne, co tím vlastně chcete říct. Ještě jenom připomínám, že dobrým zvykem, byť je samozřejmě velmi často porušovaným, ale dobrým zvykem je, že když vláda nebo stát přijme nějakou legislativu, tak ideálně má platit od 1.1. nebo třeba od půlky roku. A pokud se blížíme ke konci roku, tak tam nechat aspoň nějakou roční náběhovou dobu, aby se na to ti dotyční v českém státě mohli připravit. Tady zjevně vůči České televizi a Českému rozhlasu je tendence, ať to pokud možno platí obratem, a pak si asi koupíme popcorn a budeme se dívat na to, jak se management obou institucí smaží ve vlastní šťávě, protože to prostě manažersky nejde zvládnout, taková úspora. A pak bych ještě připomněl možná jednu věc. Já ani nevím, jestli pan Nacher a spol. Z toho dostanou politicky to, co chtějí. Když si vezmeme například to, že bude osvobozen od platby za Český rozhlas, Českou televizi člověk nad 75 let, ale zároveň v té domácnosti, pokud bude někdo mladší, tak se nic nemění. Takže já si
1: představu... Zaplatí za domácnost, ne za jednotlivce.
0: Já si představu tu situaci, kdy teda třeba i v mé rodině někdo začne výskat, je mi 76, nemusím už konečně platit. No ale v té rodině bydlí syn, dcera, vnuk, vnučka, ale za tebe se musí platit. Aha, takže se vlastně vůbec nic nezmění a po roce vypjatých debat pro nás vůbec nic nového nenastává. Jestli z tohohle může vzniknout nějaký pocit vysokého ocenění práce současné vlády, to si nejsem jistý.
1: A jak hodnotíte demonstrace na podporu médií veřejné služby? Naposledy byla v neděli před úřadem vlády.
0: Tady můžu jenom souhlasně zopakovat slova pana premiéra. Máme demokracii, každý si může projevovat, jak chce, ať demonstruje, jak chce. Já myslím, že to patří k té občanské společnosti. Osobně si myslím, že jestli se něco v těch zákonech, nebo respektive v tom zákonu pana ministra Klempíře či poslaneckém návrhu pana poslance Nachera, on je to trošinku zmatek, změní, tak to nebude kvůli síle demonstrací, ale kvůli tomu, že někdo na expertní úrovni konečně vysvětlí vládním politikům, že z toho pravděpodobně nezískají ten politický kapitál, který zamýšleli, když to dávali do programového prohlášení vlády.
1: Ještě mě napadá, když jste tady zařadil mezi ty slabší ministry, třeba i Jaromír Zunu, což je armádní generál, pohyboval se v té oblasti obrany. Otto Klempíř celý život strávil v kultuře. Jak si to vysvětlit, že potom alespoň část komentátorů jejich práci hodnotí jako nedostačující?
0: Tohle je skvělá otázka. Já samozřejmě chápu, že v té zastupitelské demokracii může vylétnout do té ministerské funkce kdokoliv, je úplně v pořádku, že dva měsíce před volbami nikdo neví o motoristech, oni to nakonec uhrají a mají ministerstva. To je v pořádku. Takhle to funguje, pokud se dostanou do vládní koalice. Na druhou stranu se ukazuje, že proti třeba době minus 20 let to vedení ministerstev je mnohem divočejší. Je tam mnohem víc nahodilých věcí a klade si to velké nároky mnohem větší na komunikaci a marketing. A pokud to ministerstvo a ten obor neznáte, a to znamená, že třeba jste z té oblasti, z kultury, z armády, ale prostě neznáte to ministerstvo, nevíte, jak se jde do jaké kanceláře, kdo za co odpovídá, ta pravděpodobnost, že i když jste takto jako vybaven, takže schoříte v té funkci, je obrovská a skutečně je asi dobré, když nastupuje na ten ministerský post někdo, kdo v nějaké podobě tu zkušenost už s tím úřadem nebo s tím ministerstvem měl.
1: Novinář a ekonom David Klimeš byl hostem pořadu, jak to vidí. Moc děkuji, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
4: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás zaprvé tři novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
3: Host české dvanáctky.
4: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
5: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě. Ne, radši to nebudu rozhodovat. Já legenda. No, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
4: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
5: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako nějaký hokej by v tom byl, ale já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství a té platinové dvanáctky, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo o hodně později, ta písnička vznikla někdy v roce 73, 74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé v takové jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia, natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74, plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
4: No ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku. Já jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
5: Děkuju za optání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo po častým ježdění a cestování, tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
4: Je to meka.
5: Tak tam taky mám nějaký takový nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
4: To vidím jenom já.
5: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
4: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
5: To mě úplně opravdu dost
4: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
5: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu si ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit mezera 12. 5. června roku 2026 v Pražských žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

Skupina je len Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMS-ka je Hitmezera 12. SMS-ku Hitmezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno, i přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě jednou

noční můra sílí. Když krade zbytky síly, vymývám schované pro noci zklamané. A noční můra sílí, vracím se do chvíli.

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie, Anna Marie, kde zpívali ptáci, celkově 660. novinka letošního roku, SMSka je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala čtvrtou zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju.

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté. Hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne. Skupina Genius Loci, poločas rozpadu.

to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026 a ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, hit Mezera 12. Druhá novinka, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Kde zpívali ptáci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 4. 3. místo, Nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 3.

Druhé místo pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme pátou zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jetplane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Naším hostem bude business poradkyně Margareta Křížová. Jak začít podnikat po 50? Proč si myslíš, že v tomto období začíná pro ženu nejluxusnější období života? A jak si tuto životní etapu užívá ona sama? I na to nám odpoví autorka knih o podnikání Margareta Křížová.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu četby příběhu Miloše Kočky Prameny živé vody. Četbu podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer, Jiřina Švorcová, Lubor Tokoš, Boris Rezner, Jan Skopeček, Věra Tichánková, Alena Krojcmanová, Jaroslav Moučka a další. Seriál natočil režisér Pavel Linhart v roce 1989 a já vám přeju klidný poslech.

0: vodu nic, z vody znik, z vody zrůst, voda, léčivo živné.
1: Roku 1839 postihla Vincence Priznice na Gräfenberku událost, která se krutě zapsala do jeho života. Vnější zdi velkého domu, který byl již téměř před dokončením hrubé stavby, se jednoho dne v náhlém porivu prudkého větru zřítili.
2: Druhý den si dal starosta Rajman zavolat aktuára Wagnera, aby mu podal zprávu o neštěstí.
3: Slyšel jsem, že jsou 4 mrtví a hodně zraněných.
4: Jeden ze zraněných v noci zemřel.
3: Tedy 5 mrtvých.
4: Ano, pane starosto. A 16 raněných, někteří těžce.
3: To musíme hlásit krajskému úřadu do Opavy a zahájit vyšetřování.
4: Ráno jsem poslal prostavitele a stavby vedoucího, aby se sem ihned dostavili.
3: No a?
4: Sluha se vrátil s nepořízenou. Ani jednoho nestihl. Oba prý v noci zmizeli z Frývaldova.
3: Jak to? Zmizeli? Jak víte, že zmizeli?
4: Také jsem se tak ptal. Ale sluha, když je nenašel doma, pátral po okolí. Jeden ze sousedů prý kolem půlnoci zaslechl kočár u stavitelova domu. Za chvíli pak kočár odjel, ale neví, kterým směrem.
3: Čí kočár? Kdo je vezl?
4: Stavitel má svůj kočár a svou stáj.
3: Ach, prokletě. Co budeme dělat?
4: Nedá se nic jiného dělat, pane starosto, než aby krajský úřad zřídil komisi, která vyšetří příčiny zřícení stavby.
1: Úřední komise zjistila neodborné provedení stavby. Tak velká budova nemohla být stavěna bez vnitřní výstuže. Kromě toho byl vadný materiál, špatný kámen a ošizená malta. Komise nařídila strhnout i pravé křídlo, které se v ten osudný den nezřítilo. A bude-li pan Priznic chtít stavět novou budovu takových rozměrů, musí ji postavit z cihel. Osud rodin mrtvých ubožáků a osud zraněných úřady víc nezajímal. Když se starosta Rajman dověděl, že Priznic odškodňuje rodiny mrtvých a těžce raněné, rozčilil se.
3: Jen ať sem nezavádí novou módu. Zavinil jejich úraz? Nezavinil. Tak proč to dělá? Co je to za způsoby? To bylo jejich riziko. Mně jako podnikateli taky nikdo nic nedá, když utrpím ztrátu. A jemu taky ne. Co pak má sám malou škodu s řícením stavby?
1: Ale zavinění je jedna věc, ztráta druhá a život či zdraví jiná. Nesou měřitelná. Neexistuje obnos, který by ji vyvážil. Vincenc, který viděl tolik nemocí a lidského utrpení, to věděl. Své svědomí neuklidnil. Za rok stála na místě zřícené stavby nová budova, vystavěná z cihel, pevná, jako by měla přetrvat staletí. Kdo si ji nazval hradem a to pojmenování jí zůstalo.
2: V neděli 9. června 1839 uspořádali lázeňští hosté slavnost. Shromáždili se v jídelně dřevěného domu a v průvodu šli do nové jídelny, do sálu, jaký v té době nemělo Brno ani Praha. V čele nesli odznaky vodoléčby. Na tyči vlněnou deku, do níž se balili nemocní pocení, na další prostěradlo a na třetí slaměný střevíc, v jakém přecházeli do koupele. Na prahu nové jídelny přivítal průvod Vincenc Priznic s manželkou, hosté se usadili a než začala hudba, Vincenc výjimečně povolil taneční zábavu, pronášely se projevy. Priznic sedící v čele poslouchal, ale Žofie viděla, že je duchem jinde. Když jeden z řečníků skončil, naklonila se k němu.
5: I teď na to myslíš, Vincenci?
2: Vincenc přikývl. Věděl, že má na mysli loňskou tragédii. Stále se mu vybavovala. Teď však uvažoval i o jiném.
3: proč jsem stavěl tento velký kamenný dům. Jen proto, abych zlepšil provoz vodoléčby, abych odpomohl nouzi v bydlení. Nenamlouvám si to jen. Nechtěl jsem tou monumentální stavbou největší široko daleko ukázat na svůj význam, ohromit a ponížit své konkurenty, Weisse a Schrotta. Není to nakonec zas jen pýcha. Ta pýcha, o které mi povídala voda. Tehdy po Františkově smrti.
1: Slova se ujal zas jiný řečník. Vincenc se naň díval svýma jasnýma, přívětivýma očima. Na rtech měl úsměv. Zaslechl slova světový objev, dobrodinec lidstva, lékařský Kolumbus.
3: Fráze. Jen fráze. Proč si řečníci tak libují v bezduché plytkosti, když je tolik vážných věcí? Chtěl jsem postavit velký dům a rychle, aby pacienti zůstávali u mne a neodcházeli ke konkurenci pro nedostatek místa. A dům se zřítil. 5 mrtvých, 16 raněných. Odstrašilo mě to? Ne. Postavil jsem větší a pevnější budovu, jako by měla přetrvat věky. Ale co pak já přetrvám věky? Co bude potom? Po mně. Nemám pokračovatele. V tom je moje slabost proti Weissovi a Schrottovi. Oni mají syny. I to jsem chtěl v sobě potlačit tou velkou stavbou.
2: Řeči skončily, hudba spustila a Prznic musel zahájit tanec. Tančit neuměl. Kde pak by se to byl naučil? Nikdy neměl čas na zábavu. Tak po několika taktech přestal. Najednou ho tu všechno dusilo. Neměl rád slavnosti ani velká shromáždění. Pocítil nesmírnou touhu být sám. Nemohl. Stáli kolem něj lidé, smáli se, vyptávali. Manželka byla neustále v kole. Jeden host po druhém ji prováděl a Vincenc viděl, že je veselá a šťastná. Ten večer, ta stavba, to je i její triumf. Pobyt v přírodě, pobyt na zdravém vzduchu, vodoléčba, se staly heslem doby. Prznic vynášený v tolika publikacích módou. Vodoléčba vzbudila v celé Evropě velký ohlas a Gräfenberg se stal kouzelným vrchem, který k sobě jako magnet přitahoval tisíce prostých i vznešených pacientů nadějí na uzdravení.
1: Také život ve Frývaldově se změnil k nepoznání. Už to nebylo malé, tiché, zakřiknuté městečko, které mělo strach z čarodějnic. Teď to bylo město otevřené celému světu. Dostalo poštovní úřad, Ital Polo si v něm zařídil cukrárnu, otevřel se nový podnik, kde se hrál biliár a usadila se tu i herecká společnost.
2: Ale i rakouská policie si všimla nebývalého ruchu a zřídila ve městě pobočku, kterou nazvala Lázeňskou policií. Navenek k péči o bezpečnost lázeňských hostí, ve skutečnosti k dohledu, zda se mezi nimi neskrývají podezřelé osoby, hlavně uprchlíci z potlačených povstání v cizině.
1: Rok 1839 byl největší sezónou, jakou Gräfenberg a Frývaldov kdy zažili. Seznamy hostí, které si dříve vedli Prznicovi, převzal frývaldovský magistrát. Mezi 1544 hosty bylo tehdy u Prznice 120 lékařů z celé Evropy.
2: Avšak nebyli to jen lékaři, kteří přišli z vlastního zájmu nebo z pověření svých vlád studovat Prznicovu léčebnou metodu. Každý klad má svůj zápor. Mnozí laici se během vlastního léčení začali zabývat myšlenkou, že sami budou léčit. Jiní si doma přečetli knížky a brožury o vodoléčbě a přijeli se podívat, obhlédnout a zkusit koupele, přírodní sprchy, změřit vany a množství a teplotu vody v nich, aby pak, jako žáci velkého pryznice, vyzkoušeli doma jeho léčení nebo nalezli podnikatele, s nímž by založili vodoléčebný ústav.
1: Kolumbovo vejce. Jak je všechno jednoduché, pocení, studená voda, střídmost, marcipán s mlékem, pohyb na čerstvém vzduchu. Umí-li to pryznic, proč by na tom nemohli vydělávat i oni? Žádný z těch napodobitelů laiků nevěděl nebo nechtěl vědět, že mu chybí to nejdůležitější. Pryznicovo nadání, intuice, jeho zkušenosti po léta pečlivě, trpělivě sbírané a uvážlivě tříděné.
2: Našli se nejen napodobitelé, ale hlavně zlepšovatelé. Že u pryznice trvá léčení 3, 4 i 6 měsíců, jeho chyba. Nechává krátce potit a krátce ve studené vodě. Každá dobrá věc se přece může přehánět. Pacient může zůstat ve studené vodě až zmodrá a potit se může celý den. Proč asi pryznic hlásá zásadu následovat přírodu, nic nevynucovat? Proto, aby si své nemocné déle udržel a víc na nich vydělal.
6: Slyšel jsem o takových pokusech i o jejich následcích a vůbec mi nebyly lhostejné. Neutrpěli tím jen ubožáci, kteří padli do rukou nezodpovědných lidí. Trpěla tím celá vodoléčba a tím i já sám. Právě ty případy slouží odpůrcům vodoléčby a právě jimi se manipuluje.
2: Proto Vincenc teď více než dřív stále opakoval.
6: Čím víc je tělo nemocné, tím opatrněji se v něm musí povzbuzovat, posilovat a upevňovat jeho životní síla. Každý nepřiměřený zásah je škodlivý nebo dokonce zhoubný.
1: Bohužel mnozí napodobitelé a zlepšovatelé neznali prostou moudrost Vincencova otce. Voda je živel, jako oheň. Musí se s ní opatrně a nikdy neslyšeli hlas vody, který mladému pryznicovi šeptal: jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
2: A byla ještě jedna bolest, která tížila a kterou musel nést jen on sám. Ale v té mu teď svítla naděje. Žofie po 3 letech znovu otěhotněla. Snad konečně dostane syna, pokračovatele, zachovatele rodu a budoucího hospodáře na polích, na níž se lopotili jeho předkové, snad konečně. Ale v květnu roku 1840 se narodila 7. dcera Karolína. Když potom po 13 měsících se narodila Albertína, oba rodiče se mlčky vzdali.
1: Jednoho slunného zářijového dne vyšel aktuár Wagner ze svého domu pod Gräfenbergem. Chystal se na odpolední procházku do přírody. V té chvíli zastavil na cestě u domu otevřený kočár, v němž seděly 2 ženy. Starší, asi 50letá, ve světlých šatech a vedle ní asi 35letá, v tmavém cestovním oděvu s unaveným výrazem v obličeji.
7: Zeptej se na cestu.
1: Zvolala starší polsky na sluhu, který seděl na kozlíku vedle kočího a současně se francouzsky obrátila na svoji společnici.
7: Je to místní člověk a vypadá dost inteligentně. Snad nám to poví.
1: Wagner sluhovi polsky odpověděl.
8: Pojedete vpravo, pořád nahoru vozovou cestou. Dostanete se tam i s tím kočárem, ale dejte pozor na výmoly.
7: Hrozná cesta k tomu slavnému pryznicovi. To ji nemůže nechat zřídit.
8: Mohl by, ale zřejmě nechce.
1: Řekl na to Wagner překvapené paní plynou francouzštinou.
7: A to je nahoře taky tak špatné?
8: Nádherná příroda a vzduch, jaký nenajdete nikde jinde.
7: Ptáme se po bydlení. Pohodlí.
8: Hledáte snad zdraví?
7: Vy znáte pryznice?
8: Patřím do okruhu jeho přátel, řekl bych dobrých přátel.
7: Výborně. Jděte napřed a zaříďte, ať nám dá pořádné bydlení. Zaplatím to.
8: Lituji, ale mám právě cestu jinam. A potom, Pan Priznic se nedá ovlivnit. Jistě udělá, co bude moci. Na Gräfenbergu je ovšem stále přeplněno.
7: Ano? Jak to, že mluvíte tak dobře francouzsky?
8: Moje matka byla Pařížanka. A já tam studoval, na Sorboně.
7: Na Sorboně? Poslyšte, a to jste se usadil tady, v takové díře?
8: Madam, nevím, kolik jste toho procestovala, ale bude-li vám dopřáno poznat zdejší kraj, uvidíte, že je jen málo takových míst na světě. Prošel jsem dost zemí, ale tady jsem se usadil. Žiju tu už skoro 30 let a nevyměnil bych to ani za Paříž, ani za Londýn.
7: Jste hrdý, ale zajímavý člověk. No, snad vás někdy uvidíme nahoře.
2: Za několik dní se Wagner vypravil na Gräfenberg, aby se u Prizniců zeptal na nové hosty. Vylíčil Joffie svou příhodu.
9: To byla hraběnka Čeková z Polské Kamenice. Ta už tu není. Od začátku s ní byly potíže. Vincenc jí mohl zatím dát jen volnou místnost v přístavku za domem. Byla takovým jednoduchým zařízením zklamaná. Postel, stůl se dvěma židlemi a prostá skříň, která nemá zámek. To se jí nelíbilo. Musí si přece zamknout své šperky. Co když jí je někdo ukradne?
10: Řekl jsem jí, že se u nás nic nezamyká, ani dveře ne. A když se jí něco ztratí, ať přijde, že jí to nahradí.
9: Ale paní hraběnka nebyla spokojená. Poslala sluhu, aby jí našel bydlení ve Frivaldově.
8: A co její společnice?
9: To je skromná žena. Jmenuje se Rozálie Kaltfeldová, pochází z Neuchâtelu ve Švýcarsku a byla 10 let vychovatelkou u bratrance hraběnky Čakové v Polsku.
10: Trpí bolestmi hlavy, myslím, že se vyléčí.
9: Bydlí u Millerů a je spokojená. Lázeňská jí chválí, jen se s ní těžko domlouvá. Nechcete jí v tom pomoci?
8: Ale ano, Miller rád.
2: Slečna Kaltfeldová vděčně přijala nabídku pana aktuára k nedělní procházce. Wagner ji vedl novou promenádou, kterou dal Priznic zřídit kolem kopce nedaleko od lázeňských domů. Po chvíli se jim otevřel výhled na všechny strany.
8: Tamhle je Česká Ves. A tam Frivaldov. Náměstí a radnice. A hned vedle kostel na nebevzetí Panny Marie.
2: Zastavili se u pomníku, kde na vysokém podstavci stála bronzová socha krásného lva.
8: To je první pomník na počest Vincence Priznice.
7: Proč lev?
8: To je tak. Jeden z maďarských hostů, János hrabě Erdődy, požádal na popud svých krajanů sochaře Ludvíka Švantálera, který se zde také léčil, aby na počest Priznice vytvořil pomník. Sochař, který se narodil v Mnichově a studoval u slavného Bertela Thorvaldsena v Římě, mu nabídl svůj již hotový odlitek stojícího lva. Maďarům se líbil, protože vhodně symbolizoval sílu léčivé vody. Nedávno byl lev přivezen a umístěn na tomto kovovém podstavci.
7: A co ta slova? Jsou v maďarštině, co říkají?
8: Napsal je velký maďarský básník Mihály Vereš Marty a říkají toto. Lidé i němá tvář společný kdys nápoj pili. Náhle však člověk z píchy se vody vzdal, v churavé klesl sklíčené stáří. Priznic pak vzkřísil hojivou moc vody, znova ve staré síle a mládí zas lidské povstalo plémě. Zásluhy Priznice, dobrodince lidstva, velebí vděční Maďaři a od pramenů životodárných na Gräfenbergu zdraví své krajany, jenž po nás přijdou z nich pít.
7: Kdyby mě pan Priznic zbavil mého trápení, byla bych mu do smrti vděčná. A také bych mu postavila sochu, kdybych na to měla.
8: Ale pan Priznic si na slávu příliš nepotrpí. Je rád, když mu zůstane pacient aspoň ve svém srdci vděčný. A to se mu nestává vždycky.
7: Ano, znám to. Vděčnost je květina, která nejdříve uvadá. Sama jsem to dobře poznala u pánů a jejich rozmazlených dětí.
2: Zvolna se vraceli domů. Aktuár dal zavolat lázeňskou a překládal oba polná přání. Když se loučili, Kaltfeldová se usmála.
7: Dnes byl pro mě po dlouhé době hezký den. Nebolela mě tolik hlava.
8: I pro mne to byl krásný den. I když mě hlava nebolívá.
2: Domluvili se, že přijde zase v neděli a vyjdou si na procházku.
1: Byl pátek, 9. říjen. Do oken se co chvíli opřel vítr, v komíně zahučelo. Aktuár Wagner zaslechl pod okny dusot chvatných kroků a současně výkřik hoří. Odložil knihu a vyběhl ven. V městě, v místě zvaném Na svobodě, viděl ohnivý sloup, který se tetelil v prudkém větru. Rychle se oblékl a spěchal do města. Skutečně hořelo na svobodě, nedaleko náměstí, kde odedávna byly sýpky, 36 stodol a teď právě plných sklizeného obilí. A k tomu vítr. Na záchranu stodol nebylo ani pomyšlení. Chytala jedna od druhé, vítr přenášel výchy slámy jako pochodně. Co bude s domy? Na svobodě a ve městě. Všude byl nepopsatelný zmatek. Lidé vyváděli bučící krávy a neklidný dobytek z chlévu a stájí, zachraňovali, co se dalo.
2: Wagner hledal, kde by pomohl. V tom spatřil, jak vzduchem letí velký hořící kus slámy a padá na doškovou střechu malého domku s přístavkem. Když dopadl, rozhodil po střeše desítky rozžavených úlomků. Muž stojící ve vikýři domku vylil na hořící výh džber vody, po něm druhý, třetí i čtvrtý. Prázdné džbery schazoval dolů, kde je sebral mladík, patrně jeho syn, a spěchal s nimi ke studni. Wagner se tam rozeběhl a začal točit rumpálem. V neděli odpoledne čekala na Greifenbergu slečna Kaltfeldová, připravená na procházku. Už dávno minul čas, kdy aktuár měl přijít. Nejdříve se zlobila, neměla ráda nepřesnost, pak v ní narůstala obava. Zašla k pryznicům zeptat se, zda tam pan Wagner nebyl. Joffie i Vincenc byli překvapeni.
10: Slíbil, že přijde a nepřišel? To není samo sebou. Pošlu dolů lázeňského Neugebauera, aby zjistil, co s ním je.
8: Pomáhal jsem hasit. Polil jsem se přitom. Pak jsem musel do hořícího domu, abych vytáhl chlapce, domkářova syna. Málem jsme tam zůstali oba. Doma jsem pak dostal třesavku a nemohl se nijak zahřát. Pak jsem vstal, abych přiložil v kamnech a dál už nevím.
2: Vincenc nařídil odnést nemocného do lázeňské komory a ve vlažné pololázni ho silně třel. Když se voda po několika minutách rozpáleným tělem oteplila, lázeňský jí část vylil a nahradil stejným množstvím studené vody a tak původní teplota zůstávala stejná. Poté Wagnera přenesli do velké vany se studenou vodou, musel zadržet dech a na okamžik ho do ní ponořili. Potom znova do vlažné pololázně a postup s třením a výměnou vody se opakoval, stejně jako ponoření do studené vody.
1: Po několikerém opakování této kůry poklesla teplota a zmírnily se potíže s dechem. Wagnerovi se ulevilo. Ale stále nebylo vyhráno. Vincenc ho dal položit na lůžko, třít na sucho a zabalit do vlhkého zábalu, který se opakoval, jakmile se zábal ohřál. Když teplota znovu stoupala, následovala procedura s vlažnou pololázní, třením a studenou vodou. To se opakovalo první noc 8krát, za dalších 24 hodin 3krát. Zachránila Stepanu aktuárovi život, řekla lázeňská slečně Kaltfeldové.
11: Já? Čím?
1: Že jste na něj upozornila. Nebýt vás, kdo by se byl staral, co dělá starý mládenec ve svém domku. A než by za ním v pondělí přišli z magistrátu, bylo by už dávno pozdě.
2: Mnohým hostům se přestalo líbit ve městě, kde byl stále cítit zápach spáleniště a kde měli na očích nešťastné lidi. I hraběnka Čaková se rozhodla odjet. Poslala sluhu na Gräfenberg pro Rosálii Kaltfeldovou, aby se s ní přišla rozloučit. Kaltfeldová se lekla, hraběnka odjíždí, co bude s ní? Čaková jí to vyložila.
7: Musíte se léčit, má milá. Pan Prznic mi říkal, že vás uzdraví, ale vyžaduje to čas. No a až se uzdravíte, jistě si najdete nějaké místo. Můj bratranec je vám vděčen za 10 let výchovy jeho dětí, ale už vyrostly a nebudou vás potřebovat. Zde vám mám od něho předat váček za vaše služby a na léčení.
2: Kaltfeldová nevěděla, jak se dostala z Frývaldova na Gräfenberg.
11: Po 10 letech vyhazov. A takhle, to neměli odvahu mi to říct doma. Jsem nemocná. Co bude dál? Uzdravím se? Najdu si pak zaměstnání? A co když ne?
1: V noci dostala slečna Kaltfeldová prudkou horečku. Lázeňská běžela pro Pryznice. Nařídil studené zábaly, dokud horečka nepřejde. Ráno ji navštívil znovu. Nechápal, co tak najednou způsobilo zhoršení. Dal zmírnit procedury na takové, jaké měla na počátku léčení.
2: Podle svého pravidelného programu přijímal Pryznic denně své frývaldovské pacienty v hotelu u Koruny. Toho dne ho navštívila hraběnka Čaková, aby mu oznámila svůj odjezd.
10: Ale vaše společnice s vámi odjet nemůže.
7: Nestojím o to. Včera se mi dala výpověď.
10: Dnes v noci se její stav náhle zhoršil. Nechcete vzít výpověď zpátky?
7: Ne.
10: Prosím vás, pomůžete jí.
7: Už ji nepotřebujeme.
10: Tedy šťastnou cestu.
12: Miloš Kočka, Prameny živé vody. Pro dnešek končí četba, kterou podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Pryznice upravil Pavel Linhart. Seriál vznikl v roce 1989 a jeho další část Na dvojce uvedeme zítra večer ve 22 hodin.
13: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
14: Český rozhlas 2.
13: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači z nočního mikrofóra, které právě teď začalo na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Vás zdraví Monika Valentová. Dnes jsem si pozvala filmového dokumentaristu, producenta, manažera a dobrodruha, to je tedy slovo, které v souvislosti s ním se používá často, ale ono k němu patří. Viktora Kunu, dobrý večer.
1: Už se červenám. Ale dobrý večer.
0: Dobrý večer. To se hodíte tady k dekoraci našeho studia, když jste do červena. Viktor v celovečerních filmech zdokumentoval Krkonoše, Jizerky, teď dokončuje film o moravském krasu, založil a řídí stále horolezecký a cestovatelský festival Dech hor, slezl kdeco na mořském kajaku, lecos sjel a přesto mu největší úraz způsobil cizí chlap, který se opilý vypotácel z hospody a bodl ho do zad. Do té doby byl Viktor především skvělým profesionálním houslistou. Byl to váš největší úraz, Viktore, je to tak, nebo se mýlím?
1: No tak asi určitě, protože mě to vyhodilo úplně z toho života, na který jsem byl zvyklý, to znamená z profesionální dráhy. Protože i když třeba po těch 3 letech jsem se dal jako do pořádku, tak už vlastně všechny smlouvy byly zrušený a přesvědčujte potom někoho, že můžete stát před 90členým orchestrem jako solista a podáte ten výkon jako dřív, když byla poraněná mícha a člověk byl ochrnutý. No.
0: A věřil byste si, kdyby teda ten zájem z té druhé strany byl, tak věřil byste si jako virtuóz?
1: Přijďte, mluvíme o něčem, co bylo před 25 lety.
0: Jo. No jo, je to tak. 2002
1: až 24 let, takže to už jako já si neumím představit. Já jsem se musel pak uživit, takže jsem makal, studoval jsem jazyky, 3 státnice jsem si udělal, nebo ty jazykové zkoušky, to nebyly státnice, ale ty centrále Mittelstufe Prüfung a CAI a tyhle ty věci, že jo. A musel jsem se živit v jiných oborech. Takže jsem na ty housle musel zapomenout víceméně, protože mě to semlelo a studoval jsem vlastně pořád několik let. Něco.
0: Jak říkáte, je to 24 let, o vašem úrazu se dokonce i v televizním dokumentu a různě v médiích docela mluvilo, často i v bulváru, protože co si budem, je to takové jaksi atraktivní úraz. Zní to strašně, ale je pro třeba bulvární novináře. Mnozí naši posluchači to možná vědí, ale můžete jenom úplně stručně říct, proč vás ten chlap bodl do zad?
1: No proč to já nevím, protože byl asi totální magor, recidivista, já jsem byl jeho 5. ublížení na těle a tam v Kobylisích prostě byl takový malý buffet bar, nebo jak to nazvat, kam chodili sousedi, bylo to udělané přímo jako v podjezdu toho paneláku, takže tam byli sousedi a já jsem šel jako kolem, nahlínul jsem tam a ten magor jako vyšel za mnou, bod mě nůž dozad, úplně zákeřně, takže i kdybych byl, já nevím, černý pás karate, tak jsem vlastně neměl šanci, protože to bylo víceméně překvapení. A udělal to, protože byl magor, že? Protože nic jiného neuměl, byl ožralý pod práškama, jeho otec bachař. A šokující bylo, jak malej trest dostal, přitom byl v podmínce, ještě čekal na výkon trestu, takže se mu to kumulovalo a já byl v šoku, jak u nás prostě tyhle ty lidi vlastně mají zelenou, aby dělali takovýhle násilnosti.
0: A no. On si vás snad s někým spletl, že?
1: Ano, on se měl s někým splet, no, to víte moc dobře, no.
0: To vím. Tak to je černý humor.
1: Z toho dokumentu,
0: ano. Dámy a pánové, posloucháte noční mikrofórum a Viktor Kuna, jak už jsem říkala a o tom budeme teď mluvit, naštěstí chytil druhý dech.

0: Posloucháte stanici Dvojka, posloucháte Noční mikroforum a jeho hostem je mimo jiné spoluautor celovečerního dokumentu Krkonoše a autor celovečerního dokumentu Jizerské hory Příběh jedinečné krajiny Viktor Kuna. Chalupu máte, Viktore, prý na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, někde tak
1: plus
0: minus. Proč jste nejdřív začal točit Krkonoše?
1: No, oni byli vpravo a vpravo taky Jilemnice a tam je kamarád Martin Král, který tam učí na gymnáziu a to byl jeho nápad. On mě jenom zavolal, že chodí po hrách, točí a že bych chtěl udělat film, protože tam viděl, jak jsem dělal nějaký ten filmový festival horolezecký a byly tam nějaký moje dva amatérský malý filmíky z hor a z mořských kajaků.
0: To je tedy Dech hor, o kterém už jsme mluvili.
1: Býval to Dech hor, protože po covidu já jsem to neobnovil. No, nějak jsem prostě už neměl energie a pak jsem si říkal, už to horolezectví je všude nějak hodně a už jsem na ty hory jaký přestal jezdit, protože jsem tomu horolezectví vlastně věnoval téměř každý víkend 10 let a jsem jezdil do Rakouska, protože jsem pracoval v Německu a takže jsem to bohužel neobnovil a pak jsem chtěl dělat jako jiný festival, spíš jako ekologický a do toho mi jako vlítnul teda ten covid. A tadyhle ten Martin Král, středoškolský profesor tam na gymnáziu, tak strašně měl rád ty Krkonoše a řekl, ale pojď mi pomoct, já nějak jako asi by se do toho něco mohl vníst, že jo. Tak jsme udělali takový ten první film a pustilo ho tam v kině a pak nám řekli, hele, něco na tom je, vemte to, udělejte to nějak jako pořádně, takže se ještě rok točilo a dalších půl roku stříhalo a ten film teda úplným překvapením se dostal na Českou televizi, dokonce když jsem byl v Ománu těsně dva dny před Vánocema 2018, tak to potom šlo o Vánocích na český a to bylo takové překvapení a v kinech. Jo. A i v Německu, pak se dostalo distribuce v Německu. Takže i když jsem pak měl jako zajímavé nabídky na práci, jako projektový manažer, tak mě řekli pokračuj, tak potom jsem se dal teda do těch Jizerek. No.
0: Já pořád si to sumíruju, protože že jo, máme takový ten otrocký pohled na mapu, čili vy musíte mít chalupu někde na jižním svahu, když jste viděl Krkonoše...
1: Mezi Rokytnici a Harrachovem.
0: Aha,
1: jo, takový trojúhelník tam je a mezi Rokytnicí...
0: A že jste říkal, že byli vpravo.
1: No, tak když tam koukám...
0: Když tam koukáte, jasný.
1: Tak vpravo rozumím, jsou Krkonoše, vlevo jsou Jizerky.
0: Jo, už to chápu.
1: A vždycky, když jsem vyjel na kole na Voseckou, což byla fuška s tím stativem, a chtěl jsem točit Krkonoše, tak většinou se zatáhli a já jsem se kouknul na druhou stranu a Jizerky měly jako hezký počasí. Jak jsem si vždycky říkal, ty vole, ty točíš blbý hory. Takže jsem začal jako snít o tom, přemýšlet, že přeci jen bych jako pokračoval.
0: Tady teda U Krkonoš byl autorem scénáře a námětu, tedy Martin Král, vámi už zmíněný.
1: Ano.
0: A vy jste se ale zhostil hudby, zvuku, střihu, režie a ještě jste tam vypravěčem. To všechno jste uměl?
1: No, já to neumím doteďka, ale udělal
0: ale
1: jsem to.
0: Ale ten film teda na to slízl docela hodně cen a úspěchů, no, na to, že jste to neuměl.
1: Dělal jsem to a víceméně za pochodu jsem se to jako učil, že jo. No, takže stříhat jako v novém softwaru, protože už to musel být nějaké jako profesionálnější. Jo, ty kamery, tak to se zmáčne čudlík, že jo, a nastaví se to, ale ta hudba potom, že jo, ale hlavně ten film měl jako 90 minut, jo, takže tam jak to zařídit, aby to ty diváci v tom kině vydrželi, že jo. Takže tohle spíš byl jako problém na to přijít, no.
0: No, hudba je tam krásná a některé houslové interpretace jsou ve vašem podání.
1: Ano,
0: tak to jste si tak nostalgicky zavzpomínal.
1: No ne, já jsem vytáhnul ty starý CDčka, no, který jsem jasný, natočil v 90. letech a když se tam něco hodilo, tak jsem tam fouknul, no.
0: No jasně, jasně. A hodilo. Jako hudba je tam moc krásná. No a která z těch profesí mnou zmíněných vám třeba dala nejvíc zabrat?
1: V té filmařině?
0: No.
1: No, člověk se nejvíc mučí u toho střihu, že jo? Protože u toho střihu ten film jako vymýšlím de facto v zásadě. A tím, že to dělám já, tak mám na to jenom jedny oči a jedny uši a v tom je to těžký, jo. Takže teďko třeba v tomhle tom filmu, který točím teďko, o Moravském krasu, tak prosím, aby mě s tím jako dramaturgicky vždycky někdo pomohl, takže teď je to Honza Kadeřábek, který je takový člověk, který, já to tady asi můžu říct, protože je to Česká televize, že jo, který se mnou, my jsme se seznámili, když dělal o mě Gejzír pořád na český, takže jsme od té doby byli kamarádi a občas zavolal, že potřebuje nějakého kameramana, tak jsem přijel. A takže teď se s ním začínám radit a vůbec jakým způsobem to udělat, abych už to netočil sám, nedělal ty filmy sám, protože když potom vidím na český a krátký dokumenty, je v titulkách 60 lidí, kteří na tom pracovali, tak je to jako rozdíl, jo, protože vlastně každá ta profese po režisérovi střiháč, takže střiháč je dramaturgem režiséra, že jo, a tak dále, a jsou to furt nějaký kontrolní oči, který druhý den se lepší vyspali než já, že jo, jsem unavený stříhal, takže tohle to samozřejmě asi hraje jako roli a v tom to mám jako těžký, jako no.
0: Naprosto rozumím, a v titulcích filmu o Jizerských horách bylo ještě méně jmen, protože tam byl Viktor Kuna dokonce i tedy autorem námětu a scénáře, takže to už je opravdu váš autorský film. Bylo to pro vás, bylo to pro vás v něčem důležité?
1: Počkejte, co myslíte?
0: To, že je to váš autorský film, že jste vlastně psal i ten scénář.
1: To je ten průšek toho všeho, protože já bych to nejradši dělal v týmu.
0: Aha.
1: Já bych byl nejradši, kdybych třeba...
0: A už nikdo nechtěl někdy... s vámi pracovat?
1: No tak já jsem hlavně nikoho neznal, že jo? Tehdy jsem...
0: No a co ten Martin Král?
1: No tak Martin Král už do těch Jizerek nechtěl, jo, ten mi tam točil chvíli dronem a já prostě to nešlo. Tam jsem potom se seznámil, jmenuje se René Bělohradský, kamarád, skamarádili jsme se a on tam žije, takže on znal jako spoustu lidí, potom tam sehrálo roli HKO, to šlo taky vstříc, takže já jsem měl několik těch odborných poradců, jo, a třeba i v tom muzeum Skla Bižuterie,

0: taková jako procházka po těch horách. Když to tady jsou to opravdu v těch Jizerských horách už jako příběhy těch sklářů a příběhy lesů, příběhů prostě chrámu v Hejnicích, že jo, i s tím příběhem, že to byl ten noční tábor, že to komunisti jako tohle. Takže ty historické věci se tady opravdu museli nastudovat do detailů, aby se potom dali zjednodušit správně do toho filmu. Takže asi takhle. No.
1: K tomu se určitě dostaneme k Jizerkám, ale kdybyste měl definovat Krkonoše ve třech větách třeba.
0: Jako hory?
1: No prostě definovat Krkonoše Viktor Kuna podle toho, co ve vás zanechali.
0: Jako hory nebo film?
1: Hory.
0: No tak by mě zanechali především vzpomínky, protože tam táta mě tam bral od 7 let, že jo, protože tam máme chalupu a napřed jsem je vlastně poznal s tátou a s bráchou my, Martinem, a tak jsme tak jako chodili, potom nějakým způsobem já teda začal fidlat na ty housle, takže víceméně veškerý volný čas se věnoval houslím, ale pak byla zase nějaká perioda právě po tom úraze, kdy já jsem vlastně začal po té rehabilitaci jako jezdit na kole a běhat, takže najednou jsem s místníma z Pasek nad Jizerou projel tam s pár lidma, nebo jezdili jsme teda na kole ty Krkonoše, takže znova jsem je poznal. Jo, ještě jsem zapomněl, že někdy v těch 15 já byl maniák na běžky. Mm-hmm. Takže to byl, zase jsem ty hory proběh na těch běžkách. Jo. No a potom to bylo s tou kamerou, díky tomu Martinovi, takže ty hory jsou Krkonoše pro mě takový jakoby vzpomínky, protože v různých etapách jsem se na mě vzpomněl a v různých etapách jsem tam šel jinak. Jo, a musel jsem je vidět, nebo viděl jsem je jako z jiného rozhraní, jo, toho mozku. Takže za nějakým jiným účelem. No a teď jsem akorát odjížděl z chalupy, štípal jsem tam dříví, říkal jsem si, kurňa, už jsem nahoře dlouho nebyl, už by se směl pochlapit, no ale až dostříhám film, protože tady na to není čas. No. Znova se tam vydat, no. To tak jsem se ale rozpůvil, se omlouval.
1: Jsem právě chtěla říct tři věty, to teda rozhodně nebyly, ale byla to krásná tři souvětí.
0: Okay.
1: Viktor Kuna je hostem nočního mikrofóra.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Dnes se mnou ve studiu sedí filmový dokumentarista, manažer Viktor Kuna. Nakousli jsme Jizerské hory, nakousli jsme Moravský kras. Jizerské hory jsou vaším autorským filmem, to jsem říkala, tam jste opravdu podepsán téměř pod všemi profesemi, rozhodně pod námětem, scénářem, reží, střihem, kamerou, zvukem, hudbou. Na čem jste tam spolupracoval?
3: Na Jizerských horách spolupracovat, kdo mi pomáhal.
2: No, kdo vám pomáhal?
3: Především ty odborní poradci.
2: Jasně.
3: Jo, o kterých jsem mluvil před chvílí. A potom jsem to vždycky jako jednou za půl roku někomu ukázal. No, to byla Bára Kopecká, což je taková profesorka a na FAMU a tak dále. A potom Daniel Souček, kameraman. Takže a Karel Coma mi tam pomáhal, ten taky na České televizi je střihač. Takže jsem to občas jako ukázal a ty mi vždycky řekli, hele, působí to takhle, tohle, a šel jsem na půl roku domů a předělával jsem to. Dělám si legraci, ale jo.
2: To je důležité, že domů, protože vlastně naši posluchači asi netuší, že vy máte v relativně malém bytě relativně malé studio, ale ono je vlastně malé prostorově, ale velké tím, co všechno se v něm dá dělat.
3: No, tak v bytě mám teda studio a je vybavený, no, jako asi dobře, jako i zvukově a obrazově, no, všechno tam kalibrované.
2: Všechno tam teda máte, nemusel jste vyhledávat nějaká profesionálnější pracoviště?
3: Ne, i dokonce jsem to barvil, ty filmy barvím postprodukci, ale zvuk mi dělal zvukař, no, pan Mamula, takže zvuk ten doma jako pětikanálový do kina, já neudělám. Jo, na tom musí jako být už to.
2: A tam jste vážně takhle zavřený v tom pokojíčku?
3: No to je to prostě nejhorší, je hlavně pod mě furt, že jo, protože tam moc jako nemůže to světlo a prostě je to tam pod mě a už toho mám depku, jo, už je to jako nějak moc, jo, teď to stříhám taky už rok. A
2: no, k tomu se dostaneme ke krasu. Vy si to umíte teda udělat zajímavé. No. Zeptám se, mě jenom vrtalo hlavou technická, proč, když Jizerky i Krkonoše mají stejnou stopáž, tak proč jste Jizerky rozdělil na dva díly?
3: No já jsem rozdělil ty Krkonoše pro Českou televizi.
2: Ale jo? Já jsem to viděla v jednom kuse.
3: No, v televizi.
2: A
3: to jste asi nemohla.
2: Ne, v televizi ne.
3: V kině, protože jsou teda dvě verze. Jedna je obě dvě.
2: Já jsem si to stáhla z internetu a tam jsem si stáhla teda jeden díl.
3: No, tak to bude
2: 90 minut.
3: To ne, to, počkejte, já tyku, odkud se to stahovalo, já nevím.
2: To nevadí, takže to nebudeme říkat.
3: Ale abych to vysvětlil, na České televizi, na České televizi v i vysílání a ve vysílání oba dva filmy jsou ve dvou dílech.
2: Mm-hmm.
3: To znamená, je to dvakrát většinou 48 minut,
2: jasně.
3: Ale v kinech to šlo jiná verze, která byla prostě v celku 90
2: minut. Takže já prostě viděla filmovou verzi. Já si to taky umím udělat hezký. Měla jsem pocit, a když tak mi to vyvraťte, jestli vy ten pocit nemáte, ale že v těch Jizerských horách v tom filmu, že jste daleko intenzivněji byl na poplach, že je třeba zastavit řádění člověka v těch horách. Byl to můj dojem, nebo cítíte to stejně?
3: No, já jsem hlavně během toho natáčení, během toho vzniku filmu, který vlastně vznikal mírně přes 3 roky, nějak začal jako vnímat, co se na těch horách děje. Jo. Takže tím se právě potom měnil i ten scénář, i víceméně asi nějaký smysl toho filmu, ale hlavně tím to dostal pro mě ten film smysl, jo, protože asi jsem tam trošku jako poukázal, nebo ukázal na nějaké dění, které by tam nemělo být, hlavně mi je teda líto těch zvířátek, protože napříč Jizerskýma horama vede prostě asfaltová silnice, kde nikdo nekontroluje rychlost téměř závodních motorek Němců, který se tam ženou, prostě já je naměřil prostě autem za nějak 120, jo, přes veškerý letitý výzvy, aby dali prostě tam radary, aby dali radar kolem Souský přehrady, což je víceméně, ne víceméně, ale je to prostě nádoba na pitnou vodu, tahle přehrada. A když tam něco stalo, tak volej, benzín by tam prostě tek a tohle to všechno. A tak dále, neustále se tam dál staví, je to prostě, je tam 150 kilometrů asfaltových cest, další prostě cesty zpevněný. Najednou příhoda, jo, tam jsem točil v dešti, jo, prudkým, a najednou stojím prostě na cestě a najednou vidím, jak kolem té cesty v těch příkopech se valí strašně moc vody, jo. A předtím jako konzultuju nebo píšu do scénáře, jak ty hory mají zadržovat vodu, že jo, kvůli klimatu, kvůli všemu. A tadyhle za 20 minut prostě jsou odvodněný jezerky těma příkopama, které tam jsou hlavně kvůli tomu, aby Lesy České republiky nemuseli často opravovat silnice, že jo? Aby se to nepodemlelo a tak dále. A potom dál, jako jsem to jako studoval, že prostě třeba tam je rašeliniště rybí loučky a ty rašeliniště, to je to strašně cený, že jo? To tam drží ty prameny i v suchu, protože to rašeliniště je jako taková houba, která jako nasaje vodu. A když je sucho, tak ji ještě pouští, zachrání ty prameny, že jo. A teď je tam třeba rašeliniště, rybí loučky a to je kolem dokola vede asfaltová cesta, že jo, s těma příkopama. Takže ani z těch okolních svahů ta voda se tam přirozeně nedostane, takže tohleto rašeliniště prostě vysychá. Nějakým kompromisem prej tam udělali nějaký 3 tunýlky na tu vodu, úplně to nestačí, že jo. Je to úplně směšný, takže to jsou věci, které jsem tam potom se hodně začal zajímat. Začal jsem to konzultovat tam s lidma z HKO a dalšíma lidma a víceméně ten scénář se měnil a nějaké věci jsem prostě v tom filmu naznačil. No. A jsem rád, protože ten film dostal nějakou pro mě jakoby jiný rozměr a vůbec smysl. No.
2: Víte co, já v Jezerkách máme chalupu a já tam jezdím od svých 2 let a pamatuju si ten pohled v těch 70kách, 80kách, že to byly opravdu holí kopce, na tom trčely takový prostě uschlý kmeny torza stromů a byl to opravdu jako smutný pohled i pro to dítě. Teď, když tam jedu, tak ten pohled na Jizerský hory je daleko šťavnatější, optimističtější, tak by člověk si řekl, že se to třeba aspoň vyvíjí dobrým směrem. Vy ten pocit nemáte?
3: Ne, tohle to se vyvíjí dobrým směrem, protože ty elektrárny za komunismu teda pouštěly ty oxidy síry a tohle to všechno a byly odsířený potom, že jo, naštěstí teda po sametové revoluci se ta ochrana přírody začala nějakým způsobem brát vážněji. Nebo ona se tehdy skutečně brala velmi vážně v těch Jizerkách. Ale teď už se bere jenom vážněji, protože ten zákon na ochranu přírody, ten 114 nebo co z roku, nebo 112 z roku 93, je neustále těma novelizacema oslabován ve prospěch prostě podnikání a tak dále. A teďko to vypadá na úplnou hrůzu, že jo. Takže tohleto všechno, já jsem tím tam procházel a viděl jsem prostě, jak se tadyhle smědava starý barák rozšířil o třetinu pomalu, jo, za platí si nějakou pokutu, nebo to mají povolený, já nevím, co tam bylo, protože to už bylo po natáčení filmu, ale jde to prostě, jo, že ty ubytovací kapacity, ty parkoviště se rozšířujou, auta tam stojí pod Bukovcem, což je víceméně, tam je pralouka Čedičová, kde jsou ty nejcennější květiny vůbec prostě z celých Jizerských hor. No a tam stojí prostě nekontrolovaně auta mimo ty parkoviště, protože a ještě ten hospodský to tam jako nabízel, ať mu tam na té louce stojí a vybíral stovku. Že? Takže a žádný policajti to tam jako nějakým způsobem nehlídali a takže tam desítky aut stálo, no byly to smutný pohledy a přitom ta pralouka zase, když člověk do toho strčí nos, no tak je důležitá pro to, aby byl hmyz, že jo, a hmyz je důležitý pro to a tohle, a nakonec to končí tím, že my tu pralouku potřebujeme, my ten hmyz, aby jsme měli na polích nějaký prostě plodiny, jo, protože bez toho hmyzu to prostě nejde, jo, takže tím jsem k tomu trochu čuchnul a nějaký věci prostě do toho filmu jako zanes, no.
2: No, tak to nezní moc optimisticky, ale když vás poprosím o něco pozitivního, tak čím jsou Jizerky unikátní? Tehdy, teď jste říkal v minulém vstupu několik dlouhých souvětí krásných o Krkonoších, tak čím jsou z vašeho pohledu Jizerky unikátní?
3: No tak já si myslím, já nejsem jako ekolog, jo, jasně. A měl by tady sedět, toto by měl odpovědět
2: ten
3: někdo.
2: Ten bude taky jednou sedět, nebojte.
3: Ale já se domnívám, prýma, tak kdyby to vzal za mě. Já se domnívám, že to je ta cenost je v těch rašeliništích, jo, protože dneska je nedostatek vody, já to vidím na chalupě, protože ještě najednou jsem si vzpomněl, že v Jizerkách je záběr na můj studánku, jak tam teče takhle voda mírně. Dneska už tam 3 roky neteče, tam to vyschlo, jo. A právě to odvodňování těch Jizerek, to si myslím, že je největší hřích, a těma příkopama, jo, tou těžbou vlastně, těma ekonomickýma záměrama. A to si myslím, že je průšvih, protože naopak by se tam měla ta voda zadržovat, aby ty rašeliniště jí měly co nejvíc a aby potom udržovaly ty prameny a ty prameny nevysychaly. Tak jako asi toto je ta ta nejdůležitější věc, podle mě, ta voda, že jo, protože bez té vody nevím, jak to bude, že jo, nebo to, no, tak, no.
2: Jeden by čekal, že budete dokumentovat další hory, ale vy jste se pustil a spustil doslova do moravského krasu a o tom budeme mluvit už po písničce.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Na židli pro hosta dnes usedl dokumentarista, obchodní a projektový manažer, dobrodruh Viktor Kuna. My jsme tady vlastně jenom nakousli ten moravský kras. Já mám pocit, že vy jste, Viktore, chtěl, aby měl premiéru už loni. Co se zadrhlo?
3: No, loni ne, to jsem
2: loni
3: si...
2: Ne?
3: Já nevím.
2: Jo, tak někde jo. Jste to řekla, nebo to někdo špatně jo. Napsal?
3: No, zadrhlo se to, že tím, že jsem neschopnej to dodělat, no. Že to prostě trvá, no. Plazíme se tam v bahně a tak dále, protože hlavně ten kras, tenhle ten film by měl být o těch veřejnosti nepřístupných jeskyních, jo. Takže je to strašně náročný a jdeme třeba jeskyní 9 kilometrů, pak začneme točit, ale těch 9 kilometrů se neujde za 2 hodiny, jo. Takže a jeden záběr jsem tak jako 30 minut trvá, než se nasvítí pořádně, takže je to prostě práce a taky plavu prostě v tom jakoby scénáři, v tom ději toho filmu, protože ač je to malý teritorium, jo, tak možná, že by se mohli říct, že je dvojitý, že nahoře a dole, jo, a tím je jako velký, ale jsou to takový jako příběhy, které jsou hodně roztříštěný, protože jsou každá ta jeskyně je tam nějaký jako příběh a tohleto, takže je to jakoby hodně, to je to taková mozaika. A vlastně dělat jako ve filmu mozaiku místo jako velkých příběhů nebo jednoho je asi těžší, teda mám pocit, než teda jako kdyby třeba v těch Jizerských horách, to bylo jako 13 kapitol, že jo, a něco všechny propojovalo, tak tady vlastně tenhle film by měl být o významu těch jeskyní, jo, protože si myslím, že nebo aspoň já to vůbec nevěděl, jaký jeskyni mají význam, než aby se na nich rejžovaly prachy, že tam lidi přijdou, turisti, a za 800 stovek mají dneska vstup a můžou se kouknout na pár krápníků, jo. Takže jaký mají vlastně význam těch jeskyní a co se zatím skrývá za různá dobrodružství, než byly objevený, tak to je tak téma tohohle filmu a je to pro mě daleko náročnější teda než ty Jizerské hory.
2: No. No, to si jako laicky i možná dokážu představit. Máte sebou nějaké jeskyňáře?
3: Ano.
2: Někoho, kdo vás hlídá?
3: Ano. Hlídá, no. Zaprvé, ten přístup vlastně točíme především v jeskyních, které jsou veřejnosti nepřístupné, takže musí nám dát povolení to HKO, ta zpráva, musí nám dát klíče a já mám to velký štěstí, že po nějakém roce jsme se tam nějak zkamarádili a ten Fili Chalupka, což má na starosti ty jeskyně z toho HKO, tak chodí s náma a pomáhá nám, jo. Takže tohle to je velký štěstí a potom vlastně do toho filmu mi navez kamarád, který je o tam tať, Zdeněk Špíšek, který je teda přírodovědec, ale má nějaký povědomí o tom a všechny tam zná, takže zase tam jako otevřel dveře k těm odborníkům a taky pomáhá prostě s natáčením a podobně. A takže tímhle tím já to tam jako boxuju, no. Pomalu.
2: Je tam nějaká technika, předpokládám, že ano, se kterou jste třeba do té doby nebyl v kontaktu?
3: No, je to osvětlování v těch jeskyních, jo. A lítání dronem, já tam lítám dronem, oh. Že jo, a tak dále. Takže nejenom já teda, i ten Filip mi pomáhá, abych byl opatrný a nezapomněl jsem tady na někoho. Takže mi tam pomáhají lidi se vším, s tím lítáním dronem, ale tam je problém to osvětlení. A potom samozřejmě ten film taky nabírá na minutách, jo. Tak pro mě byla otázka, kolik jako unese ten divák těch jeskyní vůbec koukat. Jo. Takže jsem tam otevřel vůbec příběh i toho, co je na povrchu a smyslu vlastně toho moravského krasu, který tam vlastně uchovává díky té hloubce těch kaňonů i tu chladnomilnou přírodu, která tam vlastně je takřka vysokohorská. Takže tohle všechno, co ten vlastně, jaký je smysl bez toho moravského krasu, že existuje. Je to zase uchování nějaký tý, jakoby tý přírody, že jo. No a potom jsme tam taky vzali nějaký vzorky vody, který tečou z okolních obcí do těch jeskyní a byli jsme totálně v šoku. Takže tady na to vůbec jako pracujeme na tom, aby jsme dešifrovali, co u nás, v naší republice, může týc do chráněné oblasti moravský kras, nebo do chráněných oblastí. Jo.
2: To by si člověk řekl, že nemůže být čistší vody, než je tahle ta
3: hluboko jde to tam z nějakých 5 číren odpadních vod, který vypadají, že nezadržejí všechny látky, že ani nemají kapacitu na ty základní.
2: A co jste našli ve vodě?
3: No, našli jsme třeba 45 farmak, léčiv, jo. Já tohleto dělám s Akademií věd a Karlovou univerzitou s lidma, odborníkama.
2: 45% nebo druhů farmak?
3: Od léky na tlak, antikoncepce, všechno to tam jako je.
2: A co tak Češi nejčastěji berou v té oblasti? Je to tak?
3: Alkohol. Ne, tohle já bych teďko nechtěl jako tady nějak se moc vyjadřovat, protože v tomhletom okamžiku my připravujeme vlastně tu studii, z který na základě těch vzorků, který se vzali, kterých bylo kolem 60, tak vlastně se to vyhodnocuje a vyhodnocují to odborníci. Jo, ale to, co já vím, tak hlavní nebezpečí vůbec celosvětově, globálně, jsou ty technické látky, kterých člověk tady 70 tisíc prostě na planetě vyrobil. Jako jsou Gore-Texy a různé látky na nádobí, že jo, a tak dále, který jsou věčný, který nikdy tady z té země koule nezmizej už. A tím to zaplavujeme. Jo? Takže a vlastně se ani pořádně neskoumá, když potom, protože jsme tam našli něco i v pitné vodě, ale ty pitné vodě, to je prostě celosvětově, že ta pitná voda není úplně čistá, jsou tam farmaka, ale pozor, jako jsem teďko před tím studiem toho,
2: ano.
3: Dělám teď tu poslední kapitolu, takže mě nikdo nechytejte za slovo, ani zítra nemlaťte, ale ty výsledky ukázaly, že i v té pitné vodě jsou nějaký látky a tak dále, a to, co jde do toho moravského krasu i z těch polí, ty pesticidy a co tam prosakuje, i od komunistů ještě do teďka, skrz těch 100 metrů těch vápencových hornil, je jako alarmující. To znamená, tohle to teče prostě do té krasové jakoby přírody dole v tom podzemí a je to vlastně důkaz toho, co jinde na polích prostě celosvětově vlastně pouštíme do hlubin naší zeměkoule prostě do těch polí. Samozřejmě dneska těch pesticidů, hlavně v Evropě, je daleko míň, jsou daleko míň jako nebezpečný. Samozřejmě to i hlídaný, protože ty zemědělci mají dotace, jsou tím vázaný, ale zase nějaký pesticidy se pašujou, že jo, nějaký prý údajně, nějaký pesticidy prostě mají lidi nebo mají někde nějaký zbytky, ještě než se to zakázalo. Takže třeba to nebezpečí, nebo třeba i v tom moravském krasu, jako de facto logicky může být, že jsou tam pořád pole nad neznámýma jeskyněma a nějaká míra toho se do těch jeskyní dostává. A teď je otázkou třeba ten mikroživot, který v těch jeskyních je, což jsou maličkatý breberky, sotva půl milimetru jako velký, do jaký míry prostě, když to tady jako zničíme, se to jednou ukáže jako velice jako nemoudrý a špatný, protože nějaký život to je, nějaký organismy, najednou v těch jeskyních vznikne kyselý prostředí a vlastně nikdo neví, co to může způsobit. A já mluvím jenom o jeskyních, ale do té jeskyně ještě 100 metrů těma horninama, kde nějakým způsobem tyhle ty látky jako působí. Jo? A jako prokázaly ty výzkumy, že opravdu z těch polí v té půdě jako minimálně 20-30 let ty pesticidy se prostě držej, ty starý komunistický, jo, takže teďko ty současný jako míň, ale pořád je to jako zamyšlení, teda co vůbec máme, teda pouště do národních parků a do chráněných oblastí.
2: Tak trošku s obavami tedy jsem zvědavá na výsledky průzkumu, na kterém spolupracuje i Akademie věd a Univerzita Karlova, je to tak, myslím. Řekněte mi, mám pocit, že tedy další ekologický apel je na spadnutí a je to dobře, je to super, ale co vám tam udělalo radost pod zemí? Velkou.
3: Ježišmarja, tak to je taková otázka na tělo, protože se musím přiznat, že já jsem člověk, který, i když je na záchodě, tak má otevřený dveře.
2: Ne, ne.
3: Ano, já jakmile jsem v úzkém prostoru, tak mě není dobře. Takže já, když jsem přišel do těch jeskyní, teda ne do těch veřejností přístupno, těch punkevek a tak dále, jo. Ale když jsem se tam plazil těma závalama, jak tomu říkají, mezi kamenama, kde teda ten postup je strašně pomalý, je to v bahně, všechno, že jo. Tak mě tam nebylo dobře.
2: No právě.
3: Já prostě nějakým způsobem, ještě ta čelovka, víte, ona to je jako omezený prostor vidění, že jo. Takže mě to tam jako radost moc jako nedělalo a byl to vždycky pro mě stres taky, jo, velký do dneška, protože se mnou tam jde 6 dalších lidí a já mám hrozně vždycky strach, že něco zapomenu doma, že se to natáčení zhroutí, jo, že třeba karta, baterka nenabitá, tohle. Já to dneska v mém věku už hrozně jako jako prožívám. Takže největší radost mě ten moravský kras udělal v tom, že už to mám zřejmě všechno v těch jeskyních natočený.
2: Nicméně ale strávil jste tam spoustu hodin, co vás pudí k tomu, že jste to vůbec absolvoval? Vždyť jsem mohl zase tadyhle točit o Šumavě nebo...
3: No, já se musím přiznat, že mě tam nalákal ten Zdeněk Špíšek, jo, ten místní, který mi nasliboval, jak dá dohromady scénář a všechno.
2: To musí být dobrý motivační řečník.
3: To byl hodně dobrý motivační. My jsme se znali už roky, on vystupuje jak v Krkonoších, tak i v Jizerských horách v tom filmu. A my jsme se jako znali, ale najednou i on zjistil, že to není tak jednoduchý, že to je hrozně roztříštěných témat, který každý je nějakým způsobem hluboký, ale než ho člověk nastuduje, tak musí přemluvit strašně lidí, aby se dostal prostě k nějakým informacím a ukázalo se to velice složitý, jo. Takže já konzultuju s lidma z muzea s Blanenskem, archeologickým ústavem v Brně, muzeem v Brně, národní, to zemský muzeum moravský, nebo tak nějak se to jmenuje. Jo, takže všude se doprošuju, a teď si představte, přijede Pražák, že jo, a řekne jim tam Moravákům, a já teď tady o té vaší Moravě budu točit film, jo. No, takže vůbec ty začátky nebyly jednoduchý, jo, ale prostě se to nějak jako překonalo, nějak se to rozjelo a i tyhle ty lidi, který měsíce nebrali třeba telefon a neodpověděli na maily, tak dneska už jsme kamarádi a nějak to pokračuje a i když jsem moc, několikrát jsem to chtěl vzdát, tak jsem se zabejčil, že ten film prostě dodělám. No.
2: Kdy doufáte v premiéru?
3: Takhle, já jsem chtěl na podzim teďko, ale právě s tou vodou, s tímhletím vším se to posunuje, protože se to musí udělat a já to nemůžu jako slíbit. Jo. Takže, ale v každém případě film musí být dodělaný do konce tohohle roku, takže premiéra na jaře, třeba březen příštího roku. No.
2: Tak se těšíme. A ještě nekončíme, Noční mikrofórum ještě nekončí, Viktor Kuna je stále ve studiu.

0: Hostem dnešního nočního mikroflora je Viktor Kuna, muž mnoha profesí. Zatím jsme mluvili zejména o jeho filmové dokumentární tvorbě a mapování českých hor a teď i tedy Moravského krasu. To vaše dobrodružství, Viktore, tedy hledání nových cest a často vlastně i to riziko, které s tím souvisí, se podle mě projevuje také zájmem vaším o alternativní energetické zdroje, o řešení odpadového hospodářství. Já jsem to studovala a vůbec tomu nerozumím.
1: Vy
0: jste se věnoval termochemické recyklaci plastů. Ano, je to tak? Co to
1: takhle,
0: je?
1: Já jsem po tom úraze byl v těch velkých nějakých firmách jako E.ON IT, takže jsem lítal do Německa, Německu a tak dále. A potom najednou vlastně jsem se tady s někým seznámil a řekli mě, hele, pojď, my chceme udělat jako malou firmu a budeme po světě nabízet jako vlastně produkty velkých firem. Jo. Mm-hmm. A tím pádem já jsem se dostal do různých států, teda v tom Blízkém východě, v Ázii.
0: Kde jste byl všude?
1: Pravidelně jezdil, no. Cesty byly do Ománu, Palestiny, Izraele, Azerbajdžán, Tadžikistán, Kazachstán a především to byl Irán, Irák a Irán.
0: Aha.
1: Asi se na něco zapomněl. Jako, ale. A víceméně tam šlo o to, že hlavní takový produkt byl, že se tady snažili vyrobit technologii termochemické recyklace. Jo? To znamená z plastů udělat olej, který by potom z toho oleje se udělali zase další plasty, které to jednoduše. A takže kvůli tomu jsem byl mockrát jako v Iránu, několik let jsem tam jezdil, teda od roku 2016, kdy se zrušily sankce, až do té doby, kde Trump znova vyhlásil sankce, znova, to bylo nějak 2018, 2019, jako nevím přesně, tak potom jsem tam byl jenom asi dvakrát. Jo. Takže ten Irán je taková věc, která dneska je jako aktuální samozřejmě, a já jsem tam jezdil takřka každý dva měsíce, třeba na měsíc, jo, nebo na opravdu několik týdnů. Projezd jsem i hory, byl jsem na tom Samalánu, i v té provincii Azerbajdžán, jo, iránský provincii Azerbajdžán, jo, u hranic s Azerbajdžánem. Tam jsme lezli nějakou 5000, jo, projezdil jsem právě ty ostrovy, ten Kishkeshim, kde dneska tam vlastně je to u toho hormuzského průlivu, Hormuz Strait, jako tam, že jo, kde se jako bojuje. A samozřejmě ty města jako Isfahan a Shiraz, kde jsou ty, kde se bombardovaly ty atomové jejich, ty nukleární vývojové prostě obohacování uranu, tak to jsou místa, kde jako jsem hodně jakoby byl, no. A musím teda tady říct, že je mi hodně líto prostě toho Iránu, jo, protože samozřejmě ty Iránci jsou v zásadě, nebo buď jsem byl nějaký bublině, ale pak by ta bublina musela být strašně velká, strašně skvělí lidi, jo. Nejsou jako Arabové, to jsou prostě Peršani, kteří původně měli úplně jako jiný náboženství a víceméně chtějí demokracii, chtějí svobodu, jo, a věřili strašně i tomu americkému světu a tak dále. A vlastně ten Trump jako tady vyzýval k tomu, jdou do ulic, že se tam změní režim a že ho změní a přijde na pomoc. A de facto jim tam zemřelo 20 000 lidí a žádná pomoc prostě není. Jo, slyšíme o nějakých blbých dohodách. Tak tohle to je samozřejmě velice smutný, že si telefonuju prostě s těma lidma, protože dneska prostě ten jejich sen, že Amerika je stát, který bojuje jako o demokracii a může přinést jako pomoc, tak se jim pomalu rozplývá a oni prostě budou za chvíli nenávidět. Jo. Protože tohle jako já považuji za normálně jako nefér. Na druhou stranu, ta situace, myslím, a vždycky jsem to jako tvrdil, je hrozně podobná jako u nás prostě v tom komunismu, že ten stát, ten národ je prostě znásilněný prostě tou sepou, to jsou ty gardy, ta politika těch islámců kolem těch národních gard, nebo ty islámci si vytvořili tu sepu, ty národní gardy, která to tam prostě státní policií prostě znásilňuje a velice drastické. Jenom bych řekl jeden příklad, kdykoliv jsem jednal s velkýma firmama, tak vždycky tam seděli nějaký dva chlapy, tichý a ty jenom pozorovali a to byla prostě ta tajná policie, že jo, která vlastně tam všechno jako mapovala. No.
0: Máte zase úplně netradiční a zajímavý úhel pohledu vlastně na tu problematiku tam. Kdy jste tam byl vlastně naposledy?
1: Já teď přesně nevím, jestli to bylo 2019, protože ještě jsem tam jako jezdil po těch vyhlášení těch nových sankcí nebo toho blokádu, dokonce jsem tam byl s jedním už finančním manažerem tady z banky, že by zařídil financování tam na projektu právě na ostrově Kish, jo, v tom Perském zálivu. Malibu, to tam je hezký, jo, tam je teplý moře a tam se potápíte a žraloci tam vidíte, metrový žraloky, takže tohle to je všechno jako sranda. No, a, ale takhle to skončilo, takže bych byl rád, kdyby lidi jako nezavrhovali Iránce, jo, protože jsou skvělí lidi, ale opravdu jsou znásilnění, byli tím populismem v roce 79, prostě tou revolucí islámskou a nemůžou se toho zbavit, takže pozor, pozor, jednou to přijde a bude to strašně dlouho trvat, než se toho zbavíme.
0: Vy jste měl vlastně strašně, teď mě napadá, co jste zažíval ještě jako student, že jste měl velmi zajímavý úhel pohledu i na sametovou revoluci, které jste se vlastně nakonec účastnil, ale vy jste tehdy studoval v Moskvě housle, že?
1: No, když, to je otázka na tělo, ale nebyl jsem komunista, ani já jsem vím. Nebyl ve straně, ani se jsem, nebo to, a můj táta nesměl přednášet na univerzitách, ale co si budem říkat, ty Rusové tehdy měli nejlepší houslovou školu na světě. Nekompromisně. A když jsem tam končil, tak tam ale všichni ty profesoři začali emigrovat. Jo. A skutečně David Oistrach a katedra Oistrach a to všechno tady byly jako pojmy a já jsem chtěl rád jako dobře. Že jo. A takže lidi, kteří to brali vážně, měli na to, tak tam směřovali prostě z celého světa. Jo, od Ameriky po Japonsko studovat prostě v Moskvě na vysoké škole. Že? No.
0: No a přišel, no. Ale vy jste si tu revoluci samotnou tady užil, že?
1: Málo. Tohle to se tak jako stydím, protože samozřejmě tehdy nebyl internet, tehdy já neměl prostě satelit na pokoji na koleji, že jo. Takže já jsem tak jako pozoroval, táta mě jednou za týden nějak jako volal na chvilku, takže že se něco jakoby děje, jo. A pořádně se neměl, nevěděl,
0: tamní
1: co.
0: Tamní média vám nic neřekla samozřejmě.
1: Samozřejmě, že ne. To ani nebylo kde na ně koukat, ano. Jo. Prostě ruskou televizi na to tam nebyl čas, to bylo tak intenzivní všechno a já jsem v té době už koncertoval i po Rusku, jo. Takže jsem na to neměl čas, ale no, jsem jako přijel a náhodou jsem přijel někdy toho 15. listopadu, jo. A najednou tam koukám jako puk na televizi, co se děje, no a vlastně ruším letenku a zůstal jsem tady ten týden, takže já od toho pondělí, protože v sobotu jsem byl ještě na chalupě, to byl ten 17. listopad, myslím, ale od toho pondělí...
0: Pátek to byl.
1: Pátek, ale já jsem v neděli už přijel do Prahy, už mi to se cvaklo, co se děje, a od pondělka, nebo v neděli jsem už byl v tom Svatém Vítě, nebo jak to tam bylo, a každý den jsem prostě, a teď jsem tam viděl ty partajní muzikanty, který ještě předtím mávali v televizi, jsou hrdý na partajní legitimaci, rudou, že jo, nebudu tady říkat ty jména, že jo, solisti, houslisti, a tam stojí jako to občanský fórum, že jo, no, jak to umíme se přetvářet.
0: Tak nakonec jste byl na správném místě. Připadá mi, že se vám to docela dost často daří, kromě teda tehdy té hospody, kolem které jste tak před Vánoci šel v roce 2002, ale jinak mi to připadá, že se pohybujete na místech, kde je důležité, abyste byl, a hlavně, když o tom potom můžete a chcete referovat. A já jsem ráda, že jste byl na tomhletom místě dneska večer, protože noční mikroforum končí, takže já vám, Viktore, děkuju moc za pozvání.
1: No já děkuju vám.
0: Dozvěděla jsem se spoustu věcí.
1: Opravdu. No, i po tom našem dokumentu.
0: Například o termochemické recyklaci plastu.
1: A to já už jsem zapomněl pomalu.
0: Děkuju. Hostem dnešního mikrofora byl Viktor Kuna. Dobrou noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Se.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

Další noční mikroforum za 23 hodin, další noční prout právě teď. První dvě hudební novinky jsou o akcích pod širým nebem. Letnice na Vyšehrad zve tento týden na World Music. Prázdniny v Ostravě odstartuje festival elektronické hudby Beats for Love. Příjemnou noc s dvojkou.

0: Tento týden ve čtvrtek bude na Pražské letní scéně Vyšehrad znít World Music. V areálu vystoupí Iva Marešová se skupinou Razam. Víc už Iva osobně právě teď v nočním proudu. Ivo, vítej.
1: Krásný večer všem přeju.
0: Výjimečné místo, výjimečný koncert. Prosím, představ program večera a hlavně, proč jste si vybrali právě Vyšehrad?
1: Tak Vyšehrad proto, že nás na něj pozvala Jitka Bláhová, což je úžasná dáma, která dělá nádherný koncerty na krásných místech. A ona na nás pozvala právě na Vyšehrad, takže jsme pozvání velmi rádi přijali. A velmi se těšíme, protože tam budeme vlastně v rozšířené sestavě Razamu, která teďka aktuálně funguje. Máme navíc kytaristu Vladimíra Šrámka, takže
0: což
1: máme...
0: je mimo jiné i ředitel Filharmonie Hradec Králové.
1: Ano, přesně tak. A je to skvělý kytarista a my máme nové písně, takže diváci můžou slyšet kromě písní ze všech různých alb, která máme, tak uslyší i nové písně a vlastně rozšířenou novou sestavu. A Vyšehrad je magický, nádherný místo, takže já doufám, že vyjde počasí.
0: Atmosféra určitě tam bude dokonalá.
1: Já doufám, že vyjde počasí, že nebudeme muset zastřešovat jeviště a tím pádem uvidíte na celou Prahu.
0: Nemělo by déšť až o víkendu, takže ve čtvrtek by mělo být sucho večer. Tedy, jestli to vyjde. Razem tvoří a interpretuje world music inspirovanou slovanskou hudbou z lekce, řekněme, rockovou tváří. Kdo je hlavním tvůrcem hudby? Nepředpokládám, že hrajete jenom tradicionály.
1: No, my nehrajeme vůbec tradicionále, my v podstatě veškerá naše tvorba, až s výjimkou asi 2-3 písní, jsou naše autorské věci a slovanský kořen tam je, protože Saša Jasinský, akordeonista, je z Běloruska, původní violista je Rus, kluci, kytarista z Moravy, takže je to tak jako přirozený...
0: Je to slovanská kapela.
1: Je to přirozený slovanský kořen, ale samozřejmě... Máme tam spoustu dalších hudebních prvků a žánrů, ono se nám to tak dost prolíná. Ty aranže máme čím dál košatější a v podstatě už ani ten zvuk, který byl původně, když jsme hráli se Sašou jako duo nebo potom jako trio, už ta kapela nestojí vyloženě na tom akordeonu, ale je tam právě hodně kytar, housle a klavír používáme, takže je to... Myslím si, velmi košatý, jak žánrově, tak co se týká aranží.
0: A kdo je tedy tvůrcem hudby?
1: Jo, a to jsem ti zapomněla říct. Tvůrcem převážně většiny písní já a Saša Jasinský a hodně skládá třeba Radek Doležal Bubeník. Ten teďka v poslední době skládá hodně a myslím si, že do
0: určitě se
1: nových...
0: občas zapojí kompletní kapela, protože všechno je vždycky vlastně kolektivní dílo.
1: Tak, my vždycky uděláme takový ten základ takhle v té sestavě, jak jsem říkala, ale dotváříme to kompletně celá kapela na zkouškách, nebo každý si vlastně svůj part vytvoří sám, protože prostě to tak máme, jako každý si tvoří tu svoji část a krásně to do sebe zapadá.
0: Teď výjimečně změním téma. Ty jsi spolupracovala, Ivo, s celou řadou významných hudebníků, namátkou Michal Pavlíček, Blue Effect, Čechomor. Představila jsi se v řadě skvělých muzikálů. Můžeme se na některý z nich v nejbližší době za tebou vydat?
1: Na muzikál? Mm-hmm. Tak v současné době já bych tomu úplně neříkala muzikál, ale v Hradci Králové jsme udělali se skupinou Razam a ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové jsme udělali představení A pak usnu a vstanu, což je představení s hudbou Zuzany Navarové. Radek Doležal právě bubeník Razamu nádherně nově zaranžoval, myslím si velmi citlivě právě pro kapelu a pro orchestr Zuzaniny písně a jelikož Hradec Králové v loňském roce slavil 800 let výročí, tak Zuzanu jako hradečačku jsme strašně rádi oslavili právě takovýmhle představením, takže hraju v tomto představení, pak pokračuje stále Balada pro banditu ve Vinohradském divadle a co se týče echt muzikálu, tak tam hraju v divadle Kalich ještě pořád Johanku z Arku, kterou mám moc ráda.
0: Dodejme, že budeš oslavovat a vzpomínat na Zuzanu Navarovou také na velkých festivalech, třeba na Colors.
1: Ano, budeme přímo s Klicperovým divadlem, s tím divadelním představením přímo navštívíme 18.7. doufám, že nepletu datum, Colors of Ostrava. A 10.6., což je za chvilku, tak máme i koncertní verzi k tomuto představení, kdy vlastně s orchestrem a s kapelou hrajeme písně Zuzany a s nima vystoupíme na Rock for People 10.6.
0: Další zajímavé a důležité místo na festivalové mapě v Česku. V první řadě je ale aktuální koncert s Razamem na Vyšehradské letní scéně. A vím, že to nebude jen hudební událost, ale také přátelské setkání s publikem.
1: Ano, ano. My to máme od 7 hodin je koncert, ale otvíráme už v 6 hodin a budeme rádi, když přijdete dřív, protože náš kamarád Patrik Lamka, který má výbornou pražírnu Lamkafé, tak tam budou mít občerstvení, takže si tam rádi s váma něco dáme a popovídáme. A od 7 hodin bude koncert. A je to teda tento čtvrtek 28. května.
0: Jevo, díky za rozhovor, díky za tvůj čas a skvělé publikum nejen na Vyšehradě.
1: Já děkuji též, všem přeji krásný večer a moc se na vás ve čtvrtek těšíme.
0: Nejbližší hudební cíl hudebních fanoušků World Music je tento týden. Ve čtvrtek 28. května letní scéna Vyšehrad a koncert Ivy Marešové se skupinou Razam.

Za 11 minut 12 na dvojce posloucháte Noční proud. Jsme v čase open-air koncertu a festivalu, například za World Music tento týden můžete vyrazit na Pražský Vyšehrad za elektronikou 1. července třeba do Ostravy. Letošní ročník festivalu Beats for Love nabídne mezi 1. a 4. červencem zatím největší a produkčně nejnáročnější program v historii akce. Fanoušci se můžou těšit na headlinery jako Calvin Harris, Marshmallow nebo Dimitri Vegas and Like Mike. Důkaz, že to letos bude opravdu velký, je investice pořadatelů do účinkujících. Booking je o 25 milionů korun dražší než loni. Ročník 2025 měl návštěvnost 164 tisíce lidí a interpreti měli k dispozici 18 pódií. Vystoupilo na nich přibližně 560 interpretů z celého světa. No, možná letos padne další rekord. A to je Calvin Harris, headliner.

Za 4 minuty bude půlnoc. Po zprávách bude mít noční proud jako obvykle návštěvu. Pozvání přijal zpěvák Ondřej Ruml. Na svém novém albu Vždycky to tu bylo překvapuje zvukem i zásadním posunem směrem do nitra své duše. Na desce spolupracoval s producentem Igorem Chapovským a to nemohlo dopadnout jinak než skvěle. Těšíme se na vás už v novém dnu, v středě 27. května.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň, schválila to sněmovna. Bývalý poslanec Ferry je podmíněně na svobodě, za znásilnění si odpykal 2/3 trestu. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou, ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká Finsko a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Je středa 27. května, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
2: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5005 korun.
2: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
4: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
2: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Dominik Ferry opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 ze 3letého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Ferry argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
5: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
1: Soud stanovil zkušební dobu na 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Ferry se musí neveřejně omluvit poškozeným. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. V projevu řekl, že velké země se bez ochoty přijímat omezení vlastní moci blíží ke katastrofě a že střední Evropa a Česká republika to ze zkušeností ví lépe než kdokoliv jiný.
6: Central Europe knows very well what a world.
7: Ministr Macinka ve svém projevu varoval před světem, kde velmoci přestanou dodržovat pravidla. Zatímco velké státy se zabývají světovým pořádkem, malé státy se podle něj soustředí na to, co se stane, když se ten pořádek zhroutí. Ministr jako příklad nezapomenutelné zkušenosti s rozpadem pravidel jmenoval střední Evropu a Českou republiku zvlášť. Jakákoliv mocnost, řekl ve svém projevu, která začne věřit, že představuje jedinou správnou budoucnost pro lidstvo, postupně ztrácí schopnost respektovat ostatní. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Při prvním jednání parlamentu do voleb to řekl předseda vlády Péter Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána. Část návrhů už opozice kritizuje.
8: Premiér Maďar mluvil například o kontrolách ministerstev, podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po vládě Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů.
9: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint.
8: Kvůli úsporám chce také zrušit benefity pro politiky, ale i starosty nebo ředitele státních firem. Maďar už dřív slíbil snížit svůj premiérský plat v přepočtu na asi 250 tisíc korun. Ten Orbánův činil zhruba 500 000. Poslanci strany Fidesz, kteří po 16 letech poprvé zasedli v opozici, Maďarův projev označili za vyhrocený a štvavý. Snížení poslaneckých platů ale považují za rozumné. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Česko letos díky muniční iniciativě dodá Ukrajině asi 1 000 000 kusů velkorážové munice, tedy o polovinu méně než loni. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle resortu mohly být nakonec vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel ale upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z loňských 18 států se podle něj jejich počet snížil na 9.
10: Ti, kteří nesli hlavní břímě, tak celkem logicky si řekli, proč bychom to měli být stále jenom my. A to dopadá tak trochu i na Českou republiku, protože my sice stále poskytujeme management a know-how celé iniciativě, ale sami do ní nepřispíváme, což také určitě nedává dobrý signál ostatním.
1: Podle Pavla by přesto letošní množství dodané munice mohlo být stejné jako loni. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech. Řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ-kartu.
11: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
1: V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před 2 týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození výmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den. Později bude uložená do hrobu v kryptě.
12: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
13: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před 2 týdny ukradená. Ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
14: Neplánujeme ji dále vystavovat.
13: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
14: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
13: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Olvin Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun. Podle Stejskalové díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů korun. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale také u všech obdržených branek. K tomu Alšer říká.
15: Je to hezký, ale ne tak moc. Gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
1: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká Finsko. Start duelu je v 16 hodin na 20 minut. Následně se domácí Švýcaři střetnou se Švédy. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada-USA a Norsko-Lotyšsko. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Odveta je na programu v sobotu. Zítra rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Uzavřený nájezd na D1 u Hulína a nehoda na D7 u Loun. Na dálnici D1 je u Hulína uzavřený nájezd od dálnice Svrštáku a Otrokovic ve směru na Brno. Na exitu na kilometru 265 budou vyprošťovat dodávku z příkopu. Na D1 se dostanete přes Hulín a nájezdem na kilometru 264. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku před sjezdem na Benešov. Na kilometru 20,5 stojí kamion v odstavném pruhu, vozidla tam vybočují. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova překáží nehoda před Louny. Za nájezdem z exitu Louny Východ na 45. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, která má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen ojediněle, objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
18: Skoro 11 minut je středa 27. května. Po zprávách na Dvojce pokračuje noční proud. Mým nočním hostem dnes bude zpěvák Ondřej Ruml. Společně projdeme jeho letošní album Vždycky to tu bylo. A koncerty samozřejmě, které zpěváka v létě čekají. Příjemnou noc.
0: Noční proud.
17: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Dospívala Norah Jones a teď už noční návštěva dvojky, zpěvák Ondřej Ruml. Vítejte v nočním proudu.
1: Dobrý večer.
0: Ve vašem případě je to už tak trochu tradice, co album, to noční proud. Dnes budeme mluvit hlavně o desce, vždycky to tu bylo. Přes pár lety jste v jednom z rozhovorů řekl, že když člověk musí dělat jen věci, aby se líbili druhým, tak je to cesta do pekel. Pořád to platí?
1: No platí to stoprocentně, ale mně to přijde, když jsem to nedávno někde četl jako ten titulek, tak jsem si říkal, no vlastně, teď pro umělce je to samozřejmost, že dělá věci tak, aby se líbily hlavně jemu a aby to mělo nějakou vnitřní hodnotu a ne, aby to bylo poplatný době nebo poplatný někomu, kdo si o to žádá, tak mi to pak přišlo takový zbytečný něco takového prohlašovat, ale zrovna jsem to tak řekl a tak jsem to tak i myslel.
0: A zůstalo to venku a je to pravda. Vaše předchozí nahrávky jsou, řekněme, retro. Album Vždycky toto bylo má moderní zvuk, který nebudu vymezovat ty ingredience. Z různých stylů, zkrátka je to rozdíl. Proč jste se tak rozhodl možná rozbít image toho uhlazeného elegána?
1: No já jsem nějak, možná je to tím, že mi letos bude 45, tak už jsem tak jako měl pocit, že by možná bylo dobrý začít dělat něco jako doopravdy. Jako něco,
0: tak
1: jako,
0: 45 jako je opravdu nejvyšší čas.
1: No, jako začít dělat něco jako opravdu jako pořádně. Jo. Já jsem si furt tak jako hrál. Hrál jsem si s hudbou, s rytmy, s melodiemi, s náladami a bylo to takový pořád na nějakým pomezí jako eklektického hledání nebo čerpání z něčeho, co už tady bylo a jenom jsem to vždycky nějak přetavil v něco novýho.
0: Nechtít být na prvním plánu, ale a být svůj.
1: Ano, a tak jsem si říkal, že by bylo možná dobrý, kdyby něco přišlo opravdu úplně ryze, takzvaně na zelený louce postavit něco úplně novýho, no, tak jsme se o to pokusili.
0: Za chvíli vyzkoušíme, co jste postavil. Album vzniklo ve spolupráci s producentem Igorem Ochapovským, který je určitě zodpovědný za podstatu té změny. Kdo vlastně koho objevil? Kdo z vás dvou udělal ten první krok ke spolupráci?
1: No byl jsem to já, protože Igora jsem vnímal přes svoje kamarády. Mirek Hloucal, trumpetista, který se mnou aranžoval a natočil vlastně to album Ježka Voskovce a Vericha, těch písniček převzatých, tak ten s Igorem spolupracoval a tenkrát, pamatuju si, že jsme jeli někam hrát, vlastně jazz, a já jsem Mírovi pouštěl nějaký jako referenční nahrávky nějakých kapel, které se mi líbily a říkal jsem, tohle bych chtěl jako udělat. A Míra mi říkal, no tak to řekni Igorovi, tohle to tady umí jenom Igor. A já jsem v ten moment, mě to jako přesvědčilo, protože já jsem do té doby Igora vnímal, ale trošku jsem se bál ho oslovit, protože mi přišlo, že se mnou třeba nebude chtít spolupracovat, protože pro něj jsem, nevím, někdo, kdo byl původně superstar.
0: Z jiné planety.
1: No, že říkal jsem si, že jsme každý trošku na jiném břehu a kdo ví, jestli si sednem. No ale pak nějak i po tomhle tomu rozhovoru s tím mým kamarádem došlo na to, že já jsem napsal Igorovi na Instagram, že bych se s ním rád sešel a že by mě zajímalo vlastně, jestli bychom si dokázali porozumět v nějaký tvorbě a on souhlasil, tak jsme se potkali a vlastně hned na tom prvním setkání vznikla písnička Viděl jsem, která je vlastně jako první na albu Vždycky to bylo.
0: A byl to i první single.
1: Byl to první single,
0: ano. Si dobře pamatuju.
1: Ano. Takže a tam jsem cítil, na základě téhle písně jsem si uvědomil, že asi to půjde.
0: Přispěl Igor i jako autor a interpret? Nebo jen jako producent?
1: Igor určitě přispěl hlavně jako interpret, to znamená, co se týče jako hraní na různé nástroje, kytarový party, basový party jsou jeho a pak samozřejmě i jako autor, protože některé písničky, které já jsem mu přinesl, nebo já jsem přinesl vždycky text a společně jsme dělali na té hudbě. Já jsem většinou měl nějakou základní melodii, ústřední melodii jsem měl v hlavě a tu jsem mu nějak vždycky předestřel, ale je pravda, že někdy mě Igor svojí invencí potom zavedl ještě někam jinam, kam bych se třeba sám nepodíval, takže samozřejmě se tam projevil i autorsky.
0: Říká Ondřej Ruml na dvojce v nočním proudu.
2: Vždycky to tu bylo, tady, přímo před očima. Vždycky to tu bylo, stačilo si jenom všímat. Vždycky to tu bylo, věci padaly vždy dolů. Vždycky to tu bylo.

taky to tu bylo, tady, přímo před oči.

0: Jsme Český rozhlas Dvojka, posloucháte Noční proud s Ondřejem Rumem. Ondro, a název alba, vždycky toto bylo, nese nějaký vzkaz, protože navíc je na obalu přeškrtnutý, tak, tak se nabízí, vyberte si, jak to doopravdy je.
1: No, je to trochu tak, to je hezký, že jste to takhle přečetla hnedka. Album vždycky musí mít nějaký název a sluší se, že bývá ten název. Ano, a bývá ten název, často to bývá tak, že je podle nějaké písně, která na tom albu je. Písnička vždycky to tu bylo, teďka zazněla před chvilkou, je taková nosná něčím pro to album. Byla to, myslím, že hned druhá píseň, kterou jsme zhudebnili, nebo druhý text, který jsme...
0: A zatím
1: text...
0: to nebyl single, jestli...
1: A nebyl to ještě single, no, protože nějak nám došly trošku síly za tu dobu, jak jsme to točili a i peníze, takže ono by se slušilo by se k téhle písničce mít i klip, a ten zatím není, protože prostě čekám, až přijde nějaká příležitost i po té materiální stránce.
0: Taky nic není zadarmo.
1: Ale když jste se ptala na to vždycky to tu bylo, tak tam samozřejmě ten...
0: Vlastně i na tu grafiku, nejen...
1: Jo, jako i ten text pojednává samozřejmě o něčem, co nás tady přesahuje, o něčem, co je tady odjakživa a co vnímal pravděpodobně to vnímali už lovci a sběrači někdy, si myslím. A je to něco, na čem se ale podle mě shodneme všichni, ať jsme třeba věřící, anebo i ateisti, protože i ateista vám pak řekne, no tak když Bůh dá. Jo, to jsem zažil nedávno jako s kamarádem ateistou, prostě, který řekl, a tadyhle tu sloku, tady ten konec té písničky, to už necháme Bohu. A já jsem říkal, jo, to říkáš zrovna ty, ale to je jedno. Každopádně jenom chci říct, že ten slogan vždycky toto bylo, má popisovat něco, co... Každý vnímá nějak jinak, ale je to něco, co tady je a co nás přesahuje a co nedokážeme nějakým způsobem úplně přesně popsat a vysvětlit.
0: Přesně pojmenovat, ale je to tady. Skladba Na odvrácené straně ticha je zhudebněná vilonská balada Michala Horáčka. Vy jste s ním v minulosti velmi intenzivně spolupracoval. Tak se to album mělo původně jmenovat. Proč jste vlastně změnil ten názor kvůli filozofii, o které jste právě mluvil?
1: Říkal jsem si, že ta... Je to jako kdybyste někomu dala na výběr, jak vidí nějakou barvu, třeba nějaký odstín fialové, pro někoho to už může být skoro modrá, pro někoho to je ještě fialová, nebo pro někoho to je spíš růžová. A stejně tak tenhle ten název, vždycky to tu bylo, je takovej víc všeobjímající, než když tam napíšete Na odvrácené straně ticha, to už je hodně konkrétní, nebo hodně to konkretizuje a hodně to vyvolává nějakou asociaci, která může být třeba zavádějící pro někoho, kdo si to přečte. Takže jsme spíš zvolili vlastně tenhle ten název. No.
0: To je pravda. S tím se dá jedině souhlasit. Album je autorské, tedy samé původní věci jsou na něm.
1: Ano.
0: Nakolik jste přispěl vy sám?
1: Já jsem tam přispěl hodně... jako takovej člověk, který to vybral a dal to za sebe, ty jednotlivý texty. Nemám, jo, takhle, já tam mám, v některých textech jsem dopisoval některé části, v písni viděl jsem dopsal, myslím, že dvě sloky a refrén, ten závěrečný.
0: Tak já by se vám to nejen nelíbilo, ale i dobře zpívalo.
1: No mně přišly některé ty věci nedořečený. Tomáš Teichner je fantastický básník a textař, zároveň, protože já jsem ten interpret, kdo to potom jako vlastně sděluje dál, tak jsem si na to nabalil nějaký svoje asociace vnitřní a nějaký svoje, dejme tomu, i konkrétní životní zkušenosti a zážitky, a přišlo mi potom logický to ještě jako dovysvětlit, abych i já sám, když to budu zpívat, věděl přesně, odkud kam jdu, tak proto jsem s dovolením
0: Abyste cítil ten smysl toho textu.
1: Ano, ano, ano. A proto jsem i s dovolením teda potom autora Tomáše Teichnera tam dopsal některé části těch písní. No a zároveň teda samozřejmě, když se ptáte na to autorství, tak většina těch písní hudebně, ty melodie nebo ten výsledný produkt vlastně jako hudební, tak je z velké části můj přínos tam. No.
0: Ondřej Ruml, v nočním proudu na dvojce.

0: Rozím se lidí bez chyby. Naspočet slov a jedna pýcha. Radši se mílkám zaslíbím. Na odvrácené straně ticha.
1: Posloucháte Noční proud.
2: Dnes s Jitkou Benešovou.
3: Noc 27. května začínáme na dvojce se zpěvákem Ondřejem Rumlem. Na stole je jeho letošní album Vždycky to tu bylo. Na nahrávkách jsou slyšet, Ondřej, nejrůznější nehudební zvuky, jak jsem doma, když jsem album poslouchala, zjistila, řekněme, ruchy. I kde jste vlastně, z jaké banky jste je s Igorem brali, nebo jste je vyráběli?
4: No, ty ruchy nejsou z žádné banky, to jsou moje nahrávky autentický z mýho diktafonu v telefonu, co mám. Já jsem tam v jedné té písničce, právě v písni viděl jsem měl pocit, že by tam měl přijít takový intermeso, takový moment k sklidnění a jako kdyby duše na chvilku vystoupí z těla a dívá se na toho člověka jako z vrchu a vůbec na svět. A tak jsem navrhl Igorovi, že bych tam rád měl nějaký právě jako autentický zvuk, jako ruchy prostě z různých prostředí, a on mi říkal, no tak tam tak něco nabídni, tak co máš, a já jsem, nenapadlo nic lepšího, než mu teda začít, protože nevím, proč jsem to tenkrát dělal, nebo to dělám do dneška, když mě něco zaujme, tak si to nahrávám. Když jsem byl teď v Barceloně nedávno, tak a tam hrál akordeonista na náměstí, tak mě a on hrál tak fantasticky, že jsem okolo něj chodil s diktafonem nenápadně, jako jo,
3: nenápadně. A nahrával
4: jsem si ho, protože jsem neměl drobný, jsem mu tam neměl co hodit do klobouku. A tak jsem tam vytáhl nějaký nahrávky, co jsem měl, a byly to vlastně zvukomalebný zajímavý věci. Byla tam například takový moment, kdy jsem se ocitl v Tanzánii u ohně s Masajema a oni tančili a zpívali, a to mi přišlo magický, tak jsem to tam dal. Pak tam mám jsou tam nějaký nahrávky mojí dcery, jak se směje a jak mi něco vykládá, ještě jako malička, se 4 leta, tak všechny tyhle ty věci jsem tam jako dal, protože to bylo to taková retrospektiva, takový, jak když člověku proběhne před očima celý život vlastně.
3: A navíc to sedí do kontextu té hudby. Na albu je taky duet Romeo a Julio s Katkou Knechtovou. Mm-hmm. Určitě to je záměrná spolupráce. Ano. Co na Katce obdivujete? Kromě toho, že vám hezky spolu ladí hlasy, jak to za chvíli vyzkoušíme.
4: Jo, no,
3: a uslyšíme.
4: Takhle, já od jistý doby, co jsem začal studovat zpěv a vůbec se vlastně zabývat zpěvem, a od té doby, co jsem potkal jednoho profesora taky na konzervatoři, který mě nějakým způsobem formoval hodně, tak hledám jako autenticitu a hledám takovou jako úplně nejpřímnější cestu, jak tím hlasem vyjádřit tu emoci. Vadí mi často, když slýchám lidi, jak ten hlas používají tak jako nezdravě k tomu, aby předvedli, jak s ním umějí pracovat, nebo...
3: Ani nebo, či si hlasevky.
4: No tak o to ani tak nejde, to je jejich věc, ale spíš mi vadí, že to je takový jako prostředek k tomu se jako ukázat. Tak to mi vždycky vadilo.
3: Vadí mi,
4: když někdo chce vytvořit uměle pocit na základě toho, že tím hlasem začne takzvaně třeba kňourat nebo něco vytvářet jako uměle, to mi taky vadí. Prostě, abych to zkrátil, Katarína Knechtová je zpěvačka, která zpívá rovně, čistě, bez blbostí okolo, prostě má nějaký pocit vnitřní a s tím pocitem zpívá tu píseň a nic tím hlasem nevytváří jako navíc. Všecko jde rovnou z té duše, přesně tak, nepřestírá, všecko jde z té duše rovnou, rovně, bez příkras a bez zbytečných kudrylinek. Takže tohle to mě jako na Katarině baví.
3: To je jasný výběr. Ten duet mimochodem. Tento týden v pátek Katka vystoupí v pražském kongresovém centru v projektu Depeche Mode.
4: Ano.
3: Symphonic Tribute.
4: Ano.
3: Skladba Romeo a Julie byla původně napsaná pro stejnojmenné divadelní představení. Mm-hmm. Proč jste si vlastně vybral pro novou desku? Vždycky to tu bylo. Mm-hmm. Je to vlastně přes 10 let starý song?
4: No, je to asi dokonce 12 let. Já jsem tehda, když jsme tu písničku natočili, tehdy jsme ji točili ve studiu Švandova divadla. Přijel za mnou autor David Rotter, který byl osloven režisérem Dodo Gombárem, aby udělal takovou jako závěrečnou píseň inscenace Romeo a Julie v Národním divadle v Brně, a přáli si, abych to naspíval já, tak jsem a jako duet společně ještě právě s dcerou Davida Rotra, Tereskou Rotterovou, tak jsme to tam tehdy naspívali, a já jsem, když jsem to písničku pak slyšel doma, tak jsem říkal, tyjo, to je teda pecka. To je skoro škoda, že to jako nehraje, že to jako nemůžu hrát někde na koncertech, ale v té době já jsem vlastně dělal toho Ježka a bylo to takový, jako že to nepatřilo do toho mýho repertoáru. Tak jsem furt čekal a čekal, kdy přijde ta příležitost, a ta příležitost nazrála vlastně letos pro tohle album, tak jsme to s Igorem oprášili, tu písničku, a dali jsme ji tam.
3: Tak to jsem byla zvědavá, vlastně co vás k tomu dovedlo tu písničku tam dát v nové verzi. Ondřej Domov s Katkou Knechtovou v Nočním proudu.

0: tebe.
1: Už 41 minut uteklo ze středy 27. května. Na dvojce posloucháte Noční prout a ve studiu mám noční návštěvu Ondřeje Rumla. Právě jsme slyšeli jeho krásný duet s Katkou Knechtovou, kterou tolik vychválil. Kolik hostů jste spolu s producentem Igorem Mochepovským přizvali do studia, kromě teda Katky, nebo žádný další nebyl?
2: Měli jsme tam ještě muzikanty, který jsme potřebovali do jednotlivých písní. Na klávesi tam můžou posluchači slyšet Honzu Aleše, skvělého pianistu, který hrával s Laco Déčím, teďka vystupuje hodně s Evou Farnou například. Pak tam mám například Buddyho Zbořila, mýho dlouholetého kamaráda a spoluhráče, bubeníka fantastického. Je tam taky Martin Lechý, hraje v jedné písni na basu. Tomáš Kaštan Baroš, fantastický kontrabasista, hraje ve dvou písničkách na kontrabas. Mám tam i Petra Harmáčka na trumpetu a Richarda Šandu na trombon, takže mám tam pár jako zajímavých lidí, který samozřejmě oni tam jako nevykřikujou jako v solech, oni tam jsou jako zapuštěný jako muzikanti, jako ty.
1: Igor je zapustil.
2: Igor je tam zapustil tak, aby nevyčnívali, ale oni to tam nebyl primární
1: není
2: účel,
1: důvod,
2: aby vyčnívali. Ano. Tam to bylo o tom, my jsme potřebovali opravdu kvalitní muzikanta, který natočí ten podklad, což se podařilo díky nim.
1: Album solového interpreta je opravdu až na výjimky stejně kolektivním dílem, to se zase potvrdilo.
2: Ano, to je pravda.
1: Kdo z nich s vámi bude ale na koncertech, které vás čekají, třeba jako speciálního hosta turné se skupinou Činasky?
2: No, tu kapelu se nám podařilo sestavit převážně z mladých kluků, ale na bubny, a teď mu nechci křivdit, je přece jenom zkušený jako starší jako pardál, a to je právě Pavel Bany Zbořil. Já jsem si strašně přál, aby se mnou hrál, protože se máme rádi moc, a taky možná i díky tomu, nebo kvůli, bohužel, kvůli tomu, že kapela je AR letos vlastně už nehraje a nemají...
1: Nebo zatím nehraje.
2: Zatím nehrajou. Tak ten Buddy jakoby vlastně je něčím jako volnej, uvolněný. Tak a já jsem ho oslovil a on mi souhlasil, tak jsem za to moc rád. A pak tam je, na basu bude hrát Dalibor Pelc, na kytaru bude...
1: Zkouším vaše paměť.
2: Teďka jsem úplně vykolejený. Nerad bych to řekl špatně. Každopádně, já to nebudu, já to přeskočím.
1: Každopádně, nebudeme se s tím trápit. Kapelu na koncerty máte vyřešeno.
2: Mám ji vyřešenou.
1: Teďka.
2: Děkuju.
1: Ondřej Rumla na dvojce. Nočním proudu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Dnešní noc nás baví Ondřej Ruml a jeho album Všechno to tu bylo. Už jste, Ondro, stihnul všechny nové skladby představit na svých koncertech, nebo ještě ne?
3: Ještě ne. Chystáme se na to. Teď vlastně příští neděli máme první zkoušku s kapelou. Já ještě dopovím, tam je Tomáš Fuchs na kytaru, to jsem předtím, nevím z jakého důvodu jsem si to nedovedl vzpomenout. Tomáš Fuchs bude na kytaru, Boris Bořil na bubny, Dalibor Pelc na basu a Radim Leher na klávesi. Tak,
2: a je to komplet.
3: A je to komplet. A budeme mít v neděli první zkoušku, pak máme ještě další dvě zkoušky a pak jdeme rovnou 13.6. myslím, že ve Valmezu před Činaskama jako předskoukaní.
2: Vyrážíte na turné jako speciální host.
3: Ano.
2: Zahrajete si s kapelou taky třeba společně, jako tomu bylo někdy už v minulosti, drobná paralela?
3: No, vidíte to jsem hrál s Činaskama na banjo a ve Fóru Karlín, tam byl ještě celý symfonický orchestr k tomu, dokonce z toho vznikl album. Nevím, nemluvili jsme o tom zatím s Michalem Malátným, jestli na těch koncertech
2: zatím letních. Zatím se nic nerýsuje, ale může to vyplynout
3: Je možný, že to spontánně tam nějak vznikne, no.
2: Tak s Michalem jste spojeni nejen hudbou, ale taky divadlem. Jak jste si užil hostování si a R, když měl Dan Bárta zdravotní problémy? Zapadl jste?
3: To je hrozně těžký říct, že jsem si to užil, když měl Dan Bárta zdravotní problémy, ale... Dan to
2: jak jste to prožil?
3: No, Dan to jako posvětil, tam samozřejmě byla nějaká debata předtím v té kapele, kdo teda, když Dan teda nemůže, tak kdo jako teda, a když tam padlo moje jméno, tak Dan prý tedy souhlasil a tak pro mě to bylo v tom potom
2: tak
3: jako jednodušší.
2: Tak on by taky za něj asi těžko někdo vybrat někoho, nebylo úplně jednoduché.
3: Nevím, to není na mě, abych tohle to posuzoval, každopádně já Jary miluju od svých 15, jo. Takže vůbec by mě nikdy ani nenapadlo přát si zpívat místo Dana.
2: Že vám se splnil dětský sen.
3: No trošku jo, ale já jsem se ani neodvažoval si o tomhle tom snít, jo. Takže když se to pak jako naskytlo, tahle ta příležitost, tak jsem samozřejmě byl hlavně rozechvělej a bál jsem se. Zároveň jsem to bral jako tak, že kurňa, je tady ta příležitost, tak hlavně si to neposer tím.
2: A to musíš dát.
3: No, musíš to dát a neposer si to tím, že budeš jako připodělaný někde v rohu a budeš se stydět. Prostě musíš to tam jako nandát, protože samozřejmě lidi budou taky čekat na to, co teda
2: takže
3: bude.
2: Takže jste si to nakonec užil.
3: Jo, užil jsem si to, užil. I díky klukům z kapely, kteří...
2: A kvůli podpoře, kterou jste tak, tam oni, dostal.
3: Cítil jsem o nich podporu, ano, velkou.
2: Kromě turné vás z Činásky vás čekají ještě festivaly. A to je ten největší, nejprestižnější Kalesov Ostrava. Už jste se rozhodl, s jakou dramaturgií tam pojedete, jakou taktiku zvolíte?
3: No, taktika bude být hlavně upřímný a autentický. Pokusíme se tam zahrát to album, vždycky to tu bylo, tak nejlépe

0: jak dovedeme v ten daný moment. A
1: tak s tou sestavou, kterou jste vyjmenoval, to nemůže dopadnout
0: špatně. No snad to bude dobrý. Já doufám, že to bude fajn, jenom jako vlastně jsem rozechvělej z toho, že to album v podstatě moc lidí ještě neslyšelo a není vybudovaná jako fanouškovská základna pro tuhle desku a pro tuhle hudbu, takže jsem zvědavý, jak to ty posluchači přijmou tam. No.
1: Tak já si myslím, že zrovna třeba na Klas si perfektně vybudujete. Ondro, díky za rozhovor, díky za váš čas a hodně inspirace a posluchačům zajímavé hudby, které děláte.
0: Moc vám, Jitko, děkuju.
1: Ondřej Ruml, jeden z nejvýraznějších zpěváků naší scény, jeden z mála, který dokáže jít opravdu svou vlastní cestou.
2: Smím to říct a možná budu štván, jak zvěř, co boj svůj předem prohrála. Smím to říct a říkám vám to sám, jsem poslem temných zpráv, jak duše sekala.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina, jedna minuta nočního společníka vám na Dvojce dělá noční prout a další hudební aktuality. Single Všechno je v pořádku skupiny opět a Radeček získal obraz. Zpěvák Noah Kahan natočil album The Great Divine. Conan Gray zrecykloval loňské album do Dalek z Varze. Becky Hill desku zatím jen slibuje, zpívá Hands on Me a to též slibuje i DJ a producent Rehab. A budeme taky trochu tančit. Norma Jean Martin si vypůjčila hit Nelly Furtado Man Eater. Příjemnou noc.
3: Bye.

A je to venku. Americký zpěvák a skladatel Noah Kahan pustil do světa nové album The Great Divide. Těch pár let tvorby bylo plných strachu a tlaku, ale i radosti a štěstí. Jako bych bloudil ve tmě s rukama před sebou a hledal vypínač. Uvedl interpret k nové desce. Nakonec ho k cíli dovedli jeho rodina, kapela, producenti a samozřejmě fanoušci. Kam společně došli, si můžete poslechnout v nočním proudu. Doors.

0: enough inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Nejdřív to byly dveře v množném čísle s Noah Kohanem. Teď budeme mít jen jedny Conana Graye. Loni v srpnu vydal populární zpěvák čtvrté studiové album s názvem Fishbone. To se dočkalo velmi příznivého přijetí nejen fanoušky, ale i kritiky. A možná i proto letos se vydal 27-letý umělec Deluxe verzi. Na ně je 5 novinek, včetně singlu Door. Novinky posílily emociální náboj alba a nabízí fanouškům ještě hlubší pohled do umělcovy duše.

Conan Gray. Zpěvák je momentálně na světovém turné a co je nejdůležitější, 31. května budou znít jeho největší hity pražskou O2 Arenou. Pro obrovský zájem českých příznivců pořadatelé museli koncert přesunout z vedlejšího O2 Univerza do větší haly.

0: Jsme Český rozhlas Dvojka a 26 minut a po jedné posloucháte Noční proud. Je s vámi noc co noc. Skupina Opět Radeček vydala koncertní klip k hitu Všechno je v pořádku a zve s ním do O2 Areny. Single je už několik týdnů v top 10 nejhranějších skladeb v našem rádiovém éteru a to už stojí za klip. Video zachycuje energie živého hraní i silné emoce, které si skladba od svého vydání získala u fanoušků napříč generacemi.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

Skupina Opět Radeček má nový koncertní klip. Vznikl během zcela vyprodaného koncertu v pražském autu Univerzu. Právě atmosféra toho večera se stala inspirací pro chystaný koncert v autu aréně, který proběhnul 26. února. Ale pozor, až skoro za dva roky, léta páně 2028. Připravený koncert v autu aréně doprovodí několik speciálních hostů a samozřejmě Moravská filharmonie Olomouc. Tak to zase budou romantický smyčce.

0: Dance on Me. Track trendoval na TikToku ještě dlouho před to oficiálním vydáním. Britská zpěvačka a skladatelka Becky Hill slibuje, že se už brzy dočkáme jeho dalšího studiového alba. V pořadí to bude trojka. Zatím ale právě vydala jen první ochutávku Hands on Me. Je to silně návyková elektrohousová hymna. Dobře spojila její zpěv s euforickou melodií.
1: Noční prout. Dnes s Jitkou Benešovou.

na 2 v nočním proudu. Teď můžete poslouchat zpěvačku Normu Jean Martin. Její hlas určitě znáte, mega hit Overdrive, který vydala s Offenbach, nebo třeba track Anthem s Glockenbach. Americká zpěvačka s charismatickým hlasem se věnuje samozřejmě i solové tvorbě a důkaz máme před sebou. Norma Jean Martin si do taneční nahrávky vypůjčila hit Nelly Furtado Man Eater, pochopitelně s jejím souhlasem.

Za 10 minut budou 2 hodiny, ale oblíbený DJ a producent Rehab se ještě vejde. Připravuje k vydání své další album Dream Inside Dream malou ochutnávkou toho, jakou cestou v své tvorbě tentokrát bude pokračovat, jakou cestu zvolil, nám ukáže single More Than Enough.

Přítelkyně noc je v plném proudu a v nočním proudu na dvojce v programu po nočním proudu čeká repríza pořadu Hvězdné návraty. Budou tu za 3 minuty, půl hodiny před půlnocí. Dnes začne další díl nekonečného seriálu Noční proud. Společnost vám bude dělat Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
5: Dobrý den, to je pan Marván.
6: Co?
5: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
6: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
5: Prosím tě, co ještě děláš doma?
6: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
5: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
6: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
5: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
6: Co?
5: Ale mě je to fuk.
6: Jo? Tak to je to fuk?
5: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
6: Tak.
5: Ale ne, že já tebe budu schánět.
6: Ajmel, to je mi.
5: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
6: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
5: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
6: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.